Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Pokud by měl náš pořad alespoň trošku reflektovat současné dění, pak mi nezbývá, než pro dnešek vybírat písně o tom neskutečném vedru, o spalujícím žáru, létu, o žízni, která leze na mozek. Teda, jestli se to takhle ještě může, protože jak víme, počasí s klimatem vlastně nesouvisí, klimatická krize v naší zemi byla před půl rokem zrušena, říkal to ten pán, co reprezentuje naši zemi, pucuje prezidenta a ústavní soud a nechápe, proč folkloristi pískají. Jo, žijeme v podivných časech a mravy se mění a sneseme evidentně hodně. Mluvím teď už zas o tom vedru, jasně, že ano. Hezký poslech létem načančaných folkových pohlazení přeje Vítě Troníček. Dnes vykopává Samson. První cestou do Strážnice jako poděkování. Druhou tu hoptropáckou o tom, jak se pečou jablka na stromech.

zkrášených cest i na dálnicích z měst a po hospodách s traktoristy sedal. Na poutích vesnické zábavy viděl jsem

kabous, rivolovka, to zatracený vedro. Uznejte, to jsem dnes prostě musel pustit. Pokud to zbystřilo smysly trampů, slušilo by se připomenout, bacha na táboráky v tomhle vedru. No jasně, zkušeným traperům netřeba tohle trousit. Ale jak se ví, za covidu jsem dělal chvíli traťového dělníka. Pálili jsme klestí u tratí a kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych nevěřil, jak rychle vzplane takovej 20 metrů vysoký smrk, jak nádherně hoří jak fakule a jak se nedá uhasit. Tak bacha, kamarádi. Táborák leda v písni, oheň leda ve fajfce.

0: Letní romance, krásná píseň Roberta Křesťana z dob počátku druhé trávy. Kdykoliv ji slyším i v zimním období, mám pocit, že je ráno letní den. Ale to bude tím malinovým benžem v 6/8 taktu, přitom se prostě nedá spát a člověk se zapotí. Těm, co předchozí větu nechápou, neznají malinu či pověst benža mezi hudebními nástroji, to prosím někdo vysvětlete. Druhá píseň, tedy Do druhé nohy od druhé trávy, bude také plná léta a také starší, kterou ale k mé radosti tahle nejuznávanější tuzemská newgrassová kapela s mezinárodním vyhlasem občas zahraje. Zpívá se tam o kouření v obilí, což taky není úplně bezpečná činnost v tomhle vedru, i když asi ta píseň je o jiné rizikové letní činnosti. Odpočiň si, Sáro. U Roberta ale nikdo nikdy přesně neví, že? Jak geniální.
1: Odpočiň si.

schladil a v rádiu hráli There ain't no cure for the summertime.

AG Fleci, respektive solo Karel Markitán z comebackového alba Waltz. Summertime atmosféra jak vystřižená. Jak asi víte, ozdoba z línského AG Fleku zpěvačka Blanka Táborská nedávno pověsila aktivní zpívání na hřebík, ale Fleci našli věru důstojnou oporu v úžasné muzikantce Petře Šany Šanclové. Pokud jste je pospolu ještě neslyšeli, vřele doporučuji. Je to pecka a patří to k tomu nejlepšímu, co náš žánr vůbec může nabídnout. My si teď ale ještě pustíme píseň, která se přímo jmenuje Letní a mám k ní hluboký citový vztah, stejně jako k nezapomenutelnému hlasu Blanky. I když léto je to také spíše jen jako básnický symbol. A zatímco normálně lidový folkový tvůrce, countryman či kotlíkář napíše prostě na písničkový úvod obligátní spojení přichází léto, jsou delší dny, z Markitána vypadne první poetická věta dlouží se den letní svátostí. No, naslouchejme, přátelé, v téhle muzice se dějí opravdu úžasné věci.

Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

letní, takhle o létu zpíváme s Marien. Našel bych asi ještě verzi někde z Poupaty. O víkendu jsme absolvovali dva festivaly pro naprosto vypečené publikum. Putování za písničkou na Křížové hoře nad Červenou vodou, který pořádá skupina Kapky, ale ani nekáplo. A lidi seděli ve 40 stupních a poslouchali a zpívali a my žasli, co všechno pravověrný folkový divák vydrží. Demo verze Pekla však pokračovala druhý den na portě v Řevnicích, kde se slavila 60. festivalové matičky našeho žánru a k 60. na Teploměru chybilo na přímém slunci už opravdu jen trochu. Vyhrála Tabasková partia, gratulujeme. Lidé neorganizovaně mávali vějíři, to je asi nová móda, což účinkující dost rozhazovalo v rytmu. Ale vpravdě nedovedu pochopit míru fandovství lidí do téhle muziky, která je nutila 3 dny sedět v hledišti a dělat báječnou kulisu za těchto podmínek. Objímání s přáteli bylo decentnější než jindy a provázelo po každé kupa omluvných poznámek typu promiň, jsem spocený jak vrta od chlíva. Pamatuju si, jak jednou z pódia mistr slova moderátor Václav Souček pojmenoval, že tomuto počasí se říká počasí vězeňské, protože se při něm lepí pitlíky, což pánové potvrdí. Na to reagovala paní z publika, že i dámy lepení pitlíků potvrzují. Bylo to vypečené, ale bylo to báječné. Ať žije letní festivalová sezóna.

se na koně a stáj. Chladné ráno senem provoněné je němé. Zlaté slunce nad lesem, dívka s malým černým psem dovádí a běží.

zhasne voní les. Na stráně kvete bílý řez.

takhle hezky o létu zpívá na rogalu poletující vejchoročeský kazatel Jindra Černohorský. Něco na léto. To je název i následující písničky, kterou si pro nás připravil Honza Žamboch. Už jste se někdy zamilovali na jezdících schodech v metru? Zajímavý příběh. Jdete se do metra schovat před letním žárem a pak stačí vteřinka a vy nadlouho zahoříte. Dokonce tak, že veršujete jak slavný neználek, slunce, žblunce. Mladším to opět někdo prosím vysvětlete. Od té doby, co neználek není povinná četba, ten for ztrácí srozumitelnost, ale je skvělej. A mimochodem, ten bručoun hlas, to, co tam zní dole, to je tuším rýmský. Od něj si dáme letní story, jak nesehnal loď. Hned poté.

rozbouřené moře, od které ty vítr žen na útes. A my oděni jen spoře, myslím, že nahoře i dole bez, hledíme do nebes i na obzor. No boat today, tomorrow maybe. Marný je vzdor. Vlny mají u huby pěnu, jak se tě snaží pohltit. Pospíchám chránit svoji ženu, bojuji s bouří o tvůj klid, snažím se pochopit duši tvou.

hradských lukách, vysokou trávu slyším růst, na další dírku jsem si utáhl, my měli v lásce dlouhý půst a z tvých úst mi zní vždyť víš. How about today, tomorrow maybe, budem si blíž. Každý má svůj ostrov opuštěný a na něm zkouší věřit tomu, že dá se žít život bez milované ženy, dá se to přežít bez muže, čemu pomůže prázdný dům. How about today, tomorrow maybe, k našim snům.

přece nechtěl být tvé hoře a ty snad nechceš být můj žal. No tak co s tím dál, jak žít? Now about today, tomorrow maybe. Budeš-li chtít? Jako blázen ulít a vichr dávno přestal vát. Chtěl bych se k tobě tulit, chtěl bych se s tebou umilovat, chtěl bych ti pusu dát, snad smí.

0: A já si tady tak broukám a on už se mi přiblížil konec. Můžeme si pustit tak ještě jednu letní, třeba od Nezmaru. Teda oni mají v skutku dvě písně, které se přímo jmenují Léto. Tentokrát volím tu letitější, se kterou bodovali na dávných portách v dobách, kdy jsem o folku ještě nic nevěděl. Tu mladší, možná si jenom kousek, napsal Luboš Hrdlička, hrávali kolem roku 1995 v dvouzpěvačkové sestavě Sýšou. Tak snad to stihnem. Jako úvod do Léta by ale ten dnešní výběr snad ušel, ne? Dávejte bacha, přátelé, to vedro by skolilo i vodního buvola. Opatrujte se a za týden v příznivějších teplotách, doufejme, se naslyšenou bude těšit Vítěz Roníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Vlka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. 6. rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Prázdninově naladění Patrik Rozehnal a...
2: Ondřej Kepka.
1: Nadechla se. Nebo lžu.
2: Je ne, prázdně. Ne, jsem to já. Ano,
1: a je prázdninově naladěn, Ondra?
2: Ano, jen jsem byl zaskočen. Je tak rychle. Že se mám tak jako představit.
1: Jo, ano, představme se. Já budu se ptát, co budeš vybírat, ty budeš vybírat a posluchači nám pomůžou.
2: Výborně.
1: Takový princip našeho pořadu. Tak se do toho vrhneme, jo?
2: Jdem na to.
0: Humoriáda.

0: Začíná dnešní Humoriáda. Stále ještě červnová, ale už prázdninová, letní a s Ondřejem Kepkou a ten si vybírá první ukázku.
1: No tak já sáhnu do bakalářů. Asi kdo poslouchá, ví, o co šlo. Televizní seriál velmi úspěšných povídek a režisér Jan Hřebejk natočil s Evou Holubovou a s Mirkem Donutilem a Bobem Kleplem Dobrou zprávu.
0: Dobrou zprávu pro Mirka Donutila, když v televizi vidí zpravodajství, ono je to trochu reminiscence na tu dnešní dobu, ano, že by se mohly vrátit staré časy a jemu se to trochu líbí, tak o spolu takhle diskutují.
2: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
3: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
2: Tak já ti něco řeknu, hochu, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
3: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot, víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku a zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
2: No a co je lepší dnes než tenkrát?
3: Já se ptal první, odpovězte mi.
2: Já jsem ti odpověděl otázku.
3: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice na hranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mého domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
2: Je hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš přinesli skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný, co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
3: Takhle kravina mě v životě napadla, pane Jeleček.
2: No,
3: vidíš, ne.
2: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, jsi si jistý, že učíš pravdu? Jsi si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekručuje? Jsi si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
3: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
2: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
3: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
2: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě se žilo hůř, bylo plocho?
4: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
2: No co já vím, no vata, ne?
4: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
2: To mě neskoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
4: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
2: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nimráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Já návštěva. Mirek Donutil, tak takhle.
1: No tak to by se dali vyprávět hodiny a hodiny. Měl jsem tu čest s ním několikrát točit sobě režisér s hercem. A byla to setkání úžasná, velmi energická, velmi osobitá, ale prostě to je člověk, který z každé minimální situace dokáže vytěžit maximum. Já si pamatuju, že jednou měl projít dveřmi jenom, jo, ve scénáři vejde.
0: Ano.
1: Poznámka vejde, celkem neskýtá nic jako zvlášť. Tak jsem si tak tam hlídal, jakože vejde, jo. No a Mirek vešel, takže z toho byl for, jako, no, tak já vím, že někdo řekne, to je jako jasné, u komiku není, jako on má pro tohle nesmírný smysl, ale zároveň je to úžasný herec, širokospektrální, protože teďka hraje třeba skvěle smrt obchodního cestujícího, že jednu z nejslavnějších tragédií jako divadelních prostor a tak dále, no prostě. Takže byla to, a on mi je totiž taky velmi autorský a režisérský, že přicházel vždycky na plac s různými nápady. Jo, a jednou třeba přišel a říká, hele, já tam, jak tohle, to bude jako dublovat někdo, jo, to bude dubler. Říkám, Mirku, jak dubler, jako, no ne, tam jak já mám, on potřeboval nějak někam odjet, jo, a vymyslel si, že na ten jeden závěr, že přijde jeho náhradník, který ho měl už vymyšlený, ale on to měl vymyšlený, nebyl jako blbost.
0: Jo, on měl konkrétního člověka.
1: Konkrétního člověka a měl to narežírovaný, přesně mi to takhle předložil a problém byl v tom, že ten nápad byl dobrý. To znamená, že těžko se na to reagovalo, ne v žádném případě to, jo, protože jo. To nebyla blbost, on to tak vymyslel, říká, hej, tady to střihneš,
0: takže ty umíš? My jsme někde viděli dublera.
1: No, ale jenom v jednom.
0: No, teď už si nejsme jistí,
1: jestli je to ten pravý.
0: Někdo někdy pozve Mirka Donutila, jestli přijede ten pravý a na jeho dubler.
1: Ale nemluvící, byl nemluvící. Jo. Byl nemluvící, takže jako.
0: A ze zadu jenom.
1: No, z boku takhle, a říká, uděláš takový celeček, víš, takový širší záběr jenom, jo, aby to nebylo jako úplně blízko, jo.
0: Takže ti trénoval vyloženě.
1: Jo, bylo, říkám, bylo to velmi náročné natáčení, ale a tohle by se dalo vyprávět, ale byla to krásná zkušenost, musím říct opravdu. A že jsem měl možnost od dětství se potkat s velkými jmény, takže jsem jako si ho zařadil mezi tyto velikány, ale jeho přístup je zcela osobitý.
0: Říká Ondřej Kepka, vybral ukázku bakalářskou z povídek, tedy bakalářských. Můžeme pokračovat, ale zase jinou v režii, tedy nebo podle scénáře Jaroslava Dítla. Povídka z cyklu Bakaláři Lalůček, ve kterém se objeví třeba Lenka Kořínková, Zdeněk Řehoř, Dana Medřická, Marie Rosulková. A nebo nabídnu Josefa Skupu a Hurvínka z Pejbla, jak pečou bábovku. Druhá varianta. Vyberte si jednu, dejte hlas, telefonní anebo SMS-kový, hlasujte pro někoho a počet hlasů rozhodne o tom, co půjde do vysílání. Čísla do studia, to telefonní 731 800 900, SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí napsat heslo Humor, Mezera A nebo B, tedy do textové zprávy. Je to pořad Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Je to tak, čekají nás i speciály o víkendu s Františkem Kinským, hodinové speciály, které představí různé majitele těch soukromých zámků i z řad bývalé šlechty. Tak začneme samozřejmě u Františka Kinského doma, to tu sobotu v Kostelci nad Orlicí a v neděli se přesuneme do Neustupova na Benešovsku na další zámek. Ale teď k Humoriádě, kde vybíráte, hlasujete, využíváte telefonu 731 800 900. Ondřej Kepka spolu se mnou naslouchá vašim prosbám a hlasům. Buď Bakaláři a nebo Josef Skupa, pro co hlasujete? Dobrý den. Kdo pak tam je? Kdo se ozve? Tedy doufám.
3: Dobrý den. Karel Bojkovic. Zdravím pana Ketku a Patriku vás taky. A já bych si přál pana Skupu.
2: Dobře, píšu mu bod. Tady jdeme na dalšího. Kdo tam je? Kdo se dovolal a je ve vysílání po telefonu?
4: Dobrý den, tady Miloš Lovej Třebovej. A chtěl bych pokračování.
2: Dobrá. Bakalářská povídka dostává hlas. Kdo teď?
5: Králové vás zdraví Magdalena a prosila bych moji milovanou, nejmilovanější herečku paní Metřickou.
2: Dobře, tak jo, děkuji za to hlasování. Byl to velmi vyrovnaný souboj, ale nakonec se ještě ocitáme v bakalářské povídce Lalůček podle scénáře, inspirováno teda dopisem tehdy diváků Československé televize. Lalůček, ta situace, kdy mladá dáma chce do tanečních, chce na ušnice a tak si proráží hřebíkem ušní Lalůček a rodina to takhle řeší.
6: No dobře, ale teď ty nejsou s klipsama, ty jsou do uší.
7: Tak si je dám do uší.
6: Jo, ona si je dá do uší. Prosím tě, ty mluvíš, jako kdybys měla ty uši propichnutý.
7: No, tak si je dám propichnout, no.
6: Jo, ona si je dá propichnout, no. A od koho, prosím tě, teď? No. Kdo ti je propíchne?
8: Tak ten věšáček je hotovej.
7: Jej, já mám nápad. Táta mě prorazí.
8: Co?
7: No, přece uši.
6: No, to je ten pravej. Ten nezapíchne ani kuře. A čím?
7: Co čím, no? Hřebíkem.
8: Co?
7: A uši.
8: Cože?
7: No, tati. Tak dokaž bábince, že se mejlí.
8: Ty to myslíš vážně?
6: Čím větší hloupost, tím to myslí vážně.
7: A každá holka má na ušnici, jenom já ne. Proč jsi mi teda potom dostávala?
8: Já přece nevím, jak se to dělá. No,
7: to nic není. Romaně Kyselkovej to tatínek procviknul kleštičkama.
8: To museli být nějaký zvláštní kleštičky, takový já nemám. Hmm.
7: Tak mi to proraž tou skobičkou.
6: No skobičkou, prosím tě. Majzlík na to vemte.
9: Aby.
8: To musí být nějak dezinfikovaný a tak.
9: Tady máme tu slivovici.
7: Jo, to je nápad. To
6: má,
7: je nápad.
6: Pokrova.
7: Slivovici to zdezinfikujeme, skobičkou to prorazíme a večer jdu na ples s náušnicema. No co? To je místo narkózy. Cvakni si taky.
8: A ty si opravdu myslíš, že já to dokážu?
7: To nic není. Podívej. Vemeš, prorazíš Nasadíš náušnici a tak to uděláš dvakrát.
8: To ti bude bolet.
7: Ale o mě se neboj, já to klidně vydržím.
9: Ona by ty náušnice jinak opravdu vůbec neužila.
7: To či...
8: A kde to budem dělat?
7: Já dám hlavu třeba takhle na stůl. Takhle dám hlavu na stůl.
8: No, to bych chtělo...
9: Co?
8: O trošku vejš.
9: No, tak si můžeme dát na stůl stoličku. Tak.
8: Stůl.
7: No. Tak dobrý.
8: No takhle by to možná šlo. No,
7: tak dělej, já mám malo času, bude na mě čekat Pepa.
8: Já si vám ještě trochu ty slivovici.
7: Ne. Ale... Nepí, vždyť se netrefí.
8: Já ne pro sebe, já tím poleju to ucho.
7: To jo.
0: Humoriáda.
2: Byly různé metody, ano, taky jsem zažil u spolužáků, kdy se takhle různě dělali otvory na náušnice ruší, kdy se to v té době nosilo. Tak nějaká vzpomínka třeba na Nedomedřitku nebo bakaláře Ondro?
10: To já jsem zažil ve svých raných dobách, a myslím, že to tak plus minus je tahle ta ukázka. Shodou nás jsme měli štěstí na pana Řehoře, to byl příběh, jmenoval se Lázně, s Ivou Janžurovou. Já tam nebyl důležitý jako v tom příběhu, ale bylo to krásné natáčení s panem Dudkem a autorem byl pan Dietl. A potom Petr Kostka, Jana Prajzová, Jak jsem tatínka odnaučil kouřit. Obě ty povídky docela opakují, takže si to diváci připomínají. A tam jsem tatínka jako svoje, myslím, vánoční přání přemlouval, aby přestal kouřit. To byla ta doba, kdy se začalo proti kouření. Ve mně to zanechalo hluboké vzpomínky na natáčení v Petru Koskovi nikoli, protože se na to vůbec nespomněl. Když jsme se po letech viděli, tak říká, když jste mě hrál, tatínka, vážně? Takže je vidět, že to nebyla velmi významná v jeho filmografii povídka. No a s paní Medřickou shoda neuvěřitelných náhod, ale tři krásné, velké role, teda musím to říct, já a ona, asi nejhezčí byla Maska, taky dvojice Luděk Munzar a Jana Prajzová zase, jako mami, jako rodiče.
2: Ano.
10: A já jsem tam byl zohavený po výbuchu nějaké miny a ona mě přesvědčovala, byla taková moralitka, trošku to je, když se teď po letech na to dívám, ale přesvědčovala, že jako důležité, co je vevnitř a ne jak vypadám a takhle. Ale co bylo krásné, my jsme točili scénu, kdy já jdu, paní Medřická byla pokladní a já jdu jako s nákupem a ona tam markuje na tu starou kasu ještě tehdy analogovou, jo, dneska už asi nespomínají posluchači. No a nějak se natáčení zaseklo a takhle jsme tam stáli a stali jsme tam asi 2 hodiny, teda já stál, ona seděla za tou kasou. A ty jsme si povídali, no mě bylo 12, 13, no tak ona byla tak zlatá, že si se mnou povídala, já jsem poslouchal, že jo, a markovala mě účtenky, nesmyslný sumy, třeba 7 halířů, jo, a teď ono to vyjelo opravdu.
2: No, neříkej, že jsi z kotouček schoval.
10: Samozřejmě, já mám památník, kde mám všecky vylepený a potom krásnou od ní věnování.
2: Ano.
10: A ona se podepisovala Dana, Medřická samozřejmě to D, a to D takhle krásně takovým uměleckým tahem takhle jako přeškrtla, jo, tím je ten její podpis charakteristický, jinak nijak zvláštní není. A já jsem řekl, no tak, to musím přece taky. A od té doby beru svoje O a takhle ho přeškrtávám vždycky a pak napíšu Ondřej. Takže tohle je Dana Medřická v mé, jaksi v té, v mé mechanice podpisu. No, já, říká se, jedna z největších hereček druhé půlky 20. století. Já bych dokonce řekl možná vůbec nejlepší, protože prostě to, co ona dokázala zahrát, ať si posluchači pustí třeba Kočičí hru, sice trošku těžší věc, ale dá se na to podívat i dodnes, fascinující výkon, který nemá obdoby v českém divadle a v českém filmu. Jako to, co ona dovedla, to vám... Ještě teď mám z toho si kůži.
2: Hmm.
10: Teď nemyslím to v té pokladně se mnou, jo.
2: Ano.
10: To byla pro ní banalitka, ale to
2: a
10: pak jsem jednou porazil na kole, zase jsem jí jako ve hře, jo. Chodil jsem jí léčit pro nákup. Já jsem hrál takovýhle morality sami, jako jak se má chovat, když někdo něco udělá, tak jak se má chovat jako ke starším, jo, a takovýhle. No, taky takové věci se točily.
2: Ondra Kepka, náš dnešní host. Vyčerpali jsme pro dnešek bakalářské povídky, ale samozřejmě budeme pokračovat dál. Já bych možná chtěl v téhle chvíli třeba také připomenout, že Humoriáda jako taková bude součástí Karlovarského filmového festivalu.
10: Mm-hmm.
2: A máme naplánovanou takovou festivalovou Humoriádu s Naďou Konvalinkovou a s Ivou Wittnerovou v Muzeu Karlovarském, což je naproti Grand Hotelu Pup. A to ve čtvrtek 9. července od 18 hodin. Pokud byste si chtěli rezervovat místa, vstup je zdarma, tak je možné na stránkách Karlovarského muzea. Místa jsou ještě volná, kdo by nás chtěl vidět, pobavit se, navštívit Karlovy Vary v době festivalové, tak může 9. července od 18 hodin v Karlovarském muzeu. Vstupenky jsou ještě k dispozici, ale je nutné je rezervovat, i když je to zdarma právě na stránkách Karlovarského muzea. Tak tam klidně zaměřte i během písničky, kterou pouštíme, a zatím budeme s Ondrou Kepkou přemýšlet také o tom, co dalšího vám pustíme, nad čím pak budete přemýšlet v Humoriádě té dnešní.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Patrik Rozena, Ondřej Kepka ve studiu Humoriády. Ondřej, co vybíráš teď?
2: Sázka na jistotu, Miloslav Šimek a havarijní pojištění, ne, havarijní údržba pražských chodníků, pardon.
1: Ano, takže Krampol a Šimek dohromady.
2: Ano, ano.
3: Vážení přátelé, dnešní pořad Ozvěny týdne bychom chtěli věnovat zamyšlení nad pražskými chodníky. Hned z počátku přečtu podstatnou část jednoho dopisu. Když vystoupíte na Karlově náměstí z metra, žasnete, kde se vzala na chodníku opravdová dlažba. Skutečně celých dlouhých 20 metrů směrem k mostu i na druhou stranu jsou chodníky vydlážděny opravdovým kamenem. Po 20 metrech ovšem kamenná idyla končí a chodník připomíná koryto rokytky po povodni. Uvolněné kostky, sešlapaný jíl a asfaltové ostrůvky se střídají v neuvěřitelně pestré mozaice. Pražští chodci připomínají houbaře. Se sklopenýma očima poskakují, zakopávají, padají a zase se vztyčují, vzájemně se přeskakují, spílají si klej a polohlasně nadávají. Někteří sedí na obrubnících, fačují si odřeniny, jeden se drží za ukopnutý palec a úpí, druhý si sundal botu a spravuje drátem žraloka. O Výrony není nouze. Maminka, která vjela na chodník s kočárkem, beznadějně uvízla. Po chvíli marného vyprošťování posiluje dítě sunarem, pak ho vyndavá a oba tlačí. Zřízenec, zvaný Šedý mor, vše sleduje a přemýšlí, komu by udělil pokutu, aby měl na výplaty. Tolik je R z Prahy 1. Doktor P.D. z ortopédie na Bulovce píše: situace pražských chodníků je bezútěšná, lidé padají jak hrušky, tolik zlomenin a výronů nepamatujeme, půjde-li to takhle dál, dojde nám sádra a budeme nuceni dávat lidem nohy do cementu. Z dalších dopisů snad už jen krátké úryvky. DM Praha 6, píši vám z pošty, před kterou ležím. Nebo tady, nazdar ty starej paroháči. Pardon, to je soukromý dopis. To mi píše manželka z Františkových lázní. Vážení přátelé, z dopisu nám jednoznačně vyplývá, že Pražané mají ke stavu chodníků svého města oprávněné výhrady. Pozvali jsme proto dnes do studia vedoucího městského podniku služeb údržba havarijního stavu pražských chodníků, soudruha Josefa Dlažku. Prosím. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Soudruhu Dlažko, prosím vás, zlepší se v dohledné době stav pražských chodníků?
4: To bych nerad sliboval. Situace není jednoduchá, chodníků je moc a jejich stav se nám neustále zhoršuje a zhoršuje.
3: No tak to víme. Kdybyste nám prosím řekl, proč se zhoršuje.
4: Tak lidé jsou zvyklí moc chodit. To je ještě zřejmě zlozvyk ze starých časů, kdy lidé byli zvyklí zeblovat po bulváře.
3: Já vám nechci nějak oponovat, ale k tomu snad chodníky slouží, aby se po nich chodilo.
4: No tak to jistě máte pravdu, ale lidé by měli jen tak zlehka našlapat. Ne tak dupat. Údržba chodníku je náročná a nejsou lidi. V současné době máme pro celou Prahu jen dva brigádníky. A s těmi jsou ještě problémy.
3: Jaké problémy?
4: Ten jeden se opíjí.
3: A co ten druhý?
4: Ten mu nalévá.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jaká vzpomínka se spojovacím slovíčkem chodník by byla? Že jsi třeba zametal, uklízel chodník nebo měl službu v domě třeba na úklid nebo tak?
2: No, bývalo tak to? Bývalo. Já, ano, my jsme měli službu tedy, že jsme byli rozepsáni a tam bylo nádherné to, jak to bylo rozepsáno dopředu, že jo, bez předpovědi počasí. A já vím, že jeden soused už prostě to nevydržel, jo, protože pravidelně, když dostal teda ten svůj den, tak nasněžilo, že jo, nebo byl nějaký to. A já zase jsem měl to štěstí, že nic, jo. A zase to nějak roztálo. A já, služba, jak jsem říkal, chodníky čistý, že jo, krásný. A on zase nasněžil. No, tak...
1: Kdo to sestavoval?
2: No, to se jako vygenerovalo někdy v září.
1: Podle toho, jak se přistěhoval.
2: Někdy v září, jako jo, a udělalo se to tak, aby samozřejmě neměl, já nevím, každý pan Novák, aby neměl pořád neděli, že jo. Takže se to různě posouvalo, přeskakovalo, jo, aby jednou člověk měl pátek, ale prostě ono to tak vyšlo.
1: A taky směňovalo.
2: No, potom ano, jednou nabízím si jednu svoji středu, nabízím. Jo, a on si to vyměnil, ale špatně, protože si vzal ten den a zase nasněžilo v ten den, co si vzal jako novej, takže komu je dáno, tomu je dáno.
1: Výborně. Ondro, ať nezůstaneme jenom u sněhu, ale ano, je tu léto.
2: Ano.
1: Co ty ale to, nějaké cestování, máš nějaký tip, kam se podívat?
2: No, tak...
1: Takže ty máš nějakou výstavu?
2: Já, no, děkuji ti, že jsi mě to vlastně připomněl. No, já jsem letos, mám takové fotografické léto, protože jsem byl osloven opravdu, a to mě potěšilo, v zámku Klášterec nad Ohří, jestli bych pro ně nepřipravil výstavu. Fotografii, jako autor fotografii.
1: A už je?
2: No, ta výstava bude mít 17. července vernisáž a pak celé léto vlastně, takže kdo je z Karlovarského kraje nebo z okolí, nebo i z daleka, když budou mít
1: kolik. Co tam bude za fotky?
2: Bude tam taková přehlídka, ta výstava se jmenuje The Eight, to jako je 8. To možná už jsem tady řešil, moje šťastné číslo, ano, ano, a trošku to s tím souvisí, protože jedna taková série je tam o mých jaksi osmičkách, které mě provázejí celý život. A jsou tam ale také, aby to bylo atraktivní pro návštěvníky, tak je tam jedna místnost věnovaná portrétům, kde třeba bude Miloš Kopecký, pan Václav Havel, bude tam Vlastík Brodský, Luděk Sobota, tady jsme tady měli pana Šimka před chvílí, že jo, Petra Černocká třeba, které jsem měl možnost vyfotit, ale jako většinou jsou to fotky, které jsme neudělali jako náhodou někde tak jako u stolu, ale že jsme opravdu fotili pro nějaký účel, ale třeba i vznikly, třeba ten pan Brodský vznikl na chalupě během návštěvy jako taková reportáž. Pak tam bude něco z mé oblíbené krajiny, přírody Vysočina, okolí Devíti skal, třeba myslím, že něco i od moře Dolomity, taková jako krajinářská záležitost a trošku i z divadelní fotografie. Mm-hmm. Boris Rezner, Bára Kodetová a Kateřina Lojdová z Pražské Violy třeba tak. Takže takový trošku jako ohlédnutí. No,
1: Klášterec nad Ohří.
2: Klášterec nad Ohří a pak se přesune to ještě do Prahy, do galerie je Koníček do Lucerny, kde bude taková menší verze této výstavy a nakonec bych to chtěl finalizovat knížkou. Takže by to mělo být jako kniha.
1: No. Tak o tom si určitě ještě popovídáme. Tak tip na výlet, případně na prázdniny, vernisáž 17. července a pak kdykoliv můžete navštívit. A my teď budeme zase hlasovat. Buď vybíráte Jiřího Krampola s Miloslavem Šimkem, nebo nabízím proti Josefa Větrovce se Slávkou Budínovou ve Scénce. Vyberte si na telefonu 731 800 900 nebo na SMS-kovém čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Posloucháte Humoriádu, Ondřej Kepka, Patrik Rozehnal ve studiu a pozor, na výběr jste dostali dvě ukázky. Pokračovat s Jiřím Krampolem a s Miloslavem Šimkem nebo udělat změnu s Josefem Větrovcem a Slávkou Budínovou. Hlasujete na telefonním čísle 731 800 900. Kdo? Dobrý den.
4: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy. Já vás zdravím oba dva ve studiu a přála bych si pokračování.
3: Evo, děkujeme za zavolání, zvednutí telefonu a vyřešení vašeho přání. Jdeme za dalším, kdo tam je?
5: Dobrý, zdravím vás, Standa Zemníků i pana Kepku a
3: díky.
5: Pokračujte s panem Krampolem.
3: Dobře, dáváme jim bod. Dobrý den dál po telefonu.
6: Honza, dobrý den. Já vás zdravím také do studia. A musím říct, že jsem se teďka skvěle bavil na dálnici s panem Krampolem a s panem Šimkem, tak jestli můžete pokračovat.
3: Já myslím, že jo, dvě třetiny hlasů byly pro ně. Tak jim dáme zase prostor. Tak šťastnou cestu, mějte se hezky, děkujeme za hlasování všem a pokračujeme s havarijní údržbou pražských chodníků.
7: A učně nemáte?
8: V současné době ne. S posledními dvěmi jsme se rozloučili minulý týden.
7: A můžete nám zase sdělit důvod?
8: Tak ten jeden, ten hezčí menší, se po prohlídce u psychiatra projevil,

0: V diskotéce v Praze 9 byla uspořádána výstavka kamenných prací, dokonce na tanečním parketu, ale bohužel...
1: Dopadlo to jak?
0: Katastrofálně.
1: Tak to popište nějak.
0: Mladí výstavku rozebrali a kamennými výtvory nás hnali na útěk.
1: Chcete snad říci, že po vás metali dlažku?
0: Dlažku i kameny.
1: No a to je nebezpečné, to nebyl někdo zraněn.
0: Většina dozad.
1: A vy jste byl zraněn také dozad?
0: Já do hlavy, já jsem vedoucí.
1: Z vaší řeči vyplývá, že zřejmě krásným pražským kamenným mozaikovým chodníkům je definitivně odzvoněno.
0: No konečně hovoříte rozumně. Věřte mi, že... Kostky na pražských chodnicích by dnes nedal dohromady ani maďarský inženýr Rubik se svým kolektivem.
1: A je nějaké řešení?
0: Je. Ohřát asfalt a záplatovat a záplatovat.
1: No ale asfaltové záplaty, to není hezké. Nemohli byste aspoň vyasfaltovat chodníky celé?
0: Myslíte asfaltový koberec, takzvaný Tebich dechťák?
1: Ano, přesně tak.
0: I ten byl v plánu, ale asfaltu vozí jako šafránu, jeho málo a nikdy ho nepřivezou vůbec.
1: A co prosím vás potom v podniku děláte, když nemáte materiál?
0: Potom si neohříváme asfalt, ale vodu a vaříme si kávu a zpíváme si tu naši.
1: Vy si zpíváte kterou?
0: Díra, nedíra, pojď se zalívá.
1: A zpíváte dlouho?
0: Dlouho, často a hlavně rádi. Zpěv utužuje kolektiv, ale promiňte, já musím do podniku.
1: Co se stalo? Přivezli asfalt, budete pracovat?
0: Ne, no ty budeme zpívat.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: My si taky budeme zpívat, ne my dva s Ondrou, to ne, ale můžete si zpívat u další písně a taky během toho hlasovat. A ctíneme i poslední ukázku, tu pátou, tu nám vyberete. Vracím do hry Josefa Skupu, stejně tak Josefa Větrovce a Slávku Budínovou, ty stavím proti tedy horvínovské tematice a vy si vybíráte humor mezi A či B, psáno v SMS-kách a posíláno číslo 90 01 04 nebo využijte telefonního čísla do studia 731 800 900 a vyberte poslední ukázku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Rychlé hlasování v Humoriádě. Co vybíráte jako poslední ukázku? Dobrý den.
2: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Patriku i pana Kepku.
1: Díky.
2: A já bych hlasoval pro pana Větrovce s paní Vodinovou. Díky.
1: My taky děkujeme, a těch hlasů bylo opravdu dost pro ně, tak si dáme aspoň kousek té slavné scénky nazvané Emancipace.
3: 6:30. Já si musím udělat ještě malou generálku. Slavinko!
4: Ha? No, vlastně.
3: Jak to, že nemám černou kávu? Celé odpoledne pracuji na referátu a nemám tu černou kávu.
4: Však jsem tě žádala ty košele, Pepičku, víš.
3: Prosím tě, nepovídej mě pořád o takových samozřejmostech. Já si je přece při psaní referátu snad žehlit nebudu, ne?
4: No, ne.
3: Ale víš sama dobře, jak se mi je těžko pracuje, když nemám po ruce černou kávu.
4: Jo, tak já ti hned přinesu, Pepičku, ne. Jo?
3: Už tam. Ne, počkej, moment, já už se bez ní obejdu, zkoš mi pro cigarety, ano?
4: Jo.
3: A nezapomeň na večeři, ano?
4: Jo, já už, všechno budeš mít včas, Pepičku, klidně. Budeš
3: vážené soudružky, občanky a dívky, vážené shromáždění, dovolte mi, jako představiteli mužského pohlaví, lepší bude pokolení. Mužského pokolení. Abych zaprotestoval na adresu těch, kteří stále ještě nechtějí pochopit význam rovnoprávnosti. Je hanbou mužského pohlavení. Totiž pokolení, že existují muži, kteří vzdorují spravedlivým nárokům našich...
4: Tady máš ty cigarety.
3: Jaký cigarety?
4: Já jsem chtěl cigarety. Jo.
3: Tak je, polož na stůl, dobrý, děkuju. Přibrali mi prosím tě lakýrky, ano, tady černé ponožky mám tak lakýrky, ano.
4: Letím.
3: Kde jsem to teď? Člověk má nit a potom takhle někdo... Zatracený ženský. Ne, není pohyb. Totiž není pochyb, že mají-li být správně vyhodnoceny výdobytky žen, je nutno přejít od teorie k praxi. Je třeba odstranit křivdy, kterých se na ženách dopouštíme přímo. Přímo ve svazku rodinem. Slavinko, co je s tím jídlem? Jak to na stole, co mám na stole, prosím tě? Tak ty si myslíš, že teďka všeho nechám, jo, sednu si ke stolu a budu najednou večeře, nebo co, jo? Víš co, já mám tady hle toho za odpovědnost? Slavinko, před dnes referát, to není jako umí nádobí. To je strašlivě důležitá agitační práce. Tu polevku mě dej ohřát, jo?
4: Jo.
3: Tak připrav mě, vykartáčuj světle šaty.
4: Jo, já vykartáčuji.
3: S hrůzou zjišťujeme, že v atomovém věku, prosím, existují manželství, kdy muž si dělá z vlastní ženy přímo služku. A s takovým nestydatým otrokářstvím musíme okamžitě a rázně skoncovat.
4: Tak tady máš ty boty, Pepičku.
3: Boty, výborně.
4: Prosím tě.
3: Já se postíkám, školik je hodně, podívej se na to, pojďte hodná. Vyskytují se ženy, které se však bojí svých mužů a otrockým slouží. Už tak hodná, dej pozor, ty mě se na tu nohu vykroutíš, co ty děláš, neumíš obout ani boty vlastně. Moment, pojďme říci, no. No tak, moment, já tady mám tu druhou, no. Vážení přítomní, je třeba rázně odstranit tyto chyby. A krucina, ty se s tím pár.
0: Humoriáda.
1: Děkujeme za výběr, za pomoc vám, co jste poslouchali, vybírali, volali a psali. Děkuji Ondrovi Kapkovi za návštěvu.
5: Já moc děkuji, že jsem tady tento slavný den 30. června mohl být. Děkuji, vše dobré.
1: Nezapomeňte na jeho vernisáž 17. července v Kostelci nad Ohří, fotografie, a nezapomeňte také na to, že už příští týden ve čtvrtek 9. července budeme v rámci festivalového programu ve Varech s festivalovou humoriádou v tamním muzeu na Nové Louce od 18 hodin a lístky na Naďu Konvalinkovou a Ivu Hitnerovou si už teď, třeba v téhle chvíli, můžete rezervovat přes stránky právě Karlovarského muzea. Budeme se na vás moc těšit, je to zdarma, je ale třeba vstupenky rezervovat předem, ať máte místo, ještě jich pár zbývá. No a děkuju a zítra se zase těším naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Chráněná krajinná oblast Soutok má rok, stále ale chybí její plán péče o přírodu. Policisté v Buchlovských horách na trase z Brna do Uherského Hradiště a na Slovensko spustili úsekové měření. Amalgámové vyplně v Česku končí, zubaři je můžou od dneška použít už jen výjimečně. A dnes čekáme zpočátku ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 630 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku, stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července, říká vedoucí zprávy HKO Soutok Vladan Riedl.
2: Plán péče je závazný pouze pro orgán ochrany přírody, nikoli pro ty lidi, kteří tam žijí. Ty připomínky, které byly v rámci předjednávání, tak ty jsme se snažili zakomponovat do toho samotného plánu péče, takže doufám, že bude platit ještě v létě.
1: Rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a Slovenskem jsou radary na třech úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Pokračuje zlínská policejní mluvčí Šárka Trnková.
3: V měřeném úseku platí nejvyšší povolená rychlost 90 km za hodinu. Místa pro instalaci úsekového měření byla vytipována na základě akčního plánu BESIP. Jde o problémové úseky, kde v minulosti docházelo k dopravním nehodám a jejich častou příčinou byla vysoká rychlost.
1: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
4: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jeho použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého života. Cyklu rtuti. To znamená od její těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
1: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese. Při dopravních nehodách v Česku zemřelo v červnu 43 lidí, tedy o 3 méně než loni. I přesto to je dosud nejtragičtější měsíc v letošním roce. Nejvíce obětí si vyžádal minulý pátek, kdy na silnicích poslední den školního roku zahynulo 5 lidí. Od začátku roku eviduje policie 184 obětí, meziročně tedy o jednu více.
0: Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bousky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Opatrně na silnici 52 u Pasohlávek. Osobní auto se tam srazilo se Srnou. Místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Moravo. Jsou 4:05, posloucháte Český rozhlas Brno a jsme rádi, že jste s námi. Na začátku nového měsíce je středa 1. července roku 2026, což je 182. den letošního roku. Dokonce jich zbývá ještě 183, takže zítra se nám to bude lámat. Když dne ubývá, horka přibývá, taková je lidová pranostika pro dnešní den. Svátek dnes slaví Jaroslava, písničku budeme hrát po 8. hodině. Ale už od začátku písničky, které nestárnou, z našeho vysílání nevynecháme. Začneme Mirem Žbírkou, přiletí Motýl Admirál a o své lásce k řekám bude zpívat už za chvíli Věra Martinová. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné vstávání a ať se vám první červencová středa letošního roku vydaří. Hezký poslech a dobré ráno.
0: Český rozhlas Brno.

Tady je Český rozhlas Brno, je 5 hodin a 11 minut. Naladili jste si nás 1. července 2026. Před 162 lety se narodil Josef Lidl. V Brně se vyučil a v roce 1892 zde založil dílnu žestových nástrojů, kde kromě oprav zavedl také výrobu. Jeho dechové nástroje byly oceňovány na mnoha světových výstavách. Přesně před 90 lety zahájil činnost reklamní filmový ateliér firmy Baťa ve Zlíně. Původně měl sloužit jako místo pro natáčení reklamních filmů. Posléze se stal ale začátkem slavných zlínských filmových ateliérů. V roce 1947 se 1. července narodil dnes už zesnulý trumpetista Vladislav Kozderka. Po absolvování Brněnské konzervatoře a JAMU byl několik let členem Státní filharmonie Brno. Poté se stal solovým trumpetistou Orchestru Národního divadla a také členem Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK. 45 let dnes uplynulo od úmrtí malíře Zdeňka Buriana, rodáka z Kopřivnice. Už v 16 se živil sám jako ilustrátor. Své služby nabízel nakladatelům i nejrůznějším firmám a prodejnám. Mezinárodního uznání dostal zejména ilustracemi k dobrodružným knihám z pravěku a jeho zdařilé rekonstrukce vymřelých zvířat a rostlin jsou slavné dodnes. 1. července 1994 Muzeum města Brna poprvé zpřístupnilo Tugendhat veřejnosti. Na rekonstrukci do původní podoby se ale čekalo téměř 20 let. Památkou UNESCO je vila Tugendhat od roku 2001. No a své narozeniny dnes slavíval také slavný herec mladých lidí a velkého srdce Jindřich Plachta. Narodil se 1. července v roce 1899. Dnes mu bylo 127 let. A narozeniny dnes oslaví také Martin Písařík, herec, hudebník, známá televizní tvář, kterého z našeho vysílání znáte díky rubrice Co v učebnicích nebylo. I k té se dnes dostaneme. No a teď už Bee Gees, počasí za chvíli. Dobré ráno.

0: počasí.
1: A je tu první předpověď počasí, 5 hodin a 18 minut je 1. července, tady je Český rozhlas Brno. Teploty na jihu Moravy se momentálně podle aktuálních měření pohybují v rozpětí mezi 20 a 23 stupni Celsia. Tradičně nejtepleji je třeba v centru Brna nebo také ve Ždánicích. Předpověď pro dnešek, ta dnes slibuje počasí podobné tomu včerejšímu, i když co se týče stupňů, mohlo by to být o něco sympatičtější. Čekáme polojasno, na západě až oblačno. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat, postupně se vytvoří přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky přecházet do deště a ustávat. Nejvyšší teploty dnes přesto vysoké, 31 až 34 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý odpoledne mírný západní se až severozápadní vítr do 25 km za hodinu, v nárazech až do 55. Během odpoledne a večera se mohou vyskytnout silné bouřky, buďte na to připraveni, doprovázené přívalovými srážkami kolem 50 mm, místy dokonce i kroupami, takže chystáte-li se třeba na cesty, určitě pozavírejte okna. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je dnes opět na trojce a slunce, to vyšlo už ve 4 hodiny a 51 minut a zapadne 5 minut po 21. hodině. Pavel Kašper u mikrofonu, přejeme krásné ráno.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala vám Anna K. Je 5 hodin a 23 minut, posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes je 1. července 2026. Prázdniny opravdu doslova a do písmene a je tu čas pro rozhlasový cyklus Temné letopisy moravské. Kompletní seriál příběhů, které připomínají smutnou historii Jižní Moravy, zazní o prázdninách každý všední den v tomto čase.
1: Český rozhlas Brno uvádí Temné letopisy moravské s Michalem Isteníkem.
2: 1936. Tragédie z přívozu přes Dyji. V několika minutách zastrašného zděšení a nářku utonulo 31 dětí a čeledín, stojí v kronice rakvické školy. Děsivá událost z 26. května 1936 poznamenala životy každé rodiny v obci. Přitom ten slunečný den měl být pro místní děti radostný. Čekal je výlet na Pálavu. Téměř stovka jich vyjela 8 vozy, měla se dostat s pomocí přívozu přes tehdy rozvodněnou Dyji a pokračovat dál. Strouchnivělé, více než 10 let staré plavidlo, ale nebudilo ani v dětech důvěru. Díry ve dřevě ucpávaly hadry. Není divu, že při prvních 2 plavbách překonali řeku jen jednotlivé děti. Při osudové 3. cestě jich už ale byly 10. A k tomu vůz s koňmi. Pramice se zřejmě kombinací zatížení, proudu vody a pohybu koní prudce naklonila, nabrala vodu a vše zevnitř skončilo ve vlnách. Velká část pasažérů neuměla plavat, studená voda je táhla po proudu. Zachránit se nepodařilo ani polovinu dětí. Některá tělíčka našli pátrači až po dlouhé době. Na rakvickém hřbitově dodnes zamrazí 10 jmen se stejným datem smrti na bílých kamenech s jímavými citáty. Sama jména často ve zdrobnělinách. Vždyť školákům bylo mezi 10 a 14 lety. Převozník Leopold Schuster jako provozovatel přívozu dostal trest 10 měsíců, mlynář Josef Veverka jako majitel prámu polovinu. Žalář tehdy hrozil i učitelům, soud je ovšem osvobodil. Smutnou tečkou byl fakt, že do té doby oblíbený organizátor výletu, řídící učitel Bohumil Hornianský, jemuž prý po tragédii přes noc zešedivěly vlasy, se stal psancem. Musel z obce a na rakvickém hřbitově byly jeho ostatky uloženy až 40 let po jeho smrti. Ze 77 dětí, které výlet přežili, v Rakvicích zůstaly žít jen necelé 20. Tragédii připomíná i pomníček na místě neštěstí, kousek po proudu pod hrází dolní Novomlýnské nádrže. Tehdy ještě přehradou neregulovaná řeka měla hladinu o hezký kousek výš než dnes.
1: Český rozhlas Brno, Temné letopisy moravské.
0: Celý cyklus Temných letopisů moravských v podání Michala Isteníka z dílny Miloše Šenkýře přinese Český rozhlas Brno po celé léto vždy od pondělí do pátku v tomto čase.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Břeclavi si lidé od dneška zaplavou v nově zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm dva nerezové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce koupaliště vyšla město na víc než 500 milionů korun. Od příštího roku by měl být v provozu taky krytý bazén s wellness centrem. V Boskovicích a jejich místních částech od dneška seniori využívají senior taxi. Jízdu si lidé starší 70 let musí objednat telefonicky alespoň den předem. Jedna jízda je vyjde na 30 až 40 korun. Služba funguje ve všední dny od 6:30 ráno do 3 hodin odpoledne. Součástí služby je i asistence s přesunem a krátký doprovod. V Dolním Němčí na Uherskohradisku připravují výstavbu 3 bytových domů. Dohromady nabídnou celkem 33 bytů, které budou určené jako dostupné bydlení pro mladé rodiny nebo seniory. Jejich vybudování bude stát zhruba 200 milionů korun. Při financování obec počítá s využitím dotace a výhodného úvěru. Sněmovna dnes projedná změny jednacího řádu, které mají omezit obstrukce a zefektivnit její fungování. Na programu je mimo jiné návrh hnutí STAN, který by zakotvil povinnost, aby poslanci nebyli při jednání pod vlivem alkoholu nebo drog. V případě porušení by mohli být vykázáni ze sálu. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Opatrně na dálnici D1 na kilometru 153 ve směru na Brno. Havarovalo tam osobní vozidlo a narazilo do dopravního značení. Místem s opatrností projedete. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno.

0: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.
1: Nejsi, do mých snů však tiše vcházíš jako říjen. Denně vcházíš.

0: Zpíval vám Jiří Korny 5 hodin a 40 minut. První narozeniny má dnes nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku, Soutok. Leží v samém jižním cípu jižní Moravy, ale sahá i do lednicko-valtického areálu a do oblasti Mikulčic až k Hodonínu. Jejímu vzniku předcházely léta příprav jednání i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci se oblasti podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti soudy zamítli, část ještě řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal jednu z desítek žalob proti vzniku chráněné oblasti.
2: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku CHKO.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
2: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
1: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
4: Protože lidi někdy neví, že jsou v CHKO.
1: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém

0: Ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o HKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
2: Zítra.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Počasí 6:15 minuta, k tomu je aktuální čas. Teploty na jihu Moravy se pohybují od 20 do 23 stupňů Celsia. Máme za sebou díky oblačnosti relativně teplou noc. A předpověď počasí pro dnešek, ta dnes slibuje teploty až do 34 stupňů Celsia. Mělo by být polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, slabý proměnlivý, odpoledne mírný vítr do rychlosti 25 km za hodinu, v nárazech až do 55 km za hodinu. Ale meteorologové vydali také výstrahu, odpoledne a večer se mohou vyskytnout velmi silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami, a kolem 50 mm mohou být úhrny spadlé vody. Mohou se objevit dokonce i kroupy a nárazy větru až do 90 km za hodinu, takže chystáte-li se třeba na cesty, nezapomeňte pozavírat okna. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je na trojce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno!
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska.

0: Deska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zbýval vám Petr Muky 5 hodin a 52 minut, tady je Český rozhlas Brno. Dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Přichází právě teď Martin Písařík, který shodou okolností slaví dnes své narozeniny.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Strážníci z Modřic budou dohlížet na pořádek v 7 okolních obcích, nově i ve Střelicích. Jihomoravský kraj založil nový institut pro duševní zdraví. Nákupy nelevných čínských online tržištích zdraží začíná platit nové clo pro zásilky do 150 eur. A dnes čekáme zpočátku ještě polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 36 stupňů. Dobré ráno, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Ve Střelicích u Brna začnou v červenci dohlížet na pořádek strážníci z blízkých Modřic. Nahradí hlídky ze Šlapanic, které neměly kapacitu na navýšení činnosti. Střelice budou 7. obcí, která hlídky modřické policie využije. Přes rok funguje služba v Želešicích, od letošního června i v Silůvkách nebo Ořechově.
2: Ty hlídky fungují v nepravidelných kontrolách, zkontrolují parkování, případně jiná problematika. Zároveň se na ní občané vlastně můžou obrátit buď na telefonním čísle, na tisňové lince, nebo i osobně.
3: Popisuje činnost modřických strážníků v obcích vrchní komisař Lukáš Krakovčík. Podle nezávislého starosty Libora Procházky by se měl počet strážníků do budoucna navýšit.
4: Městská policie má nyní 13 strážníků a počítá se, že ještě pro tuto službu budou přijati další dva strážníci.
3: Modřičtí strážníci řeší hlavně nesprávné parkování, nedodržování rychlosti nebo krádeže v prodejnách, třeba v nákupním centru Olympia. Magdalena Králová, Český rozhlas.
1: Dnes oficiálně vzniká Jihomoravský institut mysli. Organizace založená krajem má za cíl zlepšit kvalitu i dostupnost péče v oblasti duševního zdraví a zároveň ulevit dlouhodobě přetíženým krizovým centrum. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje jmenovalo ředitelkou institutu Pavlu Kovářovou. Podle ní by měla organizace do plného provozu vstoupit na podzim. Institut má pomoc propojit odborníky a lépe koordinovat jejich kapacity. Za nákupy drobného zboží z levných čínských internetových tržišť zaplatí lidé ode dneška více. Na zásilky do ceny 150 eur nově připadá clo 3 eura. A to za každý druh zboží v balíčku. Dohodly se na tom státy Evropské unie. Nová pravidla mají snížit počet malých zásilek dovážených z Číny, usnadnit jejich kontrolu a zároveň zlepšit ochranu spotřebitelů. Podle českých e-shopů združených v Asociaci pro elektronickou komerci přichází takové opatření pozdě, popisuje ředitel asociace Jan Vetyška.
5: Podle nás by se primárně měly vymáhat současné zákony, protože je zde spousta zákonů, ať už lokálních v rámci České republiky nebo hlavně v rámci celé Unie, kde by ta tržiště měla nést zodpovědnost za to, že nabízí falzifikáty, že nabízí nebezpečné výrobky, o to by někdo měl vymáhat.
1: Čínská online tržiště jako třeba Temu dlouhodobě tvrdí, že dodržují evropské předpisy, spolupracují s úřady a bezpečnost prodávaného zboží berou vážně. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
6: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
0: Počasí.
1: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 33 až 36 stupňů. Biozátěž vysoká.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Prahy do Brna dejte pozor hned u sjezdu na Osovou Býtýšku. Na 153. kilometru zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do dopravního značení. Provoz je slabší, výrazněji se nezdržíte. Tolik doprava. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 5 minut po 6. hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Začíná nový měsíc, dnes je středa 1. července 2026 a od dneška jsou tu ty opravdové prázdniny. Kromě toho, že svůj svátek slaví Jaroslava, tak možná nevíte, že dnešek je také Mezinárodním dnem reggae. Ano, slaví se 1. července a jde o takový globálně kulturní den, samozřejmě spojený především s Jamajkou. Navíc je také dnešek Mezinárodní den vtipu, je to sice neoficiální, ale můžete dnes vtipkovat od samého rána na účet svůj nebo kohokoliv jiného. A k dobré náladě vám budeme hrát písničky, které nestárnou, Náměstí, Martátena Elefteriadu. Poté se budou procházet už na začátku hodiny a pak Marek Ztracený s jedním ze svých prvních hitů písničkou Ztrácíš se. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, klidný rozjezd dne, ať se vám nic nepřipálí, nerozlije a nikdo vás nerozčílí. Pěkný poslech.
0: Český rozhlas Brno.

0: get no stupor.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 13 minut. Do vesmíru by v následujících dnech měl odstartovat první český satelit navržený a postavený výhradně studenty. Družice Kostka z Brněnského vysokého učení technického už čeká ve Spojených státech na start rakety společnosti SpaceX. Na oběžné dráze otestuje technologie, které mají otevřít cestu dalším moravským a českým studentům do vesmírných misí.
2: Jedná se o prvou družicu v České republice, která je navrhnutá a sestrojená studenty a poletí do vesmíru.
3: Než se ke družici Kostka vůbec dostaneme, musíme s Patricí Janigovou ze studentského týmu Y-Space a fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT projít přísnými pravidly čisté laboratoře.
2: Studenti to sestrojovali v prostorech, kde jsou přísné podmínky na čistotu.
3: Vcházíme do laboratoře CITEC Nanolab a jelikož se jedná o místo, kam se nesmí dostat žádný prach, tak si musíme obléct speciální boty, plášť.
4: Úplně přesná velikost je 10x10x11,3 cm.
3: Popisuje mi velikost družice Kostka student a konstruktér Krištof Boháč z FEKTu VUT. Právě ji vytahuje z ochranného kufříku.
4: Je vystlán pěnou, která odizolává případné nárazy, šoky.
3: Tady nahoře je anténa, po stranách jsou solární panely, to rádio je ukryté někde vevnitř.
5: Ano. Všechny komponenty, které jsou tak vidět zvenčí, až na ta malá dvířka ze spodu pro komerční anténu, tak to jsou všechno komponenty, které jsme vyvíjeli my v týmu.
3: Doplňuje Šimon Pokorný z Y-Space a FEKTu VUT. Samotná družice ale nemá sloužit jen jako technologická demonstrace. Podle Krištofa Boháče na ní studenti ověří vlastní zařízení, která později využijí při další vesmírné misi.
4: A dále pak naše univerzita boduje meteorologickou stanici na Antarktidě, pomocí kterými vlastně budeme ověřovat ten náš rádio. Systém. Tedy budeme využívat tu naši anténu ke sběru dat z této stanice a přenášet je zpátky k nám na univerzitu.
3: Takže teď ho zase schováte?
4: Následně už umístěn v deployeru poletí do Ameriky, kde bude zaintegrován na raketu Falcon 9, transporter 17.
3: Studentská družice Kostka teď čeká na potvrzení termínu startu od společnosti SpaceX. Odstartovat by měla v prvních červencových dnech. Zkušenosti z mise studenti využijí při přípravě složitější družice CIMER. Ta se zaměří na výzkum chování bakterií a řas ve vesmíru. Z Brna Marek Gensel, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 19 minut, čas na předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 19 do 23 stupňů Celsia. Na 19 stupňů spadla teplota v Troubsku, 23 stupňů Celsia, stále v centru Brna, ale také v Ivanovicích na Hané. No a předpověď? Polojasno až oblačno, dnes čekáme odpoledne přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje, večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 31 až 34 stupňů Celsia, slabý proměnlivý odpoledne mírný vítr do 25, v nárazech až do 55 km za hodinu, ale pozor, meteorologové vydali výstrahu, během odpoledne a večera se mohou vyskytnout velmi silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny až kolem 50 mm, navíc také kroupami, klidně i dvoucentimetrovými a nárazy větru mohou dosahovat rychlosti 70 až 90 km za hodinu. Buďte opatrní. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio opět na trojce kvůli očekávaným horkům a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 23 minut. Jestli pak víte, že zmije, velmi rozšířený a relativně nebezpečný had, se vyhýbá těm nejteplejším a nejnižším částem naší republiky. Na jižní Moravě se příliš nevyskytuje, má radši podhorské oblasti, popisuje Petr Šrámek, kurátor chovu plazů z brněnské zoo. Zažil desítky případů, kdy mu lidé z Brněnska psali, že mají na zahradě zmii a co s ní. Byla to ale vždycky užovka hladká, která na první pohled může jako zmije vypadat. Má totiž také klikatou čáru na hřbetě. Více si můžete poslechnout v reportáži Jarky Vykoupilové na našem webu brno.rozhlas.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu. Dobré ráno přejeme.

0: 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku. Stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července. Rychlost řidičů na silnici 1/50 v Buchlovských horách nově měří radary. Českému rozhlasu to potvrdila policie. Na hlavní frekventované spojnici mezi Brnem, Uherským Hradištěm a slovenskou hranicí jsou radary na třech úsecích od Bystra Tramp až po odbočku na Stupavu. Další dvě místa se připravují. Přesun agent lidských práv, národnostních menšin nebo duševního zdraví z úřadu vlády na ministerstva dál vyvolává kritiku. Na protest proti změně rezignovalo více než 50 odborníků z vládních rad, výborů a pracovních skupin. Podle nich ochrana zranitelných skupin potřebuje nadrezortní koordinaci. Ve Skoronicích u Kyjova dnes začíná letní škola folklorního malování. Lektorky učí děti od 6 do 18 let, jak správně malovat tradiční moravské lidové motivy. Prázdninový kurz trvá 3 dny a přihlásilo se do něj zatím 39 dětí. Přijedou z Milotic, Vlkoše, Bzence, Ždánic a nebo třeba z Brna. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 směrem z Brna do Prahy z Bystřete za sjezdem na Měřín. Na kilometru 129 se v pruhu pro pomalá vozidla srazila dvě nákladní vozidla. Na místě zasahují hasiči. A nehoda také na silnici 428 u obce Morkovice Slížany. Srazila se tam dodávka s osobním autem. Na místě zasahují složky IZS. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přede David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 40 minut. Naladili jste si nás 1. července na začátku nového měsíce, dnes je středa. Samosběry přímo na polích už se netýkají jen jahod a dalšího ovoce, ale dokonce i česneku. Suché jaro poznamenalo úrodu, současná vedra ovlivňují zase způsob sběru. Zemědělci museli vymyslet jiný postup, aby nemuseli zákazníci při vysokých teplotách chodit po rozpáleném poli. Plodiny převáží do stínu nebo upravují části prodeje.
1: Česnek si lidé z pole u Bochovic odnáší opravdu ve velkém. Většina zákazníků dorazila s přepravkami nebo s taškami. Zahlédla jsem tu ale i jednoho pána s kolečkem. Už s druhou přepravkou teď míří do auta také paní Anna a Jana.
2: Jako je to tady dobrý, no, tak jako cena je chvále.
3: A česnek je vynikající, že?
2: Jo, cena je dobrá, takže jako to určitě, no, takže proto sem jezdíme.
1: A tohle máte pro sebe nebo i berete
2: další?
1: Ne.
3: My už máme jednu bednu v autě.
2: My budeme nakládat.
1: Podobné množství si česnek odváží také paní Monika. Ta sem dorazila letos poprvé.
4: Tak jsem to zkusila, ale jako vypadá pěkně. Jako víc odrůd tak a poradí, co, která odrůda, na co, takže... Takže jsem spokojená, už jdu po druhý.
1: Jo, takhle, takže vy už jednu bednu máte v autě.
4: Ano.
1: Zatímco v předchozích letech chodili zákazníci po poli a svazky česneku sbírali přímo tam, letos farmáři česnek pozbírali a ve svazcích připravili do stánku.
5: Jsme přešli trochu v reakci na velký vedra, k tomu vlastně, že ty svazky lidem svážíme pod stany, jo, aby nemuseli chodit po poli.
1: Vysvětluje farmář Dominik Jura, že nejde jen o pohodlí zákazníků, ale i o samotný česnek. Současná vedra mu příliš nesvědčí.
5: Z toho důvodu kvality, protože když na to praží vlastně, jo, je přes 30 stupňů, tak to není úplně ideální a ten česnek. Takže takhle vlastně můžem pořád jakoby zaručit nebo garantovat tu kvalitu. A pro lidi je to pohodlnější.
1: Vysoké teploty nicméně urychlily zrání česneku. Se samosběrem tady u Bochovic počítají do 7. července. Pak už bude k zakoupení zřejmě pouze ze skladu. Úrodu současně ovlivnilo také suché jaro.
5: Bez těch srážek v dubnu, březnu, to se podepsalo, některé odrůdy jsou menší, než je obvyklý, hlavně tam, kde je jako písčitá půda.
1: Popisuje Dominik Jura, že ve srovnání s minulými roky může být česnek trochu menší. Vůbec poprvé se letos pustili do pěstování i v nedaleké Petrávči na Žďársku.
6: My jsme to ničím nedohnojovali, my jsme šli tou přírodní cestou. To, co jsme zasázeli, tak nám vyrostlo, jenom některé ty odrůdy jsou prostě menší.
1: Podle farmáře Jiřího Kratochvíla bude česneku dostatek pro samosběry až do 10. července. Při horkém počasí je na poli hlavně ráno a večer, kdy přichází nejvíce zákazníků.

0: počasí.
1: Celá škola už to ví, že minutu po 6:45 je na řadě předpověď počasí. Sledujeme také, jak se vyvíjí teploty na jihu Moravy. Momentálně v rozpětí od 19 do 23 stupňů. Nejtepleji v tuto chvíli v centru Brna a také v Ivanovicích na Hané, zmíněných 23, a v úvozovkách nejchladněji, tedy 19 stupňů v Troubsku. Předpověď pro dnešek slibuje polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty dnes od 31 do 34 stupňů Celsia, vítr slabý, proměnlivý, odpoledne mírný do 25, v nárazech do 55 km za hodinu. Během odpoledne a večera se vyskytnou velmi silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami až kolem 50 mm a navíc se mohou objevit i kroupy až do 2 cm a nárazy větru mezi 70 až 90 km za hodinu. Takže chystáte-li se ven z města, z domu, nezapomeňte pozavírat okna. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio na trojce a slunce, které dnes vyšlo ve 4 hodiny a 51 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Hezký poslech vám všem.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tady Český rozhlas Brno, je 6 hodin a 51 minut. Tradičně před 7 jsme tu měli před prázdninami očekávané události dnešního dne, které během prázdnin měníme na letní servis. A ten prázdninový zahájíme praktickou radu pro ty, kteří se chystají do zahraničí. Napadlo vás někdy, kdo vlastně ví, že do zahraničí vyrážíte? Obvykle policie radí to nevytrubovat na sociálních sítích ani jinde, abyste nedali podnět zlodějům. Naopak jsou ale místa, kam se takovou věc oznámit vyplatí. Rodina, možná někteří přátelé by měli vědět, kde se budete pohybovat, nejen při přírodních katastrofách je pak důležité zjistit, kdo by mohl být ohrožený. Své klienty samozřejmě sledují cestovní kanceláře, ale mnoho lidí vyráží na vlastní pěst. A právě pro ně tu máme další doporučení. Ministerstvo zahraničí provozuje speciální systém, který funguje pod zkratkou DROST. S jeho pomocí má pak rychlejší přehled, když se podobná situace stane, a může tak například lidi kontaktovat. A jak to funguje? Na webu ministerstva předem vyplníte sami nebo si necháte vyplnit od někoho, kdo má přístup na internet, informace o své cestě. Zadáte údaje osoby o svém pobytu v zahraničí, spolucestujících, a pokud se stane něco nečekaného, systém pošle všem, kteří se zaregistrovali, informační textové zprávy a e-maily a pokusí se varovat nebo jim poradit. Současně mají na velvyslanectvích přehled o tom, kdo a kde může potřebovat pomoc a hlavně jakou. Registrace se vyplatí, stejně jako si brát sebou na cestu kontakt na naše velvyslanectví nebo konzulát v příslušné zemi. Nikdy nevíte, kdy se bude hodit. Webová adresa formuláře je drost.mzv.gov.cz. Pavel Kašpar u mikrofonu a zprávy pro vás chystá dnes David Hasman. Budou tu za 6 minut.

0: Bakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Břeclav dnes po rekonstrukci otevírá letní koupaliště. Pošta ve Šlapanicích u Brna funguje na nové adrese. Od dneška platí povinnost registrovat psy do nové centrální evidence. Čas na zápis je až do běžné návštěvy veterináře. A dnes čekáme zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. V Břeclavi si lidé od dneška zaplavou v nové, zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm dva nerezové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce koupaliště vyšla město na více než 500 000 000 korun. Od příštího roku by měl být v provozu taky krytý bazén s wellness centrem. Upřesňuje místo starosta Břeclaví Jakub Matuška z uskupení Mladí a neklidní.
3: Na krytém bazénu jsme odhalili nějaké statické vady, které výrazně prodlužují to dílo samotné, takže jsme se domluvili na tom kompromisu, že venkovní koupaliště otevřeme letos, ale krytý bazén by se měl otevřít až na konci března roku 2027.
1: Poštovní pobočka ve Šlapanicích u Brna od dneška funguje v nových prostorách. Sídlí v Nádražní ulici nad supermarketem. Přestěhovala se z budovy městského úřadu na Masarykově náměstí, kterou v květnu poškodila havárie vodovodu. Dočasně pošta fungovala prostřednictvím mobilních přepážek na náměstí, upřesňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
4: Pošta Partner bude díky výtahu, který je na místě, bezbariérová. Na té samotné poště budou fungovat dvě přepážky. Hodiny pro veřejnost budou na úrovni té dosavadní pobočky, tedy celkem 35 hodin týdně, a pošta bude zajišťovat standardní poštovní služby.
1: Majitelé psů mají od dneška povinnost zapisovat své psy do nové centrální evidence psů. Veterináři do ní na žádost chovatelů zapisují údaje o zvířeti, jeho majiteli i očkování proti vzteklině. Majitelé starších psů ale nemusí pospíchat do ordinací hned první den. Stačí, když zápis vyřídí při nejbližším plánovaném přeočkování, vysvětluje veterinární lékařka Kristýna Šrámková.
5: Veterinární lékař nemá šanci myslet na to, koho všeho zaregistroval, koho ne. Musí si to pohlídat ten majitel a musí vlastně toho veterináře svého nebo jiného požádat, aby ten zápis provedl. Poté veterinář je povinen ten zápis provést do 7 dnů. Je možnost to samozřejmě zavíst nějakým způsobem do průkazu, aby ten majitel věděl, že ten zápis má v pořádku.
1: V Česku odstartovala sezona pěstitelského pálení. Za vypálení ovocného destilátu si lidé připlatí. Důvodem je navýšení spotřební daně, pokračuje mluvčí ostravského celního úřadu David Kubenc.
6: Spotřební daň z lihu letos stoupla o 5%. V rámci snížené sazby tak lidé v pěstitelských pálenicích zaplatí 205 korun za litr čistého alkoholu. Základní sazba je pak 410 korun.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
1: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Dálnici D52 z Pohořelic do Brna teď velmi opatrně těsně před sjezdem na Rajhrad. Na 10. kilometru leží v pravém pruhu prkno. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: K
7: Krásnou středu vám všem, 4 minuty po 7 hodině je s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 1. července 2026 a za chvíli po písničkách Valdemara Matušky Tisíc mil a slovenské kapely PH, která bude zpívat svůj hit Za těbou, se vydáme za soutěží, jak se u nás mluví, konkrétně do Kuželova na Slovácku. Pro výherce dnes máme román Ostrov zalitý sluncem, do soutěže věnovalo nakladatelství Kazda a na lince 726 465 200 se už teď těšíme na vaše tipy, na správnou odpověď anebo na výběr některé ze tří variant, které pro vás samozřejmě máme připravené. Pavel Kašpar u mikrofonu, přejeme vám krásné vstávání, pohodové ráno doma, v kuchyni, v koupelně, u žehlícího prkna, u krmení kočky nebo třeba u prvního pohledu do zrcadla. Hezký poslech!
2: Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 12 minut, je tu soutěž Jak se u nás mluví. Ta dnešní nás zavede do Kuželova na Slovácku. Tam by se vás totiž někdo mohl zeptat, jestli máte takzvané traslavice. Co myslíte, že to je? Jestli máte traslavice, co to znamená? Zavolejte 726465200. Linka sem k nám do studia. Těšíme se na vaše tipy, anebo také na určitě správný výběr některé z našich možností. Pavel Kašpar, Český rozhlas Brno. Dobré ráno, kdo je tam?
1: Dobré ráno, tady Karel.
0: Karle, krásné ráno vám přeji. Odkud voláte, prosím?
1: Od Výškova.
0: Tak krásné ráno vám přeji k Výškovu. Co byste řekl, že to znamená, když se v Kuželově řekne, jestli máte traslavice? Co to bude?
1: No, nevím, slyším to poprvé.
0: Tak tři možnosti pro vás mám, Karle. Může to znamenat buď za A, že máte zimnici, nebo za B, že máte kalhoty, a nebo za C, že máte třásňovou sukni. Tak co by to tak mohlo být? Zimnice Ačko, kalhoty Bčko, třásňová sukně Cčko. Co vyberete?
1: Zkusím ty kalhoty.
0: Zkusíte ty kalhoty a dobře děláte, Karle, poněvadž jsou to opravdu pracovní kalhoty pánského horňáckého kroje, traslavice. Perfektní, skvělý odhad.
1: Paráda.
0: Gratuluju. Knížka je vaše. Byl to jenom váš tip, nebo jste si vzpomněl na něco?
1: Určitě tip, jako neslyšel jsem to nikdy.
0: Tak skvěle, dneska máte šťastnou ruku, určitě toho ještě využijte. Poprosím vás, nezavěšujte, domluvíme se na předání ceny. Karle, díky za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky, nasle.
0: 7 hodin a 13 minut, tady je Český rozhlas Brno. Zahrajeme si Beatles po písničce Počasí a soutěž Jak se u nás mluví zase zítra.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7 hodin a 17 minut, to je aktuální čas. Teploty na jihu Moravy se momentálně pohybují v rozpětí od 20 do 23 stupňů Celsia. 20 stupňů v tuto chvíli třeba v Troubsku, 23 v centru Brna, ale také v Lednici nebo ve Strážnici. Předpověď pro dnešek je celkem pestrá, slibuje polojasno až oblačno, odpoledne přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou pak srážky ustávat, nejvyšší teploty i přesto by mohli ještě přes den vystoupat na 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr slabý, proměnlivý odpoledne do 25 km za hodinu, v nárazech do 55 km za hodinu a meteorologové vydali výstrahu. Dejte pozor, během odpoledne a večera se mohou vyskytnout velmi silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s úhrny až kolem 50 mm a navíc se mohou vyskytnout i kroupy až do 2 cm a nárazy větru mezi 70 a 90 km za hodinu. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je dnes na trojce a slunce, které vyšlo ve 4 hodiny a je na 50 minut, zapadne 5 minut po 21. hodině. Dobré ráno přejeme.
2: Prázdninová poradna pro zdraví se bude ve středu 1. července věnovat tématu hemofilie. S hostem Martinem Bohůnem, předsedou Svazu hemofiliků, si budu povídat o úskalích života s poruchou srážlivosti krve a souvisejícími tématy. V rozhovoru se jistě dostaneme i k praktickým tipům pro život s tímto dědičným onemocněním. K poslechu srdečně zve Sandra Silná.
3: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Na zdraví, milí posluchači, pokud si teď připíte Malagelem, je 7:23. Tady je středeční první červencový Český rozhlas Brno. Několik tipů na dnešek pro vás máme. Brněnským hradem Špilberg dnes bude znít Verdiho opera Aida v nastudování operního souboru Národního divadla. Představení na nádvoří začíná ve 20 hodin a v titulní roli se představí hostující Čila Boroš. O den později pak ve stejný den na Špilberku odehraje La Traviata. Hlavní roli Violety vystoupí opět host, bude to sopranistka Jana Sibera. Role Alfreda se pak ujme Peter Berger. Dnes také bude hodně živo v knihovně Karla Dvořáčka ve Vyškově. V dětském oddělení tam pořádají letní prázdniny v knihovně, a to hned dvakrát. První začínají v 10, další pak ve 14 hodin. Pro děti bude připravena řada aktivit, třeba psaní brkem, četba komiksů, objevování naučných knih nebo sledování příběhů prostřednictvím ilustrací v dřevěném divadýlku. A pozvánka do knihovny ještě jedna, tentokrát je z knihovny Jiřího Mahena v Brně. Tam dnes začíná výstava Zvířata v zoo Brno. Zkoumat je návštěvníci budou prostřednictvím fotografií Eduarda Stuchlíka. V zoo Brno začal pracovat v roce 2002 jako šéfredaktor čtvrtletníku Zoo Reportet a tuto pozici zastával až do roku 2018. V roce 2023 se podílel na vzniku knihy Zoo Brno k 70. výročí založení brněnské zoologické zahrady. Výstavu Zvířata v zoo najdete v knihovně na Kobližné ulici. Zprávy pro vás připravuje David Hasman a ty další tu budou za 5 minut.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Ve Střelicích u Brna začnou v červenci dohlížet na pořádek strážníci z blízkých Modřic. Nahradí hlídky ze Šlapanic, které neměly kapacitu na navýšení činnosti. Střelice budou sedmou obcí, která hlídky modřické policie využije. Přes rok funguje služba v Želešicích, od letošního června i v Silůvkách nebo Ořechově. Trkmanské louky jsou od dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Přeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů. Nákupy drobného zboží z internetových obchodů mimo Evropskou unii od dneška zdraží. Na zásilky do hodnoty 150 eur nově připadá clo nejméně 3 eura. Opatření schválily státy Evropské unie. Cílem je omezit příliv levného zboží hlavně z Asie a zjednodušit kontroly dovážených zásilek. Podle Evropské komise dorazilo loni do unie téměř 6 miliard takových balíčků. Většina z nich byla z Číny. V Brně dnes večer pokračuje festival Ignis Brunensis. Se svým ohňostrojem se tentokrát představí švýcarská skupina. Na přehradě proto večer od 20 hodin platí zákaz plavby lodí, šlapadel i paddleboardů. Vodní záchranáři budou hlídkovat jak na vodě, tak i na souši. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Dálnice D1 před Brnem a tradiční ranní kolony v obou směrech. Od Vyškova jen kratší v okolí Holubic. Hlavně kamiony brzdí na 210. kilometru. Od Prahy se zpomaluje u Kývalky na 182. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Ve středu 1. července posloucháte Český rozhlas Brno, za 5 minut bude 7:45. První narozeniny má dnes nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku Soutok. Leží v samém jižním cípu jižní Moravy, ale i sahá do lednicko-valtického areálu do oblasti Mikulčic a až k Hodonínu. Jejímu vzniku předcházely leta příprav, jednání i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení chráněné oblasti soudy zamítly. Část ještě řeší. Problém je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal jednu z desítek žalob proti vzniku chráněné oblasti.
2: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku CHKO.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
2: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
1: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místo starosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
4: Protože lidi někdy neví, že jsou v CHKO.
1: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém dotací.
2: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi. V této chvíli prostě víme, že máme míň peněz, které podporují místní hospodáře. Musíme si vystačit s tím, co je.
1: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který budují Lesy České republiky, dodává mluvčí podniku Eva Jouklová.
5: Aktuálně připravujeme stavbu druhé klapky. S dokončením jezu za 183 milionů korun se počítá letos v listopadu.
1: Detaily ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o CHKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno, 7:45 a minuta k tomu. Předpověď počasí pro vás máme. Teploty na jihu Moravy zvolna stoupají, momentálně se pohybují mezi 20 a 23 stupni Celsia. A jaká je předpověď pro dnešek? Polojasno až oblačno by mělo být, odpoledne přehánky a silné bouřky, které se rozšíří na většinu kraje. Večer budou srážky ustávat, nejvyšší teploty mezi 31 a 34 stupni Celsia. A bude dnes i foukat, zpočátku slabý, během dne mírný vítr do 25 km za hodinu, v nárazech až do 55, ale dejte pozor, meteorologové vydali výstrahu, během odpoledne a večera se mohou vyskytnout velmi silné bouřky, doprovázené přívalovými srážkami s hodnotami až kolem 50 mm srážek. Kroupy se mohou vyskytnout dokonce 2 cm, píší meteorologové, a nárazy větru mezi 70 až 90 km za hodinu, takže chystáte-li se ven, určitě pozavírejte okna. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, bio je dnes na trojce, bude totiž opět horko a ve 4 hodiny a 51 minut dnes vyšlo slunce. Zapadne 5 minut po 21. hodině.
2: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
3: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
2: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
4: Naším dnešním hostem bude houslový virtuóz Pavel Šporco.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
5: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 7 hodin a 51 minut. Přes léto ležíte v nemocnici a aby toho nebylo málo, je v nich velké vedro. I taková je stále realita některých nemocnic v Jihomoravském kraji, které nejsou plně klimatizované. Často nejsou na pokojích, naopak nechybí v ambulancích, na urgentní příjmu a na odděleních akutní péče. Jak to v jednotlivých nemocnicích vypadá, už nám řekne redaktorka Andrea Němcová, která je se mnou ve studiu. Andreo, hezké ráno.
1: Dobré ráno i vám. Situace se na Jižní Moravě v nemocnicích liší. Obecně platí, že fakultní nemocnice v Brně jsou lépe vybavené v porovnání s těmi krajskými v okresních a dalších městech. Třeba ve fakultní nemocnici u svaté Anny v Brně je klimatizovaných 90% pokojů. Úrazová nemocnice má plně klimatizovaný pavilon hned u vstupu, další budovy jen částečně. Stejně tak jsou ale i zařízení, kde klimatizace na běžných lůžkových odděleních zcela chybí.
0: Můžeme být konkrétní, kde to je?
1: Hodně to pacienty, ale i personál může pálit ve znojemské nemocnici, kde je klimatizovaná jen asi pětina oddělení. Kde technologie funguje a kde chybí, říká mluvčí nemocnice Radovan Šoba.
2: Standardní lůžkové jednotky klimatizovány nejsou. Klimatizace je instalována na pokojích ARO oddělení, na jednotkách intenzivní péče, na onkologii a na infekčním oddělení, což představuje přibližně 20% pokojové kapacity nemocnice.
1: Šoba zároveň doplnil, že chybějící klimatizace nemá vliv na zhoršení zdravotního stavu pacientů.
0: Plánují nemocnice modernizovat prostory a klimatizace doinstalovat?
1: Ano, většina oslovených nemocnic modernizaci plánuje. V již zmiňované nemocnici ve Znojmě by klimatizace v pokojích měla objevit zhruba za 5 let. V nemocnici ve Vyškově renovaci právě dokončili a soustředili se právě na modernizaci vzduchotechniky a instalaci stínící techniky. A třeba v Hodoníně letos přibude větrací systém do rehabilitačního oddělení.
0: Andreo, je to problém jen nemocnic nebo i poliklinik?
1: I poliklinik. Já jsem se byla podívat třeba v čekárně v brněnském Bílém domě a tam jsem mluvila s Veronikou Šumpichovou.
3: Čekali jsme tady zhruba nějakých 25 minut. Šli jsme na běžnou kontrolu 3měsíčního dítěte. Cítili jsme se tady příšerně, protože je tady fakt jako hrozný horko. Jako je to velký problém pro ty děti, které nemají tu termoregulaci. Je jim tady fakt horko a trpí tím.
1: Podobnou zkušenost mají i další lidé, se kterými jsem se v čekárně bavila. Potíž s velkými vedry měli i pracovníci a pacienti dětské nemocnice v Brně. Před 2 lety na to upozornil jeden z mužů, který tam pravidelně vozil svého syna na kliniku infekčních nemocí. Vedení nemocnice tam nechalo nainstalovat stropní ventilátory, do léta příštího roku pak má být hotová kompletní rekonstrukce jedné z budov. Její plánovanou součástí je právě i klimatizace.
0: O tom, jak jsou nemocnice vybavené klimatizací, nám řekla redaktorka Andrea Němcová. Andreo, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Vám taky, naslyšenou.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtící hře tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
2: Bylo 8 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Používání amalgámových výplní v zubařských ordinacích dneškem skončilo. Policie na Jihomoravě preventivně kontroluje kempy i plavidla na vodních nádržích. Lidé si mohou v Lužicích na Hodonínsku nazbírat višně v sadu. A dnes čekáme zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Dobré ráno, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Brno a s nimi David Hasman. Amalgámové výplně v Česku končí. Zubaři je můžou od dneška použít už jen výjimečně, například pro pacienty s alergií na jiný materiál. Důvodem změny je snížení negativních účinků jedovaté rtuti na pacienty i na životní prostředí. Prezident České stomatologické komory Roman Šmucler ale tvrdí, že v Česku bude ekologický dopad minimální. Naopak se podle něj pro pacienty i pojišťovny zvýší náklady.
4: Pacienti mají bílé výplně, laicky řečeno hrazené, ale to jsou různé materiály v různé kvalitě a pro toho pacienta bych to jako asi zlepšením nenazval. Je to prostě nějaký způsob, kterým jsme se vyrovnali s tím politickým zadáním.
2: Většina lékařů se novým pravidlem už řídila, a to přesto, že Česko mělo v minulém půlroce výjimku a mohl se tady amalgám ještě používat. Evropská unie ho jinak zakázala už od letošního ledna. Policisté se začátkem prázdnin kontrolují okolí oblíbených vodních nádrží na jihu Moravy. Dnes budou například u Vranovské přehrady. Na co se hlídky v létě zaměřují, přibližuje policejní mluvčí Petr Vala.
5: Kontroly probíhají například v kempech, kde policisté upozorňují na riziko krádeží a doporučují, jak si chránit osobní věci. Současně hlídky působí i přímo na vodní hladině, kde se zaměřují na kontrolu dodržování pravidel plavebního provozu, mimo jiné také na kontrolu dodržování zákazu požívání alkoholu u vůdců plavidel.
2: Dnes a zítra můžou lidé v Lužicích na Uhodonína vyrazit na samosběr višní. Dvoudenní akci pořádá zemědělský podnik Mikulčice. Sad je otevřený od 6 do 14 hodin, zmiňuje vedoucí výroby Jonáš Balun.
6: Stačí si vzít košíček, kýblíček nebo bedínku. Žebřík není potřeba. Cena je 25 korun za kilogram. Budeme se snažit pořádat samosběr i o víkendu pro lidi, kteří pracují, aby také měli šanci natrhat si čerstvé višně.
2: Jiné farmy, například ve Velkých Bílovicích, samosběry kvůli jarním mrazům a slabé úrodě zrušily. V sadech v Krumvíři samosběr skončil. I tam stromy poškodily mrazy a zbytek ovoce sežehly vysoké teploty. Žďárská radnice dnes představí fotbalový a tenisový areál v Bouchalkách. Sportoviště je po rekonstrukci za skoro 100 milionů korun. Kromě prohlídky návštěvníci uvidí i sportovce z obou klubů přímo při hře na novém hřišti a kurtech. Akce začíná ve 4 hodiny odpoledne.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
2: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přeháňky nebo bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: On si dá jedna na příjezdu do Brna směrem z Prahy po pojíždí kolona. O něco se prodloužila, aktuálně se brzdí už od sjezdu na Ostrovačice na kilometru 178 a nesouvisle se pokračuje až k omezení u exitu 196 Bratislava. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný den vám všem, milí posluchači, 4 minuty po 8 hodině, s vámi Český rozhlas Brno. Dnes je 1. července roku 2026, svátek podle kalendáře slaví Jaroslava, což je ženská podoba jména Jaroslav a ve staroslovanském složeném výrazu jarý znamená něco jako bujará, prudká, silná a mocná. Je to jméno stále oblíbené v Česku, využívá toto jméno zhruba 87 tisíc nositelek a mezi nimi je i kolegyně Jarka Vykoupilová. Jaruško, všechno nejlepší a samozřejmě mnohé Jarky na vlnách Českého rozhlasu Brno. Přejeme vám, ať jste zdravé, šťastné a spokojené, stejně tak jako všichni dnešní narozeninoví oslavenci, mezi které patří třeba i herec Martin Písařík. Svého času slavíval narozeniny v tento den třeba Jindřich Plachta a nebo také Vladimír Ráš. Posíláme vám písničku Přátelství od Petra Reska a ještě připomeneme jedno zajímavé výročí. Možná nevíte, že narozeniny dnes slaví také Walkman a konkrétně 1. července v roce 79 ho představila firma Sony. Do té doby to byla naprosto neobvyklá věc, to, že máme dneska spoustu písniček třeba v telefonech nebo v mobilech a v dalších jiných nosičích už je vcelku běžné. Pavel Kašpar u mikrofonu a za chvíli už také kapela Turbo s písničkou Díky, já jdu dál a počasí s brněnskými meteorology. Dobré ráno.
3: Český rozhlas Brno.

takových slov jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra

0: počasí.
1: Krásný den vám všem, je 8 hodin a 14 minut, čas na počasí s brněnskými meteorology. U mikrofonu Mojmír Martan. Mojmíre, vítejte, dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Než se dostaneme ještě k aktuální situaci, pojďme se lehce ohlédnout za včerejškem. Včera večer tady v Brně se zablízklo, sprchlo někde, spadaly nějaké srážky v našem regionu už včera.
2: Tak srážky padaly včera, hlavně v té západní části kraje, a podobné tomu bylo i dnes ráno, kdy přes Brno přešla bouřka. Tady v Brně spadlo místy kolem 10 mm, pršelo na větší části města, ale více srážek spadlo v okolí Ivančic, Rosic a také na Tišnovsku a na mnoha místech Blanenska. Větší část kraje ale zůstala beze srážek a aktuálně také v té východní nebo jihovýchodní části kraje je hodně slunečno, minimum oblačnosti, trošku více oblačnosti je na západě kraje. Teploměry ukazují 21 až 27 stupňů, přičemž vyšší teploty jsou na východě nebo jihovýchodě kraje.
1: Mojmíre, jaká je předpověď pro dnešek?
2: Tak pro dnešek platí ještě, že bude poslední z takových hodně teplých dnů. Zpočátku bude převládat skoro jasná nebo polojasná obloha. Odpoledne se bude oblačnost zvětšovat a postupně se vytvoří přeháníky a bouřky, které mohou být i velmi silné, a to hlavně v oblasti Bílých Karpat. Srážky se rozšíří v těch večerních hodinách na většinu kraje a postupně budou přecházet do deště a od západu potom v noci ustávat. Odpolední teploty 31 až 34 stupně, chladněji bude na severu a západě kraje a tam na některých místech jen kolem 29 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý, odpoledne potom mírný západní, postupně až severozápadní vítr, přechodně s nárazy kolem 55 km za hodinu, ale v bouřkách může ten vítr ještě dále zesilovat.
1: Teploty ale stále ještě dneska vysoké. Ty bouřky, které přijdou i s tím deštěm, ovlivní nějak počasí v dalších dnech?
2: Tak jelikož budou spojeny také s přechodem studené fronty, tak v dalších dnech bude podstatně chladněji, bude takové příjemné letní počasí. Projeví se to i v noci, ta už by neměla být tropická, teploty by měly klesat na 18 až 15 stupňů. Od západu bude oblačnosti se trošku protrhávat. Zítřejší den potom přinese spíše takové ráno zvětšenou oblačnost, potom bude během dne oblačnost ubývat až na polojasno, večer i skoro jasno, srážky by se už vyskytovat neměly. No a zítřejší odpolední teploty 25 až 28 stupňů. V těch dalších dnech potom ty maximální teploty budou ještě nižší, v pátek jen do 25 stupňů.
1: Říká posel dobrých meteorologických zpráv Mojmír Martan. Mojmíre, poprosím vás ještě o teplotní rekordy. Apropo, padaly včera taky nějaké?
2: Tak včera rekordy určitě padaly. Byly na větší části kraje. Nejvyšší teplota byla naměřena ve Strážnici 37 stupňů.
1: Moc krát díky, to byl meteorolog Mojmír Martan. Mojmíre, krásné dny přejeme, mějte se hezky a brzy naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? a sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 21 minut. V Břeclavi se dnes otevírá zrekonstruované letní koupaliště. Lidé se vracejí do zcela zrekonstruovaného venkovního areálu, zatímco práce na vedlejším krytém bazénu ještě pokračují. Na místo zajela také naše reportérka Aneška Hlávková. Aneško, vítej, hezké ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Už v tuto chvíli plavou třeba lidé v bazénu?
1: Zatím ještě ne, to oficiální otevření opraveného koupaliště má začít za malou chvíli, o 8:30 a první plavci by si pak mohli zaplavat zhruba od 9 hodin. Všechno už je tu ale na ten slavnostní moment připravené. Na první pohled je vidět, že areál prošel velkou proměnou. Nové jsou nejenom bazény, ale taky třeba šatny nebo toalety nebo stánky s občerstvením.
0: Tohle všechno si ode dneška můžou lidé z Břeclavi a z okolí v novém bazénu užít, je to tak?
1: Je to tak a je toho tu po obnově pro ně připraveného víc, než na co byli zvyklí. K plavání anebo k osvěžení v horkých dnech jsou tu dva venkovní bazény. Ten 50-metrový je nově rozdělený na část pro plavce a část s vodními atrakcemi. Nový je taky tobogán, který je oproti tomu dřívějšímu méně strmý a má víc zatáček. A přibyly taky nějaké vodní prvky.
0: Ještě ale pokračuje stavba krytého bazénu. Jak dlouho to bude asi?
1: Je to tak, to letní koupaliště je zatím od rozestavěného krytého bazénu oddělené plotem. Ten se otevře až příští rok, protože stavbu zdržely statické vady. Hotová tam bude nejen nová plavecká hala, ale taky rekreační část, v které přibude wellness a vnitřní tobogán. Celá modernizace letního koupaliště i krytého bazénu vyjde město na víc než 500 000 000 korun. Břeclav přitom není jediným městem, které letos rozšiřuje nabídku pro plavce. V srpnu se lidem otevře taky nový krytý bazén v Blansku a už dříve otevřeli nové venkovní koupaliště, třeba v Rosicích.
0: A ještě praktická otázka. Aneško, prozraď na závěr. Ty už si koupání vyzkoušela ještě předtím, než přijdou ostatní.
1: Tak samozřejmě, že ta voda láká, ale nejdřív mě čeká ještě nějaká práce, takže dneska zůstanu nejspíš na břehu a vodu nechám prvním návštěvníkům. Už teď ráno je tu pěkně teplo, teď je tu přibližně 27-28 stupňů, tak to vyloženě svádí smočit aspoň nohy. Plavky mám pro každý případ sebou.
0: Tak přejeme hezkou koupačku. To byla reportérka Aneška Hlávková od nově zrekonstruovaného letního koupaliště v Břeclavi. Aneško, díky za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 8:30.
0: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
1: Dnes oficiálně vzniká Jihomoravský institut mysli. Organizace založená krajem má za cíl zlepšit kvalitu i dostupnost péče v oblasti duševního zdraví a zároveň ulevit dlouhodobě přetíženým krizovým centrum. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje jmenovalo ředitelkou institutu Pavlu Kovářovou. Podle ní by měla organizace do plného provozu vstoupit na podzim. Institut má pomoc propojit odborníky a lépe koordinovat jejich kapacity. Poštovní pobočka ve Šlapanicích u Brna ode dneška funguje v nových prostorách. Sídlí v Nádražní ulici nad supermarketem. Přestěhovala se z budovy městského úřadu na Masarykově náměstí, kterou v květnu poškodila havárie vodovodu. Dočasně pošta fungovala prostřednictvím mobilních přepážek na náměstí. Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm roste obří ovčín. Pajta dlouhá 40 metrů bude největší stavbou lidové architektury v novém areálu Kolibiska. Ten připomene tradici lesnictví a salašnictví na Valašsku. Poslance dnes čeká debata o změnách jednacího řádu sněmovny. Novela má omezit obstrukce a zrychlit projednávání zákonů, například zkrácením řečnické doby při projednávání programu i samotných návrhů. Diskutovat se bude i o tom, zda se omezení dotkne poslanců s přednostním právem. Závěrečné hlasování by sněmovna mohla stihnout ještě dnes. A počasí na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Na dálnici D1 z Brna do Ostravy zbystřete těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 havarovalo osobní auto a skončilo v nedaleké zeleni. Provozu sice nebrání, přesto se projíždí pouze levým pruhem. V pravém stojí vozidla záchranářů, výrazněji se ale nezdržíte. A D1 ještě jednou, teď příjezd do Brna od Prahy. Tradiční kolona od Kývalky z kilometru 182 chvílemi se natahuje až k Ostrovačicím na stý 78. Tolik doprava. Pohodové cesty Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin a 37 minut, čas na setkání s naším stálým spolupracovníkem, sportovcem tělem i duší, panem Jaromírem Meixnerem. Řeč bude o tenisu především. Tenisový Wimbledon má za sebou druhý hrací den a protože dámy mají přednost, pane Meixnere, jak si naše hráčky vedly na dvorcích All England Clubu? Vítejte, dobré ráno.
1: Dobré, opět hodně teplé. Až horké ráno. Ještě než se dostaneme k samotnému tenisu, tak vám musím říct, že mě zklamali pořadatelé, protože tak, jak oni vyžadují, aby všechno bylo bílé, tak si nevšimli, že někteří hráči a hráčky mají hodinky, černé řemínky, pouzdro černé i ciferník a rámy raket nemají bílé. Je to trestuhodné, budu si stěžovat. A přemýšlel jsem, že zavolám Honzovi Kodešovi, který jistě bude, nebo už je možná hostem jako wimbledonský vítěz, aby je na to upozornil, protože to opravdu je teda slabší. Tak, teďka vážně už. Takže ano, naše hráčky, bylo to, řekněme, úspěšné, protože v tom prvním kole se utkali dvě naše zkušená 34-letá Plíšková porazila 19-letou Valentovou 2-0-6-3-6-4. Musím říct, že na tom kurtu to je teda opravdu jak na nádraží, protože tam se potkávají ještě na jedné straně je tribuna, potom už jsou tam další kurty, takže diváci tam stojí po jedné straně a můžou se dívat na jeden zápas, pak udělají čelem vzad a dívají se na druhý. A lidi tam korzují, takže děvčata se s tím musí srovnat, ten kurt je neoblíbený, to je známá věc. A myslím si, že zkušená Plíšková si s tím poradila lépe. Takže rozhodla to v koncovkách druhých setů a je to tam. No, Bousková porazila Australanku Gibsonovou 2-1, hráli ale 2,5 hodiny, nebylo to tak jednoduché. Sarah Bejlek, tady ta dívka kousek dolů směrem k hranicím, prohrála s Rumunkou 36-letou Rumunkou Kristejovou 0-2. A není to dobré, 1-6, 6-7 a 8-6 pro Kristejovou, takže vypadla tím pádem samozřejmě, ale taková zvláštnost je, že ta Rumunka se letos loučí, řekla, že už nemá důvod ale pokračovat, letos zohrála sezonu a na Wimbledonu vyhrála poprvé od roku 2023, jinak tam vždycky hned v prvním kole prohrála. No a Nosková, to je taková ta naše skrytá, řekněme, naděje, porazila Němku Zajdlovou 2-0, ta se s ním moc nemazala 6-4, 6-3. Takže děvčata byla, řekněme, úspěšná.
0: Včera vstoupili do turnaje také tři naši muži a pane Meixnere, postupují po

0: hráš do druhého kola?
1: Dva postupují a jeden ne. Takže začneme tím nepostupujícím, a to je sice Kopřiva, který prohrál s Angličanem Chojinským. Ten je stý na žebříčku, Kopřiva 64. No a prohrál 0-3, tak to je takové trošku zvláštní, ale řekněme, takže to je takové, myslím si, že byl určitě zklamaný. No a potom Lehečka vyřídil Australana Popirina 3-0 suverénně, 6-4, 6-2, 6-4 za hodinu a 3/4. A pozor, a Menšík porazil, ten je 15. nasazený, Brita Samuela, ano, který dostal divokou kartu od pořadatelů, 3-2 vyhrál po 3 hodinách 37 minutách po šílené bitvě, kdy nakonec rozhodl až závěrečný tiebreak, který tedy Menšík vyhrál 10-7. Ten pátý, v pátém setu se ten tiebreak hraje do 10, takže vyhrál 10-7. Tak to byla teda šílená bitva a bylo to, řekněme, na hraně. Tak dnes hraje Muchová s Číňankou Zhangovou, Siňáková versus Bartuňková, dvě naše hráčky, zase jedna vypadne, a Krejčíková má těžkou soupeřku, protože přivítá pátou hráčku žebříčku, asi se Rusku Andrejevou.
0: Pane Maxnere, ještě velmi, velmi stručně, ano? Byla nějaká překvapivá vítězství na úkor velkých favoritů?
1: Byla. Asi jedno opravdu velké, protože Američan Shelton, to je pátý hráč žebříčku, prohrál s kvalifikantem Finem Virtanenem po skoro 4,5-hodinové bitvě, 2-3 na sety, ten poslední zase byl v tiebreaku a skončil 11-9 pro Virtanena. Takže to je opravdu velké překvapení. A potom takové, řekněme, mírnější souboj dva Ukrajinek. Osmá hráčka žebříčku Svitolinová prohrála se s Nikutovou 0-2, ta je 7-70. Tak to je takové trošku překvapení. Jinak loučil se Stan Wawrinka, ten Švýcar s českými kořeny, který ve 44 letech hrál svůj poslední, zřejmě Wimbledon, prohrál s Australem Jointem 1-3. A pozor, a Serena Williamsová ve 44 letech se opět vrátila po dvou má dvě děti, se vrátila opět na kurt a bojovala. Pardon, já jsem to spletl. Wawrinka prohrála s Italem Berettim a Serena Williamsová s Australankou Jointovou prohrála 1-2 na sety. Takže to je takové, sám jsem zvědav, jestli ještě bude hrát asi 4, ano. Tak to je dneska všechno.
0: Moc krát díky, pane Maxnere, těšíme se. Naslyšenou příště. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: počasí.
1: Tady je Český rozhlas Brno. Za minutu bude 8:45, je tu aktuální předpověď počasí. Teploty na jihu Moravy se pohybují v rozpětí od 21 do 26 stupňů Celsia. Těch zmíněných 26 je v tuto chvíli ve Strážnici. A předpověď počasí, polojasno až oblačno, dnes čekáme odpoledne přehánky a silné bouřky, které se rozšíří do většiny kraje. Večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty dnes opět tropické 31 až

34 stupňů Celsia. A bude dnes foukat zpočátku slabý, odpoledne mírný vítr do 25, v nárazech do 55 a během bouřek se může vítr rozfoukat až do 70 či 90 km za hodinu. Buďte opatrní, bouřky mohou být dnes

0: hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19. hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
2: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
1: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
2: Folklor a sport.
1: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: zpívala vám kapela Miraj, 8 hodin 48 minut. Vlna veder znamená pro Jihomoravskou záchranku vyšší počet výjezdů ke kolapsovým stavům. Všímá si toho i cyklus Modré majáky. Když vedra vrcholila, Zdeněk Truhlář se s mikrofonem vydal na základnu do brněnských Bohunic. Přesvědčil se, že záchranáři se uprostřed horkého dne opravdu nezastaví.
1: Vstupuji do garáže výjezdové stanice záchranářů v Brně Bohunicích, která je prázdná, protože všechny sanitky jsou, předpokládám, v terénu.
2: Je to tak, tady v Bohunické základně v tuto chvíli není žádná sanitka, je 15 hodin a my už jsme na 240 událostech. To je opravdu hodně. My máme vlastně průměr za 24 hodin 300 událostí v rámci Jihomoravského kraje a teď se už týden pohybujeme na nadprůměrných hodnotách 330 až 360 událostí za 24 hodin. A dnes to vypadá, že ten počet bude také hodně vysoký.
1: Říká mluvčí jihomoravských záchranářů Michaela Botová. Ano, natáčíme během jednoho z těch velmi horkých dní. Co mohou lidé dělat pro to, aby předcházeli kolapsovým stavům?
2: Určitě poprosíme především seniory a chronicky nemocné lidi, aby spíše zůstávali doma, pokud nemusí nutně vyjít ven, aby nepobývali na slunci v těch dobách kolem poledne, aby hodně pili. Pokud už půjdou ven, tak aby měli pokrývku hlavy a lehké oblečení a měli by se vyhnout fyzické námaze.
1: Jsme svědky toho, že někdo se dostane do kolapsového stavu třeba na ulici. Jaká je ta první pomoc? Co bychom měli udělat úplně jako první?
2: V prvé řadě je potřeba dostat toho člověka z působení přímého slunce, to znamená někam do stínu a začít ho ochlazovat. Zkontrolujeme, zda dýchá, zda je při vědomí, pokud ano, pak se snažíme podávat tekutiny a jak už jsem řekla, můžeme nějakým způsobem zkusit ochlazovat, budeme sledovat jeho stav a pokud by se nelepšil, to znamená zůstávala by třeba vysoká teplota, nebo by docházelo ke zvracení, nebo dokonce k poruchám vědomí, tak je určitě potřeba zavolat tísňovou linku.
1: Není tedy pravidlem, že kdykoliv vidíme kolapsový stav, hned voláme 155?
2: A není to úplně nutné, pokud půjde o mladého, zdravého člověka, pokud bude dýchat a bude při vědomí a podaří se nám ho nějakým způsobem ochladit a nebude mít žádné další komplikace, tak pak by

0: mohl být i v pořádku.
1: Možná se zeptám ještě na takovou babskou radu položit člověka, který omdlel na zem a zvednout mu nohy, to funguje?
0: Zvednout nohy určitě pomůže, ano, to můžeme udělat také. Ještě upozorním, pokud by ale v průběhu toho stavu došlo k tomu, že ten člověk přestane dýchat, že dojde k zástavě oběhu a to hrozí u těch chronicky nemocných nebo starších lidí, tak samozřejmě bude potřeba zahájit resuscitaci, ale v tu chvíli předpokládám, že už bude mít svědek té události na telefonu naše operátory na tísňové lince, tím mu vlastně budou říkat všechno, co má dělat.
1: Pokud na sobě člověk sám pocítí, že jdou na něj lidově řečeno mdloby, pomůže třeba rychlé schlazení skokem do studené vody?
0: Tak pokud je někdo déle na slunci a potom skočí do vody a ponoří tím pádem i hlavu, to určitě nedoporučujeme, protože může dojít ke zpomalení srdeční činnosti a teoreticky hrozí i zástava oběhu, tedy ohrožení životních funkcí. Takže pokud nám není dobře, cítíme, že je nám horko a že to skutečně může být způsobeno vysokými teplotami a naším delším pobytem na slunci, tak to chlazení, ochlazování by mělo probíhat spíše pomalu.
2: Upozorňuje mluvčí Moravské záchranky Michaela Botová. Tento i další díl cyklu Modré majáky si můžete kdykoliv poslechnout na našich stránkách brno.rozhlas.cz.

0: Tady je Český rozhlas Brno, je 8 hodin 54 minut. První červencové dobré ráno se pomaličku chýlí ke svému konci. Venku už svítí slunce, ve studiu už svítí slunce. Zdeněk Junák je tady, srdcovky červencové, prázdninové jsou tady. Zdeňku, vítej, krásné ráno.
1: Děkuji ti za velmi milé přivítání, drahý Pavlíku. Ano, jsem tady, jak bych řekl, v plné formě. Ano, začal červenec, krásný to letní měsíc, máme hezky. Sice včera jako hřmělo a různě se to motá, ale dokonce jsem se dozvěděl, že třeba v Řečkovicích jako pršelo,
0: jo.
1: A my tady v centru jako pár kapek, jako v podstatě nic moc, tak jsem očekával, že bude, jak se říká, taková nějaká hůlava, ale zatím nic, takže
0: až
1: uvidíme.
0: Dneska. Dneska
1: už bude?
0: Dneska už jo.
1: Tak dneska nikam nemusím chodit, tak neumlátí mě žádný krupobytí, takže auto jsem schoval, aby náhodou nějaký velká kroupa, psali, že prostě v Čechách nějaká až 10 centimetrový kroupě, rozumíš, tak
0: panečku,
1: aby ti ho rozmlátilo auto. Takže jako včerejšek byl takový odpočinkový, výborný, a dnešek bude taktéž. A hlavně dneska se sejde naše větrníková grupa.
0: Jupi.
1: A už se na ní velmi, velmi těším. No a zítra je čtvrtek. Běží to jako hrom, tak se na tebe taky budu těšit.
0: Budu se těšit i já, Zdeňku. Krásnou středu tobě a samozřejmě i vám všem, milí posluchači. Užijte si dnešek a budeme se těšit zítra. Vypadá to po bouřce, naslyšenou. Na závěr trocha poezie dnes pera básníka Zdeňka Wolfa. K modlitbě tiché přitáhla si tě těžká práce. Mějte se hezky, zítra naslyšenou.

Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.

0: Je 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Hasiče na jihu Moravy zaměstnali bousky, dnes se mají objevit znovu. Některé léky od specialistů od dneška můžou předepisovat praktičtí lékaři. Seniori v Boskovicích mohou od dneška využívat speciální dopravu po městě. A dnes čekáme zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Dnešní ranní i včerejší noční bouřky na jižní Moravě nespůsobily podle hasičů výraznější problémy. Jednotky pomáhaly především v okolí Brna a na Blanensku. Odstraňovaly popadané stromy nebo čerpaly vodu ze sklepů. Meteorologové očekávají bouřky s kroupami i dnes odpoledne. Nejvyšší teploty v kraji mají dosáhnout až 34 stupňů Celsia.
2: Tropické teploty tedy stále přetrvávají podle předpovědi, ale nebudou horka tak úmorná jako v předchozích dnech. Včera meteorologové na 9 stanicích v Jihomoravském kraji zaznamenali teplotní rekordy platné pro 30. červen. Nejvyšší hodnotu naměřili ve Strážnici, kde bylo 37 stupňů Celsia. Nejstarší pokořený rekord je z roku 1950, kdy v Lednici meteorologové naměřili přes 35 stupňů Celsia. Včera to bylo skoro o stupeň víc. Tomáš Kremr, Český rozhlas.
0: Praktičtí lékaři můžou od dneška nově předepisovat dalších 1200 léků. Ulehčit by tak měli specialistům. Jde o léky na cukrovku, srdeční selhání, štítnou žlázu nebo epilepsii. Změnu představilo Ministerstvo zdravotnictví a doktoři ji vítají. Jak ve vysílání Českého rozhlasu potvrdila Ludmila Bezdíčková ze Sdružení praktických lékařů.
3: Toto opravdu skutečně je hlavní benefit pro pacienta. A pro ty ordinace těch praktiků to neznamená nic víc, protože sleduje-li už toho pacienta třeba s cukrovkou, tak při té kontrole prostě jenom budu moci předepsat všechny léky, tak jak to odborná doporučení vlastně umožní.
0: V Boskovicích a jejich místních částech od dneška seniori využívají senior taxi. Jízdu si lidé starší 70 let musí objednat telefonicky alespoň den předem. Jedna jízda je vyjde na 30 až 40 korun. Služba funguje ve všední dny od 6:30 ráno do 3 hodin odpoledne, upřesňuje nezávislá starostka Jana Sirovátková.
4: Senior dopravu nám zajišťuje Červený kříž, má pro tady tento provoz zakoupeno vozidlo, které je speciálně upraveno tak, aby mohlo přepravovat i osoby na vozíčku nebo vlastně s tělesným postižením.
0: Součástí služby je i asistence s přesunem a krátký doprovod. Ústavní soud dnes rozhodne o systému rozdělování výnosů z daní mezi kraje. Návrh na zrušení části zákona o rozpočtovém určení daní podala loni skupina 32 senátorů. Vadí jim, že zákon nemá mechanismus, který by umožňoval podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickým vývojím. Zákon pevně stanovuje podíly krajů v procentech.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů, biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Brna do Ostravy se zdržíte těsně před sjezdem na Ivanovice. Na kilometru 236 se po nehodě projíždí pouze levým pruhem. Šťastné cesty.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Verše snadno lezou z tušky. Vždyť jsou k svátku pro jarušky, tak jak něžný růžek plátek, nech tím voní tento dárek. I školáci dnes si hoví, je první den červencový, proto snad i další chvilky posunou den do idylky. Éterem dnes budou zněti písně pro vás do 10. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je, a to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
5: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Tož, moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme středu 1. července roku 2026. Ano, je tady červenec a v podstatě pro školáky, i když prázdniny už začaly minulý pátek, tak už je to opravdu v rozpuku a prázdniny jsou tady a my to hned cítíme, jak bydlíme, protože bydlíme naproti školy a najednou je tam takový klid, ticho, nic se neděje. Dneska mají svátek Jaroslavy, takže všem Jaruškám, Slávečkám, Slávinkám, nebo jak jim říkáte, vinšujeme všecko nejlepší. A já už tady mám přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Chtěla bych zahrát písničku Proměny od Čechomoru své babičce Janě z Pohořelic u Zlína. Jen tak pro radost. Předem moc děkuji a zdravím pana Zdeňka Junáka, Beáta Bláhová. Milá paní Beato, já vám moc krát děkuji za pozdrav, taky vás zdravím a rád splním vaše přáníčko pro vaši babičku. Vybrala jste si písničku, takže jsou tady Čechomoři a jejich Proměny.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Nož, moji milí posluchači, dnes je to rovných 47 let, co se začal prodávat první Walkman. Pro někoho úplná novinka, pro jiného první možnost vzít si oblíbenou hudbu ven z domu. Najednou člověk nemusel sedět u rádia nebo gramofonu. Stačila kazeta, sluchátka a mohlo se vyrazit ven. Ale pozor, to nebylo jen tak, taková kazeta. Nahrávali se z rádia, přepisovali od kamarádů a člověk dobře věděl, na které straně začíná jeho nejoblíbenější písnička. Když se páska zamotala, často ji zachránila obyčejná tuška. Musím se vám přiznat, že já jsem nikdy Walkmanovi nepropadl. Neměl jsem rád Walkmana, nebo respektive nepotřeboval jsem ho, protože já od nějakých 12 let jsem se zamiloval do klasické gramofonové desky. A do ní jsem zamilován do dneška. To my tedy odborníci tomu říkáme vinyl, tedy vinylová, krásná, velká, dlouhohrající deska. Ale tenkrát mi stačila i nějaký to SP nebo, jak se říkalo, taková z jedné strany, jedna skladba z druhé strany, druhá skladba, taková malá gramofonová deska. Protože, víte, ty desky krásně voní a ty kazety, co byly nahrané kolikrát, že jo, tak třeba spolužáci si to stahovali z rádií, jenomže kolikrát ta písnička nedohrála a už do toho vlezl moderátor s nějakým příspěvkem nebo něco a zase jste čekali další, já nevím, 3 hodiny, pokud ji neopakovali, abyste si nahráli v té formě a v té kvalitě a v té délce, jak to vlastně mělo být. No a potom se samozřejmě na různých burzách prodávali kazety, jenže to jste přinesli domů, začátek byl výborný, no a u páté skladby už to škrčelo, přeskakovalo a bylo to ku ničemu. Já jsem začal využívat, až když se objevil Discman a ten byl, jako to byl přehrávač CDček, protože se začala objevovat výborná muzika i na těch CDčkách, které se normálně koupily v obchodě a hlavně se tam taky začala objevovat vážná muzika. Ne, že bych byl vyznavačem vážné muziky jako tak docela, ale přece jenom mám rád třeba mojí oblíbenou je velký takový komplet Má vlast. Prostě to je úžasná muzika a když mám chvilinku, tak si sednu, pustím si to, jak se říká, do sluchátek a to je paráda. Takže ano, dneska slaví 47 let Walkman, ale milý Walkmane, já jsem nebyl tvým velkým příznivcem, ale je to výborný, nakonec technika se vyvíjí a jen tak dál. A už vám pouštím, co? Jana Kalouska.
1: Český rozhlas Brno.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
4: Za vodou, za horou.
3: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: To byla skupina Queen a skladba A Kind of Magic. No a já už pro vás mám, protože je středa, tak pro vás mám středeční indicii do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii, vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, prošpekulujete, podtrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží CDčko s operou Leoše Janáčka, Její pastorkyňa. Je to opera o třech jednáních. Zpívají Jenůfu Libuše Domanínská, Stařenku Soňa Červená a řada dalších operních umělců naší republiky. Tak, středeční indicie tedy zní. K velké sousedce a souputnici to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostanu. Opakuji středeční indicii. K velké sousedce a souputnici to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostanu. Tak to byla středeční indicie a už vám pouštím Vabyho Daňka.
1: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
2: Nás bylo sedm romantiků, netušících, že se všechno mění. Stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není.

jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná,

0: času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Babi Daněk a jeho písnička Ročník 47. Dívám se na hodiny, máme 3 minuty po 9:30 a protože i dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, jelikož začíná zámecké léto, Pavel Kudrna vás provází a taky pan hrabě František Kinský. Budete soutěžit, máte se na co těšit, tak tady mám ještě jedno přáníčko z webového formuláře. Zní takto. Dobrý den. Zahrajte prosím písničku Řidič ten tvrdej chleba má. Pro všechny naše brněnský šoféry MHD k jejich každodennímu popojíždění v kolonách. Pevné nervy jim přejí jejich cestující. Tož, moji milí cestující, taky mezi ně patřím, to víte, že rád splním přáníčko. Vybrali jste písničku, takže Ladislav Vodička, Řidič ten tvrdej chleba má.
2: Český rozhlas Brno.

posílal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda, ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič, ten tvrdý chleba má.

ulice, krispy, přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou jsi tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůdy a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

kalhot sundat, mavé brýle městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Když nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, toubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet nejdůležitější na dálnici.

0: Tak skupina Elan, moji milí posluchači, zdárně dovedla dnešní srdcovky s datem 1. července do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji středeční indicii do celotýdenní hádanky kdo, kdy, kde. Zní takto. K velké sousedce a souputnici to mám, co by kamenem dohodil, ale přes kamení a hlínu se k ní nedostanu. Tak to byla středeční indicie, ještě bude čtvrteční, páteční a pak už to bude všem nám jasné, moji milí. No a ještě vám připomínám, pokud chcete, abych vám zahrál písničku, kterou máte rádi, abych zahrál vašemu blízkému partnerovi či partnerce, pozor, ne k narozeninám, ne, a taky ne dechovku, ne, tak to mi musíte dát vědět. Máte tyto možnosti, buď mi to namluvíte, svá přáníčka svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358, záznamník je vám k dispozici 7 dnů v týdnu, tak tedy non-stop, nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete konkrétní den, konkrétní písničku, konkrétní přání, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu. Tak, to je pro dnešek všechno a už z vás zvu k soutěži Zámecké léto. Natěší se na vás Pavel Kudrna a pan hrabě František Kinský. A já se na vás těším zítra po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Brno. Srdcovky.

0: Zámecké léto.
1: Dobrý den, opět vás zdraví Pavel Kudrna. Ano, je tu Zámecké léto, první červencový den a naše další putování. My vám v průběhu prázdnin představujeme a budeme představovat naše zámky, jejich majitele, spousty zajímavostí. Dnes tedy třetím dnem, třetí objekt.

0: Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
1: A je otevřeno.
2: Dobrý den.
1: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
2: Hezky vítám.
1: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
2: Říkáme jihodovní síň neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
1: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
2: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
1: Černínové se tady už byli podívat?
2: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
1: To je rehabilitace Diany.
2: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
1: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
2: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby. Tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
0: Zámecké léto. Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Ano, Humprecht, to je zajímavý objekt. Já jsem včera slíbil takovou malou, řekněme, úsměvnou drobničku, když se střebilo asi 5 let, když jsme autem a jeli jsme kolem Humprechtu, tak rozzářila oči a říkala, je, tam jsme byli se školkou na výletu krásná čeština. A tam byl obraz a tam byl pán a ten pán ještě žije. A já teď si nemohu vzpomenout, nevím jestli v Chřibské anebo v Londýně. Krásná porovnání, buď to Chřibská nebo v Londýnu. Já se obávám, že pán na portrétu po těch 45 letech už asi nežije. Tak žije naopak náš pořad, naše zámecké léto a teď bude žít soutěží, takže po písničce připravte si telefony a půjdeme na to.
3: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Asi víte, Rosomák není pták, ale do písničky se to hodil. Skupina Olympic. No a my se dáme do soutěže. Já nejprve budu lákat na sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. To jsou denní výhry od pondělí do pátku. Každý pátek pak budeme losovat výherce z těch denních výherců z toho týdne. Získá prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. No a na závěr po prázdninách, nebo na konci prázdnin spíš, vylosujeme tři z vás z těch všech výherců, respektive všech, kteří se dostali do slosování v tom denním běhu, tak pak vylosujeme tři, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Ale já myslím, že lákat na soutěž je zbytečné, vyvoláte. Mimochodem, jenom zajímavosti, vás nechci odradit. V loni první den, kdy jsme vyhlásili zámecké léto, tak zděšeně volal kolega z Prahy, říká, co se to tam u vás děje. 3 500 vytočení vašeho čísla 731 800 900. Tak pak asi víte, jak to vypadá s tím dovolat se. Paní Dáša z Větřní měla štěstí, byla třetí. Dobrý den, paní Dagmar.
1: Dobrý den.
0: Já myslím, že ta soutěžní otázka bude jednoduchá, protože já se budu ptát na jedno jméno, které tam padlo. Teď budu jaksi přehánět milionkrát. Ta soutěžní otázka, můžu do ní?
1: Můžete.
0: Ta otázka je jednoduchá. Jak se jmenovala Humprechtova manželka, jejíž portrét v nadživotní velikosti najdete na zámku Humprecht? Za A. Johana, za B. Marie, za C. Diana.
1: Tak za C. Diana.
0: Je to tak, vyhráváte ten náš zámecký cestovatelský balíček, tak brýle, deka, ponožky, batoh, tak doufám, že nám budete dělat v ponožkách i propagaci, protože jsou krásně rozhlasové, budou se vám určitě líbit. Tak paní Dášo, pro vás soutěž končí v pátek, zpozorněte, jestli vyhrajete tu prohlídku u Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí, no a máte šanci vyhrát i víkendový pobyt pak na konci prázdnin, jak už jsem říkal. Mějte se krásně, hezký den. Mimochodem, Humprecht jste navštívila, byla jste tam někdy?
1: Ano, na Humprechtu jsem byla dokonce dvakrát.
0: No tak prosím, tak víte, o čem je řeč. Mějte se hezky.
1: A je to tam krásné.
0: Je to tam krásné, děkuju. Stejně jako na zámku Moravský Krumlov, kam se vydáme zítra. Do té doby naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Chráněná krajinná oblast Soutok má rok, stále ale chybí její plán péče o přírodu. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení mechanismu, který přerozděluje daně mezi kraje. V Brně dnes začínají evropské hry handicapované mládeže Emil Open. A dnes čekáme zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku, stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánu je na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července, říká vedoucí zprávy HKO Soutok Vladan Riedl.
2: Plán péče je závazný pouze pro orgán ochrany přírody, nikoli pro ty lidi, kteří tam žijí. Ty připomínky, které byly v rámci předjednávání, tak ty jsme se snažili zakomponovat do toho samotného plánu péče, takže doufám, že bude platit ještě v létě.
0: Systém rozdělování daňových výnosů mezi kraje obstál před ústavním soudem. Skupina senátorů loni navrhla zrušit část zákona o rozpočtovém určení daní. Soud dnes ale jejich podnět zamítl. Podle senátorů zákon neobsahuje mechanismus, díky kterému by se mohly podíly přizpůsobovat změnám, třeba demografickému vývoji. Vede tak podle nich k nerovnostem ve financování krajů a poskytování veřejných služeb. 1. červencem začíná v Česku nová sezóna pěstitelského pálení. V tomto období budou nejčastěji zpracovávat třešně, meruňky, maliny nebo mirabelky. Třeba na Přerovsku je ale letos ovoce meziročně méně, pokračuje Petr Svoboda z územního sdružení Českého zahrádkářského svazu.
3: Bude to taková slabší úroda, nebude to plná. Plná úroda byla loni, kdy opravdu jsme se veselili a byly plné bečky. Na jaře to ovlivnili jarní mrazíky, který místěma v době květu a dokonce i po odkvětu, kdy pomezli mladé prutky, tak snížili jako tu úrodu. A možná, že by to snížilo i současné sucho, ale tam se rozhodlo nejvíc.
0: Přes 800 mladých handicapovaných sportovců ze 13 evropských zemí se zúčastní sportovních her Emil Open v Brně. Utkají se ve čtyřech týmových a sedmi individuálních disciplínách, jako je třeba plavání, lukostřelba nebo obdoba petangu. Podle prezidenta her Pavla Zbožínka bude součástí her od středy do pátku i doprovodný program na náměstí Svobody.
4: Budeme prezentovat nejenom jednotlivé sporty zdravotně postižený a veřejnosti bude moct vyzkoušet, ale i tady řada vystoupení, koncerty. Jan Kraus vždy pořádá benefiční show v den zahájení evropských her.
0: Dnes večer budou jejími hosty i motocyklový jezdec Filip Salač a handicapovaný motocyklista Radek Kaďák Skalický.
1: Počasí.
0: Na jihu Moravy dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bouřky. Ty mohou být doprovázeny přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda omezuje provoz na silnici 54 u obce Vlkoš na Hodonínsku. Srazila se tam dvě osobní auta a dodávka. Na místě zasahují složky IZS, počítejte s omezením provozu. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V 10 hodin a 4,5 minuty začíná první červencové dopolední vysílání na vlnách Českého rozhlasu Brno. Ať už nás posloucháte doma, v práci, na dovolené, na cestách, na chalupě, v kempu anebo kdekoliv jinde, věřím, že vám následující 2 hodiny budeme dobrým společníkem. Už za chvíli vás od druhého mikrofonu pozdraví Julie Kalodová, která jako obvykle přinese tip, jak zužitkovat třeba úrodu ze zahrádky. Dnes to bude recept, kde využijete rybíz. Vojta Halaš, regionální stopař, už vyrazil s mikrofonem do terénu a přihlásí se před 10:30 od brněnské přehrady. Telefonovat dnes budeme do Vranova nad Dyjí, kulturní pozvánka totiž směřuje právě tam, a to přímo na zámek. No a Jarka Vykoupilová ke konci hodiny opět dobře babsky poradí. Do 12. hodiny je s vámi Sandra Silná. Hezké dopoledne.

0: Český rozhlas Brno.
1: Je 10 hodin 13 minut a obvykle v tomto čase, a dnes tomu nebude jinak, vítám u druhého mikrofonu Julii Kalodovou. Dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne.
1: No a my teď tady opět otvíráme naší rozhlasovou kuchyni a opět to dnes bude recept jednoduchý.
2: Dnes ale nebudeme žhavit žádný oheň, budeme spíš mrazit.
1: Ano, ani nebudeme nakládat alkohol a jedlý dárek, ale budeme mrazit. A já už jsem tady upozorňovala nebo avizovala na začátku hodiny, že to bude rybíz, že dnes tedy můžete zužitkovat rybíz, tak...
2: Protože to je to ovoce, kterého je najednou moc a je potřeba ho rychle zpracovat. Takže džemy, marmelády, buchty, koláče a tak dál, ale mám pro vás tip na rychlý rybízový sorbet, což je vlastně zmražená zmrzlina, kterou můžete podávat. Určitě to ocení i děti. Kdo má rád takovou tu kyselkavější trošku chuť, je to taková ta chuť, která vás tak štípne za uchem. Je to teda zmrzlina, anebo postaru dřeň. Když jsme byli malí, tak jsme neznali slovo sorbet, ale byla to dřeň. Takže potřebujete 300 gramů zmraženého, buď zmraženého nebo čerstvého, červeného nebo černého rybízu, jak máte kdo rádi. Ten zmražený se hodí, pokud chcete to podávat hned, tu zmrzlinu, a ten čerstvý samozřejmě potom musí dojít k tomu zmražení. K tomuto množství, takže 300 gramů, potřebujete 4 lžíce cukru, nebo můžete použít med, můžete mít i tmavý cukr, jak kdo má rád. Můžete to zakápnout šťávou z citronu, nebo tam můžete třeba přidat mátu, to už si potom dochutíte sami. Takže jenom tyto tři, vlastně dvě ingredience, 300 gramů ovoce a 4 lžíce cukru. Pokud máte mražené, tak se to celé rozmixuje. Kdo nemá rád ta semínka a zrníčka, tak si to můžete připravit z rybízové šťávy, ale komu to nevadí, tak klidně to tam nechte a použijte potom do misky. Takže z toho mraženého můžete i hned servírovat, pokud z toho čerstvého, tak potom nechat mrazit. Pokud chcete ten sorbet, tak to je vlastně ta konzistence, kterou nabíráte lžičkou, to znamená v tom mrazáku jednou za 20 minut to vytáhnout a promíchat. Jinak vám to stuhne na kost a můžete to potom. Ale zase tato varianta je, pokud to nalijete do tvořítek na nanuk, tak potom třeba děti to ocení a je to vlastně jenom čisté ovoce, domácí, sezónní, úplně to nejlepší, co teď v tom horkém létě může být. A nebo tento, když to potom třeba dáte do tvořítek na led, tak to můžete dát do vody a zase máte jako hezkou i vizuálně to vypadá pěkně ve sklenici do limonády se smátou a je to pěkné.
1: Úplně, že by to právě jako kostičky sorbetu rozpustí se v sodovce a vlastně to vypadá
2: přesně
1: hezky.
2: Tak. Jako... Máte kamarády, přijde vám přítelkyně na zahradu, dáte si něco takhle dobrého a vy budete mít připravený čerstvý rybízový sorbet.
1: Tohle je recept, který určitě by ocenil můj mladší syn, protože on miluje rybíz. A když jdeme na trh, tak vždycky chce kupovat rybíz. My nemáme zrovna stromečky zasázené nebo keře na zahradě rybízové, ale vždycky teda kupujeme v tuhle sezónu, v tuhle dobu sezóní kupujeme rybíz nebo angrešt. Tak ještě.
2: To máme odlišné chutě našich synů, protože můj syn se mnou včera právě vedl debatu o tom, že rybíz úplně nesnáší, že to je nejblbější ovoce, které zná, protože je strašně kyselé. A už jsem říkala minule, mě to teď žerou slepice, prostě oni vyskočí nahoru a vlastně takže do výšky toho, jak ta slepice, vždycky to vede náš kohout, ten tam přivede to hejno a všechno mi to se zobávají. A ještě také, já bydlím v Kunštátě a v Lisicích je velká, vlastně jsou velké sady nebo pole s rybízem, takže i tam se jezdívá na rybíz.
1: Něco mi říká, že možná nějakou takovou příhodu uslyšíme od Zdeňka Junáka, příhody Zemlejna, možná, že tam proniknou i slepice a rybíz do některého dílu. Každopádně moc děkuju za dnešní recept. Věřím, že jste si ho stihli zaznamenat. Je jednoduchý, určitě vás potěší v těchto stále ještě horkých dnech. No a já se budu na Julii Kalodovou těšit opět příští středu s dalším receptem. My teď budeme poslouchat Johna Denvera, Marcelu Holanovou a přihlásí se taky náš regionální stopař Vojtěch Halaš.
2: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis pokračuje dnes dalším večerním programem. Na poslední přípravy přímo na brněnskou přehradu se vydal podívat náš regionální stopař Vojtěch Halaš. Vojto, hezké dopoledne, kde se teď přímo nacházíš a jak dlouho se vůbec ohňostroj připravuje?
2: Ahoj Sandro, hezké dopoledne tobě i posluchačům. Nacházím se přímo kousek od pontonu, ze kterého se odpalují ohňostroje. Na to se dá říct molo, ale už dnes nikdo kromě pyrotechniku nesmí. Já jsem vyjel za doprovodu záchranářů a Ondřej Morávka z pořádající agentury SNIP na lodi k blízkosti tohoto místa. Jsme přibližně 30-40 metrů právě od pontonu a blíz už prostě se není možno teďka dostat. Ponton, odkud se bude večer dálkově odpalovat pyrotechnika, je široký asi 100 metrů. A posledních 24 hodin na něj mohou pouze oprávnění pyrotechnici. Jinak za přibližně 15-minutový ohňostroj se vystřelí k nebi 1000 až 2000 odpalů této pyrotechniky. Co se týče příprav, ty trvají u soutěžního ohňostroje při Ignis Brunensis 3 dny přímo tady na vodě a samozřejmě měsíce předtím v dílnách. Přípravy vrcholí právě dnes o 10:30 večer hlavní show a přijdou na ní se podívat 10 000 lidí.
1: Kdo stojí za dnešním ohňostrojem a čím bude jeho program inspirovaný?
2: Autory dnešního ohňostroje jsou ze Švýcarska a v Brně se svým ohňostrojem zvítězili už v roce 2013. Dnešní ohňostroj nabídne divákům nevšední podívanou inspirovanou záhadami Sherlocka Holmese. Během představení se na obloze vystřídají dramatické i energické momenty. Od filmových motivů přes italské melodie a rockovou energii až po známé písně plné nostalgie. Každá hudební část představuje dílek pomyslné skládačky, která diváky dovede až k velkolepému finále. Ohňostroj nebude jen oslavou světla a barev, ale také pozvánkou do světa fantazie, kde není potřeba hledat logické souvislosti. Stačí se jen nechat unést hudbou, efekty a jedinečnou atmosférou, která vyvrcholí explozí barev na brněnské noční obloze.
1: Tolik tedy náš regionální stopař Vojta Halaš, který se přihlásil z příprav na dnešní přehlídku ohňostrojů Ignis Brunensis. Vojto, děkujeme a hezké dopoledne. Ahoj.
2: Zdravím od vody a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Mnohým začaly letní prázdniny, což mimo jiné znamená i možnost neobvyklých zážitků na známých místech. My vás už za chvíli pozveme na státní zámek Vranov nad Dý, kde pro letošní léto opět připravili oživené divadelní prohlídky zámku.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Už zítra večer ožije na zámku Vranov nad Dyjí dramatický příběh slavného románu Alexandra Dumase Muž se železnou maskou. Nebude to ale jediný příběh, který mohou návštěvníci během letních měsíců na zámku shlédnout. Po telefonu teď přeji hezký den kastelánce Vranovského zámku Kateřině Doležalové, která nám k divadelním prohlídkám řekne více. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Nejenom Muž se železnou maskou, ale i další příběhy u vás ožijí. Které to dále budou?
2: Tak na konci července 30. u nás ožije také legendární příběh Robin Hood a tajemství Sherwoodu, a nebo potom v polovině srpna 13. to budou tradiční lásky a vrásky pana Petra Voka z Rožnuberka, abychom trošku těch jižních Čech přivedli sem i na jižní Moravu.
1: Vy ty divadelní prohlídky pořádáte pravidelně. Čím je představení na zámku jedinečné?
2: A má to tu jedinečnou atmosféru, právě protože první prohlídka začíná v 6 hodin, sice ještě světlo, ale už je to takový ten podvečerní čas, kdy se pomaličku snívá a ten zámek a ty interiéry zase úplně jinak ožívají. Postupně tam rozsvícíme svíčky, uměle to nasvětlujeme a dáváme tomu jiný nádech. Vlastně si můžeme společně s návštěvníky zavzpomínat, jak asi probíhaly takové kulturní akce, které právě byly na šlechtických sídlech na večer a trošičku dá zase zámku jinačí rád.
1: A v kterých těch zámeckých prostorách se představení vlastně odehrává? Jak je dlouhé? Funguje to tak, že se diváci přemístují společně s herci třeba z místnosti do místnosti?
2: Tak, my využíváme těch nejznámějších a nejlákavějších prostor Vranovského zámku, a to je samozřejmě sál předků, předsálí a ty reprezentační interiéry v prvním patře. Dalo by se říci tedy vlastně první prohlídková trasa zámku, reprezentační interiéry, a přesně jak říkáte, prohlídka je vlastně koordinovaná a ty herci vás doprovází tím příběhem, vedou vás a společně s nimi se přemístujete v rámci těch interiérů, a dá se říct, že vlastně když se to třeba hraje v podobných prostorách, ty představení, tak pokaždé i ty prostory dostanou jinačí nádech, trošičku je upravíme, tak aby to bylo příjemné pro návštěvníky, tak samozřejmě pro i ten samotný příběh a herce. A vlastně se na délku, tak to trvá zhruba hodinku, těch 60 minut.
1: Výborně. Na divadelní prohlídky státního zámku Vranov nad Dyjí, které začínají zítra, tedy ve čtvrtek 2. července od 18, 19.30 a 21 hodin, nás pozvala kastelánka zámku Kateřina Doležalová. Já vám moc děkuji a přeji pěkný den. Naslyšenou.
2: Děkuji, budu se těšit na návštěvu.
1: Díky. To byla tedy dnešní kulturní pozvánka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, pak také Jiří Helekal a kapela Slza. Je 10 hodin 35 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a je s vámi Sandra Silná.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.

0: Prime, Český rozhlas Brno.
1: Poslední rubrikou pravidelnou této hodiny dopoledního vysílání jsou babské rady Jarky Vykoupilové a ty nám dnes připomenou všechny detaily, které je potřeba dodržet při přípravě pravého espressa.
2: Babské rady. Název silné malé kávy espresso je odvozen z výrazu pro rychlý vlak, tedy express, a měl vyjádřit výrazné zrychlení přípravy kávového nápoje pomocí nové technologie. Ostatně první stroj na přípravu kávy pod tlakem páry byl v Itálii patentován už v roce 1884. Jak má být ideálně silné preso připraveno? Tady je návod od profesionálních baristů. 7 gramů mleté kávy zalisované silou 20 kg, jenom prvních 20 až 30 ml extrahované tekutiny v daném čase 20 až 30 sekund s vodou teploty 90 stupňů a 9 bary tlaku. Pokud toto profesionální zadání nedodržíte, čekejte velký rozdíl v obsahu aromatických substancí i chuti. Správně připravené preso má maximální hodnotu kofeinu 10% a vaše tělo ho bude trávit okolo 15 minut. Účinky kávy ale v těle přetrvávají několik hodin.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: Je 10 hodin, téměř 50 minut. Zprávy v 11 připravuje David Hasman, ty tady budou za 10 minut tady. No a potom otevřeme pravidelnou poradnu pro zdraví. Já dnes v poradně přivítám Martina Bohůna, předsedu Českého svazu hemofiliků. No a naším tématem bude právě porucha srážlivosti krve. Tak pokud vás téma zajímá, a já věřím, že zajímá, zůstaňte s námi. Teď bude zpívat Leona Machálková, Helena Vondráčková a také Karel Gott.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Strážníci z Modřic budou dohlížet na pořádek v 7 okolních obcích, nově i ve Střelicích. Amalgámové výplně v Česku končí, zubaři je můžou od dneška použít už jen výjimečně. Pošta ve Šlapanicích u Brna funguje na nové adrese. A počasí dnes čekáme zpočátku ještě skoro jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a teploty do 34 stupňů. Dobré dopoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Ve Střelicích u Brna začnou v červenci dohlížet na pořádek strážníci z blízkých Modřic. Nahradí hlídky ze Šlapanic, které neměly kapacitu na navýšení činnosti. Střelice budou 7. obcí, která hlídky modřické policie využije. Přes rok funguje služba v Želešicích, od letošního června i v Silůvkách nebo Ořechově.
2: Ty hlídky fungují v nepravidelných kontrolách, zkontrolují parkování, případně jiná problematika. Zároveň se na ní občané vlastně může obrátit buď na telefonním čísle, na tisňové lince, nebo i osobně.
3: Popisuje činnost modřických strážníků v obcích vrchní komisař Lukáš Krakovčík. Podle nezávislého starosty Libora Procházky by se měl počet strážníků do budoucna navýšit.
4: Městská policie má nyní 13 strážníků a počítá se, že ještě pro tuto službu budou přijati další dva strážníci.
3: Modřičtí strážníci řeší hlavně nesprávné parkování, nedodržování rychlosti nebo krádeže v prodejnách, třeba v nákupním centru Olympia. Magdalena Králová, Český rozhlas.
0: Používání amalgámových výplní od července v zubařských ordinacích končí. Česku vypršela výjimka z evropského zákazu, který platí od začátku roku. Amalgám tak zůstane jen pro výjimečné případy. Příčiny jsou především zdravotní a ekologické, vysvětluje Renata Povolná z Ministerstva zdravotnictví.
5: Nebezpečí nespočívá primárně v samotné amalgámové zubní výplni. Zákaz jeho použití je motivován snahou omezit škodlivý účinek rtuti, tedy amalgámu, v průběhu celého životního cyklu. To znamená od jejich těžby až po likvidaci odpadů s jejím obsahem.
0: Česká stomatologická komora změnu kritizuje. Zásadní ekologický efekt podle ní nepřinese. Poštovní pobočka ve Šlapanicích u Brna od dneška funguje v nových prostorách. Sídlí v Nádražní ulici nad supermarketem. Přestěhovala se z budovy městského úřadu na Masarykově náměstí, kterou v květnu poškodila havárie vodovodu. Dočasně pošta fungovala prostřednictvím mobilních přepážek na náměstí, upřesňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
6: Pošta Partner bude díky výtahu, který je na místě bezbariérová. Na té samotné poště budou fungovat dvě přepážky. Hodiny pro veřejnost budou na úrovni té dosavadní pobočky, tedy celkem 35 hodin týdně, a pošta bude zajišťovat standardní poštovní služby.
0: Ve Skoronicích u Kyjova dnes začíná letní škola folklorního malování. Lektorky učí děti od 6 do 18 let, jak správně malovat tradiční moravské lidové motivy. Prázdninový kurz trvá 3 dny a přihlásilo se do něj zatím 39 dětí. Přijeli z Milotic, Vlkoše, Bzence, Ždánic nebo třeba z Brna.
1: Počasí.
0: Na Jihomoravě dnes čekáme zpočátku skoro jasno až polojasno, postupně bude přibývat oblačnost a později se mohou objevit přehánky nebo bousky. Nejvyšší odpolední teploty 31 až 34 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 z Vyškova do Brna vás zdrží kolona. Zpomaluje se na 216. kilometru a téměř 40 minut se jede krokem před rohlenku na 208,5. kilometr. Tam vyšetřují kolizi 3 osobních aut, projíždí se pouze jedním pruhem. Tolik doprava. Cesty jen s dobrým koncem. S Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: V pravidelném středečním čase 4,5 minuty po 11. hodině otevíráme poradnu pro zdraví. Dnes se v ní zaměříme na problematiku života s hemofilií, tedy poruchou srážlivosti krve. Už za chvíli za druhý mikrofon usedne Martin Bohun, předseda Českého svazu hemofiliků, a budeme si na téma povídat. Zůstaňte s námi a dozvíte se více. Příjemné dopoledne, krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Nadále přeje Sandra Silná.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Martin Bohun, předseda Českého svazu hemofiliků, je dnes naším hostem v poradně pro zdraví. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne.
1: Povídat si budeme o poruše srážlivosti krve neboli hemofilii a připomínám také telefonní číslo do studia 726 4652 00, kam můžete volat své dotazy během vysílání už i od této chvíle. Pane Bohune, já jsem moc ráda, že jste tedy přišel. My už jsme avizovali naše vysílání před časem, ale pak kvůli zdravotním komplikacím to nevyšlo, tak jsem moc ráda, že jste dnes tady. A pojďme si tedy říct na začátek, co je vlastně hemofilie a jak byste ji vysvětlil jednoduše člověku, který o ní třeba nikdy neslyšel nebo se s nikým takovým nesetkal, kdo tedy hemofilií poruchou srážlivosti krve trpí.
2: Tak hemofilie je vrozená porucha srážlivosti krve. Jednoduše řečeno, když se zdravý člověk řízne, tělo si vytvoří jakousi zátku, která krvácení zastaví. U člověka s hemofilií jeden ten důležitý dílek této skládačky chybí nebo nefunguje správně. No a srážení krve vlastně funguje jako řetěz lidí, když bych to měl připodobnit k něčemu, aby si posluchači udělali nějakou představu. Takže vlastně v tom řetězci, když si ti lidé předávají balíček z ruky do ruky, každý ten člověk má svoji úlohu. A když jeden člověk v tom řetězu chybí, tak samozřejmě to předávání se zastaví nebo výrazně zpomalí. No a přesně to se děje u hemofilie. Chybí jeden ten důležitý článek celého toho procesu. Takže vlastně je důležité to, ten článek nahradit vlastně tou bílkovinou, kterou hemofilici si musí aplikovat ať už do žíly, případně subkutáně. Máme vlastně dvě formy léčby. Teď řekněme za tu dobu těch 20 let se ta léčba posunula tak kupředu, že víceméně už každé to krvácení má ta osoba s hemofilií pod kontrolou. A co bych řekl, že je takový ten zlatý bonus toho všeho, tak to je ta domácí léčba, vlastně, kterou hemofilici mají myšleno. Domácí léčba, že ten lék mají doma a můžou si ho podávat v pravidelných intervalech, to znamená vlastně doplňovat si tu bílkovinu, která jim v tom řetězci chybí pravidelně, tudíž nedochází k těm spontánním krvácením, tak jak to bylo ještě i v mém případě před rokem 90, kdy jsme tu domácí léčbu neměli.
1: To znamená, vy jste použil to přirovnání tedy těch osob, které si podávají ten balíček. Vám tam tedy chybí v uvozovkách ta osoba, nebo tak, teda tak. Ten zastavovač, kdo vy se tak. Říznete a prostě krev se po čase nezastaví a teče jo, dál.
2: Já bych ještě nějak chtěl uvést na pravou míru, že hemofilik, nebo aby ta představ nebyla tak, že hemofilik krvácí silně, nebo že z něho nějak jako tryská krev, ne. Hemofilik krvácí úplně stejně jako zdravý člověk, ale krvácí díl. To znamená, abych se ještě vrátil vlastně k té definici hemofilie, tak my rozlišujeme dva typy hemofilie, je hemofilie A a hemofilie B. U hemofilie A chybí ten článek, ta osoba s označením vlastně faktor 8, nebo ta bílkovina faktoru 8, a u hemofilie B chybí ta bílkovina faktoru 9. To znamená, že, jak už jsem zmínil v tom úvodním slovu, každý tady ten hemofilik s tou danou formou hemofilie, tak si musí aplikovat konkrétní preparát, který vlastně to krvácení nějakým způsobem zastaví anebo ho bude alespoň chránit.
1: Jak častá máte představu, jak častá hemofilie je v naší populaci a jestli třeba jí trpí více lidé starší, mladší, nebo jestli se to vůbec dá nějak říct takhle?
2: Tak jelikož je to vrozená porucha krevního srážení, tak vlastně si to neseme už od narození. To znamená, jestli tím trpí míň nebo víc dětí nebo dospělí, tak to takhle nelze definovat. Každopádně, co se týče toho počtu hemofiliků, tak podle dat Českého národního hemofilického programu, který vlastně eviduje data o léčbě, o pacientech z celé České republiky, a my tyto data poskytujeme Světové hemofilické federaci tak, aby byl nějakým způsobem přehled o tom, kolik těch hemofiliků celosvětově je, jak se léčí, jaká je diagnostika, jestli máme podchycené přenašečky, tak je něco přes tisícovku u nás v České republice, z toho je asi čtvrtina dětí. Mm-hmm. A zmínil bych vlastně i to, že o hemofilii se u nás v České republice starají specializovaná hemofilická centra, řekněme ty krajská, kde vlastně je celá ta diagnostika a ta péče o tady ty osoby koncentrována. To znamená, hemofilici musí přicházet vždy do tohoto hemofilického centra, kde dostávají tu léčbu v případě i hospitalizace, v případě nějakých dalších ortopedických chirurgických zákroků, tak musí konzultovat vždy s tímto specializovaným centrem.
1: Mm-hmm. S Martinem Bohunem si dnes v poradně pro zdraví povídáme o poruše srážlivosti krve a za chvíli budeme v tématu pokračovat.
0: Posloucháte Letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: V poradně pro zdraví si dnes s Martinem Bohůnem povídáme o hemofilii, neboli poruše srážlivosti krve. Já připomínám také telefonní číslo do našeho studia 726 4652 00, kam můžete volat své dotazy. Pane Bohůnem, my jsme si teď před chvílí povídali tedy o tom, co to hemofilie je. A řekněte mi, jaké jsou tedy příznaky hemofilie a kdy se nemoc nejčastěji odhalí, pokud tedy v rodině není, protože vy jste říkal, je to dědičná nemoc, to znamená, že pokud se v rodině objeví, tak je pravděpodobné, a to mi pak ještě taky řekněte, jaká je pravděpodobnost přenosu, tedy genetikou, geneticky dědičná pravděpodobnost, tedy že třeba onemocní další člen rodiny. Ale jaké jsou ty první příznaky?
2: No, tak jak už jsem zmiňoval v tom mém úvodním slově, tak jelikož se jedná, nebo respektive je to onemocnění, které vlastně způsobuje krvácení, tak ty první příznaky se často projeví už v dětství. To znamená, že rodiče si mohou všimnout u svých dětí větších modřin, dlouhého krvácení, po nějakém třeba i drobném poranění, případně po odběru krve, kdy tomu dítěti vlastně ta krev teče, řekněme, díl, takže už i to může být podezření na to, že nemusí být úplně něco v pořádku. No a u těch těžších forem se mohou samozřejmě objevit i ty krvácení do kloubu nebo svalů, což už je trošičku závažnější záležitost, protože už to potřebuje, řekněme, tu léčbu, která to krvácení zastaví. Takže to už teď zabíhám vlastně, řekněme, trošku do těch těžších forem toho odhalení toho krvácení nebo té příčiny. Každopádně mnoho rodin se o diagnoze dozví v době, jak jsem říkal, kdy dítě začíná lézt, chodit, objevovat svět, protože bývá vlastně takových nebo přibývá takových těch drobných úrazů. Mm-hmm. Tak když si vzpomenu třeba i na svůj případ, tak já jsem samozřejmě se narodil už jako druhý hemofilik v rodině, takže už jsme od narození věděli, že tam ty problémy prostě můžou nastat, ale s prvním krvácením jsem se potýkal až někdy, řekněme, v 6 letech, kdy prostě při sáňkování se stalo to, co se stalo, a zakrvácel jsem vlastně do kolenního kloubu. Mm-hmm. Co se týče té vaše otázky, jakým způsobem se vlastně nemoc přenáší, tak ten gen, který hemofilii způsobuje, se nachází vlastně na chromozomu X. To znamená, že muži mají jen jeden chromozom X, takže pokud je na něm mutace, ta nemoc se projeví. Ženy mají dva chromozomy X a proto bývají vlastně nejčastěji přenašečkami, ale i u nich se můžou vlastně projevit příznaky krvácení a někdy i výraznější, třeba při menstruaci, případně nějakých chirurgických zákrocích. Zase bych to tak nějak jako přirovnal k tomu, že je to jako mít třeba dvě pojistky, ženy mají většinou teda dvě, když žena nefunguje, druhá ji často zastoupí. Muži mají jen jednu, když je poškozená, nemají náhradní a proto se nemoc projeví. Mm-hmm. Takže vlastně může se v rodině stát, že je vlastně takzvaná nová mutace, kde se nevědělo, že někdo hemofilií vlastně trpěl, ale tam, kde neotrpěl, já to slovo nerad používám, prostě tu hemofilii měl. Ono, když máte hemofilii, tak ono se tím netrpí. Prostě člověk s tím žije, je to součást života. No a u těch rodin, kde už se ví, že ta hemofilie je, ty přenašečky samozřejmě jsou rovněž tak nějak pod dohledem nebo situovány v tom hemofilickém centru, tak se tam dá předpokládat, že vždycky je to 50 na 50, že vlastně může se hemofilik narodit anebo nemusí, to znamená vlastně celý ten proces toho těhotenství tak už je konzultován s hemofilickým centrem, s gynekologií a samozřejmě obě ty strany jsou na to připraveny a je žádoucí, aby vlastně ta přenašečka potom rodila v tom hemofilickém centru, kde když by došlo k nějakému, nedej bože, prostě krvácení. Případu a krvácení u toho dítěte, tak aby byla okamžitě poskytnuta ta léčba.
1: Mm-hmm. S Martinem Bohunem si dnes v poradně pro zdraví povídáme o poruše srážlivosti krve a budeme si také povídat už za chvíli o tom, jak nemoc ovlivňuje každodenní život člověka, tedy práci, sport, cestování, běžné aktivity, tak zůstaňte s námi.
3: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, písně.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S Martinem Bohůnem, předsedou Českého svazu hemofiliků, si dnes povídáme o poruše srážlivosti krve. Já bych se chtěla zeptat, jak nemoc ovlivňuje každodenní život člověka, cestování, běžné aktivity nebo třeba sport?
2: Dobrá otázka. V této době už bych řekl, že mnohem méně než dříve. Díky moderní léčbě může většina lidí z hemofilií pracovat, cestovat, ale i sportovat. Jo, já když jako si vzpomínám na mé léta v mládí, tak vlastně mě tady ty aktivity byly než jako úplně odepírány, ale nebyly doporučovány s ohledem na to, že o té hemofilii se moc nevědělo. Takže je potřeba vlastně i teď, když máme čas dovolený, když se teda ještě vrátím k tomu vašemu dotazu, jak to ovlivňuje třeba v případě cestování nebo tady času těch dovolených, tak je to možná i tím, že člověk s hemofilií tak musí víc plánovat s ohledem na to, když si balí na dovolenou plavky nebo pás, tak člověk s hemofilií vlastně musí myslet navíc i na léky, na pojištění, na to, kde je třeba i nejbližší specializované centrum, které vlastně v případě jako potřeby nebo nějakého rozsáhlejšího krvácení, tak by mu dokázalo pomoci. A to zase, jelikož jsme členy Světové hemofilické federace, tak máme napojení na ty, řekněme, spřátelené pacientské organizace, tudíž i na ty specializovaná centra prostřednictvím tady těch pacientských organizací a dokážeme vlastně těm našim hemofilikům poskytnout, řekněme, takové to ubezpečení, kdyby se, nedej bože, něco stalo.
1: Můžu se zeptat, máte třeba, když takhle cestujete právě pro případ nějaké nenadálé události u sebe, prostě informaci o tom, že tedy, nebo mívá člověk nějaký třeba, nevím, kartičku, něco prostě, kde by byl nějaký záznam o tom, že právě třeba trpí hemofilií?
2: Je žádoucí, aby vlastně každý hemofilik, řekněme, s tou těžší nebo středně těžší formou, protože ono se to ještě, ta hladina toho faktoru odlišuje na závažnost té hladiny vlastně v krvi, tak aby měl ty balení sebou. Mm-hmm. To znamená, aby hemofilické centrum toho hemofilika vybavilo natolik, aby měl vlastně i v případě nějakého jako úrazu, tak i něco navíc, řekněme. Teď jsem ještě...
1: Možná se pojďme podívat, protože vy sám žijete z hemofilií celý život, tak jasný. Pojďme navázat na to, co jsme říkali, jak to ovlivňuje každodenní život člověka. Co bylo pro vás nejtěžší vlastně na tom samém faktu, že tedy budete muset celý život nějakým způsobem vzít v potaz hemofilii, anebo co vám i pomohlo tu nemoc přijmout a vyrovnat se s ní? Je to i ta postupující léčba, ta moderní medicína, jak se rozvíjí?
2: Rozhodně ano, protože to, když si vzpomenu na ty 90. léta, 80. a 90. léta, tak o hemofilii se nevědělo téměř nic. Rodiče neměli žádné informace, to znamená, vlastně vycházeli jsme z toho, aby se teda nic nestalo a já nemusel zase do nejbližšího hemofilického centra, což je pro mě vlastně 60 km vzdálené Brno. Takže asi pro mě bylo nejtěžší se smířit s tím, že některé věci vlastně nemohu tak nějak dělat úplně stejně jako ostatní, jako mý vrstevníci. Zvlášť vlastně v mládí, jak už jsem zmiňoval, nechce být člověk samozřejmě jiný, jo? Jako chce zapadat do toho kolektivu. Já jsem nemohl jezdit na školní výlety, byly mi odepírány prostě další aktivity v rámci školy, takže ano, bylo to těžké z tohoto pohledu, ale i díky tomu, že vlastně u nás na vesnici jsme tak nějak, jako ten kolektiv byl takový soudržný a tak mě to nějakým způsobem nebylo dávano najevo to, že se se mnou něco dělal. Ale samozřejmě, když se ti kamarádi vrátili z výletu a sdíleli nějaké své prostě zážitky, tak já jsem víceméně tak nějak jenom poslouchal a samozřejmě mě to líto bylo. Takže když to teď jenom tak shrnu, tak mě moc pomohlo, že hemofilie vlastně je součást mého života, ale není to celý můj život. Jo, také mi hodně pomohli vlastně lidé, které mám kolem sebe, které jsem mohl poznat, ať už to jsou lékaři v hemofilických centrech, ať už jsou to kamarádi z hemofilických táborů, na které jsem jezdil. kteří mají vlastně podobnou zkušenost jako já. No a samozřejmě v neposlední řadě a ta nejdůležitější součást tak je obrovská podpora rodiny, která fungovala, funguje a to, že vlastně máme v rodině i teďkom dva prasinovce, čímž zdravím Tondu a Lojzíka, vlastně taky oba těžcí hemofilici, tak v té rodině nějakým způsobem fungujeme, ty informace se předávají a naučili jsme se s tím onemocněním žít a ve finále prostě nevidíme v tom žádný nějaký prostě pro nás nějakou těžkost, protože je to onemocnění, které, když se dodržuje léčba, tak ti jedinci můžou žít opravdu naprosto plnohodnotný život, můžou sportovat, můžou cestovat.
1: Jak vypadá dnešní léčba hemofilie? Právě o tom si budeme povídat s Martinem Bohunem už za chvíli po písničce a já ještě připomínám telefonní číslo do našeho studia 726 46 52 00, kam můžete případně volat své dotazy.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: S Martinem Bohůnem si dnes povídáme o poruše srážlivosti krve neboli hemofilii. A já bych se moc ráda zeptala, jak dnes tedy vypadá léčba hemofilie, jak se ta léčba posunula, protože vy jste už zmiňoval, že od 90. let, kdy jste sám tedy začal vlastně s léčbou, tak se to velmi změnilo. Tak jak se tedy za poslední roky ta léčba změnila, jak probíhá?
2: Jo, jak už jsem to zmiňoval na začátku, takže já bych to jenom upřesnil. Vlastně já jsem tu léčbu měl, ale neměl jsem tu domácí léčbu, to znamená vlastně s každým problémem jsem musel jezdit do toho hemofilického centra, jak už jsem zmiňoval, takže ta léčba za poslední desítky let udělala obrovský skok kupředu. Už jenom tím, že vlastně máme tu domácí léčbu, máme ten lék doma, můžeme si ho kdykoliv podat, ale co vlastně považuji za důležité, je i to, že funguje to preventivní podávání. To znamená, že vlastně tu bílkovinu si udržujeme vlastně na úrovni toho zdravého člověka. Samozřejmě v našem případě, v případě hemofiliku, tak po podání toho léku ta bílkovina se pomalu vytrácí. To znamená, my si to musíme podávat v nějakém časovém horizontu. Mm-hmm.
1: To znamená, řekněme, vy tedy pravidelně musíte brát určitý lék nebo tu bílkovinu, ale pak, když nastane úraz nebo tedy nějaké krvácení.
2: Neměl by nastat. V případě, že jsem vlastně zajištěný tady tím lékem, což dříve nebylo, to byla takzvaná forma léčby on demand, jenom v případě vlastně potřeby. Mm-hmm. Teďkom máme preventivní léčbu, kde si, jak už jsem zmiňoval, tu hladinu toho srážecího faktoru stále udržujeme, ale to jsem ještě chtěl doplnit, že ta bílkovina se pomalu z toho těla vytrácí. To znamená, my si třeba za týden, řekněme teďkom, ta frekvence těch aplikací, ať už je to vlastně do žíly, to bych chtěl podotknout, že vlastně hemofilici si aplikují buď do žíly, případně subkutáně, jenom do svalu. Teď jsou dvě formy vlastně léčby. A ta faktorová léčba, tak ta se aplikuje řádově v průběhu jednoho týdne. Ta nefaktorová, ta subkutání, řekněme jednou za 14 dnů. Když vlastně si vezmu ještě nějaký rok zpátky, tak jsme si to třeba museli do té žíly aplikovat každý druhý nebo třetí den, tak nebudu tady říkat, jak vypadaly naše ruce, naše žíly, což jako je obrovský benefit, že vlastně, nebo respektive jak ta léčba pokračuje a jak se vyvíjí.
1: A jak je to třeba v případě nějakých plánovaných operací nebo různých lékařských zákroků? Stačí tedy opět pohlídat tady tu, řekněme, preventivní léčbu, kterou berete pravidelně, nebo ještě probíhá něco dalšího?
2: Jo, měli bychom odlišit, o jakou záležitost se jedná. Pak, když je hemofilik se připravuje, řekněme, na totální endoprotézu nebo extrakci zubu, tak samozřejmě tady ty rozsáhlejší zákroky by měl samozřejmě vždycky řešit se svým hemofilickým centrem, pakliže řekněme navštěvuje nějakou fyzioterapii, případně jde na dentální hygienu, tak stačí, aby opravdu byl řekněme nadávkovaný tak, nebo měl tu hladinu takovou, protože i tam může dojít k drobnému krvácení, ale tady ta domácí léčba, kterou má nastavenou, tak by tady ty drobné krvácení vlastně, a řekněme i ty středně těžká, měla už nějakým způsobem eliminovat, ale tady při těch přípravách, těch jak už jsem zmiňoval, těch operací, extrakce zubu a další, tak samozřejmě všechno řešit se svým hematologickým centrem, musí tam proběhnout důkladná hematologická příprava a následně vlastně se ten zákrok pod dohledem opět lékaře specializovaného na hemofilii, tak ten zákrok může provést.
1: Má hemofilie vliv třeba na délku rekonvalescence nebo na průběh hojení ran a podobně po operacích a podobně? Je delší tím pádem rekonvalescence?
2: Když to srovnám, řekněme, třeba teď, jak už jsem zmiňoval ty totální endoprotézy, tak bych řekl, že ne úplně příliš, ale je tam to riziko, protože je to velký zásah, řekněme, do těla toho člověka, tak řekněme řádově o několik dnů se může stát, aby se vlastně nějakým způsobem ta rána zahojila, aby tam nedošlo k dalšímu krvácení, protože samozřejmě je žádoucí, aby hemofilik po té totální endoprotéze do toho kloubu už znova nezakrvácel. To znamená, ano, o pár dnů řekněme, že se ta hospitalizace může prodloužit, ale samozřejmě, co je nutné i podotknout, tak co vím i vlastně z informací našich členů, tak víceméně i tady ty chirurgické zákroky, ty ortopedické, tak už probíhají, řekněme, úplně stejným způsobem, jak u zdravého člověka. To znamená, už po pár dnech se hemofilik postaví vlastně na nohy a už se začíná rehabilitovat, protože ta léčba je zajištěná tak, jak je a můžou si to vlastně dovolit.
1: Povídám si dnes s Martinem Bohunem o poruše srážlivosti krve. No a my se po písničce ještě dostaneme také k tomu, s jakými problémy nebo potřebami se lidé nejčastěji obrací na Český svaz hemofiliků.

0: Poradna pro zdraví s Českým rozhlasem Brno.
1: Martin Bohun je dnes naším hostem a já bych se moc ráda zeptala, jako předseda Českého svazu hemofiliků jste v kontaktu s mnoha pacienty. Vy jste zmiňoval, že v České republice trpí poruchou srážlivosti krve zhruba tisícovka lidí. S jakými problémy nebo potřebami se na vás lidé nejčastěji obracejí?
2: Tak často jde o praktické věci, jak třeba zvládnout školu, sport, zaměstnání, cestování nebo jak se orientovat v léčbě. Rodiče nově diagnostikovaných dětí většinou potřebují hlavně uklidnit, získat informace. Mají třeba i spoustu otázek a obav, což je naprosto pochopitelné, takže my vlastně i díky tomu, že se nám daří zapojovat ty specializované centra do té naší činnosti, to znamená, zmínil bych tady akce, které připravujeme, ať už jsou to rekondiční pobyty pro dospělé i pro děti a velmi se nám osvědčilo takzvané mezigenerační setkání, kde se setkává ta starší generace hemofiliků s tou mladší a kde vidí ty rozdíly, jakým způsobem žije život hemofilik, který se tady narodil před rokem 90 a jak si žijou život vlastně kluci, kteří se narodili, řekněme, po roku 2000, kdy už ta domácí léčba byla. Tam je úplně vidět obrovský rozdíl vlastně už jenom vlastně v tom pohybu, že spousta hemofiliků třeba už musí používat nějaké kompenzační pomůcky, mají poškození vlastně těch chloubů, což ta mladší generace vlastně nezná. Takže my i tímto způsobem se snažíme vlastně tu mladší generaci edukovat k tomu, aby opravdu dodržovala léčbu, kterou má předepsanou od specializovaného centra, to znamená od hematologa, a aby vlastně se vymítilo to, že ten hemofilik byť jenom jednou zakrvácí do toho kloubu, tak v tom kloubu můžou nastat nevratné změny, které už potom bohužel, kterých už se do konce života třeba nezbaví.
1: To znamená, ta krev, která se tam nashromáždí, prostě nejde
2: tak je takovým odstranit. Nepřítelem vlastně a ona nějakým způsobem se pak vstřebá do těla, ale vlastně to, že se tam usadí, tak se stává pro to tělo prostě nepřítelem číslo jedna, protože tam víceméně tak nějak pohlcuje tu chrupavku zdravou a prostě ty zdravé části toho kloubu, čímž pádem potom vlastně dochází k té kloubní artropatii.
1: Já od vás také vím, že vy spolupracujete i s mezinárodními zahraničními organizacemi, jak podobně jako je Český svaz hemofiliků. Přináší třeba tahle spolupráce nejenom podporu tedy vás tady, ale i pokroky v léčbě? Nebo jak na tom vlastně jsme vůči světu také s léčbou hemofilie?
2: Já bych ještě chtěl podotknout to, že v České republice vlastně fungují dvě pacientské organizace, které hemofiliky a potažmo jejich rodiny tak nějak sdružují, to znamená Český svaz hemofiliků a Hemonior, ale úzce spolupracují, takže vlastně veškeré ty akce děláme společně. A co se týče toho vašeho dotazu, tak bych zmínil i to, že 25% celosvětové populace má přístup k adekvátní léčbě, k léčbě, kterou tady máme my, jo, což je hrozně málo. A samozřejmě i díky tomu, že můžeme být součástí vlastně toho světového sdružení hemofiliků a můžeme se s těma pacientskýma organizacema scházet a vyměňovat si to, jak to funguje v té či dané zemi, ať už se jedná o diagnostiku, ať už se jedná o nějaký prostě screening, ať už se jedná o sběr dat, tak pro ty země je to obrovsky důležité. Tak asi tak ve stručnosti.
1: Máte ještě informace také o tom, kolik třeba celosvětově hemofilií trpí lidí?
2: Nemám úplně to přesné číslo, ale asi kolem, řekněme, když to teď tak nějak asi úplně...
1: Nevadí, tak to byla taková otázka.
2: Nemám teď
1: pro srovnání
2: ani úplně
1: možná,
2: odhad,
1: ale jo. Nevadí.

0: Já bych se vás na závěr ještě ráda zeptala, co byste chtěl vzkázat posluchačům, ať už lidem s hemofilií, jejich blízkým, anebo veřejnosti, která o téhle nemoci třeba zatím moc neví.
1: No, hemofilie je vlastně celoživotní diagnóza. Hemofilie nejde momentálně vyléčit, ale lze velmi úspěšně léčit. A nemusí být překážkou pro aktivní a spokojený život. A v poslední větě bych chtěl veřejnosti vzkázat, že lidé s hemofilií většinou nechtějí soucit. Potřebují spíš porozumění a šanci žít co nejběžnější život. A díky moderní léčbě to dnes jde mnohem lépe, než kdykoliv dříve. Takže, jak jsem zmiňoval, jsme za to moc rádi, že vlastně se můžeme léčit léčbou, která je ta nejmodernější, jaká teď k dispozici je. A když opravdu budeme plnit tu předepsanou domácí léčbu, kterou dostaneme v tom specializovaném centru, tak opravdu tam mladší generace se může dožívat běžného věku, jak prostě ostatní.
0: Říká Martin Bohun, který byl hostem první červencové poradny pro zdraví. Martin Bohun je předsedou Českého svazu hemofiliků a já mu moc děkuji za to, že zodpověděl dotazy a přiblížil nám problematiku života s poruchou srážlivosti krve. Já vám přeji pěkný den a opět třeba někdy naslyšenou.
1: Bylo mi ctí, děkuji.
0: Připomínám ještě, že se k poslechu nejenom dnešní poradny pro zdraví můžete vrátit, a to prostřednictvím webových stránek brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Příští týden se zaměříme na zelený oční zákal a já už vás teď zvu k poslechu. Příjemný den i poslech našich dalších pořadů na stanici Český rozhlas Brno vám od mikrofonu přeje a pro tuto chvíli se loučí Sandra Silná.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude houslový virtuos Pavel Šporco.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
5: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
4: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
6: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurence. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Hity, které nestárnou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Bylo 12 hodin.
0: Český rozhlas Brno, zprávy.
1: Stávající systém rozdělování daní mezi kraje obstál před ústavním soudem. Česko znovu zasáhnou silné bouřky. Chráněná krajinná oblast Soutok má rok. Dnes bude postupně oblačno s přeháňkami a bouřkami. Teploty až 34 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré poledne. Meteorologové varují před dalšími bouřkami s přívalovým deštěm. Až do půlnoci můžou zasáhnout celou východní polovinu republiky. Hasiči výjíždějí k popadaným stromům a zaplaveným sklepům už od pondělí.
2: Blanensko, Třebíčsko nebo okolí Brna. Tam všude včera padaly i 5-centimetrové kroupy. A podle meteorologa Martina Adamovského se to dnes může opakovat.
3: Očekáváme hlavně v oblasti Jihomoravského kraje opět možnost podobně silných bouřek i s kroupami, pak později už jiné nebezpečné jevy, hlavně tedy větrné.
2: Bouřka včera zkomplikovala pobyt na táboře u Nové Bystřice na Jindřichohradecku. Blesk zasáhl 5 dětí, jsou ale mimo ohrožení života. Jak potvrdila mluvčí nemocnice v Jindřichově Hradci Dana Velemská.
4: Všichni děti jsou hospitalizovány na monitorovaných lůžkách jednotky intenzivní péče dětského oddělení.
2: Záchranáři z tábora vrtulníkem převezli do nemocnice i muže ve středním věku. Po zásahu bleskem byl krátce v bezvědomí. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
1: Ústavní soud potvrdil stávající systém rozdělování daní mezi kraje. Skupina senátorů žádala zrušení části zákona, který ho nastavuje. Mechanismus podle nich nereaguje na změny, například demografické. Kromě toho údajně vede k diskriminaci nebo třeba porušení práv na samosprávu. Soud ale způsob rozdělování daní za protiústavní nepovažuje, potvrzuje soudce zpravodaj Jiří Přibáň.
5: Žádný systém není ideální a to je otázka primárně politická, kterou si musí vyřešit zákonodárce, protože zákonodárce k tomu má legitimitu demokratickou a ústavní soud je v těchto otázkách tradičně zdrženlivý.
1: Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku. Správa oblasti považuje za problém vymáhání dodržování zákazu vjezdu do chráněného území. Pro turisty chce sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Posílení návštěvnické infrastruktury plánují i samosprávy, potvrzuje místostarosta Břeclavy Jakub Matuška z Mladých a neklidných.
6: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, nějaké posezení pro návštěvníky. A to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem. Jedno by mělo být u viaduktu u Pohanska a druhé u Apola.
1: Parkoviště i návštěvnická centra by mohla vzniknout do 2 let.
0: Počasí.
1: Skoro jasno nebo polojasno odpoledne vystřídá oblačno, přehánky a bouřky, které můžou být i silné. Teploty vystoupí na 31 až 34 stupňů, na severu a západě bude kolem 29. Vítr slabý, postupně mírný, s nárazy i 55 km v hodině. Biozátěž je vysoká.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz a kolony čekejte na D1 u Brna. Nejdéle se zdržíte mezi 209. a 196. km. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tak v podání žadovňáku v úvodu Moravy krásné země zazněla polka Miloslava Procházky a Lenky Králové Kdybych měl dívča. No a já, přátelé, kdybych měla zase třeba tu moc, možnost, tak bych vám věnovala trochu chladnějšího počasí a nějaký ten zahrádkářský déšť. Každopádně vám přeji pěkný den. No a dnes mají svátek Jaroslavy, já tedy blahopřeji, jmenovitě pak kolegyni Jarce Vykoupilové. Přeji jen to dobré. No a to stejné přání míří na Slovensko, kde se blahopřeje kmeninám Dianám. A dnes, stejně jako ostatní prázdninové dny, vyjma nedělí, přivítáme nějakého šikovného zpěváčka či zpěvačku, kteří nám předvedou v projektu Prázdniny u babičky, jak pěkně umí zpívat. No a prostor jim dáme hned po následujících lidových. Ale předtím ještě telefonní číslo 726 465200 a teď už cymbálová muzika Slovácko mladší.
1: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla cymbalová muzika slovácko-mladšia. Už tady máme jednu malou zpěvačku, no malou. Je to 9letá slečna Kristýnka Karlíková z Buchlovic. Tak Kristýnko, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak nám hned pověz, jakou tu písničku jsi pro nás připravila.
1: Pod naším domem.
0: Výborně, tak můžeš začít.

0: Nádhera, Kristýnko. Trošičku se s nám tam místy ztrácela, ale nevadí. Všichni slyšeli, jak skutečně krásně umíš zpívat a je jasné, že to si asi tak jenom doma tak neprospěvuješ, že asi někam do toho zpěvu chodíš, že?
1: Ano, chodím.
0: No a kam?
1: Chodím do Hradiště. Na Zušku.
0: Jo, na Zušku, no tak pozdravujeme paní učitelky na Zušce v Hradišti. Kristýnka tedy vás krásně reprezentuje v projektu Prázdniny u babičky. No a Kristýnko, ty jsi teď na prázdninách u babičky, skutečně?
1: Ano.
0: Ano, a jak se babička jmenuje?
1: Jiřina.
0: Jiřina, no tak to máme stejné jméno, no a co pak s babičkou Jiřinkou tak děláte?
1: No, my nikdy hrajeme a někdy taky vytváříme.
0: Mm-hmm. A povídáte si určitě, že jo?
1: Ano.
0: A babička Jiřinka určitě povídá, jaké to bylo, když my jsme byli malé. No ale teď nám zpívala slečna Kristýnka Karlíková z Buchlovic, 9 let. No Kristýnko, já nemůžu jinak, než že tě musím opravdu velmi pochválit. Bylo to velmi zdařilé. No a doufám, že budeš poslouchat v neděli blahopřání s písničkou, protože právě tam bude moderátor losovat výherce týdenního a kdo vyhraje, tak vyhraje rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. Už jsi tam byla?
1: Ne.
0: No tak by ses tam mohla i podívat, tak já ti budu držet palce, aby si vyhrála. No jenom potom to dodám, ještě se teď s Kristýnkou rozloučím. Rozloučím se také se její babičkou Jiřinkou. Bylo to opravdu úspěšné vystoupení a to si zaslouží také nějakou krásnou písničku, Kristýnko. Takže my máme pro tebe teď dárek hudební a ten předá Tufaranka. A já se s tebou loučím a přeji krásné prázdniny. Naschledanou.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou,
0: babičko Jiřinko. A teď už Tufaranka.

0: Tak to byla písnička věnovaná dnešní velmi šikovné zpěvačce Kristýnce Karlíkové z Buchlovic a také jí babičce Jiřince. Ještě jednou moc děkuji a Kristýnce přeji krásné prázdniny. A jenom bych chtěla ještě podotknout, jak jste zvyklí z předchozích ročníků, že večer bývala repríza zpěvu dítek, tak letos to tak není. Repríza večer není, ale můžete si výkony zpěváčku poslechnout na našem webu, tam máme audioarchiv a vy si naleznete datum, hodinu a můžete se poslechnout, jak třeba zpívala zrovna dnes Kristýnka Karlíková z Buchlovic. No ale teď už se budu věnovat dalším milým posluchačům. Tak třeba zrovna panu Mirkovi z Moravského Krumlova. Dobrý den.
1: No, dobrý den.
0: Tak povídejte.
1: Je tady Mirek Brabec. Já bych chtěl popřát paní Jarce Vašičkové z Nikolčic k jejímu dnešnímu svátku hodně štěstí a zdraví. A ještě to samé paní Jaroslavě Klepové z Moravského Krumlova.
0: Mm-hmm. Tak jo, tak to byla první pěkná přání. No následuje krásná písnička, pane Mirku. To si ty vaše Jarky skutečně užijí. A vy si také užívejte dnešní den. Naschledanou.
1: Jo, díky, naschle.
0: Naschledanou, pane Františku z Frýdku Místku. Tak teď už jste na řadě. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den, paní Jiřinko. Zdravím rozhlas, rodnou Jižní Moravu, kamarády, kamarádky. A dneska mají svátek dvě Jarunky, takže chtěl bych popřát paní Jarce Malé do Dolních Dunajovic a paní Jarce Sádlíkové do Vyškova. Milá děvčata, štěstí, zdraví, zdraví, pohodu, lásku celé rodiny a ať se vám splní i ta nejtajnější přání. Hmm. Buďte šťastná, buďte zdravá a mějte se. Samozřejmě to sami přeju i vašim manželům, Ludvovi a Tondovi. Děkuji vám, paní Osta.
0: No a já to přeji vám, pane Františku z Frýdku Místku, ať se to také, alespoň nějaké maličké, že, to přání, kdyby se splnilo. Dobře, tak teď zazněla další pěkná vinčování. Naschledanou. Naschledanou, no a laskavým vinšováním potěším i paní Libuši Starou z Lomnice u Tišnova. Milá maminko, k tvým krásným zítřejším 75. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně radosti, pohody a lásky kolem tebe. Ať máš každý den důvod k úsměvu a stále kolem sebe lidi, kteří tě mají rádi. To přejí syn Jaroslav s manželkou Světlanou, dcera Jitka s manželem Jiřím, vnoučata Michaela s manželem Filipem, Marek s manželkou Barborou, Tereza, Denisa, Jarek a pravnučky Sofinka, Elinka, Amálka a Leontinka. No a já se k tomuto milému vinčování pro paní Libušku Starou samozřejmě připojuji. A připojuje se i Sokolka ze Šakvic.

0: atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
3: No a teď už opět Morava krásná země. Já se tedy naskok vrátím předchozí písničce. Byla to velmi známá, velmi oblíbená holuběnka Jiřího Zmoška. Hrála Sokolka ze Šakvic. Za chviličku zazní také pěkná písnička, známá písnička, při které si mnozí určitě i zaspívají. No ale teď už dávám slovo paní Jiřce z Věteřova. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás tam zdravím, celý kolektiv, celý rozhlas a jsem ráda, že jsem se dovolala. A já bych chtěla nechat zahrát moji dceři Jarušce Dohnálkové k jejímu svátku hodně štěstíčka, zdravíčka. To přeje jako maminka, dcera Lucínka a syn Davídek. No ale Davídek bude mít třetí narozeniny jako můj vnuk. A tak mu chci popřát taky hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, dobrý kolektiv práci. Tomu přeji já jako babička, maminka a sestra Lucínka. Mm-hmm. Ale aby to nebylo čest, tak bych chtěla do Věteřova nechat zahrát Liduše Chromej do Věteřova hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka, aby byla ještě úspěšná v tím kostele. Moc krát vám děkuju a mějte se a naschledanou.
3: Vy také naschledanou. Pane Svobodo, teď jste už na řadě vy. Dobrý den.
5: Dobrý den, všechny zdravím, zejména posluchači tohoto krásného děkového pořadu. Chtěl bych dnes popřát manželce Vlačce k našemu dnešnímu výročí svatby, je to už 48 roků, a poděkovat jí za všechno, co pro mě děti a rodinu udělala a stále dělá. Je stmelujícím prvkem naší rodiny, kdy pomáhá našim dětem, jejich rodinám, ale zejména vnoučatům. Přeji tedy hlavně hodně zdraví, klidu a pohody i nervů s námi a trpělivosti a v našem dalším soužití. A v sobotu máme větší rodinnou oslavu, tak přitom věřím, že i toto naše výročí trochu oslavíme. A nejmladší vnučka Klárka, babi Vlačce, posílá velkou pusu a Majda Anička a vnuk Matěj děkují i za dopravu na různé akce a sportovní soutěže. A já věřím, že v nedělu, když mám u nás je pouť a bude hrát dechovka, že si opět zatančíme. Tak to je první věc.
3: Tak a já se ještě zeptám, vy nesete křestní jméno jaké, pane Svobodo?
5: Vlačka, Vladimíra.
3: Ne, ale
5: Vlačka.
3: Vy.
5: Jana.
3: Abych věděla, jak se tento manželský pán jmenuje. Tak Jana Vlaďka Svobodovi. Dobrý, a chtěl jste pokračovat ještě?
5: Ano, ještě bych chtěl popřát naší dlouholeté kamarádce Jarce Suché k dnešnímu svátku, a to hlavně zdraví, štěstí, klid a pohodu, a s manželem Igorem, ať to dobře oslaví. A totéž přání jejich dceři Jarce Součkové. Jménem manželky a našich dětí. To je pro dnešek všechno, děkuji za...
3: No, a já mám, pane Svobodu, přeji, abyste s Vlaďkou tím dalším životem se procházeli jak nějakou tou pomyslnou růžovou zahradou, aby
5: děkuji.
3: Vám všechno vycházelo a ta klidná léta už aby nebyla ničím narušena. No a písnička ta se myslím také hodí. Znáte písničku Čtyři páry bílejch koní?
5: No jejda,
3: no,
5: mané, to
3: tak,
5: víte, že jo.
3: Teď
5: to si rád
3: bude na řadě. Tak jo, tak doufám, že i Vlaďka se připojí. Naschledanou.
5: Děkuji moc krát, hezký den všem.
3: Vám také naschledanou. No a teď už aktiv zasloužili hasičů Jihomoravského kraje. Dnes je 1. července. No a 1. července roku 1942 se narodil bratr Josef Dvořák z Blížkovic. No a to znamená, že právě dnes slaví 84. narozeniny. Bratře Josefe nebo bratře Pepíku. Samozřejmě všichni hasiči vám děkují za všechno to, co jste kdy pro ně vykonala. Třeba ještě teď trošičku přiložíte ruku k dílu. Každopádně vám přeji hodně zdraví, aby zdravíčko nezlobilo, abyste si užíval dalších let života, byl jste šťastný, spokojený a obklopen láskou blízkých. No ale teď už slíbená písnička Čtyři páry bílejch koní.
2: Český rozhlas Brno.

0: Tak to byla starobrněnská dvanáctka, zahrála velmi známou písničku Karla Backa staršího. A my si teď poslechneme paní Jitku z Brna. Dobrý den.
1: Dobrý den, já bych chtěla popřát mé dceři Jaroslavě a vnučce Jaroslavě, říkáme jí já, jo? Všechno nej, hlavně hodně pevné zdraví, splnění všech přání a moře lásky oběma. To ostatní přijde samo.
0: Tak určitě, a prozradíte jí příjmení?
1: Ano.
0: No. Tak jaké nesou příjmení?
1: Fadrná.
0: No tak já, Jarka se říkala a já.
1: Jaroslava.
0: Ano, Jaroslava, já, Fadrný.
1: Já, no říkají, obom říkají já, jo.
0: Jo, tak já zahraji teda písničku oběma těm jájám, paní Jitko. No a kromě vašich milých slov, samozřejmě ta písnička bude opět, tedy vidím, krásná, tak si ty vaše jáji užijí, stejně tak jako vy. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc krát a mám moře zdravička.
0: Děkuji
1: a
0: moc.
1: A pohody v tom horku.
0: No,
1: naschledanou.
0: Právě. Naschledanou. A zlovčit telefonát paní Anna Aufová. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá. Včera jsem se k vám nedovolala a měl můj bratr Petr Zajda krásník 80 roku. Přeji mu zdraví, štěstí, klid na srdci i na duši a hodně lásky od pravnuček Rozárky a Selinky. Ať mu křídlovka hodně ještě dlouho troubí, ať má dobrou mušku na posedu. To všechno mu přeji já a připojují se ostatní sourozenci. Paní Ostrá, ještě mám jedno. Když jsem se nedovolila, tak si myslím, že patří poděkování všem, kteří se starali. Pátek, v sobotu a v neděli byl u nás jest rodáku. Já nebudu nikoho jmenovat, abych na někoho nezapomněla, ale řeknu vám, bylo to ohromný, famózní, to se nedá ani všecko říct, jak bych to pojmenovala. I přesto
0: teď jsem právě chtěla říct, že to je klobouk dolů, protože klobouk dolů. Patří organizátorům, že zorganizovali i v tomto, jak říkáte vy, neúnosně teplém počasí. No ale zaspomínali jste si, paní Ano?
2: No tak já už jsem starší, já jsem byla jenom v muzeu, tady to je kousíček od nás, ale na kulturách a pak bylo na hřišti, hasiči měli. Příbrňanka tu hrála, no opravdu to už tu dlouho nic takového nebylo.
0: Tak doufám, že to nebylo naposledy, paní Ano. Tak teď už se rozloučíme. Písnička ano. Je připravena, jak už jsem říkala, naschledanou.
2: Naschledanou a děkuji moc.
0: Není zač. No a ráda přidám přání i milé mamince a babičce, paní Svatavě Šeďové. Je to přání k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a lásky a tě stále tak usměvavá, plná elánu. To jí přeje dcera Jaroslava a vnučky Daniela a Michaela s rodinami. Posíláme velikou pusu, no a mě nedá, abych nepřidala přání i pro tu milou dceru Jaroslavu. Písnička, to jsem říkala, je velmi krásná, no nakonec jmenuje se Moravo Moravěnka.

0: Moravěnka dohrála známou písničku Moravo Moravěnko. A už tady mám další telefonát, ale bohužel nevím, kdo je na té druhé straně. Takže já sám představím, tady je Ostra a tam...
1: Dobrý den, tady je Mirka Hájková z Bíšov.
0: Ano.
1: Přála bych si zahrát písničku pro Jarušku do náměstí Řehovkovou. Popřála bych jí všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí. A to jí přeje Mirka s manželem, Magda s Mikeškem, s kocourkem a Milan Mucil.
0: Tak kocourek určitě zamňoukal, paní Mirko, to je jasné, o to není pochyb. Tak jo, takže paní Jaruška si také. Mám také, nashledanou. No a přání pro pana Luďka Bohatého z Hrušovan nad Jevišovkou k jeho dnešnímu jubileu. Milý oslavenče, vše nejlepší k 60. narozeninám, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, lásku, životní pohodu a moře energie do dalších let. Maminka Fanda a celá velká rodina. No a dnes slaví svátek i paní Jaroslava Odehnalová z Tišnova, rodačka z Neslovic. Přejeme všechno jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí a ať jí srdíčko nezlobí. To vše jí přejí syn Jaroslav s manželkou Oliverou. Maminko, užij si svůj sváteční den, končí přání a začíná další písnička.

0: V podání frajárky zazněla písnička Františka Maňase staršího a Vladimíra Salčáka Sukénečka. No a další přání. Pozdrav s pěknou písničkou posíláme do Tištína dnešnímu oslavenci, panu inženýrovi Lubomírovi Bártovi, k jeho 79. narozeninám. Lubo, k tvým narozeninám ze srdce přejeme pevné zdraví, neutuchající životní energii, sportovního ducha a neustálou radost ze všeho, co děláš. A ti tvoje milovaná zahrada přináší jenom bohatou úrodu a klid a dny prožité v kruhu tvé rodiny zůstávají tou největší oporou a zdrojem štěstí. Všechno nejlepší přejí Podolanovi a bývalí kolegové z Vyškovské zemědělky. No a právě dnes 1. července slaví pan Ludvík Kafka z Mohelna krásné 73. narozeniny. Celá rodina mu ze srdce přeje vše nejlepší, hlavně hodně pevného zdraví, štěstí, životního elánu, pohody a radosti ze života. A ještě na křídlech motýlích přilétá přáníčko, aby ti tatínku svítilo sluníčko. Sluníčko štěstí, lásky a naděje, ať se tvé srdíčko radostí zasměje. Věk není to, v čem pozná se stáří, když tvé oči budou zářit. Přijmi naše blahopřání, máme tě všichni moc rádi. No a k tomu patří tato věta, štěstí, zdraví, dlouhá léta. S láskou a s poděkováním děti Helena, Luděk a Milan s rodinami. Za všechny milému dědečkovi posílají sladkou pusu vnoučata Alešek, Adélka, Luděček, Tobiášek, Barunka a Kubíček. No a hudební dárek ten také nechybí a předává ho cymbálová muzika Aleše Smutného.
1: Český rozhlas Brno.

Tak to byla krásná písnička, další krásná písnička, která zazněla v dnešní Moravě krásné zemi. Bylo to písnička Blahoslava Smišovského a Františka Kožíka Za tichou Moravu. No a je 12 hodin 55 minut, přátelé, takže Morava krásná zem polední část končí. Během pořadu jste, kromě pěkných písniček a milých vinčování, vyslechli i 9letou zpěvačku slečnu Kristýnku Karlíkovou z Buchlovic, kterou ještě jednou zdravím, zpívala opravdu moc hezky. No ale nyní už vám všem přeji příjemný den. Nashledanou krátce po 18. hodině se těší Jiřina Ostráno a na závěr Gloria, rozmarné děvčátko Jana Kellnera.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Karel musí na akci Z, protože Honzík zlobil. A Josefovi se nechce do důchodu. Seriál vyprávěj. ČT2. Leonardo DiCaprio jako agent CIA, ocitající se ve smrtících ze tajných služeb. Premiéra thrilleru Labyrint lží. A ČT Art uvádí portrét významného českého kreslíře, hudebníka a trampa, který se proslavil komiksovým stvárněním Foglarových rychlých šípů. Marko Čermák, poslední romantik. Středeční večer s Českou televizí.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Jihomoravský kraj založil nový institut duševního zdraví. Seniori v Boskovicích od dneška mají k dispozici speciální dopravu po městě. Národní divadlo Brno zahajuje přehlídku Léto s operou. Dnes bude postupně oblačno s přehánkami a bouřkami, někde i velmi silnými. Teploty až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Dnes oficiálně vznikl Jihomoravský institut mysli. Organizace založená krajem má pomoci zlepšit kvalitu i dostupnost péče v oblasti duševního zdraví a odlehčit dlouhodobě přetíženým krizovým centrum. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje jmenovalo ředitelkou institutu Pavlu Kovářovou. Podle ní by měla organizace do plného provozu vstoupit na podzim. Institut má propojit odborníky a lépe koordinovat jejich kapacity. V Boskovicích a místních částech města ode dneška seniori využívají senior taxi. Jízdu si lidé starší 70 let musí objednat telefonicky alespoň den předem. Jedna je vyjde na 30 až 40 korun. Služba funguje ve všední dny od 6:30 ráno do 3 hodin odpoledne, upřesňuje nezávislá starostka Jana Sirovátková.
3: Senior dopravu nám zajišťuje Červený kříž. Má pro tady tento provoz zakoupeno vozidlo, které je speciálně upraveno tak, aby mohlo přepravovat i osoby na vozíčku nebo vlastně s tělesným postižením.
1: Součástí služby je také asistence při přesunu a krátký doprovod. Policisté se začátkem prázdnin kontrolují okolí oblíbených vodních nádrží na jihu Moravy. Dnes jsou u Vranovské přehrady. Podle mluvčího policie Petra Vali se zaměřují na kempy, kde lidem radí, jak ochránit osobní věci, a na vodních hladinách kontrolují dodržování pravidel plavebního provozu, včetně kontroly, zda vůdci plavidel nepožívají alkoholické nápoje. Nádvoří hradu Špilberk večer rozezní opera Aida. Dílem Giuseppe Verdiho zahájí Národní divadlo Brno každoroční sérii operních představení Pod širým nebem. O prázdninách festival nabídne i další divácky oblíbené inscenace, popisuje umělecký šéf opery Jiří Heřman.
4: Snažíme se samozřejmě Léto s operou vždycky odlehčit tituly, které mají diváci rádi, takže zazní La Traviata. Na konci prázdnin se můžou diváci těšit na Carmen s Janou Hrochovou nebo na Nabuka s Alešem Janisem.
2: Počasí.
1: Na jižní Moravě bude odpoledne skoro jasno nebo polojasno, postupně oblačno, přehánky a bouřky, které můžou být velmi silné. Večer budou přecházet do deště a od západu ubývat. Teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů, na severu a západě bude kolem 30. Mírný vítr přechodně s nárazy kolem 55 km v hodinách bude v bouřkách ještě silnější. Biozátěž je vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Silný provoz je stále na dálnici D1 u Brna. Déle se teď zdržíte na příjezdu od Prahy, a to v úseku mezi Stým 76. a Stým 84. a 5. kilometrem v nesouvislé koloně, která pak ještě pokračuje dále až po Stý 96.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Reprízu pořadu. Alex a host.
5: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Doslova nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji Surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem mi napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje rocková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem ji moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercury a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku a co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stone, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo, tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin, takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako by hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha, a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká. A musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu. Ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A pokud koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch 9:30, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej. Tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě. Já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckeleto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
1: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já se samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jaksi dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru. Když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali a díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti, a díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux, kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle, a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta. No a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslovo instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona, a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník, a oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak jo, Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
0: Kterou hráte taky, kterou tedy zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
1: Jasně.
0: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby? Vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
1: Já to ještě musím, já jsem samozřejmě už to, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku, asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
0: Září se blíží.
1: Je to tak.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcel. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí. Ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil. Já mám rád věci, který mají i z toho jako houslovýho hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu. To znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu víceméně.
0: Hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, že tam ty dvě polohy jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslovýho virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuóz.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Václav Vynikající houslista je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: Jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mívám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem a v druhé půlce jenom ten rock, abychom si užili a posluchači tedy obě dvě polohy.
0: Takže si tam každý přijde na to své. Přijdou rockeři.
1: Věřím, že ano, ano. A právě se jako, a obě ty polohy jsou krásný, že lidi si uvědomí, jak je, nebo i třeba rockeři, tak si uvědomí, jak je ten Bach krásný, a zase třeba naopak.
0: Tak a pak tam můžou diskutovat a debatovat, co bylo lepší a srovnávat. No a vy jasně. Budete se třeba převlíkat během toho
1: to už
0: koncertu?
1: Asi jo, tentokrát se určitě převleču, tak uvidím. Asi, možná si necháme něco ušít výjimečně.
0: A vy jste na Bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku myslím, že kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako

0: hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou, a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film, a tedy to, co ona v něm zahrála, mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech. Tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv, samozřejmě, jako nominace na Českýho lva je neuvěřitelná. Takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv, cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
1: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opravil na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
0: Děkuji moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Poslanci schválili zavedení pětiletého funkčního období pro ředitele a tajemníky úřadu. Trkmanské louky u Rakvic na Břeclavsku získaly nový stupeň ochrany. V červenci si lidé v Lednici prohlédnou novou výstavu o rodu Lichtensteinů. Dnes bude oblačno, přehánky, bouřky i velmi silné teploty až 35 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Ředitelé krajských úřadů a tajemníci městských a obecních by nově mohli mít pětiletá funkční období. V současnosti jsou voleni na neurčito. Úpravu dnes schválila sněmovna. Sdružení tajemníků se obává o stabilitu a profesionalitu veřejné správy. Návrh kritizovali také poslanci opozice. Označili ho za přílepek. Koaliční poslanci ho totiž navrhli v souvislosti s novým zákonem o státních zaměstnancích. Předlohu teď dostane k posouzení Senát. Součástí stejné novely jsou i sociální renty pro bývalé úspěšné sportovní reprezentanty. Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů, upřesňuje mluvčí agentury pro ochranu přírody a krajiny Karolína Šůlová.
2: Národní přírodní památka Trkmanské louky má rozlohu zhruba 31 hektarů. Rostou tu slanomilné rákosiny a další druhy, které k životu potřebují zasolenou půdu. Taková místa z naší krajiny už skoro vymizela. Vzácností je tu pcháč žlutoostený, který u nás roste jen na dvou lokalitách.
0: Ve Střelicích u Brna nově budou dohlížet na pořádek strážníci z blízkých Modřic. Nahradí hlídky ze Šlapanic, které neměly kapacitu na navýšení činnosti. Střelice budou sedmou obcí, která hlídky modřické policie využije. Přes rok funguje služba v Želešicích, od letošního června i Silůvkách nebo Ořechově. Modřice plánují přijmout další strážníky a sbor městské policie rozšířit ze 13 na 15 členů, uvedl nezávislý starosta Modřic Libor Procházka. Jak jejich práci financují a také třeba co strážníci řeší, uslyšíte po půl třetí. V Zámeckém parku v Lednici je ode dneška venkovní výstava věnovaná rodu Lichtensteinů. V ní si lidé prohlédnou 6 interaktivních panelů s QR kódy. Ty přibližují téměř 800 let působení lichtensteinského rodu u nás. V srpnu se výstava přesune do Valtic. Umístění zdůvodňuje zvláštní zmocněnec nadace knížete z Lichtensteina pro Českou republiku Michal Růžička.
3: Tato sídelní města a ty zámky a ty polnosti a lesy kolem, a které to později dotáhly až do řad UNESCO, tak jsou symbolem Lichtensteinu v českých zemích.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: Na jižní Moravě bude odpoledne postupně oblačno, přehánky a bouřky i velmi silné. Teploty vystoupí na 32 až 35 stupňů, na severu a západě bude kolem 30. Mírný vítr v bouřkách bude i silnější, dosáhne nárazu okolo 55 km v hodině a může i více zasilovat. Biozátěž je kvůli horku a přechodu bouřek vysoká. Více o počasí a aktuální výstraze uslyšíte za chvíli od brněnských meteorologů, se kterými si dnes opět bude povídat Borek Kapitančik, který s vámi stráví část středečního odpoledne na vlnách Českého rozhlasu Brno.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 počítejte s kolonami. U Brna zdržíte se v úseku od Stého 78. postý 96. a půltý kilometr přes 20 minut. Další zdržení vás potom čeká na Vysočině. Pokud míříte přes Vysočinu na Prahu, jeďte opatrně, protože ve směru na Brno aktuálně máme hlášený silný vítr a také popadané stromy na D1 v okolí Jihlavy z Stého 11. kilometru. D1 je v tuto chvíli neprůjezdná, protože hasiči stromy odstraňují. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré letní odpoledne, poprvé v měsíci červenci roku 2026 vám přeju, vážení přátelé. Zdravím všechny od mikrofonu Českého rozhlasu Brno, tady Borek Kapitánček. A když jsme tak u toho představování, s Mojmírem Martanem si za chvilku řekneme i to, co se třeba nevešlo do zprávy Věry Šembekové před malou chvílí. Už jste slyšeli, co nás čeká během odpoledne, tak možná ještě trošku zpřesníme s tímto meteorologem brněnské pobočky ČHMU. Na výlet vás vezmeme s Petrem Vejrostou, s Tomášem Kremrem se podíváme za modřickými strážníky. A můžu vám slíbit i další díl zámeckého léta s Františkem Kinským během nastávajících 2 hodin našeho odpoledního vysílání. A čí společnost ještě vám můžu nabídnout? No tak já si myslím, že velice dobrou. Flamengo, Marie Rotrová, vidím i Adel a dokonce Dalibor Janda hned v úvodu dobrého odpoledne. Tak abyste věděli, že před vámi jsou 2 hodiny, u kterých můžete jenom odpočívat a poslouchat. Jaroslavám ještě jednou všecko nejlepší. Mají svátek.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na pravidelném místě, tedy na obvyklém místě určeném informacím meteorologické povahy, vítám v našem dnešním dobrém letním odpoledni Mojmíra Martana, meteorologa brněnské pobočky ČHMÚ. Pěkné odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Mojmíre, já bych si tipnul, že na Vysočině bude o něco méně než na zbylém území Jižní Moravy. Je to tak?
2: Je tomu tak, hlavně v západní části Vysočiny, tam jsou teploty většinou i pod 20 stupňů, na východě Vysočiny tam je až 29, no a tou 29 začínáme právě třeba na západě z Znojemska, nebo také na severu kraje, na Tišnovsku, na Blanensku, tam jsou také místa kolem 29 stupňů, ale třeba tady v Brně máme teplotu až do 33 stupňů a nejtepleji je na východě nebo jihovýchodě kraje, kde je až 35 stupňů.
1: Takový je tedy aktuální stav počasí na území Jižní Moravy. Kéž bych byl tak úspěšný se svými typy i při typování výsledků fotbalového mistrovství světa. Co nás čeká odpoledne, už sice částečně naznačila ve zprávách Věra Šembeková, ale vás zeptám ještě jednou, protože od koho jiného než od profesionála má validitu 100% tahle informace. Jak bude odpoledne a co na večer?
2: Tak v tuto chvíli se už na mnoha místech vyvíjí kupovitá oblačnost, ale zatím v Jihomoravském kraji nemáme přeháňky, nicméně v průběhu odpoledne se přeháňky začnou tvořit, také se k tomu budou přidávat bouřky, které mohou být i velmi silné. Největší pravděpodobnost těch velmi silných bouřek je na Hodonínsku. Co se týče jevů, které v těchto bouřkách budou, tak tam hrozí přívalové srážky, kroupy 2 až 5 cm velké a nárazy větru až 90 km za hodinu. Potom později večer budou srážky přecházet spíše do takového slábnoucího deště a od západu budou ubývat.
1: Tak to jsem zvědavý, kdy mě tohle počasí zastihne cestou ze studia Českého rozhlasu Brno. Co nás čeká v noci, prosím?
2: V noci bude zataženo, jen občas se na některých místech ještě vyskytne přeháňka nebo doznívající déšť, kránu se bude od západu oblačnost částečně potrhávat, no a teploty už nebudou tropické, ta noc bude trošku chladnější, 18 až 15 stupňů, na severu kraje tam dokonce lokálně může být až ke 13 stupňům. Foukat bude mírný severozápadní až severní vítr, takže můžeme říct, že ta noc bude docela větrná.
1: V předpovědi jsme už překročili hranici mezi prvním a druhým červencem, takže k tomu zítřku vám ještě povím, že slunce zítra v Brně vyjde ve 4 hodiny a 52 minuty, zapadne v 21 hodin a 4 minuty středoevropského letního času. A taky, že bude platit střední biometeorologická zátěž, stupeň číslo 2. Takže zítřek bude o něco chladnější než třeba dnešek?
2: Určitě ano. Ráno ještě bude více oblačnosti, ale dopoledne čekáme od západu ubývání oblačnosti až na polojasno. Večer může být i skoro jasno, jen malá možnost slabé přeháňky je v odpoledních hodinách. 26 až 29 stupňů budou nejvyšší odpolední teploty. Na severu a západě kraje to bude spíše jen kolem 25. Foukat bude mírný vítr severních směrů, který bude k večeru zvolna slábnout.
1: No a moje poslední otázka. Za jakého počasí začne svátečně dlouhý první červencový víkend, tedy co nás čeká v pátek a v sobotu?
2: Tak dá se říct, že bude celkem slunečno, celkem větrno, jen v pátek ráno je možnost zvětšené oblačnosti a přeháněk, ta sobota by měla být už bez srážek, ranní teploty v pátek 17 až 13, v sobotu 14 až 11, odpolední teploty po oba dny 22 až 26 stupňů.
1: Meteorolog Mojmír Martan z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu vám řekl, jaké počasí nás čeká až do soboty. Děkuji za informace. Dobré odpoledne.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
3: Za vodou, za horou.
2: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
0: Český rozhlas Brno.

0: Podle předpovědi počasí, kterou na naší rozhlasové vlně před malou chvilkou zveřejnil Mojmír Martan, to už zítra a potom taky pozítří bude o něco méně stupňů Celsia na našich teploměrech. Ale i tak možná uvítáte další možné místo, kde se nejenom osvěžíte, schladíte, ale kde se vám taky třeba bude líbit z trošku jiných důvodů. Já pro vás mám v dnešním dobrém odpoledni, které posloucháte, jednu pozvánku. Je to pozvánka Městského muzea a Galerie Břeclav, které vás zvou do místní synagogy na zítřek, na 2. červenec, na 17. hodinu. A to na výstavu obrazů s názvem Barvy lužního lesa očima Libora Vymyslického. Libor Vymyslický z Ladné se ve své tvorbě už řadu let vrací k tomu, co je mu nejbližší, k lužním lesům, starým dubům a jedinečné krajině jižního Pomoraví. Jeho obrazy zachycují místa, která možná dobře znáte z vlastních procházek, ale ukazují je v barvách a náladách, kterých si často ani možná nevšimneme. Zítřejší vernisáž v 17 hodin začíná. Vystoupí na ní mužský sbor Landštorfčané. A výstava potom potrvá od 3. července až do konce prázdnin. Přesněji do 30. srpna 2026. Srdečně vás zvou organizátoři a já se k ním stejně tak přidávám. Teď je 14 hodin a 26 minut. Abyste věděli, co za malou chvilku chystáme do našeho vysílání, tak řeknu, že Modřice u Brna od července půjčují své strážníky dohromady 7 okolním obcím. Menší vesnice nemají peníze na to, aby si zajistili vlastní obecní policii a tak k ním dojíždí strážníci z města. Na co se zaměřují, popíšeme s naším kolegou reportérem už za pár chvil. Ale protože pro štykl Hantecu se vždycky časůvka nande, je čas i na Edu Štatlaře. Edův
1: zvonek. V ordinaci felčera přes dóznu se ve futrech objeví borec, drží něco v dózně a leze po štyrech.
2: A jejda, koho pak tady máme? Kočičku?
1: Hlásí Doky. Kořeň pomalu leze do kóta a psychofelčar háže auglu, co bude.
2: Žeby pejsek?
1: Pasar se dokutálí do druhého kóta a psychiatr pokračuje.
2: A tak to bude ježeček.
1: Nebo snad želvička? Zkusíme zaklepat na krunýřek? Bořík konečně vyndá drát z chlebárny a hlásí. Doktore, běžte nekam. Necháte mě ten internet v klídesu zapojit, nebo ne?
3: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: Po další písničce, která prostě ne a ne zestárnout, je čas na slíbené. Jak už jsem naznačil, nejen městská, ale tak trochu i vesnická policie funguje v Modřicích u Brna. Tamní radnice od července vyšle své strážníky na obhlídky i do 7 okolních obcí, které vlastní policii nemají. Proč? Na to se ptal reportér Tomáš Kremer, kterého teď vítám ve studiu. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Tomáši, jak rozsáhlá je teď působnost městské policie v Modřicích?
1: Kromě Modřic samotných, strážníci asi rok jezdí pravidelně hlídkovat do sousedních Želešic. Od letošního června zajíždí na žádost obcí taky do Hajan, Ořechova, Silůvek, Nebovit a Ostopovic. A teď v červenci se přidají ještě Střelice. Tam dřív zajížděly policejní hlídky ze Šlapanic, což je obec s rozšířenou působností, pod kterou spadají i Modřice. V Modřicích ale mají víc strážníků než ve Šlapanicích, kteří to navíc mají do Střelic o několik kilometrů blíž.
0: Na co se hlídky v obcích zaměřují?
1: V Ostopovicích, kde služba funguje měsíc, podle nezávislého starosty Jana Simona řešili hlídky třeba problémy s nevhodným parkováním.
2: Pomohli nám například při organizaci dopravy na Mladých Hodech, takže my jsme spokojení a uvidíme, jak to bude dlouhodobě. Ještě se samozřejmě nemohla projevit třeba asistence s odstraňováním autovraků a podobně. Tak uvidíme potom s nějakým dalším časovým odstupem.
1: Zvláštní službu pak modřičtí strážníci zajistí od července pro Střelice a to bude i vyhodnocování přestupků z úsekového měření, jak upřesňuje nezávislý starosta Jiří Vašulín.
3: A k tomu vlastně jsme požádali a dohodli jsme se na rozšíření služby, jako je špatné parkování v obci, odchyt psů, na základě žádosti i pořádková služba, což je třeba začátek školního roku, kdy nám budou hlídat přechody.
1: Práce v jednotlivých obcích se liší oproti tomu, co strážníci řeší přímo v Modřicích, kde je často zaměstnávají i krádeže v obchodním centru Olympia u dálnice D2. Vrchní komisař městské policie Lukáš Krakovčík zároveň popisuje, že za první rok v Želešicích řešili hlavně odstavené autovraky nebo špatně zaparkovaná auta.
4: Nicméně dneska, když to vezmu, tak v Želešicích, co řešíme nejčastěji, tak jsou to nějaké sousedské hádky nebo sousedské spory. Občas, že se někde zaběhne někomu pejsek, tak nám ho občané předají a zase pořád dokola doprava a parkování.
0: Tomáši, mám ještě pár otázek. No aspoň jednu. Kolik má modřická městská policie strážníků? Stíhají všechnu práci?
1: Zatím ano, ale počty bude potřeba navýšit, jak přitakává nezávislý starosta města Libor Procházka.
5: Městská policie má nyní 13 strážníků a počítá se, že ještě pro tuto službu budou přijati další dva strážníci. Nicméně i nyní s tímto počtem jsme schopni poskytovat službu jak v Modřicích a Želešicích, tak i v těchto ostatních obcích.
1: Okolní obce za službu Modřicím platí, strážníci do většiny vsí jezdí v různé časy, v pracovní dny, případně jsou k dispozici na zavolání nebo výjimečně i o víkendu po předchozí domluvě. V Modřicích a v Želešicích působí každý den v týdnu. Ve městě jim brzy navíc přibude i další povinnost. Strážníci budou vyřizovat žádosti obyvatel o zapojení do systému rezidentního parkování. Tato regulace má v modřických ulicích začít platit v září. Strážníci pak budou dohlížet i na to, jestli mají řidiči za stání zaplaceno.
0: No, tak tím vlastně odpověděl ještě na jednu moji otázku. A já ti moc krát děkuju. O nově rozšířené působnosti strážníků z Modřic na Brněnsku jsme v dobrém odpoledni Českého rozhlasu Brno mluvili s reportérem Tomášem Kremrem. Děkuju a už můžeš znovu za svými povinnostmi.
1: Hezké odpoledne. Díky, naslyšenou.
0: A já mám jednu povinnost připravit vás na další výlet. Kudy se dnes na něj vydáme? To už za chvilku dopodrobna poví Petr Vejrosta z Klubu českých turistů. Ale už teď můžu naznačit, že vás čekají další krásné výhledy.
6: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: nás tří.
1: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.

Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno, vážení přátelé, je čas pozvat vás na výlet, tedy až doposloucháte dnešní Dobré odpoledne. A možná si to plánujete třeba na víkend nebo na jiné dny, kdy zrovna nebude u mikrofonu Petr Vejrosta, tak to si jeho slova musíte dobře pamatovat, až povalíte na Vysočinu.

0: války a s reliefem TG Masaryka, autobusovou zastávkou a také s pohledem na evangelický kostel. No a vydal jsem se po červené turistické značce směr Olešnice. To se prochází kolem katolického kostela a trasa brzy opustí silnici a vede půvabnou, klidnou, vysočinskou krajinou s tolika nádhernými rozhledy. A takový stěžejní bod té krajiny, který jsem občas hledal, je nejvyšší bod tady v té oblasti, horní les s rozhlednou. Přijdeme do Velkého Trestného následně. Ve Velkém Trestném, ona je to celkem malá obec, ale je tam několik zajímavostí. Zvonička, je tam také muzeum, kde ovšem pozor, je potřeba se domluvit prvně. Dozvíme se také skutečnost, že sbor dobrovolných hasičků byl ve Velkém Trestném založen v roce 1922. Hned vedle stojí pomník obětem první světové války a pozor, o víkendu bývá otevřena hospůdka ve Velkém Trestné. No a za obcí už se otvírají další pěkné pohledy, jednak zpátky k Trestnému a vzadu na obzoru ten zmiňovaný horní les láká k nějaké příští návštěvě. Za chviličku vpravo dole, jako by byl ukryt v lese bývalý závod na zpracování grafitu, který se tam dlouhá léta těžil v okolí. Pak se přijde k rozcestníku, jmenuje se tam Nad Lamberkem. Kdo by si chtěl dojít do cíle, do Olešnice po červené značce, samozřejmě může. Já jsem si to trošičku prodloužil, právě jsem šel přes ten Lamberk, on je to zámek, dávný zámek a dvůr, dnes v soukromých rukou není to jako zámek klasický přístupný, ale je dobré se podívat třeba aspoň na mapě, on má zajímavý půdorys, zajímavou historii, to si lze všechno najít, přečíst. Na Lamberku jsem se vydal přes silnici stoupáním k cyklotrase 5086, tu jsem ale ještě přešel a pokračoval asi o kilometr dál a protože jsem nespěchal, tak jsem se fakt ohlížel, rozlížel a to už jsem před sebou viděl několika metrovou mohylu nebo pomník. Kromě toho, že je odtud dobrý rozhled, tak řeknu, že toto místo připomíná, že 15. července roku 2002 postihla Olešnicko velká povodeň. No a kdo zde bude, tak ho čekají poslední daleké pohledy a pomalu se dostaneme tedy do Olešnice. No a jak jsem říkal na začátku, je odtud dobré autobusové spojení.
1: Tentokrát do Olešnice Petr Vejrosta doputoval z Rovečného. A všimli jste si, máme letní měsíce, takže ten ski areál v podstatě vynechal. Ale my se tam určitě vydáme i v zimě, že Petře?
0: Já myslím, že můžeme.
1: Děkuji za návštěvu ve studiu Českého rozhlasu Brno. Hezké odpoledne.
0: Také přeji naslyšenou.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

Makala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Meteorologové opět varují před silnými bouřkami. V Brně bude pokračovat festival Ignis Brunensis a začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Zítra čekáme oblačno, postupně polojasno až skoro jasno, teploty vystoupí až na 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Český hydrometeorologický ústav i dnes varuje před silnými bouřkami. Výstrahu zveřejnil na svém webu. Bouřky projdou nad Českem od západu na východ. Právě na východě budou nejsilnější, popisuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
2: Na Moravě, ve Slezsku a na východě Čech mohou vzniknout i velmi silné bouřky, výjimečně doprovázené kroupami 2 až 5 cm. Odpoledne a k večeru je větší pravděpodobnost škod silným větrem s nárazy až 90 km za hodinu.
0: Bouřky můžou způsobit výpadky elektřiny, dopravní komplikace, ale i škody na majetku. Hydrometeorologický ústav proto doporučuje zajistit okna a dveře. Kvůli bleskům by pak lidé neměli zůstávat u vody, na kopcích nebo u osamocených stromů. Při jízdě autem je lepší zpomalit a hlavně nevýjíždět do zaplavených míst. Na hranicích se Slovenskem meteorologové očekávají silné přívalové deště. Výstraha platí do půlnoci. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku. Správa oblasti považuje za problém vymáhání dodržování zákazu vjezdu do chráněného území. Pro turisty chce sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Posílení návštěvnické infrastruktury plánují i samosprávy. Parkoviště i návštěvnická centra by mohla vzniknout do 2 let, uvedl místostarosta Břeclavi Jakub Matuška z Mladých a neklidných. O chráněné krajinné oblasti Soutok budeme mluvit také v následující půl hodině. V Brně bude večer pokračovat festival Ignis Brunensis. Se svým ohňostrojem se tentokrát představí švýcarská skupina. Na přehradě proto večer bude platit zákaz plaveb lodí, šlapadel i paddleboardů. Vodní záchranáři budou hlídkovat jak na vodě, tak i na souši, popisuje Vojtěch Coufal z brněnské základny.
3: Pomáháme s nějakým dohledem nad dodržováním opatření obecné povahy, kdy je vlastně během toho ohňostroje uzavřená vodní hladina, ať už pro plavidla nebo plavce, tak aby nedošlo k nějaké úhoně. Kdyby, nedej bože, se vlastně s tím ohňostrojem stalo něco, co by se stát nemělo, tak aby se nikomu nic na té hladině nestalo.
0: Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska, doplňuje dramaturg festivalu Pavel Drábek.
4: Měsíc autorského čtení se dlouhodobě věnuje literárním kulturám, které jsou méně zjevné. V poslední době se obracíme právě k zemím, které nemají dost dobré šanci se stát čestnými hosty vyhlášených přehlídek. Před 2 lety jsme hostili Tchaj-wan, loni jsme věnovali autorům exil a letos se věnujeme Grónsku.
0: V brněnském divadle Husa na provázku dnes večer přehlídku zahájí český spisovatel Jáchym Topol a grónská básnířka Jesse Kleman.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
5: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Počasí.
0: V noci bude na Jižní Moravě zataženo, občas přehánka nebo doznívající déšť, ráno oblačno až zataženo, dopoledne ubývání oblačnosti na polojasno, večer už skoro jasno. Může se objevit i slabá přehánka, a to spíše v odpoledních hodinách. Nejnižší noční teploty 18 až 15 stupňů, na severu lokálně až 13, denní vystoupí na 26 až 29 stupňů, na severu a západě bude kolem 25. Vítr bude foukat mírný, severních směrů a k večeru bude zvolna slábnout. Rozptylové podmínky čekáme velmi dobré, večer dobré a biozátěž střední.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Nehoda je na dálnici D1 u Brna ve směru na Prahu na 194,5 kilometru. Před ní se vytvořila kolona, která začíná na 205. Zdržíte se okolo 20 minut. 20-minutové zdržení vás čeká také na příjezdu do Brna ve směru od Prahy. V nesouvislé koloně budete popojíždět od stého 80. postý 96. kilometr a D1 ve směru na Brno je u Jihlavy po pádu stromu už průjezdná jezdním jízdním pruhem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Dobré letní odpoledne všem, kteří poslouchají naše vysílání. Tady Borek Kapitánčík na vlně Českého rozhlasu Brno. A protože už máme po 15. hodině, je nejvyšší čas prozradit vám i to, jakou cenu dnes můžete mít v soutěži Trefa za pár minut. Za dvě správné odpovědi, to je klasika, vás čeká další dárek z knižního nakladatelství Kazda. Wild Flowers, tak zní, aspoň předpokládám, ten originální název. U nás prodáváno tedy přeloženo jako Odvaha. Je to kniha pro fanoušky Colleen Hoover. A tahle knížka má dokonce i krásnou ořízku, jak se tak dívám. Demonstruju na naší webkameře, tak abyste věděli, co vás čeká už za chvíli na čísle 726 465200, což je kontakt se studiem Českého rozhlasu Brno. Ale nejdřív si vyberete ze 4 otázkových témat, takže už dopředu hlásím, že až dozní písnička kapely Lucie, tak bude čas na telefonování a na výběr z téhle čtyřky. Brněnské osobnosti, řecké suvenýry, mistrovství světa ve fotbale a slovenština. Dodávám, že ve slovenštině to je jediné otázkové téma, kde nedostáváte možnosti, jak odpovědět, tedy nemáte do čeho trefovat. Spoléhám jen na vaše znalosti, ale jinak vždycky varianty dostanete. K dnešku, tedy k tomu prvnímu červencovému dni, samozřejmě patří i svátek všech Jaroslav. Takže ještě jednou všecko nejlepší, milé Jarky, Jarušky a tak dále a tak dále. Ale mnozí z vás třeba slaví i narozeniny, tak abyste věděli, před 520 lety přišel na svět 1. července 1506 Ludvík Jagellonský, král český a uherský od roku 1516. Narozeniny by oslavil i herec Vladimír Ráš. A ejhle, tady vidím jedno známé jméno, mistr AZ Quiz, Aleš Zbořil má dnes, ani nebudu říkat kolik, no o něco méně než já, ale Aleši, na dálku gratuluju. A za chvilku doufám pogratuluju i dnešnímu výherci či výherkyni v trefě.
1: Český

0: Řekl bych, že přímo ikonický song počátku 70. let. A vlastně by nám náš soutěžící v trefě, která už za malou chvilku začne, mohl říct, kdo tuhle písničku zpíval vo slovenčině. Je to totiž rodilý mluvčí, když už tedy uvažuji o čtyřech tématech dnešní trefy. Je to Štefan, kterého vítám na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já vás, Borku, zdravím a všechny posluchače Českého rozhlasu Brno.
0: Za všechny samozřejmě děkuju. A věděl byste, kdo tu skladbu, která právě dozněla, zpíval v českém, no vlastně slovenském znění, pardon?
1: Tak bohužel to mi nenapadá.
0: A to jsem měl dát jako otázku a to byste nevěděl. Ne, já si dělám legraci, to nikdo nemůže vědět všechno. Já jenom, že jsem...
1: tady napovídá, že zpěvačka to byla nějaká...
0: No zpěvačka to, ano, zpěvačka to byla. Marcela Lajferová, ano.
1: Lajferová, pardon.
0: Ano, ano, já měl doma dvě kazety od Marcely Lajferové a Evy Kostolániové, tak si to pamatuju. Ale teď je, jak už praví pravidla, čas na výběr dvou témat ze čtyř nabídnutých. Brněnské osobnosti, řecké suvenýry, mistrovství světa ve fotbale a slovenština. U vás je mi jasné, že to bude slovenština.
1: Ano, zkusím tu slovenštinu.
0: A k tomu?
1: A k tomu to mistrovství světa.
0: Vy jste i fotbalový fanoušek, pro vás to bude jednoduché, řekl bych.
1: No,
0: tak dobře, nebudu vás chválit před uzavřením účtu, jen řeknu, že když se vám podaří dvě správné odpovědi, tak vás čeká knížka, se které bude mít možná radost i vaše partnerka, manželka. Pro čtenářky Lucy Score a Colin Hoover emotivní romance o zakázané přitažlivosti, druhých šancích a citech, které nešlo zastavit. No tak to vám teda řeknu, to bude síla. Odvaha. Odvaha se jmenuje tahle knížka, tedy kniha z nakladatelství Kazda, kterou nabízím za dvě správné odpovědi. No a teď už dvě otázky během minuty trefy. Začněme tedy u toho, co je pro vás levou zadní, slovenština. Nedostáváte možnosti a ptám se vás, jak se slovensky řekne vějíř?
1: No, vějíř, vejár.
0: Je to součást našeho oděvu v posledních dnech, těch horkých, takže říkáte vejár. A pojďme se podívat ještě na mistrovství světa ve fotbale. Ale já se dívám spíš na ty minulé ročníky. Ptám se totiž, kdo je autorem historicky nejrychlejšího gólu v zápasech fotbalových šampionátů? Vstřelil jej buď Turek Hakan Şükür, nebo Brazilec Pelé, anebo Němec Miroslav Klose.
1: Tak já to zkusím na toho Klózeho.
0: Dvě odpovědi bychom měli. Jestli byly správné, se dozvíte už za pár chvil, jakmile skončí tenhle minutový limit zvonečkem, který oznámí, zda Štefan je nebo není výhercem. Jestli tedy máme nebo nemáme trefu. Tak slovenština, jak jsem říkal, to bylo levou zadní. Vějíř se slovensky řekne vejár. To máte pravdu. Ale historicky nejrychlejší gól v zápasech fotbalových šampionátů vstřelil Turek Hakan Şükür. A bylo to v roce 2002 v utkání, tedy na šampionátu, v utkání proti Jižní Koreji. A bylo to necelých 11 sekund od úvodního hvězdu. Takže bohužel... Knížka zatím zůstává v naší skříni s výhrami. Štefane, to mě mrzí, no, to mě mrzí.
1: No, nevadí, to je... No. Netušil jsem, kdo to je, tak jsem to špatně tipnul.
0: No, vždycky je to o tom, jestli tipnete správně, trefíte správně nebo ne. Můžete mi to oplatit vlastní otázkou ze všeobecných vědomostí. Určitě nebudu znát správnou odpověď.
1: No, já vám zkusím dát něco ze slovenštiny, co mě tak napadlo jako z paměti. Co jsou to páračky?
0: Páračky. Páračky. Vzpomínám si, tohle se na východním Slovensku nepoužívalo. Tady jste mě nachytal.
1: No, ještě taková pomůcka. U nás se tomu říkalo taky drapačky.
0: No tak to by mohlo být jídlo.
1: No, ale je to činnost.
0: Činnost? Tak to nevím, opravdu nevím.
2: Drápaterie.
0: No prosím. No to je pravda, že na východním Slovensku se moc peří nedralo. Nevyhrál bych, tam se věnovali jiným činnostem. No.
1: U nás u Trnavy tam teda se chovali na vesnici husy a potom teda v zimě se dralo peří. A říkalo se tomu teda u nás drápačky, ale aj slovensky je to páračky. A to mám na to takovou básničku, že keď začali sa u nás páračky, ja zabudol som celkom na hračky. Príhody rozprávali babky bez zube, richtára stretla biela pani pri dube.
0: Tak vy máte slušné říkanky, to mě zase z toho východu napadá jenom takové ty se s tím košickým hornádem a to radši nebudu ani říkat, ale děkuju Štefane, zase jsem se něco dozvěděl. Drápačky, páračky.
1: No, já jsem to právě tím drápačkám u nás říkal a ty babičky to byly většinou, říkali to je o nás, to je o nás. Že ty hlavu, ty babky bez zube.
0: Štefane, děkuji moc krát za přiblížení toho, na co už jsem málem zapomněl. A mějte se hezky. Dobrou noc. Sladké sny. Ne, dobré odpoledne. Já to mám z noční linky, víte? To je ještě takový pozůstatek. Tak se mějte hezky.
1: Ze včerejška.
0: No vlastně už dneška. Naslyšenou.
1: Tak naslyšenou.
0: Teď je 15 hodin 21 minuta, ano, musím se i já uvést do aktuálního času, ale taky bych vám měl říct, že už je skoro nejvyšší čas pozvat vás ke sledování dalšího dílu Zámeckého léta. I letošní prázdniny jsou v našem vysílání ve znamení tohoto cyklu. Pozveme vás na víc než 50 zámků, které stojí za to navštívit. A každý den navštívíme zámek trošku jiný, no, úplně jiný. Jaký to bude? Za malou chvilku se dozvíte přímo od Františka Kinského.
2: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Čtvrtečním hostem 2. července bude Robert Knebl, sociální pracovník a držitel všech individuálních profesních cen. Je dokonce zapsán do knihy českých rekordů jako nejoceňovanější sociální pracovník. Jaké dovednosti jsou pro tuto profesi zásadní? Co učí své kolegy jako lektor? A proč ho baví účast na mistrovstvích České republiky v autostopu? A sbírá i tam vavříny úspěchu? To vše se dozvíte, když zůstanete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
1: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, písni.

0: Tak jestli si to pamatuju dobře, tak k tomuhle, tedy ke Karlovu hlasu, samozřejmě patří i to, co bylo ve Slaném, tak někde za ním. Ale samozřejmě, že ta trojice Gerlová, Kahovcová, Zelenková, ta se vám vybaví taky, když se řeknou právě koncerty Karla Gotta ze Slaného. Po téhle návštěvě 70. let vás čeká návštěva další a vlastně v ní půjdeme ještě hlouběji do minulosti. Ptám se, chystáte se letos navštívit některý z našich zámků? Pokud ano, můžete se nechat inspirovat naším zámeckým létem. Každý den vám totiž jeden z našich zámků představujeme během letních prázdnin. Navíc s námi můžete vždy od pondělí do pátku krátce před 10:00 dopoledne soutěžit o zámecké cestovatelské balíčky. Ale teď už raději dám slovo průvodci zámeckým létem Františku Kinskému.
1: Zámecké léto. Čeká nás výlet do Českého ráje, kde nad městem Sobotka stojí oválný lovecký zámeček Humprecht. Najdete v něm 16 metrů vysoký akustický sál. Jediný svého druhu v Evropě, kde ozvěna trvá až 8 vteřin. Více zjistíte s kolegyní Vlaďkou Vildovou.
2: A je otevřeno.
3: Dobrý den.
2: Vítám, je tady kastelanka Dagmar Famněrová. Dobrý den.
3: Hezky vítám.
2: Teď vstoupíme v přízemí do oválné síně.
3: Říkáme jihodovní síni neboli jídelna, kde většina těch hostí, kteří přišli na lov, patrně byla přivítána, možná i pohoštěna. Doplňujeme i tradičními prvky, které v té černé kuchyni nemohly chybět, jako cibule, brambory a podobně.
2: A tak jsem si vzpomněla, že tady u vás, nevím jestli v černé kuchyni, vařili i kluci v akci svého času.
3: Ano, dokonce jsem to obdivovala, že v té původně historické kuchyni tu ovšem měli pouze jako kulisu, protože samozřejmě měli svoje profesionální vybavení, ale černá kuchyně tvořila, myslím, že krásné pozadí pro to jejich vaření a vařili famózně. Bylo to úžasně dobré. Novinkou je tady instalace ve druhém poschodí, je to lovectví a Černínové. Já z toho mám velikou radost, protože je to malinko rehabilitace účelu Humprechtu. Budeme vyprávět o tom, jakým způsobem tady ty lovy fungovaly, jak Černínové obohacovaly lovecké tradice tehdejší doby.
2: Černínové se tady už byli podívat?
3: Ano, a bylo to velice milé. Dokonce, když jsme podrobněji vyprávěli historii Humprechtu a vztahu Diany a Humprechta, jejich krásné portréty v nadživotní velikosti tady máme také, tak to bylo moc milé, že takový ten smutný pohled, který černínky některé mají na tu lásku Humprechta a Diany, jsme trošku vysvětlili. Protože díky Evě Chodějovské jsme zjistili, že ten vztah mezi Humprechtem a Dianou byl daleko složitější a možná láskyplnější, než se obecně při prohlídkách návštěvníkům řekne, že zámek sice byl postaven jako dárek pro Dianu, ale že jí se tady nelíbilo, bylo jí tady zima a z toho důvodu, že odešla a s Humprechtem se snad i rozvedla. Podle zjištění Evy Chodějovské to nebylo takhle jednoduché. Ona opravdu asi tady v Čechách jako Italka rodila, byla nešťastná a patrně se s Humprechtem domluvili a ona odešla, když se jim narodilo 6 dětí, kluci už jako byli velcí, tak ona vlastně odešla k rodině do Itálie, ale s Humprechtem si pravidelně psali.
2: To je rehabilitace Diany.
3: Je to pravda. Pravděpodobně synové, když byli na kavalírských cestách po Evropě, tak při zpáteční cestě ta maminka se k ním přidala a do Čech se vracela v roce 1682. Zdá se, že ti synové chtěli rodiče jakoby smířit a chtěli, aby jako teda žili společně. Ovšem, když byli v Českých Budějovicích, tak je zastihl posel, že Humprecht zemřel nečekaně na Kosmonosích. Diana teda tady ještě chvíli zůstala a pak odešla do Itálie, kde pak dožila.
2: Tady máte skutečně dva ty velké portréty. Oba to jsou krásní lidé.
3: Myslím si, že jim to moc slušelo. Tohle jsou kopie portrétů od Karla Škréty. Originály jsou v Jindřichově Hradci a my máme opět kopie a mám z toho velkou radost, protože o Dianě se říkalo, že byla jednou z nejkrásnějších žen střední Evropy své doby, tak myslím, že teda její Škréta zachytil velmi dobře. Podle mého názoru to manželství bylo na svou dobu velmi moderní a ty vztahy asi jsou hodně podobné i těm dnešním některým trápením.
1: Zámecké léto.
4: Zámek Humprecht si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: A Pokračovat v něm budeme samozřejmě i zítra touhle dobou. A abyste už dopředu tušili, kam se budeme přesouvat, opravdu se bude jednat o přesun, tak já vám to řeknu rovnou zítra do Moravského Krumlova.
5: Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Čas letí jako bláznivý, dívám se, jestli opravdu cestou ze studia Českého rozhlasu Brno, až skončí naše dobré odpoledne, budu mít i tu šanci zažít pořádnou bouřku. Zatím to tak ještě nevypadá, ale když jsem říkal, že čas letí jako bláznivý, opravdu už máme 5, skoro 6 minut po 3:15 a že bych vám tím pádem měl říct, že první rok existence má za sebou chráněná krajinná oblast Soutok. No, čas letí jako bláznivý, už je to rok. Jak se ze zmíněnou chráněnou krajinnou oblastí po počátečních obavách zžili místní a co zatím správci stihli udělat pro přírodu i pro návštěvníky, tak to se dozvíte už za pár chvil.
5: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.

0: tohle mi Annie Lennox neměla dělat. Já totiž tu písničku v podání Procol Harum měl moc rád a od ní to mám ještě raději. Řekl bych, že svým hlasem jí dodala ještě úplně nový rozměr. Tak po tomhle návratu do roku 1995 se můžeme podívat na slíbené téma. Jak už jsem říkal, první narozeniny má dnes nejmladší chráněná krajinná oblast v Česku – Soutok. Leží v samém jižním cípu jižní Moravy, ale sahá i do lednicko-valtického areálu a do oblasti Mikulčic až k Hodonínu. Jejímu vzniku předcházely léta příprav, jednání, ale i soudních sporů. Některé třecí plochy mezi vlastníky půdy, lesníky, rybáři, místními a správci oblasti se podařilo urovnat. Většinu žalob proti vyhlášení chráněné krajinné oblasti soudy zamítly. Část ještě řeší. Problémem je stále nedostatečné vyznačení chráněného území a neoprávněné vjezdy do něj. Vyšší stupeň ochrany už ale příroda poznala.
1: Majitelé pozemků se před vyhlášením CHKO obávali třeba, že správa oblasti bude blokovat jejich stavební záměry. To se podle jejího vedoucího Vladana Rýdla nepotvrdilo.
2: Žádné zamítavé stanovisko nepadlo. Ta CHKO je koncipovaná tak, že je mimo intravilány obcí.
1: Klid je také kolem podnikatelských záměrů miliardáře a sponzora motoristů sobě Františka Fabičovice, který podal jednu z desítek žalob proti vzniku chráněné oblasti.
2: Prozatím jsme s ním nic neřešili. K nám na stůl se v podstatě nic nedostalo.
1: Návštěvnost oblasti za poslední rok výrazně nevzrostla. Přesná čísla ale chybí, říká starosta Mikulčic Josef Dvořáček z ODS.
3: My nedokážeme rozlišit, kteří turisti sem jezdí do CHKO a kteří jezdí na velkomoravské vykopávky na Vali, protože opravdu je to tam v prostředku CHKO.
1: Správa dosud instalovala jeden sčítač. Trend růstu návštěvnosti je ale všeobecný, říká Rýdl.
2: Lidé chcou do přírody a my musíme nějakým vhodným způsobem je směřovat tak, aby si to sami nezničili.
1: K usměrňování návštěvníků by pomohlo jednotné značení.
3: Ujednocené značení by bylo ku prospěchu,
1: říká mikulčický starosta. Místostarosta Břeclavi Jakub Matuška z Mladých a neklidných souhlasí.
4: Protože lidi někdy neví, že jsou v CHKO.
1: Posílení návštěvnické infrastruktury podle něj plánují i samosprávy.
4: Na každém místě toho vstupu by byla umístěna nějaká informační tabule, jednotný mobiliář, posezení pro návštěvníky a to je právě předmětem žádosti na Jihomoravském kraji. My jako město Břeclav zároveň připravujeme podstavná parkoviště pro ty, kteří přijedou autem.
1: V Břeclavi navíc do 4 let vznikne dům přírody CHKO Soutok. Město kvůli němu za 300 milionů korun zrekonstruuje západní křídlo zámku. Polovinu mu na to přispěje stát. Příroda už podle Vladana Rýdla poznala, že má nové ochránce.
2: V lesích se ty porosty prosvětlují tak, aby měl prostor i hmyz nebo rostliny, které jsou zvyklé na světlo. Stejně tak si mohli motýli na loukách všimnout, že jsou tam připravené pásy, ve kterých můžou hledat potravu.
1: Přispěl k tomu nový způsob sečení luk, na kterém se správa dohodla s některými zemědělci. Naráží to ale na systém dotací.
2: Je to poměrně složité zavést ten režim v kombinaci se současnými zemědělskými dotacemi. V této chvíli prostě víme, že máme míň peněz, které podporují místní hospodáře. Musíme si vystačit s tím, co je.
1: Větší dopad bude mít přivedení více vody do lužního lesa, například pomocí klapkového jezu, který budují Lesy České republiky, dodává mluvčí podniku Eva Jouklová.
5: Aktuálně připravujeme stavbu druhé klapky. S dokončením jezu za 183 milionů korun se počítá letos v listopadu.
1: Detaily ochrany území do roku 2038 stanoví plán péče o CHKO Soutok. Připomínky k němu mohou lidé i firmy a spolky dávat Ministerstvu životního prostředí do konce července. Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
0: Kolegyni Vlastě Gajdošíkové patří můj dík a vám můj pozdrav dobrého odpoledne. A navíc letního. No a protože už máme skoro 3/4 na 4, je opravdu nejvyšší čas říct vám, že dnes se v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Už za chvíli s Martinem Písaříkem, který mimochodem dnes slaví své narozeniny.
6: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do

0: která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což sklepáče činí raj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Brno.
2: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla. Chtěl jsem ji zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

celé planety. Na Hvězdném nádraží cinkají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojí.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí, ach pícho marnivá.

0: smrti, se kterou smířit nejde se. O lásce, o zradě, o světě. Bude to písnička o nás a kometě.
1: A za chvíli to bude ještě jedna písnička od Hany Hegerové a možná, že i od Nezmaru. Ale ona už se opravdu blíží 16. hodina a tím pádem také čas nových zpráv Českého rozhlasu Brno. Takže ještě jednou dobré letní odpoledne, za chvilku bude čas Věry Šembekové a zpráv a poté Humoriáda s Otakarem Brouskem. Zítra se na vás budu těšit.
2: Český rozhlas Brno, písni.

0: Český rozhlas Brno vás zve k poslechu magazínu Zelený ring.
1: To je Tete Michel Kpomasí, rodák z Toga, který ve svých 16 letech z Toga utekl a jako dítě se dočetl o Grónsku a naprosto se do něho zamiloval. Vydělal si peníze a skutečně v roce 1965 do Grónska přicestoval, strávil tam několik let a od té doby se tam vrací. A napsal knihu v roce 1979, která se jmenuje Afričan v Grónsku.
0: Poslouchejte v sobotu po 17. hodině.
2: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Břeclav má zrekonstruované venkovní koupaliště. V Brně začínají evropské hry handicapované mládeže. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. V Břeclavi je ode dneška otevřené zrekonstruované venkovní koupaliště. Lidé si můžou nově zaplavat ve dvou nerezových bazénech. Přibyly herní prvky, tobogán i nové zázemí.
3: Asi když vidím ty skluzavky, tak ty skluzavky a tobogány, ale i prostě schladím se.
4: Prozrazuje, na co se nejvíc těší 18-letý Oliver. Přijel ze Šlapanic u Brna za kamarádkou Valentínou.
5: Jsme tady od včerejška 8 večer, spali jsme tady před koupalištěm a to z důvodu, že nás tady čeká možná nějaká obměna.
4: První návštěvník totiž dostal permanentku. V Břeclavi ještě pokračuje stavba plavecké haly. Doplňuje místo starosta Jakub Matuška z uskupení Mladí a neklidní.
6: Hotový není krytý bazén, ten má být hotový do konce března a budou tam sauny, taky by to mělo dostat jako facelift nový.
4: Město opravy výjdou na více než 500 000 000 korun. Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Nejvyšší přípustná cena paliv ve čtvrtek opět mírně vzroste. Benzin budou řidiči v Česku tankovat za 40 korun 64 haléře, zdraží tak oproti dnešku o 8 haléřů. Nafta bude stát o 13 haléřů více než dnes. Litr lidé koupí za maximálně 36 korun 74 haléře. V pondělí vláda rozhodla, že v určování cenových stropů bude ministerstvo financí pokračovat do 19. července. Na nádvoří hradu Špilbarek dnes zazní opera Aida. Dílem Giuseppe Verdiho zahájí Národní divadlo Brno každoroční série operních představení Pod širým nebem. O prázdninách festival nabídne i další divácky oblíbené kusy, například Carmen nebo Nabucco, uvedl umělecký šéf opery Jiří Heřman. Přes 800 mladých handicapovaných sportovců ze 13 evropských zemí se zúčastní dnes začínajících sportovních her Emil Open v Brně. Utkají se ve 4 týmových a 7 individuálních disciplínách. Podle prezidenta her Pavla Zbožínka bude součástí her od středy do pátku i doprovodný program na náměstí Svobody.
7: Budeme prezentovat nejenom jednotlivé sporty zdravotně postižený a veřejnosti bude moct vyzkoušet, ale i tady řada vystoupení, koncerty. Jan Kraus vždy pořádá benefiční show v den zahájení evropských her.
1: Dnes večer budou hosty i motocyklový jezdec Filip Salač a handicapovaný motocyklista Radek Kaďák Skalický.
2: Počasí.
1: V noci bude na jižní Moravě zataženo, občas přehánka nebo doznívající déšť, ráno oblačno a zataženo, zítra dopoledne polojasno, večer skoro jasno, odpoledne malá možnost slabé přehánky. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, na severu lokálně až 13. Nejvyšší denní 26 až 29, na severu a západě kolem 25 stupňů. Vítr mírný a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S kolonou stále počítejte na D1 na příjezdu do Brna. Ve směru od Prahy zdržíte se okolo 20 minut v nesouvislé koloně, která začíná na stém 80. končí na stém 96. kilometru a naberete zpoždění i mezi Kuřimí a Lipůvkou, a to asi 10 minut. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Humor
2: Jáda.
9: Se zábavou, písničkami a možným kontaktem s námi za vámi přichází Patrik Rozehnal s Humor Jádou a taky dnešní host Otakar Brousek. A já ho vítám.
10: Krásné odpoledne přeji.
9: Čudo, dneska je Mezinárodní den vtipů. Mm-hmm. Nějaký vtip?
10: To jsem nevěděl. Nějaký vtip? Já jsem si vzpomněl na jeden, který mám moc rád. Dva Yetiové stojí v Himalájích na kopcích v tom sněhu, koukají dolů do toho údolí a ten jeden říká: prosím tě, viděl jsi Messnera? Ten druhý se na něj tak udiveně podívá a říká: ty na něj věříš?
2: Humor Jáda.

0: Vítejte ve světě zábavy a té vytažené z archivu, taková je humoriáda i dnes. Patrik Rozehnal, Otakar Brousek a ten si vybírá první ukázku.
1: Já si vyberu podle toho, co mě zajímá, protože rád jezdím na motocyklu, tak bych rád věděl, jak Miroslav Horníček se učil jezdit na motocyklu.
0: Nebo jeho zážitky z motocyklu. S dopravou, dobře.
1: Ano.
2: Do dneška nevím, čím to jede ta věc. Já vím základní věci, ale moc toho nevím. A oni říkali, budeš jezdit na motocyklu, samozřejmě. Říkali, pozor, bude to 500. A já povídám, číslo mě nezajímá. Ale to nebyl vtip ode mě. Já jsem měl tehdy Octavii a když se mě známí ptali, jaký to má v obsah, tak jsem říkal, no 4 lidi, pohodlně. A odvezli mě tedy s těmahle znalostma do Říček, do Orlických hor a já tam poprvé viděl motorku 500, to tady začíná jedno řídítko, tady končí druhý. A já jsem si ještě říkal, že to má tu lodičku, že to bude stabilní. A ty scény v celku, kdy není vidět do tváře, kdy jsem měl brýle, kuklu, kombinezu na zip, protože to byl jako moderní farář, který nosil takovýhle ty věci, tak faráře jsem hrál v tom filmu, tak ty scény v celku měl za mě jezdit voják, jezdec, instruktor, který učil kluky na vojně jezdit. A já měl točit jenom takový ty scény před kamerou. On povídá, sedněte si do té lodičky a prý vás provezu tou vesnicí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. Já si sed, on to vzal, s ničím hnul, to vyrazilo a já jenom viděl z té loďky, jak se na nás řítí samoobsluha. A v posledním momentě, když už jsem se viděl mezi sortimentama, tak on dup někam, a já koukám, jeli v obráceně v protisměru. On to obracel smykem. On dojel na křižovatku, zabrzdil za smyk a když byl v tom kýženém směru, přidal plyn a vyrazil. Takže on mě vezl tou vesnicí, takže já jenom viděl. Fara, škola, hřbitov, kravín. Já nevěděl, kde jsme, kudy jedem. Obrovským fofrem nahoru, dolů, doleva, napravo. Pak vyjel nahoru, zastavil, já se šel převlíct. Myslím do toho kostýmu, do té kombinézy, ty brýle a tohle, a že pojedu já. A on si sedl do lodičky a říká mi, klid, je to jednoduchý, máte tam jedničku, pomalu pouštějte spojku, pomalu přidávejte plyn. A já mu říkám, člověče, co mi to vykládáte? Co mi to říkáte? Přece jsem řidič, Hergot. Tak vím, že se pomalu pouští spojka a pomalu přidává plyn. To mi neříkejte. Vy mi řekněte, kde je spojka, kde je plyn.
0: Jsem čekal, vy mi řekněte, kde jsou pedály.
1: No.
0: Tudo, první jízda na motorce teda, když už tady byla takhle
1: zvuká. První jízda byla se strejdou Františkem a ten měl Ogara. Vím, že jsem se vozil na Ogarovi, ale jako pamatuju si to matně, jenomže se řadilo takhle nějak divně, myslím, že to byl Ogar, že se řadilo takhle jako pod nohou byla ta řadička, že to nebylo na noze. Ale to jsem byl mrně, takže to jenom mě strejda svéz. A potom jsem studoval na konzervatoři herectví a vybrali mě do filmu Údolí krásných žab. A říkali, umíš jezdit na motorce? A já jako správnej frajer, jasně, že umím. No v životě jsem na tom nejel. Že? A oni mě přivezli na plac a tam stála 360 číza, taková opravdu terénní závodní motorka. A tak jsem zesinal samozřejmě, říkám, já si to musím ale vyzkoušet. No jasně, to víš, jo, tady máš louku, sedni si na to a jeď. Tak jsem přidal, motorka jela dál a já seděl na té louce, že jo. Hned mě schodila, ale hned a oni se smáli. Říkali, no to je normální, to musíš opatrně s tím plynem, ze spojkou, jak tady děl pan Horníček. No tak jsem se to naučil, pak mě to začalo bavit, takže jsem i přejížděl mezi obrazama. Přejedem tam, pojedeš na té motorce? Já jasně, pojedu. Nějak jim to zůstalo v hlavě, že umím jezdit na motorce, takže další film byl Hopa je tu lidop, tam byla taky nějaká java a teď nevím, jestli 250, 360, nevím, 350, to nevím. A pak jsem na to dlouho zanevřel, prostě já měl radši auto, udělal jsem si papíry na auto a jezdil jsem autem. A když mě bylo 48 let, tak za mnou přiběh Dalibor Gondík a říkal, hele, Na týden do Ameriky pojedeme, co ty na to? A já, co tam budem dělat? Pojedem na motorky. A já, teď já nemám papíry, teď to je blbost. Říká, to uděláme, ještě to stihneme.
0: Ale proč si vybral vás? Jako, vím, že jste kamarádi,
1: no,
0: ale
1: kamarádi,
0: protože si myslel, že ta motorka prostě, když už filmy, tak jako, že člověk to není umí?
1: Ne, to ne, ne, ne, on jezdil vždycky na motorce.
0: Ano.
1: A věděl, že já na té motorce umím jezdit, protože on mi občas, hele, svez se, a já, tak jo, jsem se svez, tak jsem objel blok. Já jsem se vrátil, neupadl jsem, tak on zjistil, že umím jako na té motorce jezdit, takže proto s tím on za mnou přišel, ale nevěděl, že nemám papíry, to nevěděl. No a tak jsem mu to řekl, tak to zesinal on zase, ale pak říkal, to zvládnem a měli jsme 2 měsíce na to. Což o to, řidičák bych si udělal, ale ta tiskárna byla nějak delší, takže jsme nakonec odjeli do Ameriky a já bez papírů.
0: Ale
1: jak mě bylo řečeno, když jsem si kupoval rukavice a chlapi říkali, kam jedete, do Ameriky, a nemám papíry. A ten pokérovaný motorkář se na mě tak zazubil a říkal, prosím tě, motorka na papíry nejezdí.
0: Humoriáda. Vážení, budeme si ještě povídat o motocyklech, o tom pohybu na tomto motoru, nebo ne? Vybíráte si vy, protože v ukázce je samozřejmě pokračování s Mirkem Horníčkem, anebo Halina Pavlovská se může rozhovořit o hostech ve svém pořadu, tak s šarmantní osobnosti. Vybíráte si na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Humor mezera A nebo B, tak pište a volejte.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Zpátky do Humoriády, kde si vybíráte mezi dvěma ukázkami, jedna s Miroslavem Horníčkem, druhá s Helenou Pavlovskou. Na telefonu s námi můžete být vy, linka sem do studia 731 800 900, ve studiu se mnou dnes Otakar Brousek. Tak kdo hlasuje a kdo si vybírá tu další ukázku? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den.
4: Tak nech vás voda, pánové, zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych rád slyšel, jak to dopadne s těma motorkama.
3: Dobře, tak zapisujeme a děkujeme. Kdo další?
6: Já vás zdravím, Humoriádě, tady Čenda.
5: Dobrý den. Dobrý den.
6: Mám rád veškerý humor, který je. A myslím, že i pan Horníček dělá skvělý humor, i když paní Pavlovská také, ale jiným způsobem.
3: Ano.
6: Tak já bych si dovolil hlasovat pro pana Horníčka.
3: Píšeme
6: mu. Pošte mu bod a pozdravujte pana Čuldu, protože jsme stejně mladí kluci.
5: Ano. Děkuju.
3: Děkujeme. Kdo další vybírá?
7: Dobrý den, tady je Alča. Zdravím vás. Já bych vybrala pana Horníčka, protože miluju jeho filmy, Byl jednou dva písaři a podobně. A jenom bych chtěla říct, že taky se mě stačilo, že jsem zkoušela na Pioníru Mustang a vyhodilo mě to tam, že jsem seděla taky na zadku. Takže
3: ale neodradilo vás to o to, pak si tam sednout znovu. Dobře.
7: Ne, jezdila jsem x let.
5: Výbor.
7: Děkuju, mějte se moc
5: taky.
7: Pěkně.
3: My děkujeme za zavolání. No a přesouváme se tedy tím pádem, už jste to asi pochopili, těch hlasů bylo opravdu hodně, za Mirkem Horníčkem znovu povídání o motocyklu.
8: A já jsem tedy, on si sedl do lodičky a pomalu prostě spojku, pomalu přidám plyn. No, jelo to. Takových 5 metrů to jelo. Pak to i s náma vylítlo z té silnice a najednou horský údolí tady a já jedu dolů. Tak jsem pustil řidička, protože po lukách nejezdím. A on stál v té lodičce, držel ty řidička. Zastavil to. A říkal, já prej vám neřek, že ta loďka tomu dává faleš. Když chcete jet tam, tak musíte řídit tam. Tak jsem říkal, to jste mi neřekl. Nasedat, jede. On si sedl, já to namířil tam, tudíž jsem řídil tam. A vletěli jsme do sochy svatého Sebastiána tam. To byl druhý pokus a ke třetímu přijeli dva instruktoři z Rychnova nad Kněžnou. Jeden si sedl do lodičky, jeden za mě na tandem, vedle mě běžel SNB. Jenomže já ho předjel a vletěl jsem do švestky. Tak 3 pokusy, 3 maléry. Režisér Brynich zakázal další pokus, říkal, nic, všecko budeme řešit střihem. A taky jo, scéna, vycházím z kostela, beru si brýle, zapínám kombinézu, kuklu. Tam je motocykl, motor puštěný, to se třese. Já na to sedám, už jen to mě museli přísát, že se to nerozjede. Sednu, jak dosednu střih, což divák nepozná, a to, co odjíždí, už je ten voják. Takže v tom filmu, to se jmenovalo Neschovávejte se, když prší, všecko, co jezdí, co je v pohybu, je ten voják. Pardon, kromě jediného záběru, jedna scéna je, kdy jedu já. Ano. V jedné scéně jedu, vezu učitelku, to hrála Tvrzníková, sedí v té lodičce, jedu proti kameře do vršku. Jediná scéna, kterou jsem jel. Ovšem to mě 12 chlapů táhne na laně.
3: taky nějaká taková vzpomínka, taková jaká falešná diváka nebo režisérská? Bylo něco takového?
5: Já si vzpomínám, že mě chtěli do jednoho takového, do pohádky, westernová pohádka a na koních. A já jsem na tom koni nikdy pořádně neseděl, že jo. Já říkám, já bych si rád s tím koněm trošku jako popovídal. A projel se, jako abych věděl, co ten dělá. A byli to takový hodný koně, který z filmový znali to. Říkali, daj si sedni na tu kobylu. Tak já jsem se na ní, teda vydrápal jsem se na ní. A ona tak žvejkala tu trávu pode mnou a on do ní takhle klepnul a říkal, budeš tady chodit takhle dokola, jo? Aby si zvyk na ten rytmus. A kobylka tak chodila dokola a když chodila už 5 minut, tak mě to přišlo blbý, že chodíme furt doleva, jo? Jsem říkal, budeme chodit taky doprava, ne? A tak jsem věděl, že mám vzít za tu uzdu a trošku jí takhle pravou nohou kopnout do žeber, aby věděla, že teda napravo. A ona otočila tu hlavu úplně doprava, tak se na mě dívala tím jedním okem, ale chodila furt doleva. Tak jsem zjistil, že prostě kůň to ne. To já neumím řídit. Koně řídit neumím. Motorku jo, ale koně ne.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pokračujeme dál. Teď má právo si vybrat další ukázku zase od Takar Brousek.
2: To je hezké právo, aspoň mám taková práva tady v rozhlase.
1: Ano, na hodinu.
2: Na hodinku. Tak o práci imitátora, když se směje Václav Faltus.
1: Zpovídám Vladimírem Bernáškem.
3: Ano, i to patří k tomuhle tomu takovýmu meziobdobíčku, že člověk, když takhle někde dopovídá, tak ten krk je potřeba zazdát do pucu.
4: Aha, tak to, v tom já asi dělám tu chybu, proto jsem to splet.
3: Já používám třeba vincentku s mlíkem, uh-huh, nebo medovinu. Nesmí toho být teda moc, ale ta medovina je dobrá.
4: No to už praotec Čech.
3: Praotec Čech, že jo, Čech. To je pravda, že jako. A praotec Čech a Franta Ringo Čech, samozřejmě, ten to spíje jiný takový nápoj, že jo. A Franta ten, když promluví, tak ono toho krásně prská. A ty, co sedí v první řadě, jsou sprchovaný, ale on má radost, je veselo prostě, jo. Franta Ringo Čech, to je člověk, který si řekl o napodobení. Ten přišel jako první vůbec s tím. A on tak raně říká, ty Václave, co takhle můj hlas. Já jsem říkal, no Františku, už to je jako, to se nenaučím za den, nebo za týden, ale to třeba za čtvrt roku, za půl roku, a mpá víš co, za 10 minut se chci slyšet. Tady je taková kabinka. to bylo, hrálo se nějaký utkání takový, jako, jak se říká, srandamač. A on to tam jako moderoval a opravdu za těch 10 minut to chtěl slyšet. No a tak jsme to zkusili. A samozřejmě, že tenkrát ještě to nebylo, jak bych si představoval, protože, jak říkám, každý ten hlas dozrává. Jo, to je kolikrát vidět, že já už si říkám, a teď už ho dám do placu, ale ještě ho jako malinko potrénuju. No a na těch prvních třeba 10 akcích si opravdu ten krk zvyká na ten textík. A dejme tomu, já pak ten textík musím obměnit, takže ten hlas si zase zvyká na nový textík a aspoň trošku to.
4: Takže to je úplná věda.
3: No tak, jak se to vám, že jo, to ono. Já z toho jako vědu nedělám, ale je fakt, že je trošku to složitější, ale když je jedná o humor, tak se to nesmí brát složitě. Kolikrát jsou lidé, kteří jsou jenom veselí na tom jevišti a sejdou z toho pódia nebo dozadu někde do té šatny a prostě vážný, když to řeknu lidově, vážný ksichtí.
4: No to ještě jde. To já znám komiky, kteří jsou veselí v šatně a když vylezou na jeviště,
3: tak
4: to humor nemají.
3: Ale jsou dobrý výjimky, kde vlastně jsou veselí tam i tam.
4: No to je Jaroslav Šterce.
3: Že jo.
4: My jsme jednou jeli z Ostrova do Prahy v noci a já jsem seděl vzadu ještě s někým, ten spal, teď se probudil a ptal se, kde jsme. A Šterce pojel, to je Petrohrad, tady to. A teď tam byla stodola v plamenech, oheň šlehal, v té tmě se to tak odrážel a ten můj spolujezdec povídá, proboha, a co se to tady děje? A Šterce povídá, jestli oni z toho nedělají Leningrad.
3: Já si vzpomínám na Jaroslava Šterce, teď se dělají Šterclovy blovice občas takhle, že?
4: Šterce se tam narodil.
3: Ano, on se tam narodil, on tam žil těch 5 roků.
4: Vzpomíná na to, že tam je, nad tím je vlastně Radyně a že to je ruina, jako on ve své 70.
3: Když jsme tam byli naposledy na tom, myslím, že druhým ročníku těch Šterclových blovic, tak teďka se tam procházelo po tom náměstí a ten Šterc tam volal na nějakou paní, říká, a paní, tady pak vy jste ročník. A ona říká, 27. To jste ještě žába.
1: Vy jste se potkal se Šterclem?
2: Ne, nepotkal, ale hrozně rád jsem ho pozoroval v televizi. To bylo takový, já nevím, co to bylo, 8 vteřin a dost, nebo něco takového. No, on byl jako
1: 10 stupňů ke zlaté, nebo něco takového?
2: Nevím, no prostě byl tam soutěžící a vždycky ano. Se zeptal někoho z těch VIP teda a mezi nima byl Štercl a on vypadal, že neumí do 5 počítat a on, táta mi potom říkal, to je nesmírně vzdělaný člověk, on to jenom dělá, tenhle ten humor jakoby. A no. Vím, že ten Štercl vždycky každýho upek, protože začal to vykládat teda jako těma prstama, rukama, on to tak jako složitě vykládal, že mu nikdo nevěřil a on říkal pravdu. Já jsem se tak u toho bavil, to bylo bezvadné.
1: A díky němu pak vymysleli videostop, tam
2: asi
1: se o to šlo.
2: Jo, ano, ty, vlastně stejný princip.
1: Ano, stejný princip, jenom nad ukázkami tedy těch video, co se tehdy nabízelo. No a vzpomínky tady máme takhle za sebou, s Václavem Faltusem nějaké potkání bylo?
2: Ne.
1: Ne.
2: Vůbec ne. No, já obdivuju tyhle ty chlapy, který to umějí takhle.
1: No ale vám to taky jde.
2: Nejde. Malinko, no musel bych to študovat, protože je to práce chytit přesně ten tón.
1: Nastavit to, no. Je to jediný hlas takhle, nebo je další? Jsou další.
2: Já ještě trošku Sováka, protože toho jsem potkal a vím, že měl nádherný výrok, to jsme byli s tátou v táboře nějaký vánoční pořad, já nevím co, a byl tam právě Jiří Sovák. A do toho přišla Květa Fialová, Jiříčku, jak se máte? A to stáří, co? Stáří, stojí za pendrek a takový měl krásný průpovídky. A pak říkal, to se pořád říká, stáří podzim z života, prdlajs, to je jaro smrti. Tak u toho jsem byl, jako, tak si to pamatuju, jak to říkal.
1: Vážení, čím pokračovat? Dalšími vzpomínkami Václava Faltuse na to, jak to je pracovat s hlasy nebo se setkat třeba s politiky, anebo přijde na řadu vyprávění o vojně z úst Vladimíra Menšíka, nabízím já proti variantu B. Ačko Václav Faltus, Bčko Vladimír Menšík. Další souboj před námi a jen vy rozhodnete, co budeme vysílat, co si poslechneme, co pustíme do éteru. Hlasujte a vybírejte na telefonním čísle 731 800 900, přímé volání do studia, nebo pro SMS-kaře je tu číslo 90 01 04. Nezapomeňte hlavně poslat to heslo Humor, mezera A nebo B podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Humoriáda pokračuje, ještě není rozhodnuto o další ukázce v tom druhém souboji. Václav Faltus, Vladimír Menšík stojí proti sobě. Komu dáte hlas? Ptáme se vás po telefonu. Číslo je 731 800 900.
4: Ano, dobrý den, Míla z Prahy 8, vás oba dva zdraví.
5: Děkujeme.
4: A já bych byl pro pana Menšíka, protože on vyprávěl kromě jiného tak, jak zastavoval tu krávu, jestli to znáte.
3: Ano. Práče, tak krázka.
4: A on ten Jarda Štercu jezdil ke konci života s estrádou, kterou tenhle ten člověk, který Jarda Toms režíroval, ten, co stavil tu krávu. Takže to není vymyšlený, je to pravda.
5: Je to pravda.
4: A pravda je, že my jsme s ní točili i nějaký projekt v rámci Kalovky, dá se to najít, ale bohužel 76. narozeniny byly poslední, no, co naděláme. Ale kdo chce, tak se podívá a pan Menšík to možná bude vyprávět.
3: Dobře, děkujeme taky. Moc, mějte se pěkně. Kdo další vybírá, hlasuje?
6: Dobrý den, tady je René Zvišková a já bych chtěl pana Menšíka.
5: Děkujeme taky.
3: Děkujeme, Patrik Rozehnal, Otakar Borusek ve studiu. Na telefonu teď kdo? Dobrý den.
7: Dobré odpoledne, Honzo Zvukavý, chlapi, zdravím vás oba, taky hlasu pro pana Menšíka určitě.
3: Dobře, děkujeme. Ještě někdo? Kdo se ozve? Tady někdo vypadl, teď další? Ne, je tady dost telefonů.
7: Dobré odpoledne, Jarda z Brna, Menšík.
3: Dobře,
5: ano.
3: Máte ho mít. Dobře, uděláme změnu a bude to povídání o vojně, tak jste si to vybrali a zvolili.
8: Já mám úkol tentokrát o Silvestra vyprávět a vzpomínat na vojenský časy. My jsme měli u nás v rodině teda vojnu, jako spousta lidí se na vojně proslavila. Nejdál to v naší rodině dotáh strýc Ondřej. To byl poručík, ale měl taky smůlu, byl za lstivost degradován. On totiž byl strašně hravej. A on jak kde mohl, tak už na ty svý kamarády důstojníky, hele, Franc, to bylo za Rakousko-Uherska, vsaď se, že tohle a tohle a tohle. A vždycky to dovedl nalíčit tak, že ten dotyčnej si řekl, no tohle to přece musím vyhrát, vsadil se a prohrál. Už ho tam měli plný zuby. Už chodili za velitelem, za plukovníkem a říkali, prosím vás, to tady budeme furt živit tohodle toho zlanýho. A on pán, no tak se chlapi nesází, to vím, pají, no jste takový lákavý, to vždycky vypadá tak, jako že to musíme vyhrát a on prohrál. On pán, no to právě znám, nemáte to dělat, že jo. Jenomže přece jen i míra trpělivosti toho jejich velitele, toho plukovníka, vypršila, když jednou se sám vsadil v oboru, v který myslel, že je mistr nad mistry. On byl matematik, byl to jeho koníček a rád řešil nevyřešitelné problémy a úkoly a tak dále. A najednou za ním přijel strýc Ondřej a povídá, pane plukovníku, vsaďte se, že vám dám takový úkol, je to velice jednoduchý, ale jde o to logicky to domyslet, který nevyřešíte. Povídá, jdou se vycpat slanej, na mě s tímhle nemůžou, on pá, dobře. Vsadíte se? On povídá, no, jestli to není nějaký, pá, normálně regulární úkol početní. Pá, dobře, o kolik? O stovku? Slanej, pá, to je málo, tak o 500. Tak se vsadí, on pá, podívejte se, pane plukovníku. Obchodní cestující si vyřizuje svý věci, v jednom městě ujede mu autobus a v druhém městě má nocleh zajištěný. No tak co, autobus je fuč, tak jde pěšky. ale v polovině cesty už unavený ještě začne mrholit a uvidí tam samotu, tak tam nezabouchá na dveře, přijde otevřít nějaký dědeček a ten cesták povídá: dědečku, já jsem byl tamhle v tom městě, nocleh mám tam v tom, ujel mi autobus, tak jdu, už skoro na nohy nemůžu, začíná pržet, nemohl bych u vás přespat. A on plá: ale pojďte, jen pojďte dál, právě se chystáme k večeři. No, to je moje manželka, ukázal na babičku, tady hlídáme vnučku, povídá, tak když s náma zasednete k večeři, tak nás bude u stolu akorát 13. Jak to, pane plukovníku, když tam byl dědeček, babička, vnučka a ten cesták? A když k nám zasednete ke stolu, povídá dědeček, bude nás rovných 13. Ten povídá: no tak to přece, kolik bylo ty babičce? On: páno, ne, na tohle nemyslete, tak to není. Páno, že by snad tohle požívá, počkejte, na to musím jinak. Vytáhl papír, začal to řešit a počítat. Pak povídá: hergot, no tak to mám asi prohraný, jak to je? Stric Ondřej povídá: ten dědek byl blbec a neuměl počítat.
0: Plná humoru na vaše přání.
3: Ano. Tak to se povedlo, ano.
2: To je krásný.
3: Co počty, co matematika teda?
2: Já jsem na 9letce s tím měl velké problémy a chodil jsem na doučování.
3: Fakt?
2: No jo.
3: K komu?
2: K paní učitelce, na jméno teď už si nesmím, strašně hodná paní učitelka. A ta mě vysvětlila tu rovnici a mě to najednou, jak když se rozsvítí žárovka,
3: seplo.
2: A mě to začalo bavit. Jo, ale skončil jsem u takový tý rovnice A plus závorka, B minus C, jo, takhle, tak to tam ještě to umím a jo. Pak dál už ne.
3: A ještě pořád?
2: Ne, já už se tím vůbec nezabývám.
3: Neživím.
2: Já si jsem rád, že si spočítám, kolik co stojí a tak, no. Jako no.
3: No vůbec si nedovedu představit. Člověk matematiku vystudoval i na vysoké škole, ale jak ji nepoužívá. Takhle,
2: a na konzervatoři jsme jim neměli už vůbec, takže já skončil opravdu 9letka. A šluz.
3: Takže obdiv ke všem.
2: No, obdiv totální. Jako.
3: Přitom na tom je založen dnešní svět, že no, všechny ty počítače, řízení.
2: Jako Einstein a tyhle ty, no to je úplně, to je geniální. A já vím, že Stella Zázvorková, ta to milovala, říká, matematika, to je vlastně jako, to je literatura, to vlastně se o tom dámlo. A ona byla takhle sečtěla, no. Takže říkala,
3: no to jo, že měla několik jazyků, ale no, že do matematiky blázen.
2: No tak ona znala nějaký ty, že jo, ty doktory a jo. Lékaře a to. A bavila se o ně s nima o všem, takže jo. A ona, ta matematika je zábavná, no. Tak všechno se dá vlastně jako spočítat. Muzika se dá spočítat, že jo, všechno se dá spočítat. A pak se to nedá hrát třeba.
3: My budeme taky počítat.
2: Jo, my budeme taky počítat.
3: Ano, hlasy, teda tohle ještě zvládnu, dělat čárky a pak to
2: ano,
3: si číst.
2: Ano.
3: Ale bych
2: ano,
3: to měl ano. Dělat kvadratickou rovnici, tak to už asi ne. Ale co nabídnout, tak Vladimír Menšík je ve hře, vy jste předtím udělali tu změnu, tak máme ho tu teď jako Ačko. A B, varianta B, já zkusím Václava Vosku, taky silné jméno.
2: Taky na to koukám, to je hezký, Voska.
3: Tak Vladimír Menšík nebo Václav Voska. Povídejte, hlasujte, vybírejte si, ale ne moc dlouho, ať to stihnete, máte zase na to jednu písničku. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900. Nic se nemění, stejně jako SMS-kové číslo 90 011 04, humor, mezera A nebo B. Během toho, co vám bude zpívat Petr Kotvald, tak budeme sčítat hlasy, s vámi si povídat a pak i do éteru. Takový je princip Humoriády.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Silná jména proti sobě v humoriádě na konci Vladimír Menšík a Václav Voska na telefonu.

0: zdraví vás oba pánové, zase Menšík.
1: Zase Menšík, ano. Na střídačku to máme.
2: Děkujeme.
1: Dobře, píšeme mu bod, ještě někdo se přidá, vítejte.
3: Dobré odpoledne, tady Karel Jiřábek, Mašovice u Znojma. A chtěl jsem panu Brouskovi, to byl souboj z paměti a on byl judr, ten Šterce byl judr.
2: Ano, ano, souboj z paměti, vidíte to, no jo, vy máte paměť.
1: Klobouk dolů. A co vybíráte?
3: Menšíka.
2: Ano, děkujeme.
1: Snažil se to dotáhnout, ale ne, ne. Hodně hlasů pro Václava Vosku. Chtěli změnu. Tak o strýčkovi Jedličkovi a o Beranech.
4: Strýček Jedlička, specialista na zvuky, že jo, tenkrát on vedl rozhlasový sbor a tam měl taky jednu kuriozitu, tu jenom závorce. Vzal si do rozhlasového sboru hluchoněmýho, což je přeci bezvadný, když se jedná o zvuk, že jo, a on si vzal hluchoněmýho. A to je dodnes chodící mezi náma takovej, jmenuje se Standa, a ten roznáší plakáty pro pražský filmový podnik a takový je to. A on ho naučil mluvit, ten Tonda Jedlička. To bylo neuvěřitelný. Dnes potkávám, že jo, ne, nemáš bůra, dej mi bůra, Tanda Liška, že jo, teď má ještě částečně mluví rukama, ale takhle, jak říkáte, říkám, takhle on mluví a to byla skutečně zásluha Jedličko, ano, to bylo neuvěřitelné. No, a on si tam pozval teda nějaký specialisty, který by dělali ovce, že jo, a to, teď tam přišli nějaký ty páni, teď by rudli, že jo, já jsem, když jsem to poslouchal jako při zkoušce, že jo, a já jsem taky najednou udělal, a on říkal, to bylo výborné, kdo tohle to prosím byl? Já jsem hrál Odysea i tu hlavní ovci a to je moje hlavní vítězství nad Antoniem Jedličkou, dodnes mu to připomínám. On dívá tedy hněvem, že jsem ho tenkrát jaksi zničil beraní specialisty, že jsem hrál dvojroli Odysea a ještě hlavního berana. No to je taková.
1: Humoriáda. Vesla historka od Václava Vosky, nečekaně v Humoriádě, jsme rádi, že zazněla. A učíme se, děkujeme.
2: Lišku jsem znal.
1: Jo.
2: No pojď mi Bůrán, a pak opačně, hele, Lišáku, dlužíš mi stovku, to já nechlitím, No to bylo ono, ten chodil po těch klubech. No nic, já vám přeju krásný léto, doufám, že nebude takový vedro, jako bylo, a že nebude tolik pršet, jako dneska.
1: Mějte se dobře, hlavně s úsměvem na rtech a zase zítra u vysílání Humoriády. Ať se daří, děkuju.
2: Taky děkuju.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Bouřky budou pokračovat. Meteorologové vydali výstrahu, která platí do půlnoci. Chráněná krajinná oblast Soutok má rok, stále ale chybí její plán péče o přírodu. Lidé si můžou v Lužicích na Hodonínsku nazbírat višně v sadu. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, teploty až 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Meteorologové vydali další výstrahu před silnými bouřkami. Během dne mají zasáhnout celé území Česka, kromě západu Čech, informoval o tom Český hydrometeorologický úřad. Nejsilnější budou na Moravě a ve Slezsku, kde budou padat i kroupy. Později odpoledne meteorologové očekávají silný vítr s nárazy o rychlosti až 90 km v hodině. Varují také před přívalovým deštěm. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Odpoledne prošly bouřky Vysočinou. Zastavený je vlakový provoz v úseku Kostelec u Jihlavy a Rantířov kvůli popadaným stromům. Krajští hasiči evidují 7 desítek výjezdů, likvidovali spadené stromy na silnicích a nebo na budovách. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na Jižní Moravě má dnes první výročí vzniku, stále ale nemá vydaný plán péče. Dokument řeší detaily ochrany přírody do roku 2038. Týkají se například způsobu lesního hospodářství nebo sečení luk. Návrh plánuje na webu Ministerstva životního prostředí od minulého týdne. Připomínky k němu můžou lidé, firmy a spolky podávat do konce července, říká vedoucí zprávy HKO Soutok Vladan Rídl.
2: Plán péče je závazný pouze pro orgán ochrany přírody, nikoli pro ty lidi, kteří tam žijí. Ty připomínky, které byly v rámci předjednávání, tak ty jsme se snažili zakomponovat do toho samotného plánu péče, takže doufám, že bude platit ještě v létě.
1: Ještě zítra můžou lidé vyrazit na samosběr višní v Lužicích u Hodonína. Akci pořádá zemědělský podnik Mikulčice. Sad je otevřený od 6 do 14 hodin, pokračuje vedoucí výroby Jonáš Balun.
3: Stačí si vzít košíček, kýblíček nebo bedínku. Žebřík není potřeba. Cena je 25 korun za kilogram. Budeme se snažit pořádat samosběr i o víkendu pro lidi, kteří pracují, aby také měli šanci natrhat si čerstvé višně.
1: Jiné farmy, například ve Velkých Bílovicích, samosběry kvůli jarním mrazům a slabé úrodě zrušily. V sadech v Krumbíři samosběr skončil, i tam stromy poškodily mrazy a zbytek ovoce sežehly vysoké teploty. Ve Skoronicích u Kyjova začala letní škola folklorního malování. Lektorky učí děti od 6 do 18 let, jak správně malovat tradiční moravské lidové motivy. Prázdninový kurz potrvá 3 dny a přihlásilo se do něj zatím 39 dětí. Přijíždějí z Milotic, Vlkošep, Bzence, Ždánic a nebo třeba z Brna.
0: Počasí.
1: V noci bude na Jižní Moravě zataženo, občas přehánka nebo doznívající déšť, ráno oblačno až zataženo, zítra dopoledne polojasno, večer skoro jasno. Odpoledne malá možnost slabé přehánky. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, na severu lokálně až 13. Nejvyšší denní 26 až 29, na severu a západě kolem 25 stupňů. Vítr mírný a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: S nesouvislou kolonou stále počítejte na D1 ve směru od Prahy na Brno mezi stým 82. pod stý 96,5 km. Zdržíte se přibližně 30 minut. Dejte pozor také na nehody, a to na D1 na stém 96,5 km ve směru na Vyškov. Po nehodě je auto na Krajnici a další je potom ve Znojmě v ulici Dukelských bojovníků. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
4: Dobré odpoledne. Jak nejenom ti pravidelní posluchači vědí, připraven je v tuto chvíli Den v kraji, souhrn toho důležitého a zajímavého z regionu. Dneska bude v prázdninovém režimu, takže kromě souhrnu událostí či předpovědi počasí je hlavně připraven další z dílů pořadu o historičce Mileně Flodrové. Ke všemu se dostaneme, čas na to s námi máte až do 18. hodiny. Provázet vás bude Marek Zouhar, přeji příjemný poslech, zůstaňte na ladění.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

0: U mikrofonu je připravena Věra Šembeková a přináší souhrn regionálních událostí.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihomoravském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: V Břeclavi se lidé ode dneška zaplavou v nově zrekonstruovaném venkovním areálu. Jsou v něm dva nerzové bazény s tobogánem a novým zázemím. Rekonstrukce vyšla město na více než 500 000 000 korun. Od příštího roku by měl být v provozu také krytý bazén s wellness centrem. Upřesňuje místostarosta Břeclavi Jakub Matuška z uskupení Mladí a Neklidní.
3: Na krytém bazénu jsme odhalili nějaké statické vady, které výrazně prodlužují to dílo samotné, takže jsme se domluvili na tom kompromisu, že venkovní koupaliště otevřeme letos, ale krytý bazén by se měl otevřít až na konci března roku 2027.
2: Ve Střelicích u Brna nově budou dohlížet na pořádek strážníci z blízkých Modřic. Nahradí hlídky ze Šlapanic, které neměly kapacitu na navýšení činnosti. Střelice budou 7. obcí, která hlídky modřické policie využije. V Boskovicích a místních částech města ode dneška seniori využívají senior taxi. Jízdu si lidé starší 70 let musí objednat telefonicky alespoň den předem. Služba funguje ve všední dny od 6:30 ráno do 3:00 odpoledne, uvedla nezávislá starostka Jana Sirovátková. V Brně začínají evropské hry handicapované mládeže Emil Open. Síly změří více než 800 mladých sportovců ze 13 evropských zemí. Součástí her je od středy do pátku i doprovodný program na náměstí Svobody. Dnes večer to bude benefiční show Jana Krause. Hosty budou i motocyklový jezdec Filip Salač a handicapovaný motocyklista Radek Kaďák Skalický. Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita u Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. V Zámeckém parku v Lednici je ode dneška venkovní výstava věnovaná rodu Lichtensteinů. 6 panelů přibližuje téměř 800 let působení lichtensteinského rodu u nás. V srpnu se výstava přesune do Valtic. Lednicko-valtický areál je podle zvláštního zmocněnce nadace knížete z Lichtensteina pro Českou republiku Michala Růžičky symbolem Lichtensteinů v českých zemích. Nejmladší chráněná krajinná oblast Soutok na jižní Moravě má dnes první výročí vzniku. Správa oblasti považuje za problém vymáhání dodržování zákazu vjezdu do chráněného území. Pro turisty chce sjednotit dosud roztříštěné značení a informační prvky. Samosprávy chystají zázemí pro návštěvníky. Mělo by být hotové do 2 let.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Důležitou součástí dne v kraji je informace o počasí, kterou pro vás bude mít právě teď z Českého hydrometeorologického ústavu Mojmír Martan. Toho zdravím, přeju dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Po vytrvalých a hlavně stálých vedrech měl být dnešek dnem, kdy se situace začne měnit. Jak to tedy dneska v reálu vypadalo na jižní Moravě?
2: Tak ráno se na některých místech objevily přeháníky nebo bouřky. Přes den bylo stále ale poměrně slunečné počasí s vysokými teplotami, hlavně na východě Moravy, ty tam přetrvávají ještě i nyní. Ve Strážnici je 33,5 stupně, na tom západě a severu kraje jsou aktuálně teploty od 26 do 30 stupňů.
1: To horko je nepříjemné i v noci. Bude to dneska se spaním a tedy s teplotami v noci či kránu lepší?
2: Tak jelikož konečně přechází studená fronta dále k východu přes Moravu, tak už se dostaneme během noci do chladnějšího vzduchu, takže tato noc už nebude tropická, minimální teploty budou mezi 18 a 15 stupní, na severu kraje může být lokálně až 13. Jinak bude zpočátku zataženo, občas se na některých místech vyskytne přeháňka nebo doznívající déšť, zpočátku večera teda na některých místech může ještě zabouřit. Potom protrhávání oblačnosti nastane potom kránu od západu.
1: A teď už výhled na zítřek. Co přinese čtvrtek?
2: Tak dopoledne bude od západu dále ubývat oblačnost na polojasno, večer může být i skoro jasno, jen malá možnost slabé přeháňky v odpoledních hodinách. 26 až 29 stupňů budou zítřejší nejvyšší odpolední teploty, na sever a západ kraje bude chladnější s teplotami kolem 25 stupňů. No a bude poměrně větrno, povane mírný vítr severních směrů, který bude až k večeru zvolna slábnout.
1: Děkuju Mojmíru Martanovi, mějte se pěkně, těším se na slyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Po informací z Českého hydrometeorologického ústavu se vám přihlásí stopař, ale to bude až po písničkách, které nestárnou. Zaspívají je Michal Tučný a Rangers.

0: že míváš se mnou.
1: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
2: Za vodou, za horou.
1: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Brno, písně.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak vám právě naznačila Znělka, Den v kraji pokračuje příspěvkem našeho regionálního stopaře. Vojenský umělecký soubor Ondráž dneska večer představí premiéru programu Přes vršky a doliny. Na poslední přípravy a zvukovou generální zkoušku přímo do brněnského kulturního centra Kolaps zamířil náš regionální stopař Vojta Halaš. Vojto, je vše na večer nachystáno a o čem program bude?
2: Ahoj Marku, hezké odpoledne tobě i posluchačům. Ano, zdravím přímo z generální zvukové zkoušky v kulturních prostorách Kolaps v Kouněcově ulici v Brně. Zdá se, že je vše nachystáno. Nové představení orchestru lidových nástrojů a divčího sboru je sestaveno jako cesta po rozličných zejména moravských a slovenských regionech. Zazní písně z Valašska, Lašska nebo Dolňácka a s názvem Vršky a doliny není spojen jen popis krajiny, ale především hudební vyjádření odráží kontrast mezi lyrickými a temperamentními čísly. Program také propojuje osvědčený repertoár i zcela nové úpravy s výraznými pěveckými i instrumentálními výkony. Kromě dnešní premiéry, na kterou už tady finišují, si budou moct diváci zažít program třeba už tento víkend na Rožnovské Valašce. O prázdninách zazní koncert ve Veselí nad Moravou a v září v rámci večeru s Ondrášem také na nádvoří hradu Špilberku.
1: Ještě se tě zeptám, Ondráš, má ta představení většinou velká, kdo stojí za vznikem nového programu, případně zda se v něm představí celý soubor?
2: Tak ta iniciativa tohoto hudebního programu vznikla od samotného orchestru a dramaturgie se ujal Jiří Čevala. Myslím, že teďka už můžete za mnou slyšet, jak přímo hrají. A aranže zpracovali například současní členové orchestru Ondřej Bazala, Ondřej Pazdra, bývalí členové Lubomír Grafe nebo Jiří Gužík, nebo známí upravovatelé a autoři Jan Rokita, Jiří Slavík nebo Pavel Trkan. A v programu účinkuje kompletní profesionální i externí část souboru, kompletní orchestr lidových nástrojů pod vedením Dominika Orsága a kompletní dívčí sbor pod vedením Ondřeje Bazaly.
1: Tolik náš regionální stopař Vojta Halaš. Moc děkuju.
2: Tak za končících tónů zdravím a přeji hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Vojta se přihlásil z příprav dnešní premiéry programu Přes vršky a doliny vojenského uměleckého souboru Ondráž.
0: Český rozhlas Brno, Den v kraji.

Ve věku 21 let zemřela minulý týden neúnavná propagátorka a znalkyně dějin Brna Milena Flodrová. Český rozhlas Brno, jehož mimořádnou spolupracovnicí byla, Milenu Flodrovou připomíná tento týden, každý všední den, v tomhle čase, reprízou pětidílného cyklu Zákoutí mé duše. Ten v roce 2005, tedy tehdy k 70. Mileny Flodrové, připravila Olga Jeřábková. Třetí díl nám právě teď přiblíží konec druhé světové války v Brně očima mladé Mileny Flodrové.

Dusná a stísňující atmosféra doby protektorátu sice stále ještě přetrvávala po hrůzách Heydrichiády v roce 1942 a s přibývající krutostí a bezohledností těch, kteří propadli oné zrůdné ideologii nacismu kolem nás, bylo stále těžší nepropadat v zoufalství. Ale už Vánoce roku 1942, to už jsme věděli, že německá armáda sotva popadá dech, měli svou docela malinkou jiskřičku kdesi na konci onoho tmavého tunelu a ať byly praskromňoučké, mě například nadělil Ježíšek ořezávátko ve tvaru černého kosa, doma tajně mámou upletené palčáky a knížku pohádek, ale byla jsem přešťastná a s ořezávátkovým kosem jsem dokonce spávala. Potravin pravda ubývalo, přibývalo kontrol na nádražích, takže jsme si už na podzim museli udělat alespoň skromné zásoby jablíček od našich dobrodinců s kuřimi. Filkovi tam měli jabloňový sad a my jsme v podzimních nedělích každý s batůžkem na zádech putovali několikrát pěšky z konečné tramvaje v Řečkovicích do Kuřimi, kde nám bylo nasypáno jablíček a my jsme zase putovali pěšky domů, protože jet vlakem znamenalo vydávat se do nebezpečí, že nám nádražní kontrola jablíčka sebere a my budeme v zimě bez vitaminů. Doma se pak pečlivě každé jablíčko prohlédlo a ta zdravá, což bývala většina, každé zabalilo do novinového papíru a uložilo do slámou vystlané bedničky na balkon. V zimě se přes bedničku přehazoval kousek starého koberce a muselo se šetřit, aby jablíčka vydržela co nejdéle. O pomerančích, mandarinkách, banánech či jiném takovémto ovoci jsme si mohli nechat jen zdát. A moje sestra Eva, která se narodila v roce 1943 ještě nějaký čas po skončení války, udiveně kulila oči, když se někdy náhodou doma pomeranč ocitl. Podobné to bylo se všemi potravinami. Plýtvat se nesmělo a věděla jsem, že co se dá na talíř, to se musí bez jakéhokoliv odmlouvání sníst. Bábi vždycky dodávala, sněz to, nevíš, jestli ještě někdy něco dostaneš. A to ve mně zůstalo dodnes, co kdyby. Také oblečení se takzvaně dědilo, neustále se přeplétaly svetry, pak se z nich dělaly pulóvry bez rukávu a jak se vlna pozvolna opotřebovávala, nakonec z nich bývaly ponožky nebo rukavice. Co ovšem přibylo, byly takzvané nácviky úkrytu před hrozícím leteckým nebezpečím. Upřímně řečeno jsem si tehdy, a asi nejen já, neuměla vůbec žádné letecké nebezpečí představit. Ale ve škole jsme se museli už na jaře roku 1943 učit rychle se seřadit a utíkat do sklepa školy, kde jsme pak seděli na lavicích a kejklali nohama, až zase paní učitelka dala pokyn, že půjdeme nahoru. Doma jsme také museli vědět, kde je takzvaný Luftschutzraum, neboli protiletecký úkryt, a jak ho v co nejkratší době dosáhnout, což od nás z pátého patra nebylo zas až tak rychle možné. Posléze v předsíni se uvelebily malé kufříky, v nichž měl každý člen rodiny to nejnutnější na přežití 2 až 3 dnů, například pár kostek cukru, nasušené kostky chleba, svetr, nějaký obvaz a leukoplast. No, nedovedu si dost dobře představit, jak by mi tento malý odřený kufřík mohl zachránit život, ale někdy se přece zázraky dějí. Časem jsme vůči o něm protileteckým cvičením otupěli a brali je jako nutné zlo. V hodinách zkoušení naopak jako neskonalé dobro, bez jakéhokoliv zaujetí. Prázdniny roku 1944 se poté chýlily ke konci. Já už jsem se vrátila z bábí z Hustopeč asi 10 dní před koncem srpna, abych si dala do pořádku svůj koutek, oběhla své spolužačky a připravila se na nový školní rok. Moji rodiče jako učitelé ovšem o prázdninách museli pravidelně absolvovat také 3týdenní takzvané přeškolování neboli Umschulungskurs, jak mají tu mládež nadále ohlupovat nacistickou ideologií. Táta vždycky využil onen, jak říkal, zabitý čas k napsání báječných dopisů, které mi na prázdniny posílal a z jednoho z nich mohu dokonce citovat. Je sice už z roku 1943, ale i o prázdninách roku 1944 to nebylo jiné.
Táta mi tehdy psal o naší malé Evě, která zatím, majíc teprve měsíc života za sebou, arcit nikam na prázdniny nejela. Táta si s dopisem jako vždy pohrál a napsal mi ho plný písmenek P. Prosím, poslyšte povídání. Přemilá, podle posledního příslibu posílám psaní plné písmenek P. Psaní pořízené podle posledních prozatímních protektorátních pravidel pravopisných. Potěš pámbu. Předem posílám plno pěkných pozdravů, přesladkých pusí, přání příjemných prázdnin, přirozeně podobně pak předrahým příbuzným pospolu. No a pak stejným způsobem líčí, co malá Eva dělá a končí dlouhý dopis, že máma, tedy jak on říká paní máma, pořád pomývá, převinuje, poprašuje, prcku potírá, pupíček přikrývá. Počkat. Právě pan předseda přísným pohledem povolává pisatele povídat pitomé protektorátní pohádky před pódium, proto prozatím přestávám, posílaje plničko pusenek přemilému potomku prvorozenému, prožívajícímu příjemňoučké prázdniny. Pravda. Ono i v těch těžkých dobách bylo třeba někdy říct něco, co potěšilo. Ale abychom se vrátili na onen konec prázdnin roku 1944. Byl krásný letní den 25. srpna 1944, když se opět jednou rozhoukaly sirény a nastojte. Tentokrát ze stříbřitých vysokoletících letadel začaly padat skutečně bomby a my jsme tehdy stojící bezelstně na balkoně v 5. patře zjistili, že teď se válka dotkla přímo i nás. Ohlušující rány, kouř a dým, tu a tam probleskující požáry, zmatek a křik to dosvědčovali. Všechny ty zanedbávané protiletecké předpisy jsme od tohoto okamžiku začínali brát vážně. Nicméně školní rok začal, já nastoupila do 4. třídy k paní učitelce Berchtoldové a na otřesný zážitek bombardování se pomalu zapomínalo. Od října se začali objevovat nad blízkým okolím Brna takzvaní kotlaři, kteří nalétávali na vlakové soupravy a vyřazovali z provozu především lokomotivy. Začaly se šířit zvěsti, že někteří strojvedoucí dokonce zahlédli, jak jim pilot naznačuje, aby zpomalili, vyskočili a z lokomotivy se vzdálili a teprve po další letecké otáčce, až byl strojvedoucí v bezpečí, pilot provrtal kotle lokomotivy. Říkalo se také, že někteří piloti byli sestřeleni, protože časem za lokomotivou býval umístěný protiletecký kulomet se střelcem, ale to se všechno šířilo šeptandou, která ovšem tehdy byla vševědoucí. Pak ovšem zažilo Brno nálet, který ho takřka položil na lopatky. Bylo to 20. listopadu 1944. Den byl mlhavý až pošmourný, vyučování mi začínalo až odpoledne a pomalu jsme se chystali k obědu. Přesto krátce předpolednem se opět rozhoukaly sirény. Bez odmluvy jsme zběhli do sklepa, kde byl náš protiletecký kryt a do dunivého hukotu letadel se začaly ozývat ohlušující výbuchy bomb. Bylo to příšerné a jen těžko to jde někomu popsat, kdo to neprožil. Neméně hrozný byl potom obraz zkázy celého města. I naše poklidná Mášova ulice, naše drahá Mášovka, doplatila na nálet, protože dům číslo 19 dostal zásah a bomba prorazila 3 horní patra. Kuriozní však bylo to, že jedna z bomb se doslova rozlomila o okapovou rouru protějšího domu a poté spadla bez výbuchu dolů. Dosud je rána po ní na nadokapové střeše patrná. Navíc na začátku ulice spadla i takzvaná slepá, my jsme mysleli, že časovaná bomba, která byla naštěstí pyrotechniky zlikvidována do 2 dnů. Když jsme se odvážili druhý den do města, zažili jsme šok. Na několika místech ještě hořelo, ulice byly zavalené sutinami, na kozí se dalo projít jen tak, že se po hromadách vyšlo až do výše 1. patra domu a pak jste zase z kopce sutin slezli na úroveň ulice. Na řadě silnic byly krátery po bombách a to nejtragičtější se odehrálo v krytech, kam vletěly bomby jaksi z boku, ze šikma a zabily tam všechno ukryté. Taková tragédie potkala například i celý sbor soudců nejvyššího soudu. Začalo se uvažovat o tom, jak bude nejlépe se připravit na závěrečnou fázi války. A to ještě i v prosinci roku 1944 se nad Brnem objevila letadla, jimž by jako jaksi náhodou vypadly bomby, z nich 4 dopadly shodou okolností na sám střed města náměstí Svobody.
Sami už moc škod nenapáchali, ale znovu jakoby připomněli, že ještě není všemu konec, ba naopak. Vánoce roku 1944 byly tak trochu nervózní, i když se věřilo, že jsou to poslední válečné Vánoce. Naše dámy z prvního a třetího patra poněkud krotily své nadšení z neutuchajících úspěchů nacistické armády. Ono se teď říkalo, že se armáda plánovitě stahuje do bezpečných prostor k nástupu do útoku, což přeloženo bylo jen a jen o tom, že armáda nezadržitelně ustupuje. A že se čekal útok spojeneckých armád i na Brno, o tom svědčilo to, že táta byl, spolu s řadou dalších českých učitelů, krátce po novém roku 1945 nasazen na takzvané kopání protitankových zákopů v okrajových částech Brna, například též v Žabovřeskách. Vím, že se tehdy v rodině zháněly co nejteplejší rukavice, do nichž se máma snažila všít ještě jedny tenší. Táta dostal slušivé klapky na uši a s tekutinou, která jen vzdáleně připomínala jeho oblíbenou černou kávu, protože byla vařena nikoli z kávových zrnek, ale z náhražky, tehdy zvané perola, v termosce, aby zůstala aspoň teplá, se odebral, aby, jak sám posměšně říkal, zachránil říši. No nezachránili ji, protože se ani on, ani jeho kolegové prací nepřetrhli a asi i samotní autoři této obranné strategie proti tankům záhy uznali, že to nemá cenu. Ale to už se rozbřesklo jaro a s ním se nad Brnem začala objevovat úplně jiná letadla, než byla ta zimní a podzimní. Prostě sovětská. A hned první nálet byl krutý, i když se šeptandou Brnem šířila zpráva, že vše zavinili rozčlení Němci. Dne 8. dubna 1945 byla totiž krásná jarní neděle, kdy sluníčko přímo lákalo k návštěvě parku. Byly proto plné, protože kam jinam měli lidé odejít, aby alespoň na chvilku zapomněli, že za tichých nocí a dnů s příznivým větrem už bylo slyšet i dunění děl blížící se fronty. A oné neděle odpoledne se najednou nad Brnem objevila úplně jinak dunící letadla a bez jakéhokoliv varování svrhla malé, ale nesmírně tříštivé bomby a v mžiku zase byla pryč. Než se Brno vzpamatovalo, začaly houkat sirény, ale to už bylo povšem. Škody na majetku nebyly zase až tak velké, ale mrtvých bylo mnoho. Dětské kočárky vymrštil tlak vzduchu v parcích do korun stromů, těla byla roztrhána na kusy, všude byla krev a křik a pláč a zmatečné naříkání. A to jsme ještě nevěděli, že se podobná situace bude opakovat doslova o pár dnů později, hned příští čtvrtek 12. dubna. Tehdy se naopak konal nálet už dopoledne a terčem se stalo stále ještě živě existující centrum města. I tehdy bylo mnoho mrtvých a i tehdy se sirény rozhoukaly až poté. Šeptanda tvrdila, že to byla msta Němců na brněnských Češích a snaha, aby jich co nejvíce zahynulo. Strážní s pozorovatelem, zejména ti čeští, totiž nebezpečí náletu prý hlásili včas a sami si nedovedli vysvětlit, proč v zápětí sirény obyvatelstvo nevarovali. Ať už tomu bylo jakkoliv, od onoho čtvrtka se život ve městě už zastavil zcela a my jsme se začali stěhovat do provizorního krytu. Byl vybudován z domovní prádelny, protože ta byla v nejbezpečnějším místě sklepu a v této prádelně se pak tísnilo několik rodin. Ta naše měla 5 členů, na obyčejné lavice jsme nanosili matrace z gaučů a na ně deky a polštáře a pak jsme oblečení spali vedle sebe jako housky na krámě. Svítilo se malou žárovkou, pokud ovšem šel elektrický proud, pak už to museli zastat svíčky. Také se na vařičích vařilo velice jednoduché jídlo, ponejvíce polévky s chlebem. Už předtím jsme si museli totiž udělat zásoby pitné vody a trvanlivých potravin, nasušit chleba a ušetřit z přídělu na potravinové lístky kostkový cukr. Věděli jsme, že se bojuje na Slovensku, v Rakousku a že proto co nevidět se budeme muset konečně rozhodnout, zda Brno před frontou opustíme či vytrváme. Němci, a to i z našeho domu, začali sami hojně někam odjíždět a to vždy pokud možno tajně, jako by utíkali před zlým svědomím. Také rodina Hospodských odjela do Víru nad Svratkou, i paní Ruth poslala svou maminku, paní Jost, s malým Pety, kam si do, tedy podle ní, relativního bezpečí.
Její manžel Kurt byl už mnohem dříve předtím nasazen na východní frontu a ona sama nám dodávala kuráže tím, že nosila nejčerstvější zprávy údajně ze štábu vrchního velení Brna. Kde se k ním dostala, to nám nebylo jasné, ale ona se vždycky jen usmála a řekla, že na tom přece nezáleží, že je jen důležité, abychom to vše věděli a mohli se podle toho zařídit. Ono to nebylo k smíchu, protože původní plán bránit Brno do posledního muže jako pevnost opřenou o Špilberg by bylo znamenalo, že máme prach malounkou naději na přežití. Bylo totiž známo, že nacistická armáda zahnaná do úzkých používala civilní obyvatelstvo jako ochranné štíty a že ani opačná bojující strana se v zápalu boje na to nijak neohlížela. Paní Ruth byla proto považována za anděla spásy, když přinesla s nadšením zprávu, že se rozkaz změnil, že obrana se bude jen předstírat, aby se umožnil rychlý ústup armády do řečkovických a soběšických lesů a poté do zajatecké zóny západních spojenců, že se tedy Brno stává otevřeným městem a my se nemáme čeho bát. Tehdy pravda ani ona nevěděla, že toto nadšení je značně přehnané, ale její dobrá snaha nás uklidnit byla zjevná. O to více s námi otřáslo, když několik dní poté, to už se bojovalo v jižním předměstí Brna, zastavil před naším domem na Mášově ulici německý tank. Hlídka, kterou drželi mužové našich rodin, co se rozhodli přežít dobývání Brna tam, kde jsou, přiběhla s tímto sdělením do prádelně značně rozrušená. I hned se tedy šlo zjistit, co to má znamenat a my, tedy ženy a děti, se připravovali na nejhorší. Ale v zápětí se rozletěly dveře prádelny a plavovlasá paní Ruth v jakémsi polovojenském stejnokroji s úsměvem prohlásila, že zapomněla ve své spíži nahoře v bytě pudinkové prášky, že si je tedy teď bere a teď už opravdu odjíždí na onom tanku a chce se s námi všemi ještě rozloučit. Každého objala a já si všimla, že tátovi cosi pošeptala přitom do ucha. Se zvonivým smíchem zamávala a od té doby jsme ji už nikdy neviděli. Teprve před Vánocemi roku 1945 jsme se dověděli, že se dostala bez úhony do Německa, že se shledala se svým synkem i maminkou, že se i Kurt vrátil z fronty, ale že mají všichni takový hrozný hlad a nedostatek, že prosí, jestli bychom Petimu nemohli poslat nějaké starší botičky a tepláčky. A tehdy jsem si znovu uvědomila, jaké svinstvo je jakákoliv zvrhlá ideologie a z ní vyprýštící válka, která nedovolí, aby se lidé mezi sebou přátelsky dohodli, byť by mluvili různými jazyky, modlili se k různým bohům a měli různou barvu pleti. Nebylo totiž ani pomyšlení na to, že bychom zabalili malý balíček, a to bychom tehdy udělali opravdu rádi, a poslali ho do Berlína. Ti, kteří to udělali, počase totiž zjistili, že se tyto balíčky na poště prostě ztrácely a nikdy víc se nenašly. Jsem přesvědčena, že si pachatelé toho nejen přilepšovali, ale i hráli tak na velké hrdiny a mstitele a kompenzovali si tak své zbabělé protektorátní chování. Jenže to bylo až po válce a pro mě osobně válka skončila v 11 hodin dopoledne dne 26. dubna 1945, kdy se opět do prádelny vřítila domovní hlídka s výkřikem Už jsou tady Rusové! A letělo se znovu nahoru. Táta, který se před 2 hodinami z takovéto hlídky vrátil a předal ji dalšímu muži, zrovinka krátce předtím usnul a teď doslova vyletěl zklamán, že tuto chvíli, na níž jsme plných 6 let a 6 týdnů netrpělivě čekali, doslova zaspal. Nikdo nás už neudržel a všichni jsme se hrnuli k domovním dveřím, abychom to viděli na vlastní oči. Venku, kde jsme nebyli 10 dní, nás zarazil pach cihel a omítky, skřípot skla pod nohama a teplý jarní vzduch se sluníčkem. A opravdu, na začátku naší Mášovky, jak jsme ji něžně říkali, stál v domovním podjezdu rozložitý ruský tank a kolem něho se chomejřili praví a nefalšovaní rudoarmejci. Naše nadšení neznalo mezí, ale oni, tedy ti první, unavení, spocení a poněkud znervoznělí, nás zaháněli zpět do krytu, požádali jen o sklenici vody, z níž jsem však musela nejdříve upít já, a s plachým úsměvem nám pokynuli a šli dál.
Táta oprášil své studentské znalosti ruštiny a varoval je před kulometným hnízdem na střeše kněžského alumna.

0: Brno bylo oficiálně osvobozeno onoho 26. dubna roku 1945, až do 10. května se urputně bojovalo v lese za Řečkovicemi, Soběšicemi a kolem dalších v lesích ukrytých obcí. Do svého bytu v 5. patře jsme se odvážili alespoň nahlédnout až po dalších 2 dnech a teprve 1. máje jsme se opět nahoru nastěhovali. To ovšem už byl po celé Mášově ulici roztažen takzvaný trén, tedy vozatajstvo Týlu, které se tam na rozdíl od těch ostražitých rudármějců z první bojové linie podstatně lišilo. Byli pravda dobrosrdeční, zejména k nám dětem, ale pod vlivem všudy přítomného alkoholu se dovedli k dospělým chovat bezohledně, zejména tehdy, když jste jim nechtěli vydat časy, tedy hodinky, na které byli úplně vysazení, nebo kolo, případně jinou věc, kterou si přáli mít. Chovali se však tvrdě i vůči sobě navzájem, především však jejich důstojníci k mužstvu. A tehdy jsem si uvědomila, co může udělat pár let války i s třeba docela slušným mužským. Táta mě naučil maličkou ruskou bajku, kterou si pamatuji dodnes. I přišel na dvůr nižší sumoj, přišel na dvůr žebrák. I uvidala ho sabaka, i počala grumko lajet. Uviděl ho pes a začal štěkat. Začem ty laješ? Je nivor, je pršu milostyňu. Proč štěkáš? Já nejsem zloděj. Já prosím o milodar. Začem to i já lajem, što by těbě paskrije uvidali i dali těbě pakůšať. Proto já tak štěkám, aby tě dříve uviděli a dali ti najíst. Jeden z důstojníků, který byl na rozdíl od ostatních vždy pečlivě ustrojen a choval se dokonce jaksi vybraně, později jsme zjistili, že byl učitelem, než narukoval, se dal občas s tátou do řeči, dá-li se to tak říct, protože i zde měli nejvíc práce gestikulující ruce a ten mě vybídl, abych mu onu bajku řekla. Viděla jsem, že mu při ní zvlhly oči, ale hned se vzpamatoval, jen mě lehce pohladil po tváři a moc mi poděkoval. To však byl jen jeden z mála světlých okamžiků. Nevím, jak se jmenoval a také jsme ho už po 2 dnech neviděli. Kousek od naší ulice na dnešním Moravském náměstí hořel plných 10 dní německý dům, který byl zapálen dělostřeleckou palbou postupujících sovětských vojsk ulicemi a náměstími Brna a nikomu ani nenapadlo, že by měl nebo mohl vzít kbelík vody a jít hasit. Nebylo to tím, že vody bylo málo. Vodovodní řád byl totiž zcela zdevastován, podobně jako elektrická, plynová a kanalizační vedení, ale protože se právě tato budova, postavená v roce 1891 původně toliko jako kulturní stánek německy mluvících Brňanů, stala právě během protektorátu doslova symbolem zla, neboť se stala místem okázalých nacistických akcí. Odtud vycházely průvody Hitlerjugend s bubínky a píšťalami, jimž bylo nutno v ulicích, protože nesly také nacistické vlajky, takzvaně vzdát hold a čest, takže jen při zaslechnutí této jejich muziky jsme se klidili do průjezdu domů, obchodu, pasáži a jinam. A tento symbol zla, ač ukrýval i odborně cenou a rozsáhlou knihovnu, prostě musel vyhořet. To tehdy jinak nešlo. Navíc ve sklepeních tohoto německého domu se objevily velké zásoby mouky a cukru, ale i vína a alkoholu, což zase napáchalo mnoho zla, nejen mezi vojáky, kteří hořící dům střežili, ale i nenechavými obyvateli. Ale to vše přináší válka a je proto zavrženíhodná. Před do základu vyhořelým německým domem se v parkovém prostoru začaly množit hroby rudoarmějců, kteří tam byli prozatímně pohřbeni, protože jaro roku 1945 bylo, jak si jistě pamětníci vzpomínají, slunečné a teplé. Pro nás dvojnásob, protože válka skončila.
1: To byla třetí část cyklu Zákoutí mé duše s Milenou Flodrovou. Český rozhlas Brno jim připomíná odchod této mimořádné osobnosti. Zítra zazní další díl ve stejném čase. To byla zároveň poslední informace dnešního dne v kraji, kterým vás provázel Marek Zouhar. Ten vám přeje samozřejmě i nadále příjemný poslech Českého rozhlasu Brno a zůstaňte u téhle vlny správně naladění.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Už víte, co budete dělat ve sváteční odpoledne v pondělí 6. července po 17. hodině? No, budete přeci poslouchat letošní nejlepší zpěvačky a zpěváky ze soutěže Děti a píseň. Ve vysílání vám nabídneme záznam z červnového celorepublikového finále této postupové pěvecké přehlídky. Budoucnost lidového zpěvu z Čech, Moravy i Slezska za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. Musím vám říci, že to byl opět zážitek, však posuďte sami. V pondělí 6. července po 17. hodině srdečně zve Jaroslav Kneisel.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: V Bedřichově na Boskovicku hoří les. Brňané ode dneška některé formuláře vyplní přes portál občana. Festival Měsíc autorského čtení se letos zaměřuje na literaturu z Grónska. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobré odpoledne. Hasiči zasahují u požáru lesa v Bedřichově na Boskovicku. Hořet tam začala plocha o rozloze zhruba 1,5 hektaru. Jednotkám se povedlo zabránit dalšímu šíření. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Pokračuje jejich mluvčí Štěpán Komosný.
4: Na místo si povolal velitel zásahu také vrtulník policie České republiky na případné hašení pomocí bambivaku a následně také povolání dronové služby na vyhledávání ohnisek, tak aby potom mohly být ukončeny likvidační práce a uhašen požár.
2: V Brně bude večer pokračovat festival Ignis Brunensis. Se svým ohňostrojem se tentokrát představí švýcarská skupina. Na přehradě bude večer zákaz plavby lodí, šlapadel i paddleboardů. Dodržování zákazu budou kontrolovat hlídky vodních záchranářů, uvedl Vojtěch Coufal z brněnské základny. Zaplatit poplatek za psa nebo vyplnit žádost o byt můžou Brňané ode dneška prostřednictvím portálu Občana Brno. Systém nabízí 13 formulářů, postupně se budou digitalizovat i další, uvedl radní pro informační technologie Tomáš Abrl z TOP 09. Na portál se lidé přihlásí pomocí identity občana. Příprava portálu začala loni v lednu, stála 10 milionů korun. V budoucnu se portál stane součástí jednotné aplikace města Brna, pro kterou nyní město hledá zhotovitele. Začíná středoevropský literární festival Měsíc autorského čtení. Po celý červenec nabídne setkání se spisovateli v Brně a Ostravě a část i na Slovensku. Kromě domácích tvůrců se letos představí autoři z Grónska, doplňuje dramaturg festivalu Pavel Drábek.
5: Měsíc autorského čtení se dlouhodobě věnuje literárním kulturám, které jsou méně zjevné. V poslední době se obracíme právě k zemím, které nemají dost dobré šanci se stát čestnými hosty vyhlášených přehlídek. Před 2 lety jsme hostili Tchaj-wan, loni jsme věnovali autorům exil a letos se věnujeme Grónsku.
2: V brněnském divadle Husa na provázku dnes přehlídku zahájí český spisovatel Jáchym Topol a grónská básnířka Jessie Kleman.
3: Počasí.
2: V noci bude na jižní Moravě zataženo, občas přehánka nebo doznívající déšť, ráno oblačno až zataženo, zítra dopoledne polojasno, večer skoro jasno, odpoledne malá možnost slabé přehánky. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, na severu lokálně až 13, nejvyšší denní 26 až 29, na severu a západě kolem 25. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, postupně dobré a biozátěž střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Většina kol na dálnici D1 u Brna už se rozjela, krátce do 10 minut se zdržíte mezi stým 78. a stým 85. kilometrem ve směru z Prahy na Brno. Opatrně u Boleradic, tam je na silnici padlý strom, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem. Šťastnou cestu vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.

Byli to přímo kamarádi z československých hranic, kteří před maličkou chvíli dohráli polku Miroslava Čapáka Pod hrozenskou máju. No a byli to právě oni, kteří vás pozvali k poslechu druhé části dnešní Moravy krásné země. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Bez dlouhého otálení hned prozradím písničky ze srdce. Dnes bude potěšená paní Bětka Svobodová z Petrova. Pro ní zahraje tu Faranka Valčík Nezapomeň, moja milá. No a pro paní Josefku Stehlíkovou tady mám jednu z krásných písniček manželů Uhrových a je to Naše Slovácko. Jsem přesvědčena, že dámy jsou na příjmu, neboť jsou to skutečně naše věrné posluchačky. No ale vás věrných posluchačů je mnoho. Ale ráda také přivítám ty, kteří si tento pořad nyní naladili náhodou. Pokud nevíte, dnes mají svátek Jaroslavy, na Slovensku Diany, přeji jen vše dobré. No a samozřejmě, že i vy během pořadu můžete vinčovat, děkovat, pozdravovat, ale můžete i vzpomínat. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už cymbálová muzika Linda. Nebo.

0: Tak to byla cymbálová muzika Linda. No a teď už to bude pan Karel Bojkovič, kterého zdravím. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Paní Ostrá, dneska mají svátek Jaroslavy. My máme švagrovou paní Jarmilu Čechovou, Jaroslavu Čechovou, a tak bychom jej chtěli poslat písničku k jejímu svátku. Sice my jsme jí přáli, ale ještě jednou jí přejeme hodně zdraví, štěstí, božího požehnání a ať má radost ze života, ať je veselá. A pak bych chtěl ještě poslat písničku kamarádkám, a to Jarošce Blahuškové, spolužačce, a Marušce Bránkové, která už trénuje, má po operaci kolena, už je dobrá, už běhá tak, a ti to běhá dost tak, jak to běhalo.
0: Jo, no a možná, že dostane větší chuť k psaní nějakých pěkných písniček, ne? Co říkáte, no, pane Karle?
1: No měla by.
0: Že jo?
1: Tak. Měla by ta snažit, no.
0: Třeba nás poslouchá, tak uvidíme.
1: Ona určitě ráno a napoledne každý večer. To je její srdcovka.
0: No a vy jste si teď vybral tu správnou chvíli, protože za maličkou chvilku přijde písnička s názvem Kdo ze srdce dává, a vy jste určitě tato přání věnoval těm Jaruškám a Maruškám z celého vašeho srdce. Takže někdy zase naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.
0: Naschledanou. Pane Krupáči, tak co pak vy máte na srdci? Dobrý den.
2: Dobrý den, vážená paní redaktorko. Před časem jsem se vrátil z léčení v Lázních Bechyně a tak bych rád poděkoval opravdu všem za projevenou péči, zejména lázeňskému lékaři doktoru Romanu Hrasimenkovi, sestřičkám, veškerému zdravotnickému personálu, paní nutriční specialistce za přípravu chutné stravy, kuchařkám a servinkám. Také děkuju panu spolunosnežníku, panu Kočkovi z Žirovnice, který mě po panu lázeňskému šoféru doročil na nádraží v Budích, který jsem zapomněl na pokají. Zahrajete jim všem nějakou pěknou písničku.
0: Tak určitě, jak jsem říkala panu Karlovi, bude to písnička, kdo ze srdce dává. No a vy jste přijel fit z lázní, pane Kropáči? No tak určitě.
2: Přijel jsem z lázní, takže nějakou pěknou písničku.
0: Jo, dobře, tak jo. Tak ať se vám daří. Naschledanou. Tak a mám tady takový drobný restík, já jsem totiž v pondělí zapomněla, on volal pan Petr Badin a nechtěl jít do vysílání a děkoval za přání k svátku Petru, ale také, a to je to hlavní, posílal písničku pro všechny ty Petry a Pavly, kteří v pondělí slavili, a také posílal písničku do všech domovů pro seniory, jak sám říkal, na celé Moravě. Takže, pane Petře, já se moc omlouvám, doufám alespoň, že jsem to takto napravila, takže teď už písnička letí do všech těch domovů pro seniory na celé Moravě a také pro všechny ty Petry a Pavly, kteří měli svátek v pondělí, a je od pana Petra Badina. No a pak, když jste poslouchali Polední Moravu krásnou zem, tak víte, že nám v projektu Prázdniny u babičky zaspívala Kristýnka Karlíková z Buchlovic, 9letá to slečna. Zpívala moc pěkně, nakonec tam jste slyšeli. No a kdo Kristýnku neslyšel a chtěl by si poslechnout, jak tato holčička pěkně zpívala, tak si její zpěv můžete najít na našich webových stránkách v audio archivu a tam si Kristýnku poslechnout. A já Kristýnce ještě jednou přeji krásné prázdniny. No ale teď už slíbená, kdo ze srdce dává.
3: Český rozhlas Brno.

0: Ano, tak to byla písnička Kdo ze srdce dává Jiřího Vrány a Růženy Stipěnové v podání Stříbrňanky. No a už tady mám další telefonát, je to pan Milan Makovička ze Štítar. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřinko, já vás velice zdravím, vašeho kolegu a všechny dechopáře. Dneska má svátek Jaruška teda. Tak my bychom chtěli popřát paní Jarušce Urbánkové do Křepíc. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ale jak říká Franti, hlavně to zdraví. A doufám, že dneska měl František službu v kuchyni. Jinak bych teda popřál všem přátelům známým, Mirkovi Dobánova, no a samozřejmě Bětka Svobodová do Petrova, Anička do Miroslavy a všichni ostatní, Karel Špaček do Kramolina.
0: Prostě všichni ti vaši známí a Bětka Svobodová si dnes vyslechne také písničku Ze srdce, pane Milane.
1: No jo, no. Ale paní Jiřínko, ještě Ludmila Zapletalová z Horního Němčí, ta taky, víte, která to je.
0: No já vím, to je ta vaše kamarádka, já. Komenská vesnička, že jo? No jasně, víme, o čem mluvíme.
1: Jiřínko, vy se opatrujte, hlavně, abyste teda měla klidnou dovolenou.
0: Ano, já si myslela, že řeknete pitný režim, ten já tedy dodržuju,
1: a
0: pane Milane.
1: To taky. No, a takže mějte se hezky.
0: Vy taky. Naschledanou. Tak a volal mě ještě pan Petr Badin, říkal, že se na mě nezlobí, tak to jsem ráda, pane Petře, moc děkuji. No, potěšil jste určitě a pan Petr Badin vás také všechny zdraví. No a paní Vlasta Cupáková z Chvalnova píše, tady musím podotknout, že mám pocit, že paní Vlasta Cupáková z Valnová to stejné, jestli to bylo v pondělí, nebo někdy říkala osobně, ale tak dobře, přišel ještě dopis, tak já to tedy přečtu. Přijměte pěkné pozdravení s mým přáním o pěknou písničku pro mou spolužačku a celoživotní kamarádku, paní Marušku Borovičkovou z Ochoze u Brna, která v pondělí 29. června oslavila svých 81 let. K tomuto jí přeji hodně pevného zdraví, pohody, štěstí a radosti z úrody ze zahrádky, kterou si opečovává. Čtu dál. 1. září 1961 jsme spolu zasedli do lavice ve střední zemědělském technickém škole, obor ekonomika zemědělství v Bučovicích. Od té doby nás spojí upřímné přátelství. Maruško, jsem stále s tebou. Zároveň zdravím všechny spolužáky a spolužačky z střední zemědělské technické školy v Bučovicích, školní rok 1961 až 65. Všem přeji pevné zdraví, Vlasta Cupáková. No a nějaká pěkná písnička i pro milou mamičku, Aničku Chudíkovou z Moravského svatého Jána, k jejím dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti jí přejí dcery Jarka a Iveta s rodinami. A další dnes, jak víte, nebo jak víme, slaví svátek všechny Jaroslavy. A proto posíláme první přání do Pozlovic paní Jaroslavě Štěpáníkové. Té přejeme všechno nejlepší k svátku, hodně štěstí, pevné zdraví a boží požehnání. No a to přeje celá rodina. A druhé přání patří paní Jaroslavě Petrášové, která také slaví. Přejeme jí všechno nejlepší, hodně štěstí, pevné zdraví, boží požehnání a také co nejméně nervu při sledování politických debat, které má tak ráda. S láskou a úctou blahopřejí manžel František, děti Adélka, Nikolka a František, zeť Míra a vnoučátka Metoděj, Aneška a Timotej. A je čas na písničku, nebude jenom jedna. Pěknou směs lidových nám zahraje Moravanka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: No a teď už opět Morava krásná zem, telefonní číslo k nám 726465200. No a teď už tedy mohu přivítat vzácnou tu návštěvu. Dovolala se výborná zpěvačka, kterou určitě všichni znáte, respektive její hlas je vám známý, a je to paní Olga Baričičová. Tak dobrý večer.
3: Dobrý večer, paní Jiřinko, já zdravím všetkých divákov, všetkých poslucháčov Českého rozhlasu Brno samozrejme. A tak sedím v aute a idem na skúšku so žadoviakmi a ja som sa dopočula, že asi u vás je Jarmily Jaroslavy. Mm-hmm. Tak pozdravujem a samozrejme všetkým Jarmilkám Jaroslavám, ktoré aj nepoznám, ktorým to patrí pesničku peknú, ale hlavne Jaruške Steránkovej z Křižanovic, Michala Steránku, muzikanta a bývalého, určite všetci dobre poznáte, tak jeho žene k svátku, k vášmu. A ja by som chcela hlavne pozdraviť týmto dodatočne, ja som prijala Petrovi Pavlovi, bolo v pondelok a my máme nášho tenoristu Pavla Jecha v nemocnici po veľmi ťažkom úraze a včera či dneska ho operovali a ja by som ho srdečne chcela pozdraviť a poslať mu hlavne veľa energie, pretože to bude potrebovať a trošku nás to zaskočilo v tejto našej sezóne, ale bohužiaľ.
2: No to tedy musím říct, že teď to zaskočilo i mě, paní Olgo. Opravdu teda držíme palce, aby se co nejdříve z toho všeho vylízal.
3: No tak víte, hrál a spadl nešťastně z pódia a bohužel. Tak doufáme, že je po operaci a že bude to sice dlhá trať, ale doufáme, že čoskoro zase ten svůj krásný nástroj chytí do ruky a půjde zase s námi hrát.
2: Určitě, no a třeba bude trošičku fit víc, tak si v té nemocnici naladí Moravu krásnou zem a určitě milí posluchači ho touto cestou i pozdraví a povzbudí v té jeho další cestě. No a já vám, paní Olinko, přeji, ať vám to i nadále tak dobře zpívá jako doposud a také vám přeji šťastnou cestu. Naschledanou.
3: Moc vás zdravím.
2: Také, naschledanou. No a teď ještě zdravím paní Josefku Stehlíkovou, která se rovněž dovolala a říkala mě, že by ráda touto cestou pozdravila už dnes jmenovaného Petra Badina. Říkala, že znala jeho maminku Jaroslavu, na kterou si právě dnes, kdy mají Jaroslavy svátek, vzpomněla. No já jsem přesvědčena, že vzpomínal i Petr Badin, ale každopádně, pane Petře, Josefka Stehlíková vás teď pěkně zdraví. Ale já teď už zdravím pana Mirka z Hroznatína, který je na drátě. Dobrý večer.
4: Dobrý večer. Já mám takové přání. Sourozenci Pavel Nevrkla, Milena Prudíková a moje maličkost bychom chtěli popřát naší sestře Jarce, která je Jaroslava z Horní Heřmanic, Jaroslava Šabacká, k jejímu svátku hodně zdraví, štěstí a hlavně, aby jí nic nebolelo a byla ráda tady s námi. A ještě mám jednu Jaroslavu a to je paní Jaroslava Divišová z Třebiče, tak bych jí i tí chtěl popřát hodně zdraví, aby jí nebolely nožky. A naschledanou.
2: Tak jo, tak ať nožky nezlobí. Naschledanou.
4: Naschledanou.
2: A tady hudební dárek dnešnímu svátku, ať potěší naši milovanou tetu, paní Slávku Jaroslavu Moudříkovou z Rokytnice u Slavičína. Posíláme blahopřání spoustu malých kytiček. Každá z nich, ať přinese ti jedno z našich přáníček. Mají v sobě štěstí, zdraví, boží požehnání, radost, klid a hodně lásky v kruhu rozvětvené rodinky. Ať máš vždycky mladé srdce, komu můžeš, pomůžeš, hodně přátel, žádné vrásky přeji. To a ještě víc přeje synovec Pavel s rodinou PS. Stejné přání k nedávnému svátku, ať potěší i tvoji sestru, moji tetu, paní Zdeňku Goňovou, také z Rokytnice u Slavičína, a její dceru, moji sestřenici Zdeňku Králíkovou z Jestřabí s rodinami. Dále zdravím jejich třetí sestru, moji maminku Marii Pastorkovou, a na tetu Helu Šebákovou si určitě všichni vzpomeneme. Tak jak na čtyři sestry Jižíkovi z Rokytnice. Zdraví, klid, pohodu přeje oslavenkyním synovec Pavel s rodinou. A ještě přání pro paní Jarušku Urbánkovou z Křepic, tak to je další přání. Milá Jaruško, k tvému svátku ti ze srdce přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti. A tě každý den provázejí úsměv, dobrá nálada a lidé, kteří tě mají rádi. Přeji ti, aby se ti naplnila všechna tajná přání a aby tvé srdce bylo stále plné radosti a pohody. Užij si svůj sváteční den co nejkrásněji. Všechno nejlepší přeje Jarda Wolf. A teď už zdraví milou paní Bětku Svobodovou z Petrova. Paní Bětko Svobodová, možná, že se ptáte, kdo vám tu písničku posílá. No teď přišel čas, abych vám to prozradila. Je to písnička od paní Věry, která vám děkuje za přátelství. Říkala, že jste moc příjemná, paní Bětko, což já tedy mohu potvrdit. No a velmi příjemná je i vaše dcera Bohunka, která vás všude doprovází. Tak pro ně bude také písnička od paní Věry. A je to písnička Nezapomeň, moja milá.
0: Český rozhlas Brno.

0: tak to byla písnička ze srdce pro paní Bětku Svobodovou z Petrova od Věry. Obě dámy zdravím a zdravím také dceru paní Bětky Bohunku, hrála tu Faranka. No a teď už dávám slovo paní Zemanové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá, já vás moc prosím, česky vás tam teda v první řadě zdravím a prosím vás moc, jestli byste nezahráli moje švagrové Jarce Zemanové z Křižanovic u Bučovic. Ona má dneska svátek a 18. června měla narozeniny. Tak bych chtěla ještě dodatečně moc a moc popřát zdravíčka, štěstíčka, pohody, už má taky roky. Tak ať se trochu drží hlavně tady v ten Petručku. To je všechno.
0: Tak jo, paní Zemanová, písnička to bude krásná. No a tato prosba, ta se plní úplně lehce. A vaše švagrová bude mít určitě radost. Naschledanou.
1: Ano, naschledanou.
0: Naschledanou. A mám tady vzpomínku. Je to vzpomínka na bratra pana Miroslava Hrabinu ze Svatobořic. Dnes je to právě 40 let, kdy tragicky zahynul na dole Dukla Šardice ve svých 29 letech. Stále s láskou vzpomínají sestry Naďa a Anička s rodinami a celá velká rodina. Písničky ze srdce jsem si napsala. No a Broněk Uher blahopřeje k svátku kamarádce paní Jaroslavě Ondrašíkové z Dolního Němčí. Dále kamarádovi a muzikantovi panu Pavlovi Gorošovi z Nivnice a ještě paní Jaroslavě Kadlčkové z Dolního Němčí. Všem přeje i s jejich rodinnými příslušníky a muzikanty všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a lásky a také boží požehnání. No a teď už druhá písnička ze srdce. Zdravím ještě jednou paní Josefku Stehlíkovou ze Silůvek. Vím, že pozorně poslouchá. Tak paní Josef, jak už jsem říkala, doufám, že se písnička bude líbit, ale vy jste říkala, že máte všechny v podání manželů Uhrových ráda, takže teď už jim dáme prostor a je to naše Slovácko.

Manželé Uhrovi dospívali, na cymbálie doprovodil Marek Cipris a já ještě zdravím paní Josefku a paní Josefka určitě prožila krásné chvíle s touto nádhernou písní.

0: Marta Horká, děkuji, poslouchám každý den. Tak my zase děkujeme za pozornost panu Jaroslavu Čechovi. Doufám, že i ty následující písničky se líbily. A úplně poslední tady je pozdrav pro Ivanu Slabákovou od Jardy Wolfa. Další já doopravdu nevím. A ještě písnička jen pro vás.
1: Český rozhlas Brno.

No a jen pro vás zahrála Balaška, Polku Františka Maňase mladšího a Stanislava Pěnčíka. A ještě pozvánka, je to pozvánka na neděli 5. července na večer Metoděje Prajky. Začátek je v 16 hodin. Bude hrát Záhorjenka a Chabovjenka. No a v pondělí od 10 do 14 hodin bude hrát zase Rubín ze Skalice. A místo konání, to je velmi důležité, Slovácký dvůr, hospoda u Bartošu. Takže to byla pozvánka, jo, řízky prý jsou samozřejmosti, tak uvidíte, ale teď už se budeme pomalu, ale jistě loučit, je 18 hodin 55 minut, takže Morava krásná zem končí. Následují zprávy a na pěknou notečku s podtitulkem Napříč národopisnými regiony. Pořad připravil Jaroslav Kneisel, no a já se s vámi loučím, děkuji za přízeň, no a pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a zítra už vás pozdraví Květa Navrátilová. Na závěr Kameníkovi muzikanti Ulrich Polka Bohumíra Kameníka.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Pošta ve Šlapanicích u Brna funguje na nové adrese. Brno spustilo přihlašování do dalších projektů družstevního bydlení. Národní divadlo Brno zahajuje přehlídku Léto s operou. Zítra bude oblačno, postupně polojasno, teploty až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno pro vás má Věra Šenbeková. Dobrý podvečer. Poštovní pobočka ve Šlapanicích ode dneška funguje v nových prostorách. Sídlí v nádražní ulici nad supermarketem. Přestěhovala se z budovy městského úřadu na Masarykově náměstí, kterou v květnu poškodila havárie vodovodu. Dočasně pošta fungovala prostřednictvím mobilních přepážek na náměstí, upřesňuje mluvčí České pošty Matyáš Vitík.
2: Pošta Partner bude díky výtahu, který je na místě, bezbariérová. Na té samotné poště budou fungovat dvě přepážky. Hodiny pro veřejnost budou na úrovni té dosavadní pobočky, tedy celkem 35 hodin týdně, a pošta bude zajišťovat standardní poštovní služby.
0: Brno dnes spustilo přihlašování do projektu družstevního bydlení ve čtvrti Holásky v brněnských Tuřanech a v Mostecké ulici. O tom, zda žadatel byt získá, bude rozhodovat mimo jiné rychlost přihlášení, řekla náměstkyně primátorky pro bydlení Karin Podivinská-Karasová z Brno Klidem. Bližší podmínky město zveřejnilo na webu. Se stavebními pracemi v Holáskách i v Mostecké chce město začít příští rok. Trkmanské louky jsou ode dneška národní přírodní památkou. Lokalita Rakvic na Břeclavsku patří k nejcennějším zbytkům slaných luk a mokřadů v Česku. Díky specifickým přírodním podmínkám se tam zachovaly vzácné a ohrožené druhy rostlin i živočichů, například pcháč žlutoostený, který v Česku roste jen na dvou lokalitách, uvedla mluvčí agentury pro ochranu přírody a krajiny Karolina Šulová. Národní přírodní památka Trkmanské louky má rozlohu zhruba 31 hektarů. Na nádvoří hradu Špilberk večer zazní opera Aida. Dílem Giuseppe Verdiho zahájí Národní divadlo Brno série operních představení Pod širým nebem. O prázdninách festival nabídne i další divácky oblíbené inscenace, popisuje umělecký šéf opery Jiří Heřman.
3: Snažíme se samozřejmě Léto s operou vždycky odlehčit tituly, které mají diváci rádi, takže zazní La Traviata. Na konci prázdnin se můžou diváci těšit na Carmen s Janou Hrochovou nebo na Nabuka s Alešem Janisem.
1: Počasí.
0: V noci bude na jižní Moravě zataženo, občas přehánka nebo doznívající déště, ráno oblačno je zataženo, zítra dopoledne polojasno, večer skoro jasno, odpoledne malá možnost slabé přehánky. Nejnižší noční teploty je 18 až 15 stupňů, na severu lokálně až 13, denní vystoupí na 26 až 29, na severu a západě bude kolem 25, vítr mírný a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na dálnici D1 ve směru na Prahu pozor na pneumatiku na 170. kilometru, na D2 před vjezdem na Břeclav mezi 46. a 5. a 48. kilometrem v pravém pruhu odstavené porouchané nákladní auto, a na tohu Brno-Svitavy je teď neprůjezdná silnice v Letovicích po nehodě autobusu a osobního auta. Šťastnou cestu bez nehod vám přeje Věra Šenbeková a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný dobrý podvečer vám v úvodu dalšího vydání pořadu, který se poprvé rozezněl rozhlasovým éterem už v roce 1953, přeje Jaroslav Kneisel. Dnes jsem pro vás, tedy naše pravidelné a skalní posluchače, i pro vás, kteří jste nás naladili nebo rozklikli, tak říkajíc náhodou, připravil opravdu pestré hudební kivé. Tedy směs písní a interpretu napříč celou Moravou a vlastně také časem. Začněme poslechem dvou stále fungujících kapel, které jsou doma na Valašsku. Tedy každá na opačné straně už pomezní části regionu Moravského Valašska. Už za moment nám zaspívá Lubomír Freit a také Alena Hubíková, tedy v roce 2007, kdy nahrávka vznikla, to byla ještě malá Alenka. No a kdože zpěváky doprovodí? Bude to cymbálová muzika Slavičan, kapela, která hudebně tak říkajíc zaopatřuje jižní Valašsko, ale také Luhačovické zálesí. Následující snímky najdeme na CD Slavičanu, které spatřilo světlo světa v roce 2007 a nese název Od jara do zimy. No a Slavičan vystřídá kapela z opačného konce Valašska, z pomezí Hostýnského záhoří. Cymbálová muzika Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, kterou už od svých počátků v polovině 90. let primuje Lenka Matelová, dnes provdaná Zajícová. Ještě dodám, že Bukovinka se věnuje zpracovávání hudebního materiálu jak z Hostýnského záhoří, tak třeba písně zapsané v obci Rusava. No a spolupracuje s valašským souborem písně a tanců Rusava z Bystřice pod Hostýnem. Ale nyní už Slavičan a zpívá Lubomír Freit.

Doposlouchali jsme sólového zpěváka Štěpána Gomolu i sbor souboru Rusava a muzikanty cymbálové muziky Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem. Pásmo Aj hory sú, hory sú najdeme na CD z roku 2011. Nyní nás tedy čeká velký časový i geografický skok. Poslechněme si už v celku památnou nahrávku, která byla pořízena v červenci roku 1965 ve strážnickém sále u Černého orla. Nespíval nikdo jiný než Jan Míša za doprovodu strážnické cymbálové muziky Slávka Volavého.

Muziku Slávka Volavého v dnešním pořadu na pěknou notečku vystřídala další dnes už legendární kapela nesoucí prozaický název Brněnská cymbálová muzika. Tu primoval a dlouhá léta vedl redaktor Československého rozhlasu Brno Antonín Jančík. Ten mimo jiné v rozhlase inicioval a organizoval celostátní soutěže lidových zpěváků, vypravičů a podobně. No a Antonín Jančík stál také třeba u zrodu Brolnu. Ale dovolte mi se přeci jen ještě pozastavit u zmiňované brněnské cymbálové muziky, která před chvílí doprovodila zpěváka Luboše Holého. V počátcích této kapely byl také Antonín Jančík spolu s dalšími rozhlasáky a v roce 1954 bylo její první označení v duchu zkratek té doby, tedy hupropo, rozuměj, hudba pro potěchu. Po rozšíření o mladé hudebníky z řad studentů medicíny a farmacie přejmenována na cymbálovou muziku Brněnské mediky a po dalších letech se přejmenovala už na finální název Brněnská cymbálová muzika. V této kapele za dob svých studií hrával mimo jiné také primáš Martin Herbáč. Ale nyní už hopem na podluží písně o víně zpívá mužský sbor z Prušánek za doprovodu cymbálové muziky Jošky Severina.

Přátelé, dalo by se o víně zpívat dlouho. A pokud vás vinné písně namotivovaly k otevření něčeho dobrého, tak tedy na zdraví. Do 7:30, k závěru dnešní půl hodiny s lidovou muzikou, nás přivede současná cymbálová muzika Ohnica, kterou umělecky řídí cymbalista a můj rozhlasový kolega Jan Káčer. Takto před léty nahráli píseň Za mořem je bílá růža. Snad vás moje dnešní hudební kivé potěšilo. Pokud máte chuť na větší dávku lidové muziky, stačí navštívit aplikaci nebo web můjrozhlas.cz, kde naleznete všechny díly pořadu Na pěknou notečku k opětovnému poslechu. Ještě než spustí Uherskohradišťská Ohnica, tak vám děkuji za vaši pozornost, přízeň a s prosbou Buďme dobří se loučí a na další rozhlasová setkání se těší váš Jaroslav Kneisel.

0: Atmosféru jedinečného koncertu Večer lidí dobré vůle i letos přeneseme z Velehradu až k vám domů.
1: Za vodou, za horou.
0: Hana a Petr Ulrichovi, Alfred Strejček a Jitka Molavcová, kytarista Štěpán Rak, Ivo Viktorín Band, Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů, řada dalších skvělých hudebních hostů a hostitel Jiří Pavlica s Hradišťanem. Naladíme se hned po 19., kdy se projdeme historií a současností tohoto nádherného duchovního místa a jeho okolí. A užijte si s námi i přímý přenos slavnostního večera lidí dobré vůle na Velehradě už v sobotu 4. července od 20 hodin.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Stretnutie.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Bradáčová by podpořila debatu o trestní odpovědnosti od 13 let. Hladina vsetínské Bečvy stoupla na třetí stupeň povodňové aktivity. Hasiči řeší čerpání vody i pády stromů. V noci déšť dozní, ve čtvrtek bude až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová by podpořila odbornou debatu o snížení trestní odpovědnosti z 15 na 13 let. Navrhuje to ministr spravedlnosti Jeroným Tejc z Hnutí ANO. Změna by se podle něj týkala jen nejzávažnějších trestních činů. Bradáčová v našem vysílání řekla, že v této věkové skupině přibývá násilných případů.
3: Agrese mezi dětmi roste a to také proto, že se nám přelévají typy trestných činů v rámci majetkové trestné činnosti směrem od krádeží k loupežím, kde je znakem násilí, ublížení na zdraví, znásilnění. To jsou počty, kdy, když srovnáme 10 let nazpátek, tak jsme zaznamenali 40% nárůst v minulém roce.
2: Vsetínská Bečva ve Velkých Karlovicích po silných bouřkách vystoupala na třetí stupeň povodňové aktivity. Pro okres Vsetín taky až do dnešních 9 hodin večer platí výstraha před povodněmi. Meteorologové navíc vydali pro celý Zlínský kraj výstrahu s vysokým stupněm nebezpečí před bouřkami, která potrvá do dnešní půlnoci. Hasiči kvůli počasí za poslední hodinu vyjížděli ke 20 událostem, říká mluvčí krajských hasičů David Martinec.
4: V 6 událostech se jednalo o spadané stromy, ať už na pozemní komunikace nebo dráty vedení. Ve 14 případech se jednalo o události, kdy zasahovali hasiči u zatopených sklepů, zatopených propustí a zatopených garáží.
2: Střední a jižní Čechy se víc propojily ve veřejné dopravě. PIT nově navázal na jihočeskou iDesku. Cestující tak můžou s nás kombinovat vlaky a autobusy třeba při cestě z Prahy do Tábora, na Orlík nebo opačně směrem na Benešov, Sedlčany a Příbram. 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech nabídne 137 snímků. Je to víc než třeba loni, kdy jich bylo na programu 132. Festival letos uvede i řadu premiér a taky nejdelší a nejkratší snímky. Ten nejkratší bude mít 4 minuty a je součástí sekce pro děti. Nejdelší trvá přes 3 hodiny, říká umělecký ředitel Karel Och.
5: Nejdelší má 196 minut, jmenuje se Znenadání. Velmi zaujal navzdory své délce diváky letošního festivalu v Cannes. Obě herečky v hlavních rolích si odnesly cenu za herecký výkon. Natočili držitel Oscara za film Drive My Car Yusuke Hamaguchi.
1: Počasí.
2: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. No a ve čtvrtek teploty od 22 do 26 stupňů, na jižní Moravě až 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Silnice 442 u Jakartovic na Opavsku je kvůli záplavám uzavřená. Omezení má podle aktuálního hlášení platit až do čtvrtečního večera. Na dálnici D2 je na 28. kilometru ve směru na Bratislavu porouchaný kamion, tvoří překážku na vozovce a může způsobovat zdržení. Řidiči mají místem projíždět opatrně. Na dálnici D4 je na 28. kilometru ve směru na Strakonice nehoda. Řidiči mají taktéž počítat s komplikacemi. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Typické jsou pro něho modré housle. Dříve to byl také šátek, který se po 20 letech vrací. Začínal na klasice, teď koncertuje za doprovodu rockové kapely, se kterou také nahrál desku. Houslista Pavel Šporcl je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: nás rozpohyboval houslista Pavel Šporcel, který je naším dnešním hostem. Já když to tak poslouchám, říkám si, to musí být strašně i fyzicky náročné, není?
1: No jako nahrát to, tak tuhle tu skladbu jsem napsal vlastně jako první z těch takových jako popově laděných. Původně to byla opravdu taková popovější kompozice, nazval jsem ji surprise jako překvapení, že jsem chtěla, aby to pro každého bylo překvapení, už je to nějaký pátek, co jsem ji napsal, ale teď na té nové, nebo předposlední desce Rebel s modrými houslemi, už je součástí, kde už teda opravdu to se mnou nahrála moje roková kapela, tak to zase dostalo takový uplift, jako jako hrát tu rockovou hudbu je samozřejmě úplně něco jiného, než hrát klasiku, tak já, ono to chce i jinou stage presence, takže já na tom pódiu i při této skladbě jako hodně skáču nebo se hodně pohybuju na pódiu, takže v tomto ohledu je to samozřejmě prostě něco jiného, je to dost těžký.
0: A housle jste ještě nerozmlátil, nechystáte se k tomu, jak to občas rockeři tak dělají se svými nástroji hudebními?
1: Ne, určitě ne, to dokonce housle rozmlacují i členové symfonických orchestrů, když už po těch 50, 60, nevím kolika letech, abych nikomu nekřivdil nebo neubíral, tak tam sedí, už toho mají opravdu plný zuby, tak ten poslední den, když zahrajou poslední koncert, tak vím, že se stalo, že prostě vzali ty skřipky a prostě rozmlátili, ale v tomhle stavu já zatím nejsem a takovejhle rocker já určitě nechci být.
0: A ještě asi dlouho nebudete, protože jako byste v tom roku tak nějak se znova vzedmul a je z vás cítit, že vás to strašně baví. Proč až teď přichází ten rok?
1: Já jdu trošku opačně než většinová populace, tak samozřejmě klasika je moje největší láska, vždycky zůstane a já se pokládám především za houslistu, který hraje klasickou hudbu. Ale vždycky jsem byl člověk, který hledal nové možnosti, hledal nové styly, hledal možnosti nejenom pro sebe a pro posluchače, a taky pro housle a ukazoval housle a hudbu houslovou zase v jiných polohách. Už všeobecně se ví, že jsem nebo stále hraju s cikánskou kapelou, velmi často jdu do těch jiných žánrů. No a teď jsem se prostě nějakým způsobem osudovým dostal až k té rockové hudbě, které jsem upřímně jako nikdy jsem jí moc neposlouchal, nikdy jsem k ní netíhl. Přišli mi ty rockeři, že to byli lidé, kteří byli vesměs na drogách a hodně pili a já jsem jim to nechtěl odpustit, ale vlastně díky mojí rodině a díky holkám a díky Báře doma, která rock poslouchala, díky filmům, které v poslední době vyšly, včetně o Freddie Mercurym a dalších samozřejmě a především díky tomu, že se vlastně můžu říct dobře, znám s Petrem Jandou z Olympiku samozřejmě míněno, který je srdcem rocker, nebo je to rocker, ale možná srdcem je to klasikář, abych to tak nějak přirovnal. On hrál mládí na housle, jeho syn, který bohužel zemřel, tak studoval violu na konzervatoři, že on má k té klasice neskutečně srdečný vztah, miluje Bacha, vždycky se bavíme o klasice, ne o roku, ale právě přes Petra Jandu jsem asi pochopil, že ten správný rocker musí ovládat to řemeslo, že miluje klasickou hudbu. Takže jsem to všem rockerům i díky Petrovi Jandovi odpustil a teď musím říct, že mě ty koncerty a to, co hrajeme, že mě to neskutečně baví.
0: No ale vybavíte si ten impuls, co bylo tím impulzem, že jste vůbec, protože to, že existují Pink Floyd, Rolling Stones a tak dále, o těch kapelách jste věděl vždycky. Tak co bylo tím impulzem?
1: Ten impuls byl takový, že prezident Znojemského festivalu Jiří Ludvík, hudební festival Znojmo je 22 let pokračující úžasný letní festival, kde já už jsem 20 let patronem. A Jirka je takový vizionář, on říkal, potřeboval bych, nebo už si tady zahrál tolik repertoáru, bylo by prýma, abychom udělali koncert jako pro masy venku. A co by se ti tak líbilo? Já jsem říkal, no já třeba mám jako hodně rád jazz, ale jazz asi není úplně to pro jako velikánský masy. A co kdybychom propojili ten jazz s nějakýma rockovýma melodiema, vzali bychom tam jako muzikanty, který hodně mají rádi jazz, vychází třeba z něho, ale umí hrát i ten rock, nějakou takovou jakoby fúzi. A nakonec se z toho stalo, že na tom prvním koncertě, který teď tomu budou 3 roky v létě, tak jsme hráli asi 2 jazzový standardy, 2, a k tomu jsme právě přibrali ty rockový pecky, Rolling Stony, Queeny tenkrát ještě ne, ale Pink Floydy a spoustu dalšího. Přišlo tam tenkrát asi 1200 lidí na ten koncert a bylo to neskutečný a tam to právě začalo. Tam jsem si uvědomil, že je to něco, co by mě mohlo bavit, že je to něco, co bych rád natočil a zase rozšířil to svoje portfolio, jako co všechno klasický jako houslista vlastně může hrát.
0: A jak řekl, tak udělal. Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vítáte ve Společnosti Českého rozhlasu od našeho dnešního hosta. Tím je houslista Pavel Šporcel, jehož nové album Rebel with the Blue Violin. Takže Rebel s modrými houslemi.
1: Ano, to pardon, ano, já jsem se zamyslel.
0: Je plné, ta deska je plná rockových skladeb. Jak dlouho to trvalo od chvíle, jak jste popisoval ve Znojmě, že jste poprvé vlastně začal přemýšlet nad tím, že byste začal hrát rockové skladby, tak jaká dlouhá doba trvala, než jste potom nahrál celou desku s rockovou kapelou? Jak moc času uběhlo?
1: Já si myslím, že možná pár měsíců.
0: To bylo rychle, rychlý nástup.
1: Já jsem se na to teda vlastně nedíval, protože my od té doby jako hyby hrajeme ty koncerty, nebylo jich moc, ale když už jsme měli ten repertoár hotový, tak jsem si říkal, že by to stálo za to natočit. A ta deska vlastně vyšla před rokem a půl, to už je to tedy předposlední, ta úplně moje nejnovější deska je bachovská, protože loňský rok byl ve znamení 340. výročí narození Johanna Sebastiana Bacha, ale jak už jsem zmiňoval, tak jako hodně Bach souvisí s tím rokem, sám o sobě byl Bach jako vlastně velký rocker a ti rockoví muzikanti milovali právě Bacha a Nina Simon, slavná zpěvačka, si sedla uprostřed koncertu ke klavíru a začala preludovat Bacha, takže ona to souvislost jako mezi rockovou hudbou a tou klasickou je opravdu velmi, velmi, velmi blízká a musím říct, že i ta deska právě Rebel s modrými houslemi, že začala takovou nějakou mojí novou i jako energickou etapu.
0: Energickou etapu, ostatně jste popisoval, že přeci na pódiu se víc hýbete.
1: Já tam skáču na mě tam skáču jak ratlík. Opravdu, já jsem byl asi dva, já jsem nechodil do tanečních, nebo byl jsem na první lekci a opustil jsem taneční okamžitě. A na diskotéce jsem byl asi dvakrát nebo třikrát v životě, takže já jako k tanci jako takovýmu nemám jako moc blízký vztah. Ale to, co tady ze mě jako, jaký kroky já tam vymýšlím, tak jsem jako sám překvapený. Dokonce se i spotím na tom pódiu, což se mi u klasické hudby jako nestává. Nejsem člověk, který by se příliš potil, ale tady opravdu jako skáču. A koncertě mám jako docela často hlad, což se mi taky jako nestává. Já už po 8 hodině určitě nevečeřím, ale tady v těch půl desátý, když skončíme tu hodinu a 3/4 jako vlastně dlouhou show, co děláme, tak prostě se musím najíst.
0: Máte energetický výdej, tak a zapříčinil vlastně rock a rocková hudba i to, že se vrátil pro vás kdysi tak typický šátek, který jste nosíval?
1: No určitě, já když jsem před 20, teď už asi 1 lety, jakoby oficiálně odložil ten šátek, i když na mnoha koncertech i v mezidobí jsem s šátkem hrál a s cikánskou kapelou, se kterou pořád hraju, tak většinou mám taky šátek na hlavě. Ale tenkrát jsem si říkal, že nechci v 50 být jako zastydlý puberťák. A on ten čas nějak uplynul, mě teď bude 53, jo. A říkal jsem si, že zaprvé na ten šátek se stále lidi jako ptali, chtěli ho vidět, což je samo o sobě krásný. A já jsem si říkal, že teď možná s tím rokem nastala zase ta chvilka, aby se vrátil na scénu, tak říkajíc, že přeci jenom pořádný jako rocker, k němu patří šátek. Já mám taky ještě jiný pomůcky, aby se ze mě ten správný rocker stal, nejenom jako energeticky a myšlenkově, ale dostal jsem potom hned k Vánocům takový ponožky s lepkou, mám trička s lepkou, mám dokonce, světe div se, a ukazuju to i na koncertech, mám trenýrky s lepkama, který prostě k tomu patří. Takže je to takovej, mám samozřejmě koncertní, jako oděv jako na ten rockový koncert, ale jako v oblíce a připravit se na ten rockový koncert je takový jako rituál pro mě.
0: Říká Pavel Šporcl, náš dnešní host.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Johann Sebastian Bach v podání našeho dnešního hosta Pavla Šporcla, tak to jsme trochu zjemnili, vrátili jsme se ke klasice, žádné ponožky s lebkou, asi předpokládám.
1: Tady ne.
0: Tady ne. Tak když koncertujete, prokládáte právě ty nové rokové písně zase s klasikou, třeba právě s Bachem?
1: Určitě ano, ono to spolu krásně souvisí. Já jsem vždycky chtěl i na koncertech, které nebyly z klasické hudby přímo, tak jsem vždycky chtěl, aby tam to porovnání bylo, abych posluchačům ukazoval, že klasická hudba v žádném případě není jako mrtvá, že je prostě úžasná, že je aktuální, že je citlivá, že je virtuózní a tak dále. Takže na typických koncertech Rebel s modrými houslemi hraju Paganiniho, protože jsem také napsal v tom rockovo-popovém stylu skladbu, která se jmenuje Magical 24, a ta dokonce vyhrála hit parádu Českého rozhlasu. Magical 24 proto, protože jsem si vypůjčil z 24. Kapriča, což je velmi významná Paganiniho skladba, téma, a na to téma jsem právě napsal tu rockovou nebo popovou skladbu. Takže to propojení toho originálu Paganiniho s tou novou, mojí vizí, jak by třeba Paganini dneska působil a co by hrál a co by skládal, kdyby žil, tak v tom koncertu je takový velmi důležitý středobod.
0: Mm-hmm. A když přijdou návštěvníci toho koncertu, jsou ještě překvapeni, že začnete najednou hrát rockové písně, nečekají od vás právě tu klasiku, ještě ten pop, a bývají někteří v šoku?
1: To je skvělá otázka, protože ze začátku byli velmi překvapeni. Na těch prvních koncertech se dokonce stávalo, že z prvních řad začali odcházet, ale ne proto, že by nechtěli zůstat na koncertě, ale protože to na ně bylo tak hlasité. My většinou začínáme Kašmírem od Led Zeppelina, to je opravdu jako 7minutový totální jako nářez, to je vlastně nejhlasitější písnička v našem programu, a my to prostě do nich takzvaně jako navalíme nebo nabušíme, takže to bylo jako příliš. Ale v poslední době vždycky se ptám na koncertě, jestli jsou lidé překvapeni, co slyší a na co vlastně přišli, tak pokud se tam někdo nestydí, jako že by byl jeden, dva třeba, tak už opravdu ty lidi zaplať pámbu, vědí, na co jdou. Ten program je jako velmi, na jednu stranu velmi energický, hrajeme tam ty světoznámé singly, ale také tam hrajeme krásné balady, včetně vašeho Patejdla, Voda, čo ma drží nad vodou, nebo Když já byl tenkrát kluk, Karla Gotta, abychom tam nechali i tu českou linii, kromě tedy mých skladeb samozřejmě. A lidé opravdu i co jak odchází a co mi říkají, jak vnímali celý ten program, tak na jednu stranu chtějí vyskočit, tančit, dupat, jako tu energii v sobě mají a chtějí dát ven, a na druhou stranu opravdu jako pláčou těch skladeb. Takže prostě mi říkal už několik lidí, a jako, nebo pánů takových jako rockerů, statných mužů, říkali, já jsem celý ten koncert prostě probulel, jako mě to, jako za prvý mi to dalo tolik vzpomínek jako životních, to byli pánové v 50 letech třeba, jo, takže žádní jako kmeti 80 lety, kteří by jenom vzpomínali, ale říkali, nebo ten jeden říkal, byl jsem na Pink Floydech naživo, jako byl jsem na spoustě jiných jako kapel, tohle byl nejlepší koncert mýho života, no tak jako co víc si může člověk přát.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Víš,

0: buď dál!
1: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta, tím je houslista Pavel Šporcl, který se teď v blízké době chystá učit písně Freddieho Mercuryho a legendární kapely Queen. Proč vlastně?
2: My jsme do programu Rebel s modrými houslemi taky zařadili Bohemian Rhapsody od Queenu. To je ta první vlaštovka. Já si samozřejmě dostanu k té odpovědi, ale abych to trošku jak si dostal do toho kontextu, tak pak jsme ji vydali jako single a já jsem chtěl mít nějakou skladbu od Queenu v tom repertoáru a když si představíte Bohemian Rhapsody, tak to začíná krásným chorálem, prostě čtyři chlapi zpívají, já mám čtyři struny na houslík, tak jsem si říkal, že by to třeba šlo. Pak samozřejmě je ta nádherná melodie a pak je ten prostředek Mamma Mia, Mamma Mia, kde jsem si zase říkal, že bych mohl využít nějakých jako virtuoznějších jako houslových kapacit, něco jako ve stylu Paganiniho, aby tam byl ten rozptyl. No a tak jsme natočili ten single, ten je moc, si myslím, moc povedený, hezký. A díky němu jsme se dostali do... A díky tomu, že jsem se potkal s Petrem Freemanem, který bydlí tady nedaleko Hradce Králové a byl to vlastně asistent Freddieho Mercuryho až do jeho smrti. A díky spoustě dalších jako okolností, tak jsme byli pozváni na takový speciální jako festival nebo event několika dní. Freddie Mercury Day se to jmenuje, do švýcarského Montreux. Kde se oslavuje Freddy jako člověk, Freddyho tvorba, samozřejmě Queenie a tak dále. A vždy se to koná kolem Freddyho úmrtí, což je 5. září. A letošní ročník je poslední. My budeme hrát na velké hlavní stage 6. září, což je neděle a svým způsobem budeme jedni z posledních interpretů vůbec toho celého 30 tuším letého festivalu nebo těch dní. Takže je to jako veliká událost, je to velká podsta, no a každá ta kapela, jsou tam jako významní muzikanti a sjíždí se tam celý svět, no tak by měli hrát Freddyho skladby nebo Queenu skladby a my nebudeme výjimka, i když asi hodinu a půl jenom čistě houslové instrumentálních skladek Queenu asi nedáme dohromady, takže to nějakým způsobem prolneme i těmi mými kompozicemi, možná dáme nějakou operu, určitě zazní i Barcelona a myslím, že je povoleno i zahrát skladbu Smoke on the Water, Deep Purple, protože v Montreux je slavné kasino a je tam také slavné studio, kde Freddie Mercury natáčel a spousta dalších kapel. A když tam točili Deep Purple, tak z toho studia, když měli chvilku pauzu, tak viděli, jak to kasino, které je právě nad tou vodou, tak začalo hořet a ten oheň byl obrovský a ten kouř právě šel nad tu vodu toho co to je tam, nějaký lake, rybník. A oni, když to viděli, tak složili tuhletu neuvěřitelnou skladbu Smoke on the Water, tak Ženevské jezero, vlastně to je v češtině, tak, abych byl přesný. Takže na tom Ženevském jezeru šel ten dým a tak vznikla ta jedna z nejznámějších rockových pecek, kterou my samozřejmě hrajeme taky.
1: Kterou hrajete taky, kterou tady zařadíte do toho hodinu a půl trvajícího vašeho vystoupení.
2: Jasně.
1: Máte už předpřipravené, předvybrané skladby, vy jste zmiňoval Bohemian Rhapsody, tak to je jasné, Barcelonu a ještě nějakou?
2: Já to ještě musím, já jsem to samozřejmě už poslouchal, ale musím vybrat takové, aby samozřejmě to byl jako rozptyl virtuózních a těch nádherných balad, které Freddy psal. A taky ne všechno je jakoby hratelný, nebo nemá smysl hrát na housle. Přeci jenom instrumentální hudba je trošku jiná než zpívaná, takže jako představovat si nějaká slova nad něčím úplně jednoduchým, nějakou jednou frázičku asi nemá smysl. Tak ještě tomu dáme nějaký čas, ale už máme dané nějaké zkoušky, že bychom měli začít, protože ono přeci jenom hrát hodinu nebo hodinu a půl, to je 14, možná 16 skladeb. Tak musíme začít.
1: Září se blíží.
2: Je to tak.
1: Pavel Šporcl je naším hostem.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Bohemian Rhapsody a Pavel Šporcl. Patří tato skladba k těm těžším pro vás?
1: Nemůžu říct, že by byla nejlehčí, ne, že by byla nejtěžší, ale právě proto, jak jsem si ji upravil, já mám rád věci, které mají i z toho jako houslového hlediska smysl. No. Samozřejmě melodie je jedna věc, ale když si potom tam do toho upravíte aspoň nějaký akord nebo dvojhlas nebo něco, abych prostě nehrál jenom jako v první poloze, protože to opravdu umí kdekdo a to by pro mě nemělo jako žádný smysl. Takže jsem si ji upravil tak, aby byla nejenom na tom začátku, tom chrásným chorálu, ale i v tom prostředku, aby byla prostě jako víceméně jako těžká nebo těžší.
0: A takhle tady ta píseň začíná, protože vy jste třeba zmiňoval, že budete hrát také Barcelonu. Hmm. Tak máte už třeba teď v hlavě vymyšleno nebo nějakou představu, jak to asi bude vypadat?
1: Nemám.
0: Vůbec?
1: Ne, ale samozřejmě využiju jako mužského hlasu a ženského hlasu, to znamená, že budu skákat z jedné polohy jako tenoru do polohy altu nebo sopránu, víceméně.
0: Mm-hmm. Aby to nebylo tak, že to může zahrát kdekdo.
1: No tak, aby bylo jasný, že tam ty dvě polohy, jsou. Víte co, mě vždycky tak krásně představujete jako houslového virtuóza. Já vím, že ten terminus technicus je teďka takový, že se to říká, že člověk jako houslový virtuóz. Ale já se především snažím být jako houslista, který hraje jako světově, nebo prostě úplně jako nejlíp, jak to já dokážu. A ono za spoustu věcí i díky té moderní jako technice se dá jakoby schovat. Stejně tak já jsem nikdy se nechtěl schovávat za šátek, vždycky jsem chtěl, aby se říkalo, že jsem houslista, vynikající třeba, nebo co nejlepší, a že ta berlička k tomu, abych se dostal do většího povědomí třeba, je ten šátek. A stejně tak je pro mě prostě důležitý, abych minimálně pro mě to bylo tak, že si za tím, co dělám, můžu jako 100% stát.
0: Tak, aby to nebyl jenom ten obal.
1: Přesně.
0: Ale
1: tak.
0: Já občas říkám houslista a občas houslový virtuos.
1: Říkáte, já jsem si toho všim, samozřejmě. Já jsem si toho všim a děkuju za to.
0: Pavel Šporcl je naším hostem.
2: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat zmatenosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Václav, vynikající houslista, je stále hostem Českého rozhlasu. Chystáte nějaké turné, ať už s Bachem nebo s rockovou hudbou?
1: jo.
0: Nebo si střihnete?
1: Já chystám tolik věcí, že potom by se dalo mluvit dlouho, ale chystám speciální turné, které se jmenuje Bacha na Rebela. Já mývám koncerty Bacha na Sportslad, kde hraju většinou Bacha, ale tady je to Bacha na Rebela, takže to bude taková kombinace právě té bachovské poslední desky Air a té rockové desky Rebel s modrými houslemi. Takže jako velmi unikátně, myslím, že i co se týká jako opravdu světového měřítka, tak velmi unikátně budu hrát první půlce jenom toho Bacha se svým ansámblem.

0: Ten na bacha nepřišel s lepkama?
1: No, anebo víte co, ono jako... Ty fúze jsou dobrý, já to dělám rád, jako já hraju rád v továrnách nebo v prostředích, i jako klasiku, myslím samozřejmě, kde by to třeba nikdo nečekal, já jako, u mě je to známý, že se snažím jako i provokovat tím letním způsobem nějak tak jako decentně, tak... Náhodou Bach v Lepce, proč ne?
0: Se šátkem na hlavě, ostatně, když jste se vrátil k šátkům, tak sáhnul jste do svých osvědčených zásob, nebo jste pořídil nové šátky?
1: Ne, sáhnul jsem do svých zásob. Já mám stále asi 50 šátků někde schovaných, ale spousta z nich jsou opravdu jako střeštěný, tak si myslím, že i tohle to by mělo mít nějakou trošku jako úroveň. A tak mám většinou ten černý, který sebou mimochodem celých těch 20 let vlastně vozím ve futrále, kdyby náhodou zrovna jsem ho někde potřeboval, nebo třeba neměl umytou hlavu, že? jako šátek se vždycky hodí.
0: To je dobrá pomůcka. Co vaše rodina, vaše manželka Bára Kodetová a tři dcery, chodí na vaše koncerty čas od času?
1: Jo, určitě chodí, jako stejně jako já chodím na Báři na Bářiny představení a teďka se těším, bude mít vlastně premiéru hry Agnus Dei v divadle Jary Cimrmana, taková velmi, já už jsem to četl ten scénář, takže je to opravdu jako hluboká, nádherná hra, má tam úžasnou příležitost, tak na to se těšíme, že zase po vlastně mnoha letech bude mít úžasnou roli, krásnou a že má tu příležitost se vrátit do svojí jako původní a úžasný profese, kterou dělá tak skvěle. No a kromě toho, že tady ještě jako zpívá, těší se na další koncerty. No a jako naše tři dcery jsou velmi úspěšné, ta nejstarší bude dokončovat vošku, bude z ní módní návrhářka, báječná, prostřední bude maturovat, tak snad jako udělá maturitu, že jako. A ta nejmladší Violeta tedy a ta nejmladší Sofinka, Sofie, 16-letá, je nominovaná na Českýho lva za neskutečný film a tedy to, co ona v něm zahrála mladou dívku a dceru, která se stará o svoji postiženou matku. A spousta lidí to viděla, tak v 16 letech tak budeme držet palce, no a ať to dopadne jakoliv samozřejmě, jako nominace na Český lva je neuvěřitelná, takže máme teďka takový jako opravdu krásný rodinný období, úspěšný, milující, úspěšný nejenom v práci, ale i jako když vám děti dělají radost a jsou takový, jako, tak si člověk říká, že možná to úplně nepodělal, ale teď už je to jako samozřejmě na nich, už jsou velký a stát se může kdykoliv cokoliv, ale myslím, že i z toho jako hlediska mám z toho jako dobrý pocit, že jsme to tak nějak zvládli všechno.
0: Zvládli, ať se vám daří i dál. Ostatně vy jste říkal Sofinka, pak jste se opral na Sofii. Ona Sofinka to pro vás bude vždycky. To je bez pochyby. Moc děkuju, že jste přišel. Pavel Šporcl byl naším hostem.
1: Děkuju moc za pozvání, bylo mi potěšením. Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Důvěra v Evropskou unii roste, za bezpečný přístav ji považují 3/4 oslovených. Silničáři zprovoznili pravou část nové dálnice D7 u Kutrovic na Kladensku. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. 3/4 obyvatel států 27 považují Evropskou unii za stabilní přístav v neklidném světě. Je to o 8% bodů víc než před rokem. Vyplývá to z jarního průzkumu Eurobarometr. V dubnu a v květnu se do něj zapojilo přes 26 tisíc respondentů ze všech členských států.
2: V Česku je pozitivní vnímání Evropské unie ve srovnání s celoevropským průměrem tradičně nižší, i když i tam roste. Za bezpečné a stabilní místo unii považuje 65% oslovených. A podobný podíl respondentů z Česka se domnívá, že má jejich země prospěch z členství v Evropské unii. Na celoevropské úrovni s tímto výrokem souhlasili skoro 3/4 oslovených. Průzkum také ukázal, že většina Evropanů je čím dál více pesimistická ohledně budoucnosti celého světa. V průzkumu to uvedlo bezmála 60% oslovených. Češi jsou oproti tomu mírně optimističtější. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Pravou část nové dálnice D7 zprovoznili silničáři u Kutrovic na Kladensku. Jde o 7-kilometrový úsek do Panenského Týnce, který teď využívají řidiči pro oba směry. Potvrzuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
3: Řidiči tady jezdí už po úplně novém povrchu. Pravou část dálnice jsme rozdělili betonovými svodidly. V každém směru je nyní k dispozici jeden jízdní pruh široký 3,5 metru. Rychlost je tady snížena na 80.
0: Zároveň ŘSD začalo stavět levý pás. Práce mají skončit příští rok. Celkově má tento úsek nové dálnice D7 stát 1 miliardu a 300 milionů korun. Na Frýdlantsku ode dneška funguje systém třídění odpadu přímo u domu. Lidé si mohli požádat o nádoby na plast, papír a bioodpad. Ve Frýdlantu se do nového systému zapojilo zhruba 1100 domácností. Změna se týká rodinných domů i sídlišť. Spolu s Frýdlantem systém zavedlo dalších 17 měst a obcí v okolí. Patří mezi nimi například Nové Město, Pod Smrkem, Lázně Libverda nebo Hejnice. Po celé léto se můžou lidé v Plzni zapojit do soutěžní výzvy Předběhni biskupa. Vyhlásil ji plzeňský biskup Tomáš Holub, který zve ke zdolání věže katedrály svatého Bartoloměje. Běžce čeká 300 schodů.
4: Já jsem byl donucen spolupracovníky k tomu, abych sprintoval nahoru na věž. Změřili jsme čas 1:53 a každý, kdo poběží rychleji než já, tak bude zařazen do slosování a jsou tam permanentky na vstup na věž. A protože jsem běžel ve viktoriánském dresu, ve slosování bude také míč podepsaný celou kabinou Viktorky. Zvu všechny, předběhněte biskupa.
1: Počasí.
0: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat, teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k 10. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší. Teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až na 29.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 u exitu 154 ve směru na Cheb narazilo osobní auto do svodidel, řidiči mají počítat s omezením. Na silnici 258 u Světce na Teplicku havarovalo osobní auto do mostku. Na místě zasahují záchranáři a probíhají vyprošťovací práce. Provoz se zdržuje. No a na dálnici D1 je na 110. kilometru ve směru na Brno dodávka s upadlým kolem. Místem projíždějte taktéž opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už si zopakujeme pořad Zlatá láska.
1: Zlatá láska.
5: U příběhu plných lásky vás vítají Carmen Majerová
6: a Petr Kostka. Děkujeme všem, kteří nám poslali povídání o svém manželském životě.
5: Vybrali jsme pro vás dnes vyprávění o lásce ukryté v dopisech. Dalo by se říci, pošťáckou pohádku, kterou dva lidé prožili ve skutečném životě.
6: Ona na něj čekala za poštovní přepážkou, on za ní jezdil poštovním vozem.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Příběh zlaté lásky bude dnes vyprávět Věra a Josef Vrzalovi, kteří bydlí ve své původní chalupě na Jesenicku. Jemu je 77, ona oslavila 76. narozeniny.
1: Manželský slib si dali před 55 lety. Od té doby dávají jeden druhému lásku a radost do života. Váží si jeden druhého a i proto jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den, vy budete pan Vrzal.
3: No, jsem Vrzal, ano. Pojďte dál.
4: Můžeme? I za vaší paní Irma taky?
3: Samozřejmě, pojďte dál.
4: Dobrý den.
5: Já vás vítám.
4: Děkujeme moc, Patrik Rozehnal.
5: Vrzalová Věra.
4: Tak, já to rozdělím takhle. Zlatá láska pár, tak vám dám Monieru a paní dáme Kytičku. Tak to máme rozdělené.
5: Děkuji, děkuji moc.
4: Kam jsme to dorazili?
5: Do Horní Lipové.
4: Jak se vám tu bydlí?
5: My jsme tady původně měli chalupu a teď nějak na důchod jsme se sem přestěhovali natrvalo.
4: Dobrý, na důchod.
3: No, tak dá se říct, že výborný.
4: Řeknu vám, ale to je docela velká chalupa.
5: No, my to máme jako společně s bratrem, my jsme dvojčata a my to máme tady jako obývání, tady ten spodek a takhle všechno. Pojďte dál, je to tady takový trošičku starší, ale bude to všechno jinak.
4: Zabydlený.
5: No, tak zabydlený to je, no.
0: Manželé Vrzalovi se poznali při pravidelných cestách na střední ekonomickou školu v Opavě. Josef jako maturant, Věra co by žačka prvního ročníku, byť od sebe věkově byli jen 3/4 roku.
1: Oba jezdili z Jesenicka a stali se z nich kamarádi. Nic víc. Ale osud to chtěl zřejmě jinak. Josef dokončil studia a narukoval na vojnu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Takže jsem nevěděl nic o ní, ona taky o mě, tím pádem styky nebyly žádný. Po vojně už jsem se zase nechtěl vracet. Pro mě jako pro chlapa, pro kluka, bylo celkem zajímavé pracovat jako na přepravě a jezdit na vlakových poštách. To byla tehdy taková velice specializovaná činnost, náročná celkem a předpokládalo to hlavně znalosti místopisu, protože samozřejmě během té práce, která se tam odehrávala, vlak jede a musíte spěchat, že všecko musíte stihnout. No, no a tak jsem pracoval v Břeclavi a začínal jsem tam v třídírně, abych se teda naučil, jak si stát na nohu třídírny a pak mě šupli na vlak. No a protože jsem tam pracoval jako elef, tak dovolenou jsem pochopitelně dostal v únoru. Protože ti žedatí si to všechno nechávali na prázdniny, jo. No tak jsem pokočil na vera, byl jsem rád, že mohu na dovolenou a odjel jsem. Ještě jsem měl tady rodiče, tak jsem měl za rodičeva. No a při té cestě tím vlakem přijel jsem do Jeseníku a v Jeseníku na rampě čekali auta pošťácký ve směrech rozváželi jednotlivě po těch poštách ty zásilky a to všechno ostatní. Tak já jsem vyskočil vlaku, hned jsem se na té rampě ptal kluků, protože jsem je ještě způsobení v Jeseníku znal, kdo jede na Bílou vodu. Přes tu Lipovou, Vápenou, Žulovou a dál, až na Borník a až Bílou vodu. To byl takový takzvaný kurz. No tak řidič se okamžitě přihlásil, udivený, co tam vlastně dělám. A tak jsem se zmínil, co ty moji známí, které jsem znal z práce nebo z toho působení, samozřejmě na děvčata jsem se zeptal taky a mimo jiné na Věrušku Borávkovou, říkal, no za chvilku ji uvidíš, ona je ve Vápené na poště. No tak jsem říkal, fajn, to jsem rád, pozdravím ju. Tak jak tam zastavil a začal to z toho tam vykládat, tak ona už jako pošmistrová, mladá, čerstvá, vyběhla z budovy, přejímala všechno a teď jsem se tam objevil. A tak jak spontánně jsme se objali, ale bez jakéhokoliv. No, jsme se rádi, jsme se viděli, jsme se dlouho neviděli, teď prostě jsme se najednou viděli, čili byla to taková přirozená reakce. No a opravdě řečeno, bylo to tak trochu ode mě, pozval jsem se na kávu.
4: A teď to chci slyšet od Věry.
5: No tak já si, jak říkal, já jsem vyběhla ven, Tak jsme se pozdravili a říkám, tak když ses pozval na to kafe, tak přijď. No a netrvalo ani 2 hodiny a on na to kafe přišel, že. No a už tam zůstal až do odpoledne, pak přišel 2. den, 3. den, měl dovolenou, místo aby trávil s rodiči, tak trávil u mě na poště. No a tak jsme se nějak dali dohromady, pak mě pozval do Žulové na nějakou takovou tancovačku sobotu, no a to už jsme věděli, že prostě mezi sebou tak nějaký ten vztah začíná asi.
4: Pamatujete si, kdy jste se poprvé políbili?
3: Jo, jistě, bylo to hned po té zábavě. No, co po té zábavě? Takovou pusu zdvořilostně na tvář se mi dal už na té kávě. No a pak po té zábavě to už byla taková ta pusa, jakože by to mohlo něco znamenat. No.
5: A můžu vám říct, že my jsme se do půl roku potom vzali. My jsme to nějak neřešili, že my jsme se dlouho nějak 2-3 roky čekali. No tak to zkusíme, ne? Tak po půl roce se vezmeme.
4: To byl čí nápad?
5: No já myslím, že obou.
4: Jo, no někdo musel být první.
5: No, no tak asi on, asi manžel, jako takže zřejmě. Já už to tak nepamatuju, ale myslím, že asi z jeho strany vznikl takový ten nápad, no.
4: Josefe.
3: No tak je to trošku zjednodušený. Já rozumím tomu, že se nechce o tom rozšiřovat, jak to vzniklo. Nicméně ten takový ten základní prvek celého toho vztahu v tomto okamžiku byl ten, že sice byli jsme spolu v těch pár hezkých dnů, no a já pak jsem musel odjet, tak jsem se rozloučil z hlediska takového toho pocitu, že můžu zase přijet a budu vítaný, tak jsem říkal dobrý. No a nastalo prostě něco, co do dneška nám připadá, a jenom nám pochopitelně, něco fantastického. My jsme totiž byli odkázáni už jenom na dopisy. Jo. Takže jeden den jsem napsal dopis já, poslal jsem ho a už 2. den jsem měl dopis od ní, nicméně samozřejmě, protože se minuli, tak ty reakce byly vždycky takové trošku opožděné. No a tímto způsobem vznikal vztah, který byl stále pevnější a přirozeně, jak bylo nějaký volno, tak jsem okamžitě sedl na vlak, protože jsem měl to cestování poměrně jednoduchý, protože jsem použil těch vlakových pošt. No ale pořád to drželi ty dopisy.
4: Takže vy jste taková pošťácká i dopisová poštovní láska?
5: Ano. Ano, stalo se mně, že já každý den na té poště jsem věděla, že ráno přijdu do práce a bude na stole dopis. A měla jsem tam tak 2 doručovatelky, které tehdy tu vápenou jako doručovali. No a jednou se mně stalo, že ten dopis tam nebyl. A já říkám, ale kde ten dopis je? Musel přijít, to není možný. A říkám, děvčata, jako nějaký dopis tady? A ne, paní vedoucí, nemáte žádný dopis. Nikdo. A oni mě ho skovali. Já jsem vám byla v ten moment tak hrozně rozhozená. Říkám, jak to, že ten dopis není? Proč není? Proč mě nenapsal, jo? No ale potom mě ho dali. Věděli, že jsou nešťastná, taková prostě z toho úplně smutná. Tak my jsme si z vás chtěli trošku dělat legraci, jak se říká, no. Ale tak to jako pokračovalo pořád tak dál.
4: To je úplná romantika. Josefe, ještě mi řekněte, že jste Věru požádal o ruku dopisem.
3: No, já bych, ne tak doslova, ale samozřejmě, že v těch dopisech převládaly přirozeně takové citové záležitosti, intimní, to bylo naprosto zřejmé, ale přece jenom nějak se nám začala, zdála se nám ta budoucnost, že bychom to mohli opravdu zkusit spolu a že bychom ten svazek teda posvětili tím manželstvím. Těžko říct, jestli to bylo ode mě, nebo bylo to spontánně, nebo Věruška. Nějak prostě začali, najednou jsme si začali psát, už ne jako, že já tě miluju, že až za hrob a podobně, ale začali jsme si psát o praktických věcech, co by, kdyby, jak by. Protože vyplynulo prostě z toho, že se vezmeme.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce. Hey!

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Spisovatel Lev Nikolájevič Tolstoj kdysi napsal: milovat znamená žít životem toho, koho milujeme. I proto toužíme po svatbě, odevzdat se tomu druhému a jít s ním společně životem.
2: Věra a Josef Vrzalovi si lásku slíbili a stali se manželi 27. července 1968. Ten den je doprovodili k oltáři rodiče. Jak to asi prožívali?
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Jsou z 10 dětí, tak u nás se to asi tak moc neřešilo, protože měli jsme takhle, kdo už nějak dospěl do nějakého věku a chtěl se oženit, tak naším to jako svým způsobem bylo jedno. Ožeň se, bdej se, ale běž z domu, protože nás tady ještě je moc. Takže už potom se každý musel postarat o to, aby si našel nějaký to bydlení a o sebe se vlastně postaral na tu, co jsi danej, ženatej, tak běž a staraj se.
4: Takže trochu opačný názor nebo věc než u manžela.
3: Ano, tak to.
4: Ten den, když přišel, jaké byly přípravy, než byl ten obřad, jaké to bylo? Co si z toho pamatujete?
3: Pamatuju si samozřejmě tady všechno, protože přijel z Kytici, jak ženík přijede za autem, že maminkou a s rodinou, no a tam nic, předal kytku a jelo se na radnici, nic jiného nebylo.
5: Pak už to prostě šlo bez problému, no bez problému. Jel jsem já jako ženík první, povozem do Jeseníku, kde jsme to měli starovery na půl devátou. Přirozeně to jsem trošku propadl nervozitě, protože začalo pršet, tak jsem měl po ruce deštník, byl jsem nachystaný, nevěstu vyvedu z vozu přímo na radnici s deštníkem, všechno jak se patří. No jenomže nevěsta nejela.
4: Jak to?
3: No protože nevěsta jak jezdí skoro jako poslední, že? Tak jsem jela s maminkou, ještě s bratrem. No a tam v Jeseníku, jak jsou závory, tak oni prostě spadli a měl vlak. Takže pršelo, no ale museli jsme počkat na vlak a už bylo po půl deváté. To už jsme měli už dávno stát někde, jako že nic nevěstlo. No a tak jsme se zpozdili asi o 10, možná o 15 minut. No a samozřejmě ta nervozita u něho, protože mě tam, Ježíš Maria, ona nepřijala. A pak ta oddávající říká, no nic, nedá se nic dělat, musíme počkat ještě, že jste ty první, že nejste někde.
4: Josefe, nebál jste se, že vám Věra utekla?
5: No, ono to fakticky bylo takový trošičku znervozňující a navíc přirozeně byl tam ten její svědek, to byl taky takový svéráze člověk, taky lesák, říká, víš co, kašli na to, ona už nepřijede, půjdeme do Slovanu, dáme si tam něco. Asi tak to prostě bylo, no. No ale pak přijela a už bylo zase všechno v pořádku.
4: Prstínky vybíral kdo?
5: Prstínky vybíral Běluška.
3: Já jsem zařizovala všechno. Já radnicu, pohoštění, kde to bude, na tom priznicu, tak jsem měla toho tatínka, že toho manželovýho tatínka, takže ten mě teda velice pomohl, no a bylo to vlastně na mě. Takže já jsem všechno udělala, aby jsme se vzali.
4: Zvykla jste si hned podepisovat se Vrzalová?
3: Myslím, že ano.
4: Jo.
3: Jo.
4: A teď já vím, že je to možná ode mě troufalá otázka, jo? Ale je to pořád Zlatá láska o manželských párech. K tomu patří ta svatební noc. Já nechci detaily, ale proběhla tak, jak má, byla nebo nebyla, nebo zase jste jeli na poštu a někdo vlakem, nebo jak to bylo?
3: Já vám to řeknu, jo. Svatební noc tak, jak klasická, tak ta neproběhla a on mě celou noc hrál na kytaru.
4: Vy jste odkládal ten akt?
5: To co dá těžko je co říct, no je to pravda, no.
4: Vy jste byl tak vášnivý kytarista?
5: Tak já mám muziku strašně rád a byl jsem rád, že jsem se pár akordů na kytaru naučil. A tak a když jsem viděl, že celkem to všechno dobře dopadlo, ono je to velmi, intimní tady tohleto. Já říkal, pak si říkal, není co spěchat, není na co spěchat a nic se nespozdí. No, takže tak.
4: Hrajete dodnes na kytaru?
5: No, už málo, protože už mám ruce takový, nedobře se mi to drží. Je to takový už, protože člověk už má nějakou tu rachitidu a nějaký ty reumatický problémy, prsty už neslouží. No, tak, no.
4: Kdy vám naposledy hrál něco na kytaru?
3: Většinou u ohně, když tady sedíme, tak se pokouší ještě o něco hrát, ale moc už mu to nejde.
4: No jako o svatební noci, ne?
3: Tak asi.

0: Psal se rok 1968. Do vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa zbýval necelý měsíc. Věra a Josef se už viděli spolu v novém bytě.
1: Ještě netušili, že cesta k němu se trochu zkomplikuje. Ale jejich láska jim pomohla. Jaký byl život bezprostředně po svatbě?
2: No tak já jsem vlastně tady na té Vápené jsem dělala vedoucí, no a když jsem se vdala, tak samozřejmě půjdu za manželem, že? No a byl v té Břeclavi.
3: Problém se jevil maličko jenom v tom bydlení, tak jsem automaticky zažádal o byt. Tak jsem si říkal, když se mnou přijede, tak zatím jsme sami dva. No a když potom se začalo klubat první dítě na cestu, to už, jak říkám, tak ještě to nějak vydržíme, není to zatím tak dramatický. Je léto, no předpokládaný porod Pavlinky byl někdy až v březnu, že? Tak to všechno bylo dobrý, no. A pak už to nebylo dobrý.
2: Dcera se narodila, vlastně jsme bydleli v té Břeclavi, tak tam jsme byli, a dcera se narodila ve Valticích, tam ani porodnice v Břeclavi nebyla, tak potom ve Valticích. No a tím pádem ona byla skoro o dva měsíce dřív narozená, možná z nějakého stresu, nevím, co by, jako, ale byla v pořádku jako miminko, všechno, akorát musela být v inkubátoru chvilku a musela být v kojeneckém ústavu ve Znojmě. Takže já jsem vlastně z těch Valtic potom za ní do toho Znojma jela. No tam jsem se vlastně o tu dceru dva měsíce starala. Tam mě učili se vlastně starat o miminko, kojit to, převlíkat, koupat. Jo, a bylo nás tam tak asi podle mě 10 tak matek, tak jak já. A měli jsme tam ty miminka. Taky třeba předčasně narozený, nebo jak se říká trošičku ještě, aby se to dopeklo. No a potom z toho jsem po těch dvou měsících, říkám, tak v té Břeclavi máme tu jenom tu jednu místnost, protože přišel tehdy ten 68. rok, 21. No a ten byt prostě byl v nedohlednu. Jak jsme říkali, budeme za rok bydlet, tak byl v nedohlednu. A už jsme vůbec nevěděli, nestavilo se, takže jsme nevěděli vůbec, jestli kdy tam budeme bydlet. Tak já jsem vlastně po těch dvou měsících, pro mě přijel dědeček zase Vrzalu a říká, nic, půjdeš k nám do Žulové a budeš bydlet u nás. Tak přijel pro mě s nějakým kamarádem ještě a odvezli mě vlastně z toho Znojma tady do Žulové. No a tady jsem byla vlastně na mateřské a on byl v Břeclavi a on za mnou zase dojížděl.
4: Ještě, že byly ty vlaky poštovní.
3: Já bych tomu, to, co nemá smysl tady rozebírat, prostě to tak bylo, ti Rusáci nám to prostě totálně potentovali, že jo, co si budeme povídat, a nejenom nám, to byly 10 000 lidí. Nicméně, to bych takhle pitval, bych řekl, že tady najednou se objevila taková ta soudržnost, kterou vypěstovali ty dopisy. My jsme najednou byli sice v situaci ne přímo zoufalé, ale obtížné, ale okamžitě jsme se snažili řešit, když to teda všechno padlo, protože to dítě bylo na světě, tak se muselo něco prostě stát. Sedli jsme, napsali jsme na různé okresní zprávy pošt tady na severní Moravě, jestli by pro nás nebyli jako pro pošťanský manžele místo s bytem. Na tom jsme teda trvali, to byla podmínka. No a ozvala se nám Olomouc, díky tomu, že jsem tam měl spolužačku na personálním oddělení, která mě znala, tak okamžitě odezva, vzal jsem si dítě do práce na hlídání, Věruška se rozjela do Olomouce. To jednoduché, dali klíče od bytu, poslali autobusem do Nemilána.
4: A bydleli jste.
3: A roce už jsme bydleli.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy. Život.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
1: Život a práce zavál Josefa a Věru Vrzalovi do Olomouce, kde získali práci a dostali byt.
2: To už měli dceru Pavlínu. Za 4 roky přišel na svět syn Aleš.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Prozraďte mi, jak děti změní partnerský vztah, jak změní život, co vám přinesli, jak na to niterně vy nahlížíte po těch letech.
4: Ten vztah se vlastně upevňoval, já si myslím.
3: Viděla jste někdy Josefa, že by kvůli dětem brečel, nebo se naopak nějak rozuřil třeba ze strachu, z obavy nebo něco, nebo byl dojatý?
4: Ne, myslím, že ani ne, jako brčet nebo takhle, to ne, ne.
3: To skrývá.
4: To skrývá, možná, že to skrývá, no.
5: Chlap má brčet sám.
3: Je ve vaší rodině, ve vašem vztahu, v tom manželství, které trvá už víc jak 50 let, proto jste také v našem pořadu, něco jako rodinný zázrak, rodinná historka, něco, co dodnes si říkáte, jak tohle se mohlo stát, nebo jak jsme tohle dokázali spolu přestát, nebo něco takového?
4: My si tu otázku dáváme každý den. Protože co jsme prožili a říkáme, kdyby třeba, když to vezmeme na dnešní dobu, jo, že ti mladí jenom se třeba trošičku pohádají, nebo něco jim nevyjde a už je to řeší rozvodem. Byly chvilky, kdy se každý pohádá, no a bylo někdy bouchání dveří, to jako třeba tak obrazně jako je, ale vždycky ten vztah se jako upevnil a zase se normálně jelo dál, jako, já, jako rozvod to u nás nepadlo nikdy.
5: Já s tím se dá jedině souhlasit, to říká to Věruška naprosto přesně. Okamžiky, naopak si myslím, že okamžiky, které vypadaly někdy tak trošičku kriticky, tak nás naopak posílili. A je pak ještě jedna věc, taková asi zásadní. Hodně štěstí bylo, že jsme měli společné zaměstnání. Protože když jsme přišli domů a přišly takové chvíle, že jako něco mě opravdu třeba zlobilo, případně i, tak ten druhý věděl, o čem mluvím. A dovedl pochopit, co ho trápí, jak třeba se s tím srovnává. Jo, jsou lidé, kteří při těchto různých povoláních toho druhého těžko pochopí. A tady už někde je taková trhlinka v tom vztahu, že jo. Ale my jsme vždycky si porozuměli. No a já, když jsem to chtěl hodně bagatelizovat, tak jsem říkal, Věruš, víš co, na tu poštu pitomou si zanadáváme, nám se uleví a bude dobře. A ono to fungovalo, no.
3: Když se dotknu toho zaměstnání, celý život pošťáci?
4: Celý život, 42 let.
3: Vy taky?
5: No, stejně. Naprosto stejně, no.
3: Co na té práci pro vás bylo magického, přitažlivého? Co se vám na tom líbilo?
4: Mě bavila jako práce s lidma. A tam ta práce s těma lidma jako samozřejmě byla, protože člověk byl těm lidem milý, snažil se jim všechno tak, jak to šlo. A co jsme se vlastně v té škole naučili, tak jsme v té praxi podávali. A bylo to prostě, mě to zaujalo, mě ta pošťačina bavila. To nás musí bavit.
3: Co vy, Josefe, myslíte?
5: Práce pošťácká. Jednak na mě se podepsala možná částečně taky ta, jako abych řekl, v uvozovkách genetická vada, že ta rodina byla pošťácká durch und durch, moje. Jo, otec, matka, moje teta v Praze, můj pradědeček, jak jsem se nějaký prapradědeček jezdil jako postilion, jsem se dověděl. Takže nějaký takový tyhle kořeny tu byly. Můj strýc pracoval nějakou dobu s Věruškou tady na Jesenicku jako doručovatel. Takže takovýmto způsobem jsem byl tím poznamenaný, protože já jsem to vlastně od malička pořád měl. Nosil jsem noviny jako pionýr, rozdášel jsem to za 10 korun každou nedělu. Jo, a takhle jsem vlastně k tomu, takže když potom přišlo rozhodování, co budu dělat, bylo jediné řešení, ekonomická škola Opavy, obor v Poje. Byl jsem rád takové období, kdy jsme dělali to, co jsme se naučili v té škole. Ano? Ta pošta byla v podstatě taková manufaktura. Nebyly žádné stroje, když měl někdo kalkulačku, tak byl rád. Všechno se dělalo tuškou a hlavou. Vyplňovala se strašná spousta papíru. No a jak jistě víte, nebo si vzpomenete, tak neustále razítka v ruce, na poukázky, na dopisy, na všechno. Všechno se takhle dělalo ručně. A tohle to přetrvávalo prakticky do těch 90. let, než se pošta rozhoupala a začala se pochopitelně zajímat o to, že by možná bylo taky dobrý zamíst počítače na poštu a tak dále. Když potom přišla vlastně ta technologie nového zpracování, nového pojetí pošty a tak dále. Tak do té doby prostě se mě to líbilo.
3: Když jste z pošty odcházeli do důchodu, předpokládám. Byl tam stesk? Byly tam slzy?
4: Nebyly tam slzy. Já vám řeknu, že jsem šla 3/4 roku, ještě než já jsem vlastně dva roky a čtyři měsíce jsem tehdy jako musela ještě nacluhovat, protože jinak vyšla v 55, máme dvě děti, tak jsem šla v 57 a 4 měsíce. Ale já už jsem to fakt nemohla vydržet. To byl takový strašný tlak. Jako já jsem dělala vedoucí na poště, by se dalo říct, v centru Olomouce, a ten tlak byl strašný. Tam bylo tolik lidí, že vždycky jsem přišla večer domů já jsem zase takový poctivec, že já nic neošidím a nechtěla jsem to ošidit, takže jsem stávala i brzo ráno, abych tam zase byla, abych tu práci dodělala, která tam na mě čekala, ještě než přijdou lidé. Jo. Jednou můžu fakt říct, že jsem se zhroutila. A bylo to, si pamatuju, jak dneska bylo 4. března. Měli jsme nějakou velkou poradu a tam ta porada byla tak vedená trošičku jako i na ty lidi, třeba na mě, že neplníte a proč, z jakého důvodu, takový velký tlak. A já jsem říkala, tak to teda ne, já chci jít do důchodu zdravá, abych si ten důchod ještě teda začala potom užívat. Tak jsem 3/4 roku odmarodila. Prošla jsem, můžu říct, vším, jako vším možným vyšetřením. Paní doktorka z interny v Česku tam říká, nepůjdete do práce, paní Vrzová, já vás nechám až do toho důchodu. 10. října jsem vlastně klasicky šla do důchodu, přes 10. narozená, tak tam tak brali. A říká, do toho 10. vyberte si ještě nějakou dovolenou to a já vás už do práce nepustím. Takže tak já jsem prostě odešla do důchodu.
3: Co vy, když jste odcházel, Josefe?
5: Já když jsem odcházel, tak za mě to vyřešila příroda. Jo, protože jsem onemocněl onkologicky, musel jsem na operaci bezprostředně, zapať pámu, do dneška žiju. No a tím pádem jsem po operaci přel do invalidního důchodu a už jsem to do toho starobního doklepal. No.
0: Zlatá láska.
2: Aniž by to tušili, připravili jsme Věře a Josefovi Vrzalovým překvapení. Je to dárek, ocenění jejich lásky, přístupu k životu a k výchově dětí.
1: Zaslouží si pěkné chvíle. A proto jsme jim doma v kuchyni tajně nachystali nový velký kávovar a digitální rádio.
2: Patrik Rozehnal už je připraven jim všechno předat.
4: Ježiš, co to je, kávovar? Nebo co to je?
3: Je to kávovar.
4: Je to kávovar. No to je úžasný, ten nemám.
3: Tak teď už máte, budete to mít i s kávou, abyste si mohli namlít rovnou první kávu, můžete udělat velkou nebo malou.
4: Aha, no děkuju moc, no teda to opravdu to je překvapení.
3: Kdo bude dělat kávu, nebo dělá to i čaj?
4: Jo, dělá to i čaj, tak to zase bude na mě.
5: No, to je pravda.
4: Když jako manžel je takovej, no, ale já to musím přečíst, ten návod, všechno, jak to funguje, ten technický typ, víc budu já, jak to tam dát a jak to udělat, takže.
3: Tak vy budete dělat kávu.
4: No.
3: A manžel si může poslechnout vysílání Českého rozhlasu na digitálním rádiu.
5: No to je pěkný, akorát, aby to tady bylo slyšet, ale.
3: Tak radost?
4: No velikou jste mi udělali radost, velikou, protože to ještě nemám, to jsem ještě nepořídila. Už jsem si pořídila robota, aby za mě něco dělal, ale to je úžasný, děkuju moc.
3: Tak To je za tu možnost, že jsme u vás takhle mohli být. Aspoň malé poděkování a vlastně vstupenka do té naší soutěže.
4: Ano, děkuju ještě jednou.
3: A máme samozřejmě i kávu, aby jsme si třeba mohli vyzkoušet i první mletí a jak to půjde, jestli to funguje. Študovali jsme návod taky.
4: Jo, ale já nemám kávu jako tu, abych to namlela.
3: To já mám.
4: To vy máte, tak mě to jako speciálně musím ukázat.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Zlatá láska vám přináší ty nejtklivější a nejsilnější příběhy lásky, které mohou dva lidé prožít a dočkat se společně i oslav zlaté svatby.
2: Dnes nám svůj příběh líčí Věra a Josef Vrzalovi. A my si je tak trochu vyzkoušíme. Jak se znají po 55 letech trvajícího manželství?
1: Oběma Patrik Rozehnal položil stejné otázky, ale každému zvlášť, aby to ten druhý neslyšel. Jejich odpovědi jsme vložili za sebe a vy si je teď můžete poslechnout.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Kdo u vás v rodině vybírá, kam se pojede na dovolenou?
4: To jsme vybírali společně. To nebyl, byl to nějaký nápad třeba, ale většinou společně.
5: No tak většinou jsem to byl já.
3: Čím vás dovede manželka nejvíc vytočit?
5: No, už tím, že někdy bývala umíněná, teď už to není tak, ale prostě prosazovala dost vehementně svůj názor, aniž by brala v úvahu nějaké námitky nebo nějakou prostě diskuzi.
3: Co vám někdy vyčítal?
4: Tu tvrdohlavost ze začátku, ta byla teda. Jsem se třeba urazila, jo, tak, a já se s ním nemluvila a to on nesnášel. Abych s ním třeba 2-3 dny nemluvila, on byl z toho úplně nemocnej.
3: Co vám nejvíc vyčítá?
5: No, mě vyčítá, že někdy prostě trošičku jsou prudší, no.
3: Jak se to projevuje?
5: V podstatě nepublikovatelnými výrazy, no.
3: Jako ostřeji si zanadáváte?
5: Přesně, ano, se si zanadávám, no.
4: No, tak teď už na stáří, tak z začátku, když byl mladší, tak ani ne, ale teď na stáří on se strašně rozčiluje. Proto já tu televizi moc nezapínám, aby se u ní nerozčiloval, protože mu všechno vadí.
3: Žárlila někdy?
5: Já bych z toho nepodezíral.
4: A on byl celý život mezi babama, jak se říká. Mezi samýma ženskýma a jaký by mladší, starší nebo jeho věku. Takže já bych se snad užárlila.
5: Byly jeden nebo dva případy, kdy mohla vás eventuálně žálit, protože jsem o těch dámách mluvil možná až moc přesvědčivě.
3: Takže by se dalo říct, že někdy tak měla výlev scénu, že by trochu vlastně žárlila.
5: Ona to nějak reventilovala, ale bylo na ní vidět, že je to příjemný nejí.
3: Jaké jídlo má ráda ona?
5: Myslím, že v prvé řadě bych, jak si uvedl, maso, v jakékoliv podobě.
4: Já jsem masová, já prostě, kdybych mě někdo zakázal maso, tak já bych byla nemocná.
3: Shodli jste se od začátku na jménech svých dětí?
5: Naprosto.
3: A čí to byl nápad? Od koho vzešla ta jména?
5: No tak Pavlina byla můj nápad, no a Aleš ten tak vyplynul.
4: Tak to jsem si teda prosadila já.
5: To bylo takový populární jméno.
0: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co je podle vás, Josefe, krásného na tom vztahu po tolika?

0: zastřešovat, pokud možno tak televizi neposloucháme tady tohle, když tak nějaký filmek a nějaký ten seriálek, ale jinak já sport, hodně sportu, že, no a jinak opravdu večer přirozeně pusá na dobrou noc a zvědomím, že rádo se uvidíme, no.
1: Poradit lidem, jaké tři vlastnosti třeba najít pro to, aby se to manželství udrželo?
2: No, my se rádi samozřejmě pořád, jako, tak to je taková ta základní věc. No a nehádat se, to je další věc, protože vždycky se dá všechno vyřešit. Někdy po dobrým, někdy po zlým, ale vyřešit se to dá.
0: Tak bych řekl trpělivost, nekonečnou trpělivost a toleranci. A pak taky pochopení. Vládi to každý vidí jinak.
1: Když tak sedíte teď proti sobě, díváte se vlastně jeden druhému do očí, co je to pro vás ta láska?
2: No tak to je těžká, velice těžká otázka. Já myslím, že opravdu milovat toho druhého pořád. Pořád, i když bylo zle někdy, ale pořád ho milovat.
0: Pro mě láska, prostě jak jsem už zmiňoval v tom psaní, tak umět v daném okamžiku dát najevo té ženě, že ji pořád mám rád. Ale my to tak cítíme, no.
1: Je něco, nějaká věta, kterou byste jí chtěl potěšit, nebo nějaké sdělení, co jste jí třeba nikdy neřekl?
0: Takové věd by bylo. No, že mám v ní drahokam nesmírné ceny. A to bych jako prezentoval kdykoliv a na jakémkoliv místě.
2: No, bych mu poděkovala určitě za ten celý život, který spolu máme, těch 55. Chceme to ještě, si říkáme, něco ještě to zdraví udržovat si, aby nám to vydrželo možná do té 60. To si přeju, protože tak se člověk na to, ještě si myslím, že se na to cítím. No a za to, že mi měl celý život rád. On mě má rád vždycky a vždycky se mě zastal. To bylo od něho krásný, že někdy i z té strany třeba té mojí tchyně, tak tam byly někdy tak jako snacha a tchyně a to taky nějaký takový výjimky, že tam určitě se stalo. On nikdy nebyl na její straně, i když mamu miloval všechno a vždycky byl na moje. A to si za něho cením velice. Vždycky se mě zastal. Vždycky ve všem.
1: Kdyby jsme se vrátili na začátek, šli byste do toho znovu?
2: Šla bych do toho znovu.
0: No, já bych šel taky do toho znovu a dělal bych možná všecko jinak a možná líp.

0: Pokud má člověk pochyby, je to důkaz moudrosti, pokory a také lásky.
1: Věra Vrzalová i Josef Vrzal byli na začátku zamilovanými pošťáky, kteří si posílali psaníčka horká od lásky.
0: Za těch 55 let jejich vztah neochladl. Naopak, jakoby je vroucí láska přikovala k sobě. Jeden bez druhého si neumí život představit. Horoucně se milují dodnes.
1: I vy nezapomínejte na to, jak je krásné lásku nejen přijímat, ale i dávat. To dobře ví a příště se těší zlatý manželský pár Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Bouřky lámaly stromy, omezily dopravu a nechaly tisíce domácností bez proudu. Ředitelé veřejnoprávních médií požadují odbornou debatu o změnách ve financování svých institucí. Čtvrtek přinese méně srážek a teploty až 29 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Českem prošly silné bouřky, lámaly stromy, zatápěly ulice, komplikovaly železnici a způsobily výpadky elektřiny. Nejvíc zásahů měli hasiči ve středních Čechách. Odpoledne zasáhly extrémně silné bouřky Beskydy, severní Moravu a Slezsko. Vsetínská Bečva vystoupala na třetí povodňový stupeň. V nemocnicích zůstává 5 dětí a dospělý muž, které v noci zasáhl blesk na táboře na Jindřichohradecku. Jejich stav je stabilizovaný. Ředitelé Českého rozhlasu a České televize chtějí zachovat rozhlasové a televizní poplatky. Řekli to po jednání s poslanci ve sněmovně. Zástupci koalice na schůzku nepřišli. Vláda chce od příštího roku financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Podle ředitelů by nižší rozpočet znamenal omezení výroby i propouštění. Ředitel České televize Hynek Chudárek řekl, že jednání budou pokračovat i přes léto.
2: My budeme jednat. Já jsem k tomu byl zavázán radou na jejím mimořádném jednání, že mám jednat velmi aktivně v podstatě s pány poslanci, a to na obou stranách spektra, takže musíme samozřejmě vyjednat dobré podmínky, respektive ty nejlepší podmínky, abychom věděli společně, co do těch pozměňovacích návrhů umístit, pokud by tento zákon platil. Samozřejmě ty poplatky jsou pro nás číslo jedna.
1: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral řekl, že požaduje, aby u debaty o financování veřejnoprávních médií byli taky odborníci a akademici. Za chybu pak označil, že se na schůzce nezúčastnil nikdo z koaličních poslanců. Pozvání na jednání dostali. Novelu o financování Českého rozhlasu a České televize chtějí poslanci začít projednávat na podzim. Opozice je připravená předlohu obstruovat. Pestrobarvný vlak Cyklohráček nabídne mezi 7. červencem a 20. srpnem celkem 14 celodenních výletů mimo svou obvyklou trasu. Každé úterý a čtvrtek dopoledne pojede z pražského hlavního nádraží do vybraných míst, nově třeba do Písku nebo Kutné Hory, říká Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: O zábavu se postarají hrají vedoucí, kteří pro děti připraví hry, soutěže, drobné odměny i tradiční dětské jízdenky k orazítkování. Součástí vlaku jsou také herní vozy, vůz z balonky nebo vůz určený pro přepravu jízdních kol. Na letní výlety není potřeba žádná speciální jízdenka ani rezervace místa. Sport.
1: Barbora Krejčíková, Karolína Muchová a Nikola Bartuňková postoupili ve Wimbledonu do třetího kola. Krejčíková porazila pátou nasazenou Miru Andrejevovou z Ruska 4-6, 7-5 a 6-4. V dalším kole se utká s Nikolou Bartuňkovou, která v českém souboji vyřadila Kateřinu Siniakovou 6-2 a 6-4. Karolína Muchová porazila Číňanku Chang Shuai 6-3 a 6-2.
0: Počasí.
1: V noci bude déšť a bouřky doznívat, na Moravě a ve Slezsku mohou být zpočátku ještě silné, od západu se bude vyjasňovat a teploty klesnou na 18 až 13 stupňů, na západě až k desítce. Ve čtvrtek bude většinou polojasno a srážek ubude, večer od severozápadu přibude oblačnosti a později zaprší, teploty vystoupí na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji 29.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
1: Na D1 směrem na Ostravu stojí u 206. kilometru porouchaný kamion, u kilometru 191 pak leží na vozovce tabule polystyrenu, na silnici 6 v Petrohradě na Lounsku se pak srazilo nákladní a osobní auto. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Buďte vítání, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši jako každý večer touhle dobou otvírá rozhlasový a nejen rozhlasový archiv mluveného slova. Dnešní následující hodinka bude mít především rukopis humoristy, novináře a spisovatele Vladimíra Škutiny.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Massachusetts Václava Neckáře patřilo neodmyslitelně k tomu nadějeplnému jaru roku 1968. Stejně jako třeba televizní publicistický seriál Co tomu říkáte, pane Verichu? Novinář Vladimír Škutina se v něm přesně takhle, co tomu říkáte, ptával Jana Vericha na nejrůznější aktuální témata. Někdy stačila pro následující zajímavé a spontánní Verichovy úvahy jenom jedna na úvod dobře nahozená otázka, taková udička. Zrovna jako by Jan Verich stál na Slovensku na Oravě a čekal na hlavatky.
2: Co jste tomu říkal, pane Verichu? Tak nám zrušili cenzuru.
3: No vidíte, tak nám zabili Ferdinanda. A zrušili a zabili cenzuru. Ale trvalo to. Já jsem se hned, jak si nad tím zamyslel a informoval tady v knihách. Víte, že cenzura zastala 443 před Kristem. To byly nějaký dva cenzorové, kteří vlastně odhadovali daně a způsobené škody. No a pak se to vyvinulo v takový dohled, jak se kdo má chovat. No během těch staletí se to přejímalo v různých formách. To jste si všimli, že v dějinách se vyskytují vlády, které odstraňují vlády, nasazují na ně patřičné tedy psí hlavy a jsou vždycky lepší než tamty, ale to špatné, jak si to, co pomáhá k vládnutí, i když to vymyslela ta špatná vláda, to si ta dobrá vláda nechá. To jsou obyčejně daně a cenzura. A to se nám stalo taky přeci. Naše za první republiky byla cenzura vlastně rakouská, kterou Bach nějak udělal proti, vlastně proti nám. Já se pamatuju za první světové války, to byly noviny cenzurované, vybílený, to se to, co se vystří, to se nesmělo tisknout, to bylo bílé místo. A v Jmenské ulici byl takový kluk, který prodával noviny a křičel, co je bílý, to je pravda, a co je černý, to je lež. A zavřeli ho, no. Ale prohrali válku stejně. No a potom Němci to zlepšili, že jaksi nebylo vidět, že to bylo cenzurováno. Takže my jsme četli noviny a nevěděli jsme, že tam není to, co tam není.
4: To zůstalo.
3: No to zůstalo do nedávna a to je pryč. A vlastně my máme co oslavovat, protože v našem národě a v tom ve střední Evropě, tam, co my bydlíme, no to bylo hodně set let, co byla cenzura. Já jsem s ním měl sám zkušenosti dost. Za první republiky, za druhé republiky a teď... No my jsme to dělávali s Voskovcem tak, že my jsme pro cenzura, my jsme si napsali hru, no tu jsme si napsali, jak jsme chtěli a potom, když to bylo hotové, tak jsme tam pro toho cenzura, pro cenzora dali takový špeky, takový návnady. Takové věci, které byly velice protivládní, velice proti agrárníkům a proti koalici a tak. A
4: protistátní.
3: A to ne, tak protistátní, to jsme jako tak hluboce nešli, až to taky nebyla. Ale bym ho, on na to vlít, protože každý cenzor, cenzorův sen je, když může vyškrtat jednu modrou tušku úplně. A na ty naší hře on vyškrtal dvě. On byl šťastný. On myslel, že je člověk. On ztratil všechny mindráky. A teď to všechno sepsal, co se tam nesmí říkat. My to stejně nechtěli říkat, to bylo pro něj. Dozadu dal tam razítko. No teď jsme to dostali v tom skriptu. A zákon byl takový, že policejní inspektor, který přišel do divadla, byl to obyčejně právník, doktor, se svojí paní, on byl v uniformě, ona byla v civilu, tedy to byla tajná policistka, vlastně tajná paní, tajná paníčka. A ten tam měl sedět a sledovat tedy na divadle, co se děje, poslouchat a současně to díje, jestli to tam je, jak to má být. No tak to oni nedělali, to. Oni to tak nebrali. Oni se dělili tyhle hoši na tři skupiny. Jedna, já bych řekl čtyři, jedni to byli pokrokoví lidi, ty šli s náma. To byla taková poměrně, taková ne veliká, ne malá. Pak taková skupina, kterým na tom nezáleželo moc, který si to tam odseděli. No, a těch dohromady byla většina. A potom z ty menšiny byla jedna část, to byli takový, kteří byli komicní, kteří to chtěli mít, že ano, a kteří to sledovali, anebo vyhrožovali, tvářili se, že to budou sledovat. No, ale ty měli achilový paty, jeden rád víno, jiný si rád zase povídal někde v kanceláři s herečkou, no a jiný zase vzal 50 korun. No, a my jsme mezi tím na jevišti si říkali, co jsme chtěli. Ovšem byli tam potom takový, opravdu těch byla hrstka.
2: Jedinci.
3: To byli takový ty, co říkali, no pasarán. Četli a sledovali. Na ty byly takový metody třeba, že on tam seděl a sledoval a třeba někdo z kanceláře, nebo moje paní přišla k ním a řekla, pane doktore, telefon máte v kanceláři, volá vás policejní ředitelství. No tak on tam běžel, tam leželo sluchátko na stole, on vzal sluchátko, nic, tak vytáčel číslo, taky nic. No tak se vrátil, říkal, to je nějaké nedorozumění a mezi tím jsme řekli, co jsme chtěli. Ovšem byl tam jeden takový, ten na to neletěl, ten tam poslal manželku svoji tedy, tak jdi tam, vezmi telefon a řekni, že mám práci. A seděl a sledoval. No tak přišlo nebezpečné místo a my jsme to řekli. No a byl výbuch. Občas stáčel.

0: když letěl k nám do šatny, Vostkobec byl koncesionář. A teďka zodpovědnost měl čepici na hlavě a říkám, sundejte tu čepici, jsou tady dámy, co si to služba, já jsem ve službě, co vás služba, neslužba, musíte se chovat, no urazil jsem úřední osobu. No a dali 500 korun pokuta, že jsme to říkali. Tak prosím, račte si do kanceláře, dostanete 500 korun a potvrdíte je. No tak jsme zaplatili pokutu. Druhý den jsme to říkali zas. Jenže on tam byl zas. On si tam přišel zase a zase běžel do kanceláře, kde za náma do šatně, zase výbuch. Čepici už neměl na hlavě. 1000 korun pokuta. No a nás popadlo takový to furianství, to jihočeský a tak tož teda, pane doktor. My si to 5000 necháme stát, až to bude 5000, tak nám řekněte. A on povedal, pane, poprvé je to 500, po druhý 1000 a po třetí vám vememe koncesi. No tak jsme to po třetí neříkali, protože on tam někde byl zašitej, číhal mezi publikem. A to byl jeden z 1000 případů. A to byla vlastně taková ta cenzura, kterou vlastně na nás ušilo Rakousko a my jsme si ji ponechali, agrárníci hlavně. No to vlastně, to se neví kdo my. A také podle této cenzury a podle tohoto zákona nám zavřeli osvobozený divadlo potom za druhé republiky, že ano. Ale zajímavá věc je, že ten nejpřísnější potom, když já jsem se chystal vyklidit pole, a dostatí se ven do bezpečí, tak mě chtěli odvolat cestovní pas policejní ředitelství. Vzít mě, abych nemohl odjet. A zvonil telefon a ten nejzlejší, ten s tou čepicí na hlavě, mě volá a říká, pane Verich, mám tady příkaz vám odebrat cestovní pas. Já ten příkaz budu mít v šuplíku do 9. ledna. Díl ho tam nebudu moc držet. Šťastnou cestu. A pověsil to. Takže vidět, že každý jsme nějaký a přitom každý jiný. Ovšem tak proto, že jsme se z tohohle zbavili, toho ponižujícího, tak máme co oslavovat. A vedle toho ještě myslím jednu věc. My jsme takový svědci různých dějinných takových událostí historických, i když nevypadají na první pohled. Já myslím, že to je poprvé v historii moderních států, od založení ministerstev vnitr, kdy ministr vnitra žádá pomocí masového sdělovacího prostředku, v našem případě televize, aby lidi nepsali a neposílali anonymní udavačský dopisy jeden na druhého, že můžou způsobit tragédii takový dopisy, když se dostanou do nepovolaných a zlých rukou. No víte, toto z úst ministra vnitra, to je opravdu snad poprvé v dějinách. A já myslím, že na to můžeme být nafrněni, že se to stalo u nás. Protože zatím ve všech zemích, bez výjimky, ministři vnitra tyhle dopisy schánějí a skovávají a chtějí použít. Tak vlastně máme co oslavovat. Chcete se napít?
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Pan Škutina je tedy s vápnem. Co nám nesete, pane Škutin?
3: Co tomu říkáte, pane Verichu?
2: Ojaj. No, to je... To je bumerang. Originál. Z muzea nějakého. 25 900...
3: Z Náprstkova.
2: Z Náprstkova. Z Fingerhutova. To je pěkná věc. To je zbraň australská. Tohle jsem jednou četl, že tohle... Nějaká 24. Tohodle plus ten úhel 12 se rovná téhle tloušťce a proto to tak lítá. To se takhle hodí a ono to letí a pak se tam uhodí to cíl, když to umíte. A pak se vám to vrátí. Vznese se to kruhem a ten, co to hodil, tomu se to vrátí. Ale je to dost nebezpečný, protože někdy je to nebezpečný tomu, co to hází, stejně jako ten, tomu cíli, na který míří. Musí se dávat pozor, aby se to nevrátilo na šišku. A to mi zrovna něco připomíná. Ty australský. Mě teď pořád něco připomíná něco. Vám ne? To je taková doba. To mě připomíná, jak jsem před lety, 10 let, nebo tak nějak mluvil s jedním takovým vysokým kulturním činitelem té doby, tedy kultury tehdejší doby, činovníkem. A já ho znal ještě, než byl činovník. No a tak jsme nějak diskutovali a on mi něco vytýkal, už přesně nevím co. Oni mě to vytýkali dost, takže já si to tak ani nepamatuju přesně co. A možná, že taky nevytýkal, možná, že jenom hovořil, protože jestli jsi si všimnul, tak ne všichni, ale většina činovníků rádi hovoří, aby se přesvědčili, že činí, že jsou činovníci a poslouchají svůj hlas. Tedy Karel Poláček by řekl, že šťavnaj. Ten vymyslel to slovo nádherný, šťavnat. To je takový, že to je takový národně socialistický šťavnat. A spíš by se hodilo, co říká Trnkarát, žvandat. To je pěkný slovo, žvandat. Můj tatínek by řekl camrat. To rád říkal. A moje maminka, člověk, to byla dáma ze vznešené společnosti a zakladatelka Malostranského Sokola, ta by řekla kecat. Ale já to slovo kecat nerad používám. Ono mě připomíná zvuk kecat, jak bych to řekl, a zvuk dopadu dobytčího odpadu, jestli víte, co mám na mysli. Ale konec konců, jakožto tedy tercium comparationis, to není tak špatný. No tak tedy on žvandal a já jsem tak nějak neměl, jsem říkal, ono je to těžko s tebou diskutovat, když vy nemáte k nám, myslel jsem umělcu, k nám důvěru, jak si k umělcu. A on se na mě přísně podíval a povídal, no ne, vy musíte mít bezmeznou důvěru k nám. A pak my vám můžeme věřit. No tak jsem potom já už toho nechal, protože to nemělo smysl. A to jsou byly ty doby, kdy právě bylo hodně zaklinacích formulí. A jedna z těch zaklinacích formulí, jestli víte, byla ztráta důvěry. No tak to byl třeba někde nějaký soudruh, který všechno dobře dělal, uměl, chodil včas do práce, píchal hodiny, platil příspěvky na schůzích, byl aktivní na brigády. Nebylo nic proti němu, ale někdo chtěl na jeho místo. No tak co s ním teďka? Nic se nenašlo. No tak to se potom zavolal na pomoc. To se jaksi odvolal na chvíli socialistický realismus a zavolal se na pomoc socialistický mysticismus. A byla taková schůze, tam takový rudý stůl, nad tím visely takové různé vzorky pnovousu a tam seděli ti zasvěcení. A ten, který měl ty zájmy na tom, aby tam přišel někdo jiný, říkal, ano, je to člověk. No prostě nedá se nic namítat. Umí, chodí do práce, platí. No, to je právě podezřelý, že není námitek. Víte, soudruze, já bych vám to řekl takhle, já mu nějak nevěřím. Aha, dělost a ostražitost, další tedy, zaklinací formule, no tak se zvedly ruce. Aha, vyslovila se ta formule mystická, ztráta důvěry. Bumerang se vyhodil na ten cíl. No a těhle bumerangu, no co vám mám povídat, jestli nás někdo poslouchá, tak jich je tam plno těch, co ztratili tu důvěru. Mně se to nikdy nestalo, protože já jsem nikdy tu důvěru neměl, tak jsem ji nemohl ztratit, satirici nemývají důvěru. No a teď se stala jedna taková věc. Těhle bumerangu se vyhodilo děsně moc, a oni se začali vracet a vrátili se a teďka jsme v takové situaci, že strana nemá důvěru. Ona tu důvěru ztratila, oni ty lidi, ty bumeranky se vrátili. A teďka je taková zajímavá věc, že největší úkol těch poctivých lidí ve vládě dnešní a ve vedení strany, ten největší úkol je nastolit tu důvěru zpátky, získat tu důvěru zpátky. No a to je právě, to jsou ty bumeranky. aby se nám nevrátili, ale já bych si teďka měl někam couvnout, aby se mi tenhle bumerang... Dejte to radši, prosím vás, do muzea, k náprstkům, jo?
3: Tak vám děkuju.
2: Jo, to je tam u náprstku pan Fingerhut, co vymyslel. Víte, co řek? Co srdce pojí, moře nerozdvojí. A to ještě nevěděl, že tam na druhé straně je Voskovec.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Svět jako skleněná duhová kulička. To je krásně poetická knížka vzpomínek na Prahu, jaký Vladimír Škutina poznal jako dítě v dětství. A Jaroslav Seifert, když si Škutinovo vyprávění přečetl, tak o něm napsal: našel jsem v něm autora, samozřejmě jako humoristu, i šprýmaře, ale taky filozofa. A objevil jsem v něm i básníka. No a v podobném duchu ze Škutinových pražských pamětí četl i Tomáš Töpfr.
2: Začnu tím, jak jsem se brzyčko ráno probouzel, v neděli až loupežnicky brzy, jak tvrdívali moji rodičové, a rád jsem chodil pro noviny na Václavské náměstí. Miloval jsem nedělní rána v Praze. Rád jsem s crlikajícími vrabci vítával probouzející se den. Pražská nedělní rána a tichá sváteční dopoledne. Praha mého dětství, Praha 30. let, to byla krása. I v neděli jsem rád brzo vstával pro noviny, jen abych už mohl být v ulicích, kde všude bylo velebné ticho. Jen zbožní Pražané chodili na ranní mši. Bydlívali jsme pár kroků od Václavského náměstí a já schválně běhával pro noviny až na Václavák. Připadalo mi, že celá Legerova a Sokolská ulice patří mně. A protože můj tatínek byl zaměstnancem Prahy a já velice záhy vídal pana primátora se zlatým řetězem na krku, jak před staroměstskou radnicí vítá cizí hosty, myslíval jsem si v těch časných ránech, že celá ulice a celé město patří mně. Počítal jsem stažené rolety v oknech a když některá roleta vyletěla s charakteristickým klapnutím vzhůru a okno se otevřelo, měl jsem zlost, že už nejsem sám. Hned po snídani jsme s tatínkem vyráželi do ulic. Chodil se mnou městem, které básník Jaroslav Seifert později nazval pro nás nejkrásnějším na světě. Můj tatínek byl Pražák, snad od dob Libušiných, jak říkával, a znal své město jako málo kdo. Byl členem spolku bibliofilů a všechny peníze vydával za knížky. Měl velikou knihovnu Pragenzí a když pršelo, četli jsme si v nich. Vodíval mě pražskými uličkami a náměstími, průchody a pasážemi, nábřežími a parky a snad o každém domě znal podivuhodné historky, které mým dětským uším zněly baladičtěji než pohádka o Perníkové chaloupce. Věděl jsem, že na rohu Karlovy ulice Turek vařil první kávu a na zderaze byla branka, kterou poprvé český král Jan Lucemburský vnikl do Prahy, a do paměti se mi vyrlo třeba vyprávění o tom, jak v kostele na Karlově spadlo lešení, ale kupole s proslulou odvážnou hvězdicovitou klenbou vydržela. Lidé v pyžamech natřepávali v otevřených oknech polštáře a peřiny, ale my s tatínkem štrádovali ulicemi a já jako správné zvídavé dítě se donekonečna ptal, proč na domě, kde bydlíval Jan Neruda, ten pán, co napsal o Petrovi, který usne, sotva lehne, sotva usne, sen se zvedne, jsou dvě slunce. Bývával jsem v tom domě častým hostem, protože tam bydleli moji strejdové, tatínkovi kolegové, strejda Kovařík a strejda Sládeček. A tak dřív než pohádku o 12 měsíčcích jsem znal pana Bavora a pana Ryšánka z Nerudových malostranských povídek. Na Malou Stranu a na Hradčany jsem chodíval nejraději. Tatínek slavnostně říkával hrad českých králů a prezidentů. Chodili jsme nahoru buď Nerudovkou, někdy tramvají na Pohořelec, starými zámeckými schody, anebo, to já nejraději, novými zámeckými schody. Ty jsem vždycky vyběhl tryskem až k místu, odkud byl pro mne tak známý pohled na Prahu, protože nad tatínkovým psacím stolem visel velký Šetelíkův obraz Prahy, malovaný právě z oněch míst. Když jsme vyšli na Hradčanské náměstí, nešlo mi do hlavy, jak se dělala z grafita na Schwarzenberském paláci, a pak už jsme Matyášovou branou vstupovali na nádvoří hradu. Vždycky mě fascinovali vojáci a legionáři v historických uniformách, stojící čestnou stráž. A jako věčně čůrající klouček jsem si trápil hlavu problémem, jak to asi dělají, když musí 2 hodiny bez pohnutí stát v pozoru a doráží na ně vosa, nebo se jim chce na záchod. Zeptal jsem se na tento problém jednoho legionáře v italské čepici s brkem a tatínek ze studu utekl až na další nádvoří, ponechav mě mým urologickým starostem. Díval jsem se s neobyčejnou úctou do oken hradu, kde bydlel prezident Masaryk, a království za koně jsem chtěl tehdy dát za svolení vystoupit po tom nádherném schodišti s červenými koberci mezi prvním a druhým nádvořím, vedoucím do Plečnikovy síně a do prostor Pražského hradu. Když se mi to pak splnilo, dal bych království i koně, abych tam za těchto okolností stoupat nemusel. Bylo to 14. září 1937 a tatínek mě vzal sebou, když jako zaměstnanec pohřebního ústavu hlavního města Prahy šel připravovat Plečnikovu síň k vystavení rakve z pozůstatky TGM. Bylo mlhavé zářijové ráno, když otcovi kolegové vynášeli rakev po červeném kobereci pohádkového schodiště a od Matyášovy brány se už vinul zástup občanů křížem sem a tam po Hradčanském náměstí kolem Toskánského paláce, Loretánským náměstím až na Pohřelec. Od toho rána nerad vystupuji vzhůru po schodišti s červeným kobercem.

Pražské mosty. Jestli pak víš, že Praha má 247 mostů? Já to taky nevěděl a ani jsem se je nepokoušel spočítat a vyjmenovat. Někde jsem to četl. Ale ty přes Vltavu znám všechny. Od takzvaného mostu Inteligence nahoře mezi Bráníkem a Malou Chuchlí, který v 50. letech postavili sami doktoři, advokáti, profesoři, filozofové a kněží, až po Trojský most, čili most barikádníků. Teď vlastně mezi pražské mosty patří i most Zbraslavský, když Zbraslav připojili ku Praze. Přes Zbraslavský most kluci běhávali po zábradlí. To býval ještě starý most s železným obloukem, jako je ten v Davli, anebo železniční. Jenže ten je ze tří oblouků. Já po zábradlí a po obloucích nelezl. Ne, že bych byl tak disciplinovaný, ale já měl závrať. Odjakživa. A od toho velikánského pádu na hlavu v roce 1952, kdy jsem měl otřes mozku s osmidenním bezvědomím. Od toho osudného pádu mám závratě tak úděsné, že se mi zamotá hlava jen když vidím někoho, jak se dívá z okna. Ale i přes tenhle panický strach z výšky jsem se nesmírně rád procházel po mostech přes řeku. Spíš šoural a bloumal a díval se na plynoucí vodu. To jsem, nikdo neví, jak je to možné, závrať nepociťoval. Třeba jen jízda autem na vozovce mostu přes Nuselské údolí mi roztočí hlavu jako na řetízkovém kolotoči. Ale pohled z Karlova mostu na tekoucí Vltavu ponechává mou stabilitu bez vychylovacích následků. Možná, že to dělá ta voda dole. Možná, že je to všechno jen sugestce. Je to až pohansky vzrušující dívat se na plynoucí řeku. Po chvilce mívám pocit, jako bych plul já sám a voda nehybně stála. Karlův most, čili jak říkával pan Werich, kamenný most a dost, jsem měl ze všech pražských mostů nejraději. Samozřejmě, že je to přenádherný most a že své v oné fixaci krásy vykonávají i sochy, o nich znám spoustu historek a pověstí a taky drbů. Ale hodně v citovém vztahu ke Karlovu mostu dělá můj pražácký lokál patriotismus, protože málo platné. Co bych to byl za Pražáka, kdybych nebyl, jak se patří, nafoukaný na náš kamenný most? A dost. Jsou ovšem i jiné mosty, z nichž je hezčí vyhlídka. Rád se dívám z Jiráskova mostu a z mostu Legií, to je ten od Národního divadla přes Střelecký ostrov na Újezd, a taky z Mánesova a Čechova mostu. Čechův most mám vůbec rád, zvlášť když už pohled na něj nehyzdí ten šílený monument na Letenské pláni. Jiráskův most jako most není nic moc. Kromě toho se pořád třese jako sulc, což není nic příjemného, ale vyhlídka je tam krásná. Rád se dívám i dolů na Jez, zvlášť když je velká voda. Jez, ale i Šlajsna je náramná podívaná a taky Zdymadlo. Odjakživa se mi líbilo dělat něco s tekoucí vodou, jako povolání. Nejvíc být jezným. To slovo asi ve slovníku nenajdeš, tedy chlapíkem, který se stará o jezy, vypouští je a zatarasuje. Chtěl jsem být jezným buď pod Jiráskovým mostem, anebo na Staroměstském jezu mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem, ale bral bych i Štvanický jez. Škoda, že už nejsou na Palackého mostě ta Myslbekova sousoší. Na obou koncích Palackého mostu bývaly domečky, kde se vybíralo mýtné neboli mostné. A na těchto čtyřech domečcích byla sousoší Přemysl a Libušec, Tirat a Šárka, Záboj a Slavoj a teď honem nevím, jaké bylo to čtvrté. Za náletu 14. února 45 byl Palackého most zasažen a ta sousoší přestěhovali na Vyšehrad. Pak se most rozšířil a už na něm nejsou takové ty balkonky nad jednotlivými pilíři, na nich jsem velice rád stával a nepřekážel provozu. Možná, že to vypadá, jako by řecký filozof Herakleitos byl filozofem přes řeky. Ale není. Já totiž někde slyšel, že dvakrát nevstoupíš do téže řeky. To řekl Herakleitos. Jenže já to slyšel jako kluk a o Herakleitovi jsem neměl ani tušení. Jen jsem to někde zaslechl. No a na Palackého most jsem chodil spekulovat, jak je to s tím druhým vstupováním do téže řeky. Kluci skákali z regulace do vody. Seskočili, vylezli ven a zas skočili.
Nejen dvakrát, ale i třikrát, desetkrát. Trvalo mi moc let, než jsem pochopil, že když podruhé skočili do vltavských vln, že už to nebyly ty též vlny, do nichž skočili poprvé. Voda mezitím odplynula za oblouk Palackého mostu. A když z téhož místa skákali třeba za týden, byla ta první voda už možná až v Hamburku a mísila se se slanou mořskou vodou. Pokud neuvízla v některém slepém rameni, anebo pokud právě tuhle vodu nevypily kachny. Stejně je škoda, že se tekoucí voda nedá kroužkovat. Vyšlo by najevo, že třeba zrovinka těch pár kapek, které jsem sledoval dopadat na hladinu Vltavy, už jednou tím místem proteklo před nějakým časem. Doplavali k moři, vypařili se, seskupili v mrak a mrak zanesl vítr nad Prahu, kde v podobě dešťových kapek naplnili věčný koloběh života. Nejistá existence je plynoucí řeka. Oč lepší je být mostem. Takový most má své místo jisté.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: A ještě jednou Vladimír Škutina v dnešním Divadle pro vaše uši. Tentokrát jako spoluautor knižního životopisu Františka Schwarzenberga, strýce nedávno zesnulého bývalého ministra zahraničí Karla Schwarzenberga. Humor a nadhled, ale i věcný pohled na historii slavného šlechtického rodu provází tuhle Škutinovu knížku. Ostatně posuďte sami. V rozhlase z ní četl René Přibyl. A já už jen dodávám, jako pokaždé, zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou.

Život na Orlíku. Třeba že tatínka Karla V. ze Schwarzenbergu poznal už vlastně jen v rodinné orlické hrobce, zemřel hned na počátku světové války v září 1914 za válečného tažení ve věku 28 let, tedy když bylo malému Františkovi 1,5 roku. Své nejšťastnější dětské dny prožíval na Orlíku. Společně s bratrem Karlem, starším o necelé 2 roky. Praděd Karel III. Schwarzenberg dal z terasy postavit schůdky, aby děti nemuseli kolem pruských stráží u hlavní brány v roce 1866. Probíhačka po terase byla nejmilejší zábavou obou bratří. Na terase stála děla, která tam přitáhl maršál z ruského tažení při napoleonských válkách. A tak po dělech lezli, vozili se po nich a měli celou obrovskou terasu jen a jen pro sebe. Samozřejmě, že měli guvernantky. Ta prvá, ještě za války, byla osoba radostná. A tak i jejich dětský pokoj byl radostný. Na počátku byla ještě zdravotní sestra. František se dobře pamatuje jen na její abnormální tloušťku. Zásuvky zavírala mohutným pohybem břicha. Další guvernantka byla sice hodná, ale nebylo s ní legrace ani zamák. Nebyla to totiž guvernantka k dětem v pravém slova smyslu. Měla to být společnice matky, protože se podle tehdejších představ nehodilo, aby vdova byla sama bez společnice. Tahle guvernantka měla Karla a Františka učit anglicky, francouzsky a klavír. Přijela právě na 28. října 1918. Byla z Rakouska, odchovaná v klášteře Jeptiškami. Po ní pak přišli různí domácí učitelé, z nichž Páter Suda, vychovatel, zasluhuje samostatnou kapitolu. Kapitolu o ryzím češství. Život na zámku byl mnohem prostší, než se to v legendách o životě na zámcích traduje. Vstávalo se v 7 hodin, v 7:30 byla snídaně a od 8 hodin začalo učení. Bratři až do maturity na akademickém gymnáziu školu nenavštěvovali. Měli domácí učitele a do školy jezdili jen skládat zkoušky. Tahle praxe pak zvlášť Františkovi na právech velice pomohla k úspěšnému studiu, protože nebyl zvyklý biflovat se látku z hodiny na hodinu, ale musel být připraven na celý semestr. Leč zpět k dětským létům na Orlíku. Co snídali mladí princové? K snídani mívali mléko nebo kakao a chleba s máslem. Vánočka byla jen v neděli. Na Orlíku byl báječný kuchař. Jmenoval se Müller. Toho si přivezl na zámek ještě Františkův dědeček Karel IV. Ze Schwarzenberga, vyhlášený labužník a gurmet. Na rozdíl od jiných rodin nebyl na Orlíku nikdy žádný pravidelný jídelníček. Jen v pátek byly vždycky ryby, a to obyčejně kapři. František se jich jako kluk přejedl a proto, když nemusí, kapra nejí. Ani na Vánoce. To byl totiž velký hospodářský úspěch Schwarzenbergů, že přesvědčili každého Čecha, že na Štědrý večer musí být kapr. Ale i jindy, v pátek, že je třeba jíst kapra jako typickou českou rybu. Schwarzenbergům patřily skoro všechny rožmberské rybníky, které stavěl legendární Jakub Krčín z Jelčan. Když byli bratři Schwarzenbergové na vojně, Karel i František, tak se našel jako všude nějaký trouba, který kvůli každé pitomosti psal poslancům. A taky u posádky, kde sloužili oba Schwarzenbergové a s nimi ještě Jan Thurn Taxis a Jan Dobrženský, notorický stěžovatel napsal svému poslanci, že dostávají hrozné žrádlo, že se to nedá jíst. Když přijel generál Podhajský na inspekci, zavolal si výše jmenované 4 šlechtické synky a ptal se jich, jaké je jídlo. A tehdy František, byť nejmladší z těch 4, jako jejich mluvčí, odpověděl, že to sice není jako u Liprta, ale že si nemají nač stěžovat. I to je kus legendy, že na zámcích se jí jen vybrané lahůdky.
Onen stěžovatel byl synáček z typicky z bohatlické rodiny. A tam se jedli skutečně jen vybrané lahůdky i k snídani. Nejen, že si zbohatlíci stále na něco chtěli hrát, ale taky hrála roli stará rodičovská a dost česká vlastnost, že když oni se v mládí měli špatně, ať se aspoň děti mají líp. Ti čtyři předvolaní šlechtičtí synkové měli pak ještě další společný osud. Tři z nich si vzali sestry Lobkovicovi. Jan Thurn, Taxis, Zloučné a Nymburka si vzal starší sestru. František Schwarzenberg Amálii Lobkovicovou a mladší sestra Leopoldinka si vzala Jana Dobrženského z Chotěboře a dosud žijí v Kanadě. Lidé si vůbec lecos myslí o způsobu života a výchově mladých princů. Na Orlíku platila zásada. Mladí kluci se musí naučit poslouchat, aby mohli potom poroučet. Žádné rozmazlování, žádné ústupky a žádné extra buřty. Platila zásada zachování času a přesnosti. Večer ve 8:45 vytáhl vychovatel zlaté hodinky, podíval se na ně a řekl hora legalis a šlo se bez odmluvy spát. Zatímco v měšťanských rodinách si otcové přáli, aby se děti měly líp, než jsme se měli za mladami, u šlechty nic takového neplatilo. Naopak, tvrdá řehole od mlada, protože to patřilo k tradici. A až neuvěřitelná prostota, místo šlehačkového dortu kus chleba, místo kaviáru domácí sýr. Narodili se sice se zděděnými výhodami, ale na rozdíl od měšťanských synků byli důsledně vychováváni k zásadě, že si všechno musí zasloužit a vysloužit. Všechno, co je jinak, je ze špatných šestákových románků. Matinka. Ve třech případech se tvář Františka Schwarzenberga promění v tvář chlapeckou, rozpustila laskavou a až dětsky něžnou. Vypadá jako chlapec, kdykoliv vypráví o Orlíku. Jako rozpustilý, ale přitom nesmírně laskavý a galantní je, když mluví o své ženě Amálii. Vždycky, a to jakoby šlehl kouzelným proutkem, se promění v něžné dítě, dítě, které je vděčné za úsměv, pohlazení, za dobré slovo. To tehdy, když si vzpomene na svou matku, kněžnu Schwarzenbergovou, rozenou Klam Galasovou a v roce 1921 znovu provdanou Kinskou. Nazývá ji Matinka, zatímco matka ženy Amálky byla Maminka. Kněžna Eleonora neměla život právě lehký. 5. února 1910 se provdala za Karla V., prince pozdějšího knížete ze Schwarzenbergu. Když bylo synovi Karlovi 3 roky a mladšímu Františkovi teprve rok, Karel Schwarzenberg zahynul. Byla válka a kněžna Eleonora zůstala s malými princi sama. Skoro nikdo jí v té době nepomáhal. Byla trochu bezradná, ale víc než bezradná to byla její povaha. Nikdy nedokázala myslet na sebe. Myslela jen a jen na ty druhé. Charakteristické pro tento vzácný rys její povahy je její výrok poté, co schořel zámek Karlova koruna roku 1943. Kněžna Eleonora se provdala roku 1921 za Zdenko Radslava, hraběte Kinského, který byl mladší než ona. A tehdy, v roce 1943, si povolala syny a děti z druhého manželství, syny Norberta Radslava a dceru Genildu, a řekla jim, teď musíme být na tatínka hodní. On vždycky počítal s tím, že mě přežije, ale nepočítal, že přežije Karlovu korunu. František Schwarzenberg říká, že je-li na něm co dobrého, je to od matky. Nikdy nehubovala. Ani to neuměla. Jen na ní bylo poznat, že nesouhlasí.
Hluboký vztah k matce zřejmě ovlivnil u Františka jeho trvalou a hlubokou úctu mariánskou, k matce nás všech. Pro Františka to byl vzor jeho matky, matinky. Obdivuhodný je vztah Františkovy matky k češtině. Narodila se ve Frýdlantu a žila částečně tam, tedy v německy mluvícím kraji, a částečně ve Vídni v Klamgalasově paláci. Začala se učit česky, až když se zasnoubila s princem Schwarzenbergem. Nejdřív ji čeština dělala potíže, pak už mluvila hezky. V kritických dobách před Mnichovem a zvlášť za okupace byla horlivější češkou než leckteří vlastenci. Těsně před smrtí zemřela v exilu ve Vídni 31. května 1967, když už byla duší na onom světě, začal na ní syn Karel mluvit česky a ona mu odpovídala z hlubokého bezvědomí krásnou češtinou. Bratr Karel. O dva roky starší bratr Karel už ve svých 3 letech hlava rodu byl nejbližším Františkovi. Nejenže spolu vyrůstali vzdáleni od ostatních a ponecháni jeden druhému, měli společné učit

a studoval pak 3 roky lesnictví na České technice. V letech 1931 až 1933 se stává po absolvování záložní důstojnické školy jezdectva v Pardubicích podporučíkem 8. dragounského pluku knížete Václava Svatého. A v uniformě záložního důstojníka se také v roce 1934 žení s Antoanetou, kněžnou z Fürstenbergu, se kterou měl 2 syny a 2 dcery. Na Filozofické fakultě Karlovy univerzity studuje pak historii u profesorů Pekaře Šusty a Urbánka a docenta Kalisty. A sotva na začátku svých univerzitních studií vydává už svou první knihu Landsknechta Bedřicha Schwarzenberga, Španělský deník a Zrození revolucí. Krásný překlad z německých a francouzských originálů v rodovém archivu, který však bohatě komentuje a doplňuje zasvěcenými poznámkami. V létě roku 1938 sepisuje kníže Karel dnes už pověstné prohlášení české šlechty, která tak manifestovala svou oddanost československému státu v jeho historických hranicích. Po únorovém puči odchází pak s celou rodinou do Vídně. Karel Schwarzenberg dokončuje svá historická studia na Vídeňské univerzitě, kde je v roce 1955 promován doktorem filozofie. Byl nejprve knihovníkem Salzburku, pak přešel do Vídně, kde pracoval v Národní knihovně. Podařilo se mu tam zpracovat všechna bohemika. Našel totiž nespracovaného materiálu dopraveného do Vídně už roku 1617, kdy se tam stěhoval dvůr z Prahy, v němž se nikdo nevyznal, že jen a jen díky obrovské odborné znalosti Karla Schwarzenberga dnes ve Vídni existuje jedna z největších sbírek bohemik na světě. Karel Schwarzenberg však zpracovával nejen bohemika. Též věci týkající se Slovenska, Haliče a Chorvatska, s nimiž si vídeňští archiváři nevěděli rady. V archivu nalezl Karel Schwarzenberg i neznámé Husovo kázání. Našel písemné úkoly císaře Františka Josefa v češtině. Ten, kdo císaře učil česky, dbal na praktičnost použití češtiny. Císař psal: na poušti řvou lvy v diktátu.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fretky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
2: Noční linka, tentokrát se datem krásným 1. července právě začíná. Bude to noční linka středečně čtvrteční, no a krásný pozdní večer vám všem, především nespavcům, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit, před námi jsou opět celé 2 hodiny pro to, abychom se setkávali ve vysílání a abychom také popovídali. No a budeme aktuální. Povídání se bude vázat právě k tomu datu, které stále ještě dnes platí. Prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Na jaké prázdniny nikdy nezapomenete a proč? A co jste vše zažili a jaké chvíle se vám vepsaly do paměti na celý život? Kdo by neměl rád letní prázdninový a volný čas, co říkáte? Myslím, že každý z nás má v srdci i v duši spousty vzpomínek na letní prožitky, na nové kamarády, které poznal právě o prázdninách. A určitě rádi vzpomínáme také na to, co jsme kdy zažili, ať už na letních táborech, nebo na vandrech s přáteli, nebo u babiček na venkově. Tak tolik a mnohem více na téma prázdniny, na které nikdy nezapomenu. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900. Máme web, mnozí už píšete, ten má adresu rozhlas.cz/linka a samozřejmě máme i tradiční e-mail, tam můžete psát v podstatě také kdykoliv, nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě startujeme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Dalibor Janda, tisíckrát krásnější, máme krátce po 23. hodině a prvního vzácného hosta na telefonní lince a můžeme pozdravit do Blatné Danu. Dano, krásný večer ti přeju.
1: Jitulko, krásný večer tobě a nejenže do studia, ale do krásné propršené republiky. Konečně jsme se dočkali deště. No a přeju pohodičku všem, zdravíčko a tak dále.
0: Dobře,
1: no a
0: děkuju.
1: K tomu téma.
0: Ano, ano.
1: No mě teda imponovala ta písnička úvodní, protože jak tam zpíval Dalibor Janda, tisíckrát krásnější než jsou prachy a tak dále. No já jsem si to vzala za své krádo životní. No a já teda budu vzpomínat na krásná léta svého dětství.
0: Ano.
1: Jednak na tábory, což teda mám pár takových zážitků, který bych vypíchla ve stručnosti, ale pak teda nádherné pobyty, a to jsem pendlovala 4 kilometry mezi vesnicemi ke své babičce.
0: Jo.
1: Já jsem měla babičku vlastně pár kilometrů teda od toho bydliště mých rodičů. No a já jsem vždycky připravila, co jsem nutně potřebovala doma, jako co jsem měla za úkoly a už jsem
0: zvalila
1: jsem takový raneček, udlíček a už jsem si to mastila babička. Tam měli kravičky, koně. Já jsem prostě byla vesnická holka.
0: Jo.
1: Podotýkám. Takže já jsem prostě milovala to zvířectvo.
0: Ano, ano.
1: Chlapičky,
0: ano.
1: Králíky a tak dále a tak dále. Takže jsme se museli starat o kravičky, vodit je na pastvu. Tam jsme zažili úžasná dobrodružství. To teda musím říct, že to byly nezapomenutelné věci. A já jsem vlastně zase tý vesnici, co jsem bydlela s rodiči, tak tam jsem zase měla tetu a teď jsem taky chodila pást krávy a taky jsme blbli.
0: No tak ty máš spousty zkušeností, jak měla na zvěřinec.
1: Ano, jako ze zvířátky a proto já mám úžasný vztah ke zvířátku.
0: Jo, věřím, ano.
1: A zvířátka. No, protože jsou vděčná za každý takové to lidské pochopení. A
0: ano,
1: pochopení.
0: Ano, ano.
1: No, někdy jsou možná lepší někteří lidé, ale to nechci teda zdůrazňovat. No a pak mám teda ty zkušenosti z táborů. Byla jsem třikrát už po první třídě. To ještě byla Blatná, okresní město.
0: Aha.
1: A my jsme patřili vlastně do plzeňského kraje.
0: Jo.
1: Takže já jsem byla vlastně čtyřikrát jsem byla. A tak to jsem vlastně to právě jsem byla v západočeském kraji. Takže tam jsem poprvé zažila takový ty pochůzky za pohraničníkama a poprvé jsem zažila úžasnou úrodu zmíjí. Zmíjí obecných, jo. A to jsme museli chodit z holinách za každýho horka a museli jsme mlátit holema.
0: Aby utekly.
1: Naše zdravotnice, některý ty zmije utlučený, prostě z nich vysávali ten jed a posílali ho na preparáty prostě protijedový.
0: Ano, ano, ano.
1: Takže to mám fakt nezapomenutelný zážitek.
0: No to je silný zážitek určitě tohleto.
1: Ano, no to nezapomenu. I ty cesty k těm pohraničíkům. A jo, a pak nás tam honilo taky divoká svinka. My jsme prostě šli a ona nám vždycky říkala, ta paní vedoucí, hlavně holky, tlučte těma klackama, lizmím, a když půjdeme někam dál, tak prostě povídejte si a nebuďte zase tak hluční, jsme v lese.
0: Ano, ano, ano.
1: Prostě, my jsme se vraceli od těch pohraničníků a najednou prostě takový chrochtání podivný. To bylo fakt dojemný, to nezapomenu do konce svého života. A najednou prostě ta bachyně teď kňučely ty malý selátka. A ona se prostě proti nám hnala, jo.
0: Jej.
1: Takže paní vedoucí nás teda horko těžko nás naháněla do tlupy a hnala nás teda takovým úprkem. No tak to byla jeden zážitek. No a pak jsem byla vlastně dvakrát a to už velmi stručně opravdu. Já jsem zažila první plavbu na lodí, a to vlastně z Lenory, to jsme už přešli do
0: k toho. K Soumarskému mostu, ano.
1: Ano, od Soumarského, přes Soumarský most jsme jeli, jeli jsme asi tři noci a až do, na začátek do Horní Planý, což ano, je vlastně Litoměřické jezero.
0: Ano.
1: Úžasný, úžasný. Moje první plavba lodí, protože jsem samozřejmě se naučila plavat teda velice rychle a sama. No, ale prostě nezapomenutelné zážitky. Ta plavba lodí, to byl vrchol všeho.
0: To si myslím.
1: To bylo nějaký, po nějaký čtvrtý třídě, takže nějaký 7 letech. A to je tak asi z mého příběhu
0: no,
1: nejdůležitější.
0: Tak, tak ty nejdůležitější body určitě stojí za to, protože třeba takový vodácký tábor nebo právě plavba, ať už Lužnice nebo Vltava nebo další z těch našich řek známých, slavných, tak určitě stojí za to a určitě se vryje člověku pod kůži. No a Dano, letos stručně zahrádka, výletování, kolo, něco plánuješ konkrétního?
1: No, určitě teda teď už taky konečně k té vodě taky
0: jo.
1: Snažím teda, ale nějak mi to nevycházelo, jsem byla fakt umořená v vedry a plánuju teda tady po okolí na kole maximálně.
0: Výlet je krásný, ano.
1: A jo, projet se a hlavně k té vodě teda, to mě teda vyloženě láká. Já jsem chodila vždycky už v dubnu do rybníka, v duben, květen už jsem byla v rybníce, ale v tom rybníce už to je tak tím horkem tak zničený, že se tam bojím a na koupaliště prostě tam jsou se davy lidi a to mě prostě nedělá.
0: Nebaví.
1: Takže takhle. Ale chtěla bych popřát všem krásné prázdniny, všem dětem a všem i nám dospělejším.
0: Ano, taky krásné prázdniny.
1: Máme také krásné prázdniny. No a já se těším teda na vnoučátka konečně taky se s nima trošku teďko zjiju, protože já jsem ožila teda tím deštíkem.
0: Tak to je dobře.
1: Už je pohodičku.
0: To je dobře. Dano, moc děkuju za návštěvu, za povídání, přeju krásný večer, hezké děkuju. Letní dny a budu se těšit zase u nás v Noční lince. Měj děkuju se hezky, moc, dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Pavel Didovič a jeho bláznova ukolébavka v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. Jinak máme 23 hodin 16 minut a na telefonu tentokrát je Františka ze Židluchovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Nitučko, já vám taky přeju krásný večer a posluchačům rád, já taky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, když se řeknou prázdniny, na které nikdy nezapomenu, co pak vám vyběhlo v paměti?
1: Paní Nitučko, jedný prázdniny pro mě a pro mě bráchy dopadly strašně šťastně. Mm-hmm. A víte proč?
0: No.
1: My jsme jako naši jako zemědělci, že tak jsme měli pola, v těch prázdninách se akorát mlátívalo to mobily a taťka ještě dělal v Karmenu místo toho, mimo toho. A jednou jsme dostali naporučený, že máme během dopoledne naložit fůru obilí na polu a odvést to za stodolu. Uh-huh. A odpoledne se taťka vrátí z práce, tak to vymlátí. My jsme měli svou mlátičku, jo. Uh-huh. A tak jsme tři děcka byli a naši, tak jsme to stačili vždycky tu fůru za to odpoledne vymlátit. Ale to, mě bylo asi tak 13 roku, bráchovi 10, on byl, chodil po polu a dával mě vidlama, podávkama nahoru ty snopy na vůz. Aha. A já jsem to skládal, jo?
0: Jo.
1: A na pěknou fůru. Ale my jako kluci, to víte, taky jsme zkoušeli kouření.
0: No jo, to je jasná věc. Kdybyste to chtěli jindy zkoušet, než to letní prázdninách.
1: A na té fůře já jsem si zapálil tu cigaretu. Ta cigareta během té prázdniny tam někam spadla.
0: Ježiš.
1: Do té fury. No teď jsem se klepal celou dobu strachy, jestli to nechytne někde po cestě. A nebo když jsme to potom zavezli za tu stodolu našu a odpřihli jsme to, ty kravičky,
0: jo.
1: Tak já jsem chodil se dívat, jestli náhodou ta fůra nehoří.
0: Jo, aby s tím nešla i ta stodola, no, to by byl průšvih teda.
1: A naštěstí to dobře všechno dopadlo, takže říkám, to byly pro mě takový nejšťastnější prázdniny s dobrým koncem, jo. Ale musím říct, že za pár roku stejnak ta stodola lehle popilím, jo. To byla asi bouřka nějaká, do toho uhodil blesk.
0: Aha.
1: No, takže stejnak ta stodola zhořela, jo.
0: Takže fakticky no, při bouřce takhle prostě čapla a bylo po stodole.
1: No. Mhm. Bylo po stodole, takže já z té stodoly mám kousek baráku postavený od těch cihel.
0: Jo, ze zbytku jo, aspoň.
1: Takže toto občas na to vždycky vzpomínám, že to mohlo zhořet a nezhořelo, tak jako na našeho důvodu, že jsme tam kouřili, jo, na té půdu na poli. Takže jsou prostě ještě dneska šťastné, jinak nás taťka mi si pomlátil. To bylo teda něco, jo.
0: Bylo by zlé zkrátka, ano, rozumím. No.
1: Jinak jsme byli na těch dovolených, jako na těch táborech, to už jsem tady minule říká, ve Skry a někde tam v tom Náchodě nebo v Broumově, tam jsme byli taky jako děcka. To jsem měl, já myslím, naše děti, nás je 5, tak myslím jediné, co jsem tak jezdil na ty dvoje prázdniny, jinak ty moji sourozenci asi nikde nebyli.
0: Nechtělo se jim jakože z domova, nebo?
1: Já nevím. Já nevím, no. Takže já jsem, myslím, nejstarší jsou, takže si se dostává tu výhodu, jo.
0: Tak jste to objel za ně zkrátka všechno. Jo,
1: takže tak to je ty, jinak samozřejmě byly prázdniny, tak jsme pásávali taky krabičky. Jedno k nám, to jsem poprvé viděl, letadlo na zemi přistálo blízko nám, jak se pásly ty krabičky, tak jsme měli bratránka Bertíka, který z Brna, ten k nám taky jezdil na ty prázdniny. Tak my jsme utíkali s vlákem k tomu letadlu se podívat a ten Bertík chudák, tomu jsme dali ty krabičky, jako ty řeměny, aby je pásl. Tak se těšili, taky se podívá na to letadlo, aby jsme mu to neumožnili, jo. Tak my jsme byli lajdáci, jo. Ale aspoň si Bertík užil trochu taky venkova, jo, protože byl brněnský kluk, no.
0: No jasně, je potřeba z města vystřelit na prázdniny do přírody a tak užít si to.
1: No. Takže Tak no, takhle moje takový prostě prázdniny, na který dodnes vzpomínám.
0: Tak to je dobře. Tak Františku, moc vám děkuju taky za povídání a za vzpomínání. Přeju hezké letní večery a krásné dny samozřejmě a užijte si také nějaké to výletování o těch letošních prázdninách a o tom letošním létu.
1: Ano, paní Tuško, taky a děkuji vám, že jste mě vzala a přeju dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, díky, naslyšenou, zdravíme do Židlochovic, tak to byl pan František.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ježoráš, skupina Elán a písnička Človečina. Tak, tolik muzika za 4 minutky, 11:30, tolik máme hodin a na telefonu máme Libušku z Mnichovic. Libuško, krásný večer.
1: Já vás ještě zdravím, Anitušku.
0: Děkuju.
1: A posluchače, co jsou napříjme.
0: Děkuju za všechny.
1: Zapomněla ani říct. A prázdniny, vždycky jsme se těšili, to samozřejmě. Babičku jsme měli vlastně v místě, dvě babičky, že jsme za nima nemuseli někam jezdit. Jedna byla na náměstí a druhá u nás, teda, aby jsme u nádraží, jo. No, tak jako no to, ale rádi jsme tam chodili, dědeček měl kravičku, taky krátko a jezdě na myšlín pro trávu. Babička vždycky koukali jsme z okna, jak to dědeče honem, honem, a my jsme se s krávou složili. No, tak jako bylo to hezký takový. Pak je vedle sousedí, to byly 3 kluci, my 2, my si taky hrávali s nima. Přijeli k nám, my k nima, když přijeli příbuzní z Plzně, tak ten strejda uměl povídat pohádky, vyprávět tam. A
0: jo.
1: On se to vymýšle. On se
0: no je, já vím, že to někteří umí krásně, ano.
1: No a opravdu, hejte se, pusy otevřený všechny, a ten jeden řekl, ještě strejčku nám něco pověste. Opravdu uměl to povídat. No to jsme vždycky na to těšili, bylo to hezký, no bohužel to všechno uteklo. Ale ty prázdniny a no říkám, vůbec to bylo hezký dětství, že to byly prarodiče, no to bylo právě důležitý. No a tak to všechno uteklo. Ale jako...
0: Ráda na to vzpomínáte určitě, že jo?
1: No, no to určitě, no. To víte, že jo.
0: Na tyhle ty zážitky dětství.
1: No, no, no.
0: No tak to byly prázdniny vlastně u babičky, u dědečka a třeba nějaké tábory nebo něco takového. Jezdili se sestrou?

0: Pavel Žalman, Lohonka a spol. A divoký horský tymián. To vše tady u nás v Noční lince. A dovolala se k nám také Jarča z Friedlandu. Jarčo, krásný večer.
1: Já přeju krásný večer vám i tuž i všem lidičkám.
0: Děkuju za všechny.
1: No, prosím. A chci říct vám, že ty prázdniny jsme jako malí. Bylo mi tenkrát 12 a měla jsem dvě neteře. Mhm. Na hlídání,
0: ano.
1: Protože jsme šli na koupaliště a měli jsme kamarádku. A ta kamarádka byla stejně stará jako moje neteř, 9 let. Uh-huh. A neteř byla 9, jejich kamarádka taky 9 a nejmladší neteř byla 7, protože tam ty byly ještě menší.
0: Uh-huh.
1: Takže jsme nemohli vzít, protože to by bylo moc.
0: Jasně.
1: A byli jsme na šli jsme na koupaliště ve Friedlandě, když tady jsme měli. A když jsme šli na koupaliště, tak jsme se koupali a najednou přišla bouřka.
0: Mm-hmm.
1: No jo, ale to byla sranda. Jenomže oni nechtěli jít. No a hned mi na mě žalovali u sestry. No jo, mami, Jarča honem nás hnala domů. Jenomže já jsem to myslela dobře, protože bouřku přitahuje voda, že jo. No mm-hmm. A oni, že ne, říkám, no jdeme, já vás zase na starost, tak budete poslouchat i mě a ne já vám.
0: Mm-hmm.
1: No tak poslechli, no ale pak žalovali sestře, no mamko, Jarča nás vytáhla z bazénu a honem jsme hnali domů z koupaliště. Sestra mi řekla, dobře vás vytáhla, protože měla vás na starosti, tak budete muset poslouchat jí. Když budete s ní. No tak jsem říkala lidi a pak od sestry kamarádka, že jo, protože ta holčina byla taky tak stejně stará jako ta 9letá neteř a povídala jim tak jako od sestry kamarádka. No vidíte holky, Jaruš má rozum, takže musíte jí poslouchat, když je bouřka. Protože když vás dostane někdo za úkol hlídat, tak musíte poslechnout.
0: Mm-hmm.
1: Taky pak poslouchali. A do dneška poslouchají. A jsme už dospělí. Takže na to vzpomínám ráda, na ty prázdniny. A když jsme byli jako malí, a jsme jezdívali k babice na hartu, chodili jsme na seno, na louku, otáčet seno, pak jsme, když se zbíhalo jako k dešti,
0: ano,
1: tak honem,
0: ano,
1: na seno, ano. A honem na seno, honem se sbírat seno, jo, schrabat a dát ho do kupek a když už bylo suchý, tak honem jsme čekali, až přijede vlak, tak jsme museli přestrať a honem jsme šli dolů a vezeli jsme to na trakařek. Protože tenkrát, když byla velká voda, tak nám vzala lávku voda u harty. No tak jsme museli přestrat. No pak babička přišla o dědu, obdověla, že jo. No tak jsme, pak babička byla v Kunaticích, tak jsme to zase dělali v Kunaticích. I na seno, jako malí děti, to se pamatuje člověk. No a potom, když jsme byli

0: dospělí, tak už museli rodiče za nás, protože jsme chodili do školy, že jo? No tak mámka chodívali na Velikánskou louku k Srejdovi, tadyhle dolů v Kunaticích, takže se sušilo hodně sena, protože bylo hodně zvířat. Takže na, aby byl na zimu do sena,
1: jo,
0: aby se mohli krmit.
1: Takže máte spoustu vzpomínek a zážitků, rozumím. A ráda vzpomínáte. No Jarčo, a co letos? Už jsou plány nějaké?
0: No, letos teda ne. Letos jedou, jako neteři pojedou sami na dovolenou, protože už mají si děti, že jo?
1: Jasně.
0: Mají si dvoučata.
1: Už je to
0: takže
1: jinak.
0: Takže já jako, už je to jiný, no, prostě, už prostě jsou dospělí, mají si děti, tak já ti jezdí, no a pak se zase sejdeme příště. No. A pak až to, tak chci poděkovat vašemu kolegovi Borkovi,
1: no,
0: že mi dneska gratuloval. Bylo 12.4, když jsem volala na donoční linky, protože dneska máme Jaroslavy svátek a nás rodině jich 7.
1: Jejej, no tak já přeju krásný ještě sváteční večer, Jarčo, chvilku.
0: Děkuju, děkuju. No a to, že jsme, ještě mám kamarádky ze školky a ze školy.
1: Ano.
0: Jedna má tady jako bydlí, má tačku tady naproti mě, jak vodený kousek.
1: Ano.
0: Jedna učitelka učí, ta se taky jmenuje, takže to mám hodně známých. A jedna byla ještě v Liberci z učiliště, která se stěhovala tenkrát do Nového města.
1: Jo.
0: Takže nás jich je hodně, co znám.
1: Jasně.
0: Ale v rodině jich nás je 7. Ve Frýdantě jsou 3, v Praze jsou 2 a v Dubovicích jsou taky 2.
1: Takže oslava velká určitě byla.
0: No to nebyla, já jsem si to oslavila jako sama, protože mě volali, poslali mě SMSky, kamarádi a to. A přes rozhlas mi dneska hráli taky.
1: No tak.
0: Libereckýho, takže musím zítra poděkovat jim, až se dovolám do rozhlasu do Libereckýho, protože musím všem poděkovat za gratulace, tak i vám i tady děkuju za gratulace.
1: Není vůbec zač, já děkuju za návštěvu, Jarčo. Přeju ještě chvilku krásného svátečního večera a zase příště se budu těšit. Díky.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Taky se vám to občas stává? Člověk třeba slyší v rozhlase kousek nějaké povídky, jenom tak jako lepší.

No, a i když nepozná autora, řekne si, tohle už jsem ale někde viděl. No a právě povídkám, které si našly cestu do rozhlasového studia, ale i na filmové plátno nebo do televize, bude patřit to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To byl Karel Gott a zvukomalebný překlad textu. Karel Šíp je jeho autorem. Vstříc náhodám zpíval v angličtině jako Sweet Caroline Neil Diamond. Pamatujete si na televizní adaptaci povídky Antona Pavloviče Čechova Medvěd? No, jak by ne, vidíte, to se nedá zapomenout. Brilantní miniatura, dialog Jana Vericha jako statkáře Smirnova s vdovou Stely Zázvorkové. V rozhlase pak v jejich rolích paní Alena Vránová a František Hanus.
2: Milostivá paní, viděl jsem ve svém životě o hodně víc žen než vy vrabců. 3krát jsem se kvůli ženám střílel v souboji. 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě. Ano, milostivá paní, byly časy, když jsem ze sebe dělal hlubáka, sentimentálně švéholil, lichotil, rozplýval se jako med, šoupal nohama. Miloval jsem, trpěl, vzdychal, malátněl, ochládal, žvatlal o emancipaci. Polovinu majetku jsem utratil na něžné city, ale teď, milostivá, úctivá poklona, teď mě nenachytáte, ne?
3: Co mi to tu povídáte? Kdo vás chce nachytat?
2: Já nemluvím o vás, paní, ale o všech. Všechny ženské, od malička až do hrobu se jenom upejpají, fanfrnějí, pomlouvají, nenávidí. Prolhané jsou až do morku kosti. Jsou nicotné, malý her, nebezcitné. Z jejich logiky by člověk vyletěl z kůže. A co se týče rozumu, no promiňte, že jsem tak upřímný, ale to i ten vrabec může dát každému filozofovi v sukních flek. Vemte si, jakou chcete. Mušalín, etér, polobohyně, milion vřelých vzdechů a zahledíš se jich do duše a on je to docela obyčejný krokodil. A nejvíc je v steku to, že ten krokodil si, Bůh ví proč, představuje, že jeho hlavní

0: půvab. Jeho privilegium a monopol je něžný cit. Vzal to všechno čert? Copak ženská umí milovat někoho jiného než mopslíka? Vlásce umí jen fňukat a vzdychat. Kde muž trpí a obětuje se, celá její láska se projevuje leda v tom, že vrtí vlečkou a snaží se člověka pořádně přistřípnout za nos.
1: Pane, promiňte, ale mě vaše názory na ženy vůbec nezajímají.
0: Vy máte tu smůlu, že jste žena, tak to tady znáte sama podle sebe ženskou povahu. No řekněte mi na své svědomí, viděla jste za celý svůj život ženu, která by byla upřímná, stála a věrná? No, neviděla. Stále a věrné jsou jenom staré báby a šeredy. To spíš potkáš rohatou kočku nebo bílého tetřeva než věrnou ženu.
1: No dovolte. A kdo je tedy podle vás v lásce věrný a stálý? Snadné muž?
0: A? Ano, milostivá. Muž.
1: Muž. Muž je podle vás stálý a věrný v lásce. Podívejme se, to je novina. Muži jsou věrní a stálí. Když už jsme u toho, řeknu vám, že ze všech mužů, které jsem kdy poznala a znám, ten nejlepší byl můj neboštík manžel. Milovala jsem ho vášnivě. Celou svou duší. Jak jen může milovat mladá, inteligentní žena?
0: To známe, to známe.
1: Dala jsem mu svoje mládí, štěstí, život, své jmění. Dýchala jsem pro něho. Modlila jsem se k němu jako pohanka. A co on? Ten nejlepší ze všech mužů mě tím nejhnusnějším způsobem klamal, kudy chodil. Po jeho smrti jsem našla v jeho stole plnou skřínku milostných dopisů. A zaživa hrůza vzpomenout. Zaživa mě nechával celé týdny samotnou. Před očima mi chodil za jinými a podváděl mě. Moje peníze rozhazoval a můj cit mu byl pro smích. A já, bez ohledu na to všechno, jsem ho milovala. A byla jsem mu věrná. A to ještě není všechno. Teď, když on umřel, jsem mu věrná stále dál. Pohřbila jsem se navždycky mezi čtyřmi stěnami. A nesvléknu tenhle smutek až do hrobu.
0: Smutek. Nechápu, za koho mě máte. Já to bych přesně nevěděl, proč nosíte tuhle černou maškarádu a proč jste se pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Já do vás vidím. Je to tak tajemné a poetické. Kolem domu pojede nějaký kadet nebo zelený poet a podívá se do oken a pomyslí si, tady žije tajemná černá vdova, která se z lásky k muži pohřbila mezi čtyřmi stěnami. Že jo, jo, jo. Známe ty triky, známe.
1: Cože? Jak si vůbec dovolujete tohle všechno říkat?
0: Prosím vás, pohřbila jste se zaživa, ale nezapomněla jste se přitom napudrovat.
1: Jak si to troufáte se mnou mluvit?
0: Tak křičte loskově, nejsem váš správce. Já nejsem žena, tak mám ve zvyku říkat své názory do očí. Neračte tedy křičet.
1: Já nekřičím, vy křičíte. Nechte mě loskavě na pokoji.
0: Byl rád, ale nejdřív zaplaťte.
1: Nic vám nedám.
0: Ne, milostivá, ne, dáte.
1: Abyste věděl, nedostanete ani rubl. Vám na zlost. Můžete klidně jít.
0: Podívejte, milostivá, nejsem ani váš manžel, ani ženích, tak mi laskavě nedělejte scény, nemám to rád. Ach, já toho už mám pokrč.
1: Pane, co jste si to dovolil?
0: Co pak?
1: Jak si to představujete sednout si, když s vámi mluvím?
0: Jo, nevím, proč by si nemohl sednout.
1: Okamžitě vstaňte a jděte.
0: To půjdu, až mi dáte peníze. Bože, jaký já mám vstek.
1: Nehodlám se bavit s hulváty, žádám vás znovu, odejděte, slyšíte, no tak bude to.
0: Ne, ne, ne.
1: Tak vy nepůjdete.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Prosím, jak si přejete. Luko, Luko, hned sem pojď.
2: Prosím, milost paní.
1: Luko, vyveď i hned toho pána.
2: Jak si přejete, milost paní. Milost pane, račte odejít. No vidíte sám, nedá se nic. Vstaňte, pojďte.
0: S čím si myslíš, že mluvíš? Zašlápnu tě jako šarvát.
2: Pro pána krále, pane bože, spravedlivý, co s nám to udělal. Je mi zlé, pomožte. Dech se mi svírá.
1: Co jste to? Vždyť on snad dočistá. Luko, Luko, slyšíš, kde je Daša Homem? Dašo, Dašo, Pelagejo, Dašo, kde jsou ty ženské?
2: A všechny šli na jahody. Nikdo není doma. Já mi zlé, pomozte vodu.
1: Vidíte, co jste způsobil, člověče, zmizte už konečně, ať vás nevidím.
0: Radím vám, abyste se těmi chovala slušně.
1: Cože? Vy mi radíte co? Vy chrapoune! Medvěde! Vy barbare! Monstrum jedno!
0: Co jste to řekla?
1: Řekla jsem... Že jste medvěd a monstrum.
0: Dovolte, jaké vy máte právo mě urážet.
1: Tak já vás urážím. A proč ne? Proč pak bych nemohla? Nechoďte ke mně, nestrkejte do mě. Myslíte, že se vás bojím?
0: A vy si myslíte, že když jste slabá žena, poetické stvoření, že mě máte právo beztrestně urážet? To ne, ne, ne, ne. Chci souboj, chci se s vámi být.
2: Pro pána krále, lidičky, pomoc, vodu.
0: Rozumíte, rozumíte, chci se s vámi střílet.
1: Vy si myslíte, že se vás bojím, že se leknu těch vašich velkých pěstí a bíčí šíje, ale to jste na omilu, barbare jeden.
0: Povídám souboj, nikomu nedovolím, aby mě urážela, nebudu se ohlížet na to, že jste žena.
1: Vy medvěde, medvěde.
0: Já chci souboj.
1: Tak vy se chcete střílet? Dobře, jak si přejete?
0: Ano, přeju a hned.
1: Tak hned, po muži tu zůstaly dvě pistole. Ani nevíte, s jakou rozkoší vám vpálím kulku do té vaší měděné palice. Čert vás vem, jdu pro ně.
0: Jenom běž. Odstřelím tě jako kuře. Já nesím žádný malý kluk, žádné sentimentální štěně. A co já ty pak slavé stvoření, nic takového pro mě nečiště.
2: Tatičku náš rodný, buď tak hodný, smiluj se nade mnou, odejdi odtud. K smrti si tu všechny vylekal a teď chceš ještě střílet.
0: Ano, střílet se bude, souboj bude. Však je to taky rovnoprávnost, emancipace. Odstřelím ji už z principu, ze zásady. Je to ale ženská. To mi dala. Vpálím vám kulku do té měděné palice. To je, ale jak přijela moje vyzvání. Zčervenala očí, blýskaly. Tedy čestné slovo, takovou vidím po prvém životě.
2: Tatičku, odejdi prosím tě o to.
0: To je, ale ženská, tohle si dám líbit. Žádné omdlívání, žádné fňukání, ale oheň, střelný prach. Raketa, že člověku líto jí zabíjet.
2: Tatičku, náš, poslechni mě, odejdi.
0: Na mou duši, líbí se mi. I ten dluh bych jí byl schopen odpustit. Teď mě přešel. Je to obdivuhodná žena.
1: Tak tady jsou ty pistole, ale než se začneme bít, ukažte mi laskavě, jak se střílí. V životě jsem ještě neměla pistoli v ruce.
2: Ach, bože můj, smiluj se nad námi. Já jdu pro zahradníka a kočího. Za co se na nás řítí taková pohroma? Lidi, lidi, lidi, kde jste, kdo?
0: Tedy totiž existuje vlastně několik druhů pistolí. Při soubojích se užívají speciální pistole Mortimer. Ty jsou na kapsle, ale vy tady máte, jak vidím, revolvery systému. Smith a Wesson s trojnásobnou průbojností, s centrálním úderníkem. Nádherné, nádherné zbraně. Mají cenu minimálně 90 rublů za pár. No, tedy revolver musíte držet asi takhle. Vemte ho do ruky, prosím. Tak, teď... Teď natáhněte paží, ano. Hlavu malinko zaklonit, počtejte. Ano, správně, správně, tak je to správně. Zamhuřte jedno oko. Bože, tam má oči.
1: Takhle? Je to takhle dobře?
0: A, ano, no, výborně, výborně, pak zamíříte. Natáhnete kohoutek a tím prstem dovolte.
1: Prosím.
0: Ano, tímto prstem stisknete tady tohle. Ano, to je všechno, to je všechno. Hlavně, prosím vás, si pamatujte, nestratit klid, ano, nestratit klid a přimíření nespěchejte, snažte se, aby se vám netřásla ruka.
1: Dobrá, to stačí. Můžeme začít. Ale tady v pokoji by se střílelo nešikovně. Pojďme na zahradu.
0: Jak chcete. No, pojďme. Jen bych vás rád upozornil, že já tedy vystřelím do vzduchu.
1: Do vzduchu? A proč?
0: Protože ostatně to je moje věc.
1: Aha, vy jste dostal strach. A tak to tedy ne, vážený pane. Jen se nevykrucujte, pojďte za mnou. Nebudu mít klid, dokud vám neprovrtám hlavu. Vy jste vážně dostal strach?
0: Ano, dostal.
1: Lžete. Proč se najednou nechcete být?
0: Protože se mi líbíte.
1: Tak já se mu líbím. On si troufá říct, že se mu líbím. Nechte těch vtipů, jdeme.
0: Dobře, pojďme tady.
1: No počkejte, a co pistole? Vemte si tu pistoli.
0: Poříšte, ještě se pořád zlobíte. Já jsem se taky vztekal jako děl, samozřejmě, ale pochopte, jak bych vám to jenom vyjádřil, jde tady přece totiž, nejde totiž, jde totiž, no ano, co pak já můžu za to, že se mi líbíte, no prostě se mi líbíte, rozumíte? Já jsem se do vás málem zamiloval.
1: Nepřibližujte se ke mně, já vás nenávidím.
0: Prosím vás, nezlobte se, ale nikdy v životě jsem neviděl takovou ženu, já jsem prostě ztracen, se mnou konec, chytil jsem se do pasti jako myš.
1: Nechoďte ke mně, nebo vystřelím.
0: Jen střílejte. Víte, jaké to bude pro mě štěstí umřít před vašíma krásnýma očima? Umřít kulkou z revolveru, který drží ta maličká sametová ručka.
1: Jděte pryč, ještě krok a střelí.
0: Rozmyslete si to a rozhodněte se hned. Jestli odtud odejdu, nebo jestli mě zastřelíte, bude konec. Rychle se rozhodněte. Jsem šlechtic, řádný člověk, mám příjem 10 000 ročně. Za jediným grošem na zemi se vrhnu jako ostříž. Mám znamenité koně, chcete se stát mou ženou?
1: Já chci souboj, jdeme se střílet.
0: Já jsem se zbláznil, zamiloval jsem se jako kluk, jako hlupák.
1: Au, puste mě, okamžitě mě pozdět.
0: Já nemohu, já miluju, jako jsem nikdy nemiloval. No 12 žen jsem nechal, 9 jich nechalo mě.
1: Jestli mě nepustíte,
0: ale
1: já budu křičat.
0: Ale ani jednu z nich jsem nemiloval tak jako vás.
1: Luko, pomoc!
0: Já jsem jako limonáda, jako sirup, jako huspenina. Klečím tady na kolenou, jako hlupák nabízí vám.
1: Nechte toho člověče.
0: Je to pořádná hamba, to je ostuda. 5 let jsem se nezamiloval. Zařekl jsem se a najednou do toho zapadnu jako do závěje. Nabízí vám ruku. Rozhodněte se, ano nebo ne. No řekněte. Nechcete? Nevadí. Není třeba. Teď tedy mohu jít.
1: Počkejte.
0: Ano?
1: Nic. Jděte. Ostatně. Počkejte. Ne, jděte. Nenávidím vás. Nebo ne. Neodcházejte. Ach, kdybyste věděl, jaký mám vztek, jaký já mám vztek. Prokletý revolver, otekly mi prsty od toho krámu. Co tu ještě stojíte, zmizte.
0: Tedy s Bohem.
1: Ano, jděte. Kam jdete? Počkejte. Ne, nechoďte ke mně.
0: Je to vztek. Zamiloval jsem se jako šturentík. Klečel jsem před vámi na kolenou, až mi z toho naskočila tady husí kůže. Miluju vás. To mi tady ještě scházelo, zamilovat se do vás. Zítra musí platit úroky, začíná senoseč. A teď ještě tohle do toho všeho.
1: Nedotýkejte se mě.
0: Tohle si nikdy.
1: Ruce pryč, puste mě.
0: To si nikdy neodpustím, rozumíš?
1: Já vás.
0: Neodpustím.
1: Já tě ne. Nena.
2: Tak rychle, pojďte. Je to Lupič. Kde je ten hulvár? Rychle, tady v saloně. Za chvíli, bude pozdě.
3: Promiňte, milost paní.
1: Luko, běž vyřídit do konírny, aby dnes to by mu vůbec žádný oves nedávali.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Dar lásky. Tak se jmenoval starší americký film z roku 1978, natočený podle jedné z povídek humoristy O. Henryho. Občas ho ještě můžete vidět v televizi na Vánoce. Tedy ten film, nikoli autora té povídky. Protože právě na Vánoce tahle poetická romance o dvou mladých lidech, kteří nemají nic víc než sami sebe, právem patří.
2: Chudí lidé James Dillingham Youngovi mají ve svém majetku dvě vzácné věci, na které jsou pyšní. První z těch dvou vzácných věcí jsou Jimovi zlaté hodinky. Hodinky po otci, po dědkovi, vlastně už po pradědkovi. A druhá z těch dvou jsou Deliny vlasy. Kdyby třeba naproti v tom domě za větracím světlíkem bydlela královna ze Sáby, spustila by Dela jednoho dne svoje krásné vlasy při sušení z okna jenom proto, aby zesměšnila všechny poklady jejího veličenstva. A kdyby král Šalamoun byl v tomhle domě domovníkem a kdyby všechny svoje poklady měl dole ve sklepě, Jim by mu mohl vytasit své hodinky vždycky místo pozdravu na chodbě toho domu a viděl by slavného krále, jak si samou závistí trhá vousy z brady. Dela stojí před zrcadlem v kaštanové tunice svých vlasů. Teď je dobře vidíme. Teď víme, že jí sájí až po kolena. Ale to je pouhý okamžik. Prsty s hřebenem se vlasů opět zmocňují a nervózně upravují kaštanový poklad na Delině hlavě. Jen dvě slzy skáply dolů ze zrcadla na laciný, spíš už šedý než červený koberec. A na vlasech už sedí starý hnědý klobouk. Dveře se za nimi zavírají. Broadway září neony a reklamami. Madame Saffron je vše pro vaše vlasy. Přijďte k nám.
3: Dobrý den.
4: Přejete si, prosím?
3: Já jsem se chtěla jen zeptat.
4: Prosím.
3: Jestli taky kupujete vlasy?
4: Taky kupujeme vlasy, jenomže ne každé, slečinko.
3: A koupila byste ty moje?
4: Zajíce v pytli nekupuju.
3: Já vám nerozumím.
4: Usundejte klobouk. Uvidíme, na čem jsme.
3: Promiňte. Samozřejmě máte pravdu, nezlobte se na mě.
4: Ukažte. No, to by snad šlo. Nevypadají tak špatně. Můžu vám je rozpustit?
3: Jen si s nimi dělejte, co chcete.
4: Koupím.
3: Kolik dáte?
4: $15.
3: Ne.
4: Zdá se vám to málo?
3: Ne, to ne.
4: Tak 20.
3: Ne.
4: Ale víc už ani cent.
3: Ne. Ano. Ale na ruku. A hned.
4: Tady je máte. Posaďte se. Co je s vámi?
3: Nic, to nic. Tak už si je vemte. Stříhejte, já spěchám.

0: Ach, Delo, Delo, okradla tě stará bestie. Ale ty to nevíš, nechceš vědět. Dostala si křídla, $20. A chceš mu za ně koupit celý svět. A lítáš po obchodech ve všech ulicích. Už 2 hodiny lítáš, 3 hodiny lítáš. Konečně už přistáváš, už konečně si našla pravý dárek pro Jima. V tom krámě snad už nejposlednější. A je to platinový řetízek. Tepaný přívěsek k těm jeho cibulím, k těm jeho zlatým zděděným a v kapse bez řetízku uvězněným, krásně tikajícím, přesně jdoucím cibulím.
1: S takovým řetízkem? S tímhletím přívěskem k těm svým zlatým hodinkám se může můj Jim ukazovat ve všech salonech. V každé společnosti může plným právem tasit přesný čas, když se ho zeptají, kolik je hodin. Ten kožený řemínek, ten šufťácký, ten špatný, co k ním dosud měl, ten z nich strhnu a vyhodím ho do popelnice. A ode dneška se už konečně přestane Jim stydět za to jediný, co zdědil. Za to jediný, co má, co může všude ukazovat. Ten řetízek je prostej, dobře vytepaný, střídmej, stejně pevný a nepoddajný jako Jim. Žádná velká paráda, ale velká hodnota na první pohled. To jsou oni oba. Nic lepšího už jsem mu koupit nemohla.
0: A kolik tě to stálo, Delo?
1: $21.
0: Tak ještě víc než vlasy?
1: 80 centů ještě mám, když bude nejhůř.

0: Della došla s dárkem domů a s hrůzou se podívala v zrcadle na zbytky svých krásných, dlouhých, kaštanových vlasů. Vyndala gulmu, zažehla plyn a dala se do pilné práce, aby napravila skázu napáchanou samou štědrostí a samou láskou. Za 40 minut bylo všecko, co jí zbylo na hlavě, tak rozkošně chundelaté, že si připadala jako čistokrevný pudl. Zrcadlo k ní bylo kruté.
1: Jestli mě Jim nezabije dřív, než na mě vrhne druhý pohled, tak to zapijem. Až někdy, až mě přijde strach. Nevážně. Řekněte mi, co jsem měla dělat, když jsem měla jenom $1.87. Proboha. Už jde. Ach ano. To jsou jeho kroky. Vidím ho, jak stoupá po schodech v tom svým starým utíkáčku, bez rukavic. Ale na ty už jsem neměla. Až příště, Jime. Koupím ti je, až mi vlasy zase narostou. I novej zimník budeš mít, až narostou. Jen teď mě nezatracuj. Jime, mám pro tebe nejkrásnější dárek. Měj mě rád. Měj mě rád i tak, jak jsem. Jime, měj mě rád jako ostříhanou ovci. Jime, měj mě rád.
2: Ahoj, Delo.
3: Co? Ne.
1: Jime, miláčku, ty jsi přesnej jako ty tvoje hodinky.
3: Ne.
1: Já taky. Kávu už máš na stole, je čerstvá. Fantasticky voní.
3: Je, to snad není možné.
1: Co koukáš na mě jako na cizí.
3: Ne, to není...
1: Ano, Jime. Musela jsem.
3: Ne.
1: Musela jsem prodat vlasy, chápeš? Musela jsem.
3: A proč?
1: Protože je štědrý den.
3: A
1: já bych k tobě nemohla být štědrá, miláčku.
3: Kde jsou?
1: Brzy budou. Zase budou, teď mi rostou strašně rychle, ty to víš. Tak nešťastný a veselý. Jime, dej mi pusu, radujme se.
3: Která potvora tě o ně připravila?
1: Dobře mi je zaplatila, Jime. Já mám za ně krásný dárek pro tebe.
3: Počkej, tak ty je nemáš.
1: Jime.
3: Je nemáš.
1: Ty mluvíš jako blázen.
3: Ty.
1: Pamatuj se, slyšíš.
3: Ty je nemáš.
1: Ano, prodala jsem vlasy. Jedna potvora mě o ně připravila, ale já jsem je sama nabídla, protože tě mám ráda. Co pak to nejsem já i bez nich, kdo tě hladí a lípa? Nebo jsi měla rád ty vlasy víc než mě?
3: Nic nevíš.
1: I když jsem jich měla hodně, dali se spočítat, to ano. Jenom jedno nikdy nikdo nespočítá. Víš, co nikdy nikdo nespočítá?
3: Ty nic nevíš.
1: Nevíš. Ale hlad už máš, viď? Hned to bude, všecko už mám připraveno. Usmažím tě řízky, chceš?
0: Ne, Jim ještě řízky nechce. Probouzí se z tranzu. Obývá svou Delu. No, otočme se, nerušme je, buďme diskrétní.
2: Delo, odpust mi to všechno, já tě mám rád i bez vlasů, to přece víš, jenomže kdybych byl v tom prvním okamžiku omdl, tak bych se tomu vůbec nedivil.
1: Proč?
2: No, to pochopíš, až rozbalíš tenhle ten dárek pro tebe. No, vezmi si ho.
1: Co je tam? Ten provázek je samej úzel. Řekni, co jsi mi koupil.
2: Ukaž, pomůžu ti.
1: Řebeny! To jsou ty nejkrásnější řebeny na moje vlasy.
2: Nebreč. Slyšíš? Narostou ti. No tak nebreč.
1: Já je znám. Chodila jsem se na ně dívat do výkladní skříně na Broadway. Jsou z nejvzácnější želvoviny. Samej drahokam. Kde jsi na ně vzal? Já vím přesně, kolik stály.
2: Tak už nebreč.
1: Čime? Já cítím, jak mi rostou. Jak mi vlasy rostou, Čime? Miláčku. Ježíš, já jsem sobec. No vidíš, jaký já jsem sobec. Brečím štěstím z toho tvýho nádherného dárku a ten svůj, co jsem ti koupila, ten ti neukážu. Pust mě. Podívej se na něj. Zabalenej není, ale... Ten je... Co?
2: Co? Dalo...
1: Koukej, jak se krásně leskne. Jak se třpití.
2: Ano...
1: Aspoň stokrát za den se teď budeš muset dívat, kolik je hodin. Kolik máš na těch svých zlatých cibulích.
2: To...
1: Dej mi je. Dej mi ty svý hodinky. Já je chci vidět v páru. Můj přívěsek a tvoje zlatý cibule. Tohle jsem já. Tvůj přívěsek. A ty mi děláš tík-tík-tík. Ukaž mi je.
2: Já ti chci něco říct.
1: Až potom. Napřed mi dej ty svoje hodinky.
2: Prodal jsem je.
1: Komu? Proč? Kde jsou?
2: Koupil jsem ti za ně ty tvý hřebeny.
1: Čime?
2: A teď už můžeš smažit řízky, miláčku. Pojď, pomůžu ti. Nebreč, protože nic k breku mezi námi není. Protože snad nikdo na světě nepoznal tolik štědrý den jako dneska my dva.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Když tu dnes v Divadle pro vaše uši vybírám tedy alespoň namátkou z titulů, které známe možná víc ve filmové nebo televizní podobě než z rozhlasu, nemůžu teď na závěr zapomenout ani na Karla Čapka. V jeho povídkách se našli filmaři stejně jako rozhlasoví režiséři. Co třeba takový Čapkův básník? Aneb jak poetické vidění světa pomůže při vyšetřování dopravní nehody? Robert Tamchina ve studiu a kolega Tomáš Rypan v režii vám společně přejí dobré dny a těšíme se zase brzy. Naslyšenou.
2: Slečno, poslala jste už pro doktora Mejzlíka?
3: Ano, pane komisaři.
2: Vstupte.
4: Dobrý den, pane komisaři.
2: Nazdar, doktore. Jak jste se vyspal?
4: No, děkuju.
2: To je dobře, mám tu pro vás jednu takovou obyčejnou nehodu. Stalo se to dnes v noci v úseku strážníka 141. Protokol se psali hned potom. Pročtěte si to sám a pak se podívejte, jestli se to auto dá zjistit, svědci a tak, však už to víte.
4: Ano, pane komisaři. Ve 4 hodiny ráno přejelo auto v Žitné ulici Opilou Stařenu a v největší rychlosti ujelo. Na místě nehody svědko... No, mnoho toho tady není. Chtěl jste ještě něco, pane komisaři?
2: Ne, jenom abyste se z toho pokusil něco vykoukat.
4: Dobrá, ale nevypadá to nějak slibně.
2: Povinnost je povinnost. Dejte mi pak vědět, ano?
4: Ano, pane komisaři. Naschledanou.
2: Naschledanou, pane kolego.
5: Strážník číslo 141 se hlásí, pane doktore.
4: Tak vy jste viděl ze vzdálenosti 300 kroků jedoucí auto a na zemi lidské tělo. Co jste nejdříve udělal?
5: Nejdřív jsem běžel k té přejete, abych poskytl první pomoc.
4: Nejdřív jste měl zjistit ten vůz a teprve pak se starat o bábu. Ale možná, že bych to já udělal zrovna tak... Tak tedy číslo vozu jste neviděl. A co se jinak toho vozu týče?
5: Myslím, že byl nějaký tmavý. Možná, že byl modrý nebo červený. To nebylo dobře vidět. Prokouř z výfuku.
4: Ježiši Kriste, jak pak mám potom zjistit, který to byl vůz? Co pak mám běhat po všech šoférech a ptát se jich pěkně, prosím, nepřejeli jste starou bábu? No tak člověče, co s tím mám dělat?
5: Prosím... Mně se přihlásil jeden svědek, ale neví taky nic. Prosím, on čeká vedle.
4: Tak ho přiveďte.
5: Prosím. Svědek Králík!
6: Dobrý den.
4: Prosím, jméno a bydliště.
6: Králík Jan, studující strojního inženýrství Praha 12, Lublaňská 6.
4: Tak vy jste, pane, byl přitom... Když dnes ráno ve 4 hodiny přejelo auto Boženu Macháčkovou.
6: Ano. Ano, a já musím říci, že šofér je vinen. Prosím, pane komisaři, ulice byla úplně volná. Kdyby byl šofér na křižovatce zpomalil,
4: tak... Jak jste stál daleko?
6: Na 10 kroků. Já jsem doprovázel svého přítele z kavárny. A když jsme byli v Žitné ulici...
4: Kdo je ten váš přítel? Toho tady nemám.
6: Jaroslav Nerad, básník. Ale ten by vám stejně nic neřekl.
4: Proč ne?
6: Protože on je takový básník. Když se stalo to neštěstí, dal se do pláče a utíkal domů jako malé dítě. Tedy, když jsme byli v Žitné ulici, přihnalo se odzadu šílenou rychlostí auto.
4: Jaké mělo číslo?
6: To nevím, prosím, toho jsem si nevšiml. Já jsem pozoroval tu šílenou jízdu a zrovna jsem si řekl...
4: A jaký to byl vůz?
6: 4taktní výbušný motor, ve značkách aut já se ovšem nevyznám.
4: A jakou měl barvu, kdo v něm seděl, byl otevřený nebo zavřený?
6: To nevím. Myslím, že to byl nějaký černý vůz. Ale blíž jsem si toho nevšiml, protože když se stalo to neštěstí, řekl jsem Neradovi, koukej, ti lotři přejedou člověka a ani se nezastaví.
4: No, to je sice docela místná a správná morální reakce, ale já bych byl raději, kdybyste si byl všiml čísla vozu. To je úžasné, pane, jak lidé nedovedou pozorovat. Vy ovšem víte, že šofér je vinen, vy ovšem správně soudíte, že ti lidé jsou lotři, ale na číslo se nekouknete. Soudit dovede každý, ale pořádně, včasně si všimnout věcí, to ne. No, děkuju vám, pane králíku. Nebudu vás zdržovat.

0: Co pak nám nesete, pane strážníku?
1: Bydlí u vás Jaroslav Nerad, básník?
0: Bydlí.
1: Je doma?
0: Ano, pan básník je doma, ale spí.
1: Tak ho vzbuďte, musí jít se mnou.
0: Jesus, a co pak se stalo?
1: Potřebujeme v jednom případě jeho svědectví.
0: Tak to jo. Hned tu bude.
2: Co je?
0: Mají tu návštěvu, pane básník, od policie.
2: Já, od policie? Vždyť jsem nic neprovedl.
1: Jste pan Jaroslav Nerad, básník?
3: Ano, to jsem já.
1: Vracel jste se dnes ráno ve 16:00 domů Žitnou ulici.
3: Nevím, jestli byly zrovna 16:00 a jestli to byla Žitná ulice, ale je to možné. Proč ale...
1: A viděl jste, jak rychle jedoucí auto přejelo opilou žebračku?
3: Auto? Opilou žebračku?
1: Ano, váš přítel Jan Králík, studující, nám řekl, že jste byl s ním, když se to stalo. A tak potřebujeme i vaše svědectví.
3: Musí to být. Já se totiž na nic už nepamatuju, já byl v noci trochu...
1: Nalítej, co? Pane, já jsem poznal moc básníků, tak se ustrojte. Mám na vás počkat.
3: No, když to teda musí být, tak počkejte. Hned to bude. Ale já si toho opravdu moc nepamatuju.
1: Pane, to já znám, jak to po takový lepší procházce noční Prahou v hlavě vypadá. Já už toho, pane, na služebních pochůzkách viděl. O tom by se dali napsat knihy, pane.
4: Tak vy jste pan Nerad Jaroslav, básník. Pane svědku, vy jste byl při tom, když neznámé auto přejelo Boženu Macháčkovou.
3: Ano.
4: Mohl byste mě říct, jaké bylo to auto? Zda bylo otevřené nebo zavřené, jaké barvy, kdo v něm seděl, jaké mělo číslo?
3: To nevím. Já jsem si toho nevšiml.
4: Aha. Nevzpomínáte si na žádnou podrobnost?
3: Kdepak. Víte, já nedávám vůbec na podrobnosti pozor.
4: Aha. No tak prosím vás, co jste teda vůbec pozoroval?
3: Tu celou náladu. Víte tu opuštěnou ulici, takovou dlouhou, za úsvitu.
4: Ha?
3: A jak tam ta ženská zůstala ležet? Vždyť já jsem o tom něco napsal, když jsem přišel domů. Ne, tohle to není. Tohle taky ne. Počkejme, snad je to tohle.
4: Ukažte mi to.
3: To nic není. Ale jestli chcete, já vám to přečtu.
4: Prosím.
3: Marš tmavých domů, raz, dva zastavit stát, úsvit na mandolinu hrá, proč dívko, proč se červenáš, pojedem vozem 120 HP na konec světa nebo do Singapore, zastavte, zastavte, vůz letí, naše veliká láska v prachu leží, dívka zlomený květ, labutí šíje, ňadra, buben a činely. Proč tolik pláču? To je celé.
4: Prosím vás, co to má znamenat?
3: No, přece to je to neštěstí s tím autem. Co pak tomu není rozumět?
4: Myslím, že ne. Já v tom jaksi nemohu poznat, že dne 15. července ve 16:00 ráno v Žitné ulici přejelo auto číslo to a to 60-letou opilou žebračku Boženu Macháčkovou. Raněná byla odvezena do všeobecné nemocnice a zápasí se smrtí. O těchhle faktech se vaše báseň, pane, pokud jsem pozoroval, nezmiňuje. Tak.
3: To je jen syrová skutečnost, pane. Ale báseň je vnitřní skutečnost. Báseň to jsou... volné sireální představy, které skutečnost vyvolává v podvědomí básníka, víte? Takové ty zrakové a sluchové asociace. A těm se má čtenář podat, pak tomu rozumí.
4: Prosím vás. No, počkejte, půjčte mi ten váš opus. Děkuju. No tak tu máme... Marš tmavých domů, raz, dva, zastavit stát. Tak mě prosím... vyložte.
3: To je přece Žitná ulice. Takové dvě řady domů, víte?
4: A proč to není třeba národní třída?
3: Protože ta není tak rovná.
4: Úsvit na mandolínu hrá. No, dejme tomu. Proč, dívko, proč se červenáš? Prosím vás, kde se tu bere ta dívka?
3: Červánky.
4: Aha, promiňte. Pojedem vozem 120 HP na konec světa. No?
3: To asi přijel ten vůz.
4: A měl 120 HP.
3: To já nevím, to znamená, že jel rychle. Jako by chtěl letět až na konec světa.
4: Tak, tak. Nebo do Singapore. Pro boha vás prosím, proč zrovna do Singapore?
3: To nevím. Třeba proto, že jsou tam Malajci.
4: A jaký vztah má to auto k Malajcům?
3: Možná, že ten vůz byl hnědý. Nemyslíte? Něco hnědého tam jistě bylo. Proč by tam jinak bylo Singapore?
4: No tak vidíte, ten vůz byl červený, modrý a černý. Co si z toho mám vybrat?
3: Vyberte si hnědý. To je příjemná barva.
4: Naše veliká láska v prachu leží, dívka, zlomený květ. Ten zlomený květ, to je ta opilá žebračka?
3: Přece nebudu psát o opilé žebračce. Byla to prostě žena, rozumíte?
4: A co je tohle? Labutí, šíje, ňadra, buben a čineli. To jsou volné asociace?
3: Ukažte. Labutí, šíje, ňadra, buben a čineli. Co to má být?
4: Na to se právě ptám.
3: Počkejte. Něco tam muselo být, co mě připomnělo. Poslouchejte. Nepřipadá vám někdy dvojka jako labutí šíje? Koukejte, jak vypadá, když ji napíšete.
4: Aha. A co ta ňadra? No,
3: to je přece trojka, dva obloučky, ne?
4: Ještě tam máte buben a čineli.
3: Buben a čineli. To by snad mohla být pětka, ne? Napište si ji. To bříško je jako buben a nahoře čineli.
4: Počkejte. Jste si tím jist, že to auto mělo číslo 235?
3: Já jsem si žádného čísla nevšiml. Ale něco takového tam muselo být. Kde pak by se to tu vzalo? Ale víte, to místo je to nejlepší z celé básně. Skutečně nejlepší.

0: Co si přejete?
1: Je pan básník nerad doma?
0: Ano, je, ale má návštěvu, totiž dámskou návštěvu.
1: A nevadí, nebudu ho dlouho zdržovat. Přišel jsem mu jen něco říct, já jsem doktor Mejzlík od policie.
0: Tak to jo.
1: Dobrý den. Ruku líbám. Nezlobte se, že vás vyrušuju, ale musím vám něco říct.
2: Ale bože, pan policejní doktor, posaďte se, počkej kus. Hned ty papíry uklidím, to víte, mám toho tolik, že je musím dávat po židli.
1: Ne, děkuju, já hned zase poběžím. Jdu vám jenom říct, že to byl opravdu vůz číslo 235.
2: Jaký vůz?
1: Labutí šíje, ňadra, buben a činely. A Singapur taky.
2: Aha, už vím. Tak vidíte. To máte tu vnitřní skutečnost. Chcete, abych vám přečetl pár nových básní? Teď už jim budete rozumět.
1: Ne, děkuju, nashledanou. Až jindy, až zase budu mít nějaký další případ.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,